0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: U nás v domě říkají mi Franta Šiška, bouž od pohledu chytrý jsem jak liška. A když Kerry něco neví, nebo když je na co levit, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Ha, ha, ha, ha, ha, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Raz mi říkal jeden z námi dole v baře, že z tu hlavu mohl bych do milionáře. Čemu neříkám si brachu, však má železný dost prachu, no a Čechovi se podíváš do tváře. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, no a Čechovi se podíváš do tváře. Dostal jsem se mezi partu uchazečů, nikdo nemá šajnu, jak tam nervy teču. Všecko viděl jsem to hněde, tak jsem zmačkul ABCD, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Ha, ha, ha, ha, ha, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Čech to začal taky malým interview, co prý robíme si kuřím a co piju. Tak jsem řeknul, co jsem řeknul, on se evidentně leknul a už začal blikat světla ve studiu. Ha, ha, ha, ha, ha, a už začí blíkat světla ve studiu. První otázka prý, co je ukulele, tož to se přiznám, měl jsem bobky u prdele. Tak jsem radši hlavu sklonil, abych to všecko neskonil, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Ha, ha, ha, ha, ha, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Lojza byl po hlasu silně nevyspali, asi zase celou šichtu prochlastali. Bylo slyšet, jak tam dýchá, ale 30 vteřin ticha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Moju starou zatím doma brali mory, lidi ohryzávali televizory. Tady nešlo na čím plesat, tož 50 na 50, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. Ha, ha, ha, ha, ha, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. A už jasně na tým komputeře svítí, buď to je to za avzac neluční kvítí, nebo za mě na stroj struny, tude kurňa o koruny, a já stejně jak na začátku jsem v řiti. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, a já stejně jak na začátku jsem v řiti.

prachy jenem kysly. Sam jsem byl zvědavý, co publikum zvolí, bo aj v obecenstvu můžu sedět voli. 90% za B, ale to mi přišlo slabé, bo co není 100, proto mě lidsky smolí. Bo co není 100, proto mě lidsky smolí. Ještě, že jsem chlap, co z boja neutíká, říkám, pane Čechu, půjdem do rizika. Měl jsem kaťah naděláno, ale Čech zakřičel, ano, máte pravdu, je to nástroj hudebníka. Měl jsem pravdu, byl to nástroj hudebníka. Lidi tleskali, bo úspěch to byl plný, radosti zrobili dvě mexické vlny. A já, co mám srdce skromné, jako všetci zdolní lomne, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Pane Čechu, nerad přetáhnul bych strunu, končím hru a beru tisíci korunu. Čech se jenom chytnul stolu, obočí mu spadlo dolů, no a už se modrý ku podlaze sunul. No a už se modrý ku podlaze sunul. První třídu do Ostravy Intercity, viděl nějakou celou cestu, valím kity. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region

Když po střechách večer se na město snáší a okna jedou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co vidím.

Šel jsem s mámou a viděl tě u dveří stát. Jak spustila hudba tu písničku známou, já všechno chtěl o tobě znát. Tak přešlo pár pěkných let, z tebe je dáma, a věř mi, že není to zvyk. I když jsi tak daleko a doufám, že sama té hospodě

Ten den pokročil svět. Kdo se kde narodil a co kdo přál si, i z fotbalu výsledků pět. A na rohu ulice neony vábí, jen pojďte dál, má.

tetě a fantazí po svém strýci, už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

čekám, co se ještě stane. Mám pořád v duši dítěte a říkají mi, starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

Vzpomínám si dobře na to krásný ráno, když se mámě, otci lehce s Bohem dal. Otec říkal mi, že mám v osudu psáno, abych celý život usnul.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Jako televizní a rádiový moderátor, moderátor různých akcí i diskjokej, jsem se setkal snad s každým a s mnohými dokonce mnohokrát. O to víc si vážím setkání se slovenskou zpěvačkou Marikou Gombitovou. Její jméno znám celou svou kariéru, ale prostě jsme na sebe neměli štěstí. Setkali jsme se jen jednou v životě při plavbě na jedné lodi po Vltavě v Praze, kde propagovala svůj pražský koncert nebo koncerty. Krátké, ale intenzivní setkání s hvězdou, jejíž kariéra začala už v 70. letech minulého století.

Jeden z mnoha hitů Mariky Gombitové, Slunečný kalendář. Marika Gombitová se narodila v první polovině září roku 1956. Zpěvák Richard Miller se narodil v první polovině září roku 1961. Jsou tedy od sebe 5 let. Oba se narodili v Československu, oba se narodili v první polovině září a mají toho mnoho společného. Jména obou jsou ve výsledcích anket Zlatý a Český slavík a také Slávik, což byla anketa, která se po rozdělení Československa pořádala na Slovensku. A ještě něco mají společného. Mezi autory jejich písní byl i Vašo Patejdl, který některé jejich písně i nahrával a produkoval, jako třeba hit Po schodoch.

od mě nebojím. A počuť hlasné stereo, aj výstrahy pred neverou. Kto si čosi vrta v paneloch? Tatra matky rodeo, zasmieša sa tu s operou.

Marika Gombitová je ročník 1956. Jaký byl ten rok tenkrát v Československu? V dubnu zasedal ústřední výbor Komunistické strany Československa a jednal o výsledcích 20. sjezdu Komunistické strany Sovětského svazu, hodnotícího výsledky Stalinova kultu osobnosti. Život ve východní Evropě se začal měnit. 22. dubna byl v Opavě ukončen provoz tramvají. 25. dubna byl ze stranických i státních funkcí odvolán ministr národní obrany Alexej Čepička. V červenci byl vyhlášen Moravský kras chráněnou krajinnou oblastí. 15. září byla založena společnost Saska a v rámci Bratislavského rozhlasu začalo 3. listopadu vysílání Slovenské televize. První úspěchy Mariky Gombitové přišly, když se stala součástí skupiny Modus. To bylo v roce 1976 a to byla doba, kdy se členové této slovenské kapely rozhodli vytvářet původní slovenské písničky. Ján Lehocký skládal hudbu, vymýšlel melodie a textaři Boris Filan, Luboš Zeman a hlavně pozdější dvorní textař Modusu Kamil Peteraj vymýšleli slogany a rýmy. Už s Miroslavem Žbirkou a právě Marikou Gombitovou v roce 1977 vyhráli s hitem Úsmev bratislavskou líru.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Když byla Marika Gombitová malá holka, tak na dveře sklepní místnosti prý napsala: hudba je můj život. I když ten život byl složitější, než mohla čekat, vyšlo to. Marika Gombitová se narodila 12. září 1956 jako Mária Gombitová. A to v malé vesničce u přehrady Domaša. Ta vesnička se jmenovala Turany nad Ondavou. Mária měla 3 bratry a 1 sestru, takže logicky byla jedním z 5 dětí. Tatínek hrál na housle a klavír a také zpíval. Asi právě po něm zdědila svůj talent. Jako malá pobrnkávala klávesami na klavíru a později se na něj na lidové škole umění naučila hrát. Na konzervatoř ji nepřijali a tak odešla do Košic na strojnickou průmyslovku a vedle studia zpívala. Na střední průmyslové škole strojní absolvovala v roce 1976 a od té doby, jak se tenkrát říkávalo, je ve svobodném povolání.

Marika Gombitová od 13 zpívala s maminčiným souhlasem s bratry v amatérské kapele Matador. V letech 1971 až 73 byla členkou další amatérské košické skupiny Profily a pak krátce působila v košických tanečních orchestrech Julia Olajoše a Juraje Sabadoše. A s těmito orchestry natočila i první rozhlasové nahrávky. Pak už přišla zmíněná nabídka Janka Lehockého z kapely Modus, kde byla až do roku 1980, kdy začala její úspěšná solová kariéra. 30. listopadu toho roku se ale vše zhroutilo. Marika se společně s dalšími členy skupiny Modus vracela z koncertu a měli vážnou dopravní nehodu. Z ní si Marika odnesla trvalé následky. Těžké zranění páteře ji připoutalo na invalidní vozík a limitovalo její další uměleckou dráhu. Kariéra ale pokračovala i tak dál.

Za 30 let, co se v letech 1962 až 1991 vyhlašovala anketa Zlatý slavík, se Zlatou slavicí nestala ani jedna Slovenka. Ale Marika Gombitová obdržela nejen dva bronzové, ale také tři stříbrné slavíky a tím se stala nejúspěšnější Slovenkou ankety popularity. Do ankety vstoupila v roce 1977, a to na 46. místě, ještě pod jménem, jak je napsáno v těch výsledcích, Marie Gombitová. Hned rok na to byla čtvrtá a v roce 1979 už získala bronzového slavíka. Stříbrné slavíky má za roky 1980, 82 a 83. A to není všechno. V letech 1998 až 2012 se na Slovensku pořádala anketa popularity Slávik. Anketu vyhlásila tenkrát agentura Forza, která byla na Slovensku. Když se sečetly všechny výsledky ze zmiňovaného období, je na třetím místě mezi zpěvačkami ta, která anketu popularity nikdy nevyhrála. A to je právě Marika Gombitová s pěti stříbrnými a dvěma bronzovými Slávíky. Sečteme to. Celkem za svou kariéru v letech 1977 až 2012 získala Marika v Československu a na Slovensku 8 stříbrných a 4 bronzové slavíky a je populární i v současnosti.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Richard Miller se narodil na Slovensku v Lohovci 6. září roku 1961. Jaký byl ten rok v Československu tenkrát? Byla zahájena stavba Nechranické přehrady. Praha se stala poprvé ve své historii milionovým městem. 2. ledna poprvé promluvil z vysílání Československého rozhlasu Hajaja. Rozhlasové pohádky na dobrou noc přežily do dalšího tisíciletí. 1. března se konalo sčítání lidu. V Československu žilo 13 745 377 obyvatel. 28. dubna navštívil Československo první člověk na světě, který se podíval do vesmíru, kosmonaut Jurij Gagarin. 7. července došlo k důlnímu neštěstí na dole Dukla v Havířově prostřední Suché. Neštěstí si vyžádalo 108 lidských životů. A 29. listopadu byl v Národním shromáždění přijat nový trestní zákon.

That's not meant. Vždy víš, štěstí je krásná věc. Štěstí je tak krásná, že pichová věc, ale prachy si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na bůrek a taky porcelán. Tapety parmazán. 5 kilo hledáků nebo džinsy. Calvin Klein. Tak

0: traje. Sí.
1: Málo kdo už si pamatuje, že Richard Miller začínal jako novinář a publicista. Studoval filmovou a televizní scénáristiku a dramaturgii na Vysoké škole muzických umění v Bratislavě. A já tenkrát, aniž bych věděl, kdo to je, četl jeho články ve slovenském časopisu Populár, který měl barevnou obálku, byl tam i plakát a těžko se v Praze scháněl. Psal i do Gramoreví a to byl český časopis, to byly vlastně takové noviny. První nahrávka Richarda Millera se jmenuje Rádio a natočili se skupinou Purčiak Pavla Daněka.

0: tehdejší slovenská nová vlna a úspěch písničky Rádio byl impuls pro vznik skupiny Banket, kterou Richard Miller založil v roce 1984 s kapelníkem a muzikantem Martinem Karvašem. Jejich první vystoupení bylo na bratislavské Lyře s písní Nespoznaný. Debutem Banketu bylo v roce 1986 album, které je dodnes populární a jmenovalo se Bioelektrovízia. Tohle album bylo plné hitů, Salieri, Po schodoch a také Tlakováníž.
1: Pýtaš sama, čo je s tebou, prečo celý deň spíš? Vravím, za to všetko môže nebo, máme tlakovú níž.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Od roku 1992 je Richard Miller na velice úspěšné solové dráze. Nahrál více jak 20 alb, na kterých spolupracoval s mnoha autory, muzikanty a producenty. Jsou mezi nimi Jaro Filip, Petr Habka, Michal Horáček, Milan Lasica, Ivan Tásler, Michal Pavlíček, Petr Uličný nebo Ondřej Gregor Brzobohatý. Jeho první solové album se jmenovalo Neuč vtáka létať a byl na něm i hit Nebude to lehké.

0: pasuje viac môj.
1: Za svou kariéru získal Richard Miller na Slovensku 18 prestižních cen Aurel, což je u nás anděl, a také 3 zlaté sláviky. V původní anketě popularity, anketě Zlatý slavík, je jeho jméno evidováno poprvé ve výsledcích za rok 1985 a bylo to tenkrát 44. místo. Jeho nejlepší umístění je z ročníku 1989 a to skončil 13. Před chvílí jsem zmínil, že Richard Miller 3x zvítězil ve slovenské obdobě ankety popularity Slávik. Jejíž výsledky se vyhlašovaly v letech 98 až 2012. Za těch 15 let, co anketa existovala, dostala Zlatého slavíka jen 5 zpěváků. Habera, Ráš, Žbirka, Cmorik a Miller. A právě on je 3. nejpopulárnějším zpěvákem historie této ankety. Zvítězil v ročnících 2003, 10 a 11. Richard má doma i 2 stříbrné sláviky a je králem těch bronzových. Dostal jich 5. Má také 2 sbírky slavíků.
0: Měsíc jak zlatá bula sicilská, stvrzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: Vždycky, když se s Richardem Millerem potkáme, je to jako kdybychom se rozešli včera a ne jako, že se nevidíme třeba 2, 3, 4 měsíce a někdy i půl roku, někdy i rok. Richard Miller má až neuvěřitelné osobní charisma. Ve všech oborech používá svůj výjimečný talent, má jasně rozpoznatelný, nezapomenutelný hlas. Za svou kariéru prodal více než 1 000 000 nosičů v Česku i na Slovensku a absolvuje desítky skvělých koncertů ročně. Shrnutí. To vše udělalo z textaře, skladatele a zpěváka žijící hudební legendu. Já zavírám obě krabice, do kterých jsme dnes dali úspěchy Mariky Gombitové a Richarda Millera. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se jako slavíci a slavice.
1: My dva jsme v přesýpacích hodinách, mluvíme ve dvou rovinách, z nichž nás jedna tiše táhne ke dnu a písek umývá, tak se snaž

0: když jsi tam a já jsem tady.
1: A jako svíčka, když hoří pro dva zatichá,

mužský svět. Nepochopí nikdy ženský ten báječný mužský svět. Život nevyhraješ v bingu, o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský svět.

Jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z nemanic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rub a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky, ať už pomáhá.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Vítám vás a taky vítám zeleného anděla zelené vlny, protože má co dočinit s dopravou, která zjela před chvílí. Ty jsi taky skoro nedorazil, Martine Zounare.
2: Já tě zdravím, Patriku Rozenale, zdravím samozřejmě naši zprávařku. Vážení přátelé, bylo to oprsa vietnamské ženy. Opravdu, víš, co se mě stalo?
1: Já totiž
2: jezdím pravidelně už 2 měsíce na kole, každý den, anebo na válcích. A dělám si klasickou věc, ořech z buzany, buch nahoru, drc, anebo černošice, hub. A já jsem si tak jako píchnul, ale říkám, Martine, ty jsi vždy připraven, že? Takže jsem měl normálně galusku,
1: Ano. Měl
2: jsem všechno, jemně jsem rozebral, jako nafouknul na pumpičku a tak jsem se chválil, co všechno mám. A dojedu domů. A říkám, tak to je skvělý, tak náleže žena, ahoj, čau, já, ahoj, tak co, už seš ve studiu, a já, ty vole, ježiš, Humoriáda, a do toho říkám, no komu musím zavolat, já jsem píchnul, a do toho odvodivší, vy jste pích, co jste, a já píchnul, ježiš, no tak to nepíchejte a přijďte domů, takže jsem přijel hnedka sem k vám, jsem tady, doprava skvělá, já jsem to dal z Barandova sem, upozorňuji tě. Já jsem to dal normálně za 15 minut a řekl jsem, nepodléhej tlaku, nezabij se, jeď je klidně, takže jsem si dal ještě svačinu, večeři a pak jsem přijel. Dobrý den.
0: Humoriáda.

0: Začínáme s Humoriádou s Martinem Zounarem, s Patrikem Rozehnalem a s kým? Z archivu koho vytáhneš?
1: Čepici měle. Ne, to je Burian, promiň. Prosím tě.
0: Toho nemáme dneska. Ne,
1: ale víš, jaká je to senka. Ano. Já bych ale v tuto chvíli vybral Viktora Prajze s divadelkou Podvěží, s divadelka Podvěží Marie Rotrové. Jako na to se těšíme moc.
0: O trapasech, dobře.
2: K těm trapasům, já se do nich dostávám velice snadno a lehce, a jsou to takový každodenní trapasy, například, já nevím, jestli to znáte, přijedete k pumpě, načerpáte si benzín a zjistíte, že nemáte na dalších 10 litrů, tak běžíte,
3: ano.
2: Znáte?
3: Ano,
2: běžíte k pumpaři a říkáte, prosím vás, nezlobte se, já jsem si zapomněl peníze, jaká situace asi z toho vznikne, trapná, samozřejmě pumpař říká,
3: zrovna tenhle pán nemá peníze.
2: Vy nemáte peníze, že jo? Ano, ano. Lidi vystupují z aut, on říká, nic lidského mi není cizí, v klidu si zapisuje dlouze vaše číslo, děti vystupují, ukazují si na vás, auta blikají, trouby. Tak to je jeden z takových těch každodenních. Potom máme ještě, já je dělím ty trapasy, víte, pak máme ještě profesionální. Představte si, že ráno v 7 hodin přijdete do studia.
3: Tak brzy.

0: podobnou větu té, která následuje v dalším jednání, takže se mi několikrát stalo, dvakrát, možná se mi to stane i po třetí, že jsem jaksi přeskočil kolegům 15 stránek a velmi jsem se divil, co se děje vzadu za neklid, kdo to tam pobíhá, že nemám já jaksi klid na výkon. A teď si dovedete představit, kolikrát se vymění jaksi barva v obličeji mého kolegy, že jo? A potom dojde k velikému trapasu a musíme horko těžko hru vracet zpátky, abychom neprozradili poentu, protože to je jako... Ano, jistě, samozřejmě, to je jako říct napřed poentu vtipu, což se mě velice snadno stává, možná, že se mi to povede i dneska večer. No a pak máte takový ty klasický případy, já jsem hrozný brepta, myslím, jak si, když přijdu třeba do rozhlasu, takže jsem měl jednou uzavřít seriál o Georgiu Bizetovi, režisér mě nabádal, prosím tě, je to konec, je to poslední díl, tak to hezky zavary, orámuj to, aby to byla skutečně tečka za těmi několika díly. No a já jsem přišel k mikrofonu a měl jsem říct, vážení přátelé, a to je konec dnešního vyprávění o panu Bizetovi. Víte, co ze mě vyšlo? Vážení přátelé, mimochodem upozorní jsou, byli tam spíkři jako Eduard Cupák, František Němec, já jsem se chtěl blejsknout a řekl jsem, vážení přátelé, už to začíná. Vážení přátelé, a to je konec dnešního vyprávění o panu Bizetovi. Řekl jsem to dvakrát a nevěděl jsem o tom.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak trapasy na jevišti a Viktor Preiss. Ty jsi se s Viktorem potkal?
3: Já jsem se s Viktorem Preissem potkal pouze při asi 6 nebo 7 dílech. Točil to pan Paukert, to byly takový písničky na
2: Pražský Žofíně. Pražský písničkář.
3: Ano, ale pozor, pak jsem ho zažil při jedné nejkrásnějších prací s Ludvíkem Rážou, Studentská balada, byl to třídílný seriál, jako velká inscenace třídílná od pana Hubače, dělal to Ludvík Ráža, Hapka dělal muziku a Viktor Preiss tam hrál pana CK učitele gymnázia pana Květa. A já ti k tomu brzo bohatý hrále protiklad pana Lepešku, matematikáře. A můžu ti říct, on byl poetická duše, ten češtinář, literatura, a tam to byla matematika. Brahma Pupta nelze podvádět a jenom to. A můžu ti říct, že to byl koncert. Absolutně. A do toho já mladý, Vladimír Dlouhý a Pavel Kříž, 3 nerozluční kamarádi. První republika, ještě pan Vrchota a další lidi. Bylo to krásný.
2: Bumpoce na náměstí. Podle toho, jako to mluvíš, o to obsazení i autoři a tak?
3: Jirka Bartoška dělal mého bratra, pan Sklenčka mého otce, Pepíček Somr dělal mého strýce. Bylo to do toho tam byli mladí, že tyhle ty 3. A Ondra Vetchý, do toho Anděl, do toho Šuler Sváťa, Vašek Kopta. A bylo to opravdu nádherná inscenace. Studentská balada. Stalo to za to.
2: Trapasy si vybral. Nějaký tvůj trapas teď z poslední doby nebo něco?
3: Prosím tě, no teď já jsem ještě pořád jako v podstatě na motorce jsem, jo, a mám na zádech...
2: Ty se zbál, že to bude trapas.
3: No já jsem myslel, že to bude opravdu přešiny, ale já vlastně ještě pořád mám tady, jak měli za první republiky ty, co jezdili Tour de France, tak měli tady ty galusky navlečený přes sebe, ty
2: přes
3: náhradní.
2: Rameno, všichni,
3: no ty náhradní, jasně. Tak já to v podstatě tak mám. A teďka nevím, jestli jsem se ve válce v zákopech, že ty to měli taky přes rameno, nebo jsem v rozhlase. Ale vypadá to, že jsem střední Čechy rozhlas.
2: Martin Zounar je humoriádě dnes, vybral si trapasy. Můžeme pokračovat s dalšími, třeba i s Josefem Vinklářem, Vladimírem Komárkem a další skvadrou. A nebo, a když už to seš ty, já bych si zkusil připomenout, a jestli ty si pamatuješ sebe a Pavla Zedníčka ve scénce nazvané Důchodci v tramvaji.
3: A to ti teda musím říct, že ale teďka vážně. No. Když to víš, že nekecám, že když jsem přišel, říkám, Pavel Zeníček, Martin, co to mám za scénku, jakou scénku? Říkám, to si nepamatuji. Říkám, já nevím vůbec. S Pavlem Důchodci v tramvaji?
2: No.
3: Ježišmarja, to je asi 30 let, už jsem byl starý. No tak, jo, to se zhravej, no.
2: No tak to je proti, takže co si vyberete? Proti, no, trapasy. Tak... A nebo Důchodci v tramvaji. Humor mezera A či B na čísle 90 011 04 a přímé volání do studia přes telefonní linku 731 800 900.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Hlasujte dál a věnujte hlas po telefonu někomu ze svých favoritů 731 800 900, to je číslo do studia, kde dnes se mnou sedí Martin Zounar.
4: Dobrý den.
3: A vy si vybíráte tedy, koho? Dobrý den.
5: Dobrý den, zdravím Martina a Patrika.
4: Děkujem.
5: Moment, nemělo to být opačně.
4: Patrika a Martina, no jistě, je tady ředitel, to víme, že?
3: Ne, důležitý je Martin. Tak nedohadujeme se a řekněte jiné jméno. Vinklář nebo Zadníček se Zounarem.
5: Tady Petr ze Zdounek, Martine, to je opačný konec republiky, to nejsou střední Čechy.
4: Jo.
5: No, a já bych si dal tu, to s tím Martinem, to druhý.
3: Dobře, tak jo.
4: To je Čmaňa a Zounia.
3: Děkujeme. Kdo dál?
6: Honza, dobrý den.
4: Dobrý den, Honzo.
6: Já vás, pánové, teda bezejmenně zdravím oba do studia.
3: Děkuji.
6: A já, protože si už jsem pana Martina viděl, myslím, že to bylo v Ramce, tak si úplně nedovedu představit v Šalíně. Dobře. Takže já budu za Bčko.
4: Tak dobře, tak pojedeme spolu Ramkou. Dneska jsem přijel na skútru teda.
3: Dobrý den, po telefonu.
7: Dobrý den.
4: Dobrý den.
7: Tak. Dobrý den.
4: Dobrý den.
7: Já bych chtěla pozdravit pana Zounara a poděkovat mu za divadelní vystoupení. Bylo moc krásný, akorát jsme byli mokrý až na spodní prádlo.
4: Děkuji včera. Já vím, bylo tam teplíčko, bylo to skvělé.
7: Ne, včera ne. Tak by. To už bylo.
4: A byla jste úplně, úplně mokrá, jste byla. Dobře.
7: Probíte. Všichni, ale hráli jste hezky.
4: Děkujeme.
7: Třeba Ačko.
4: Tak dobře.
3: Dobře, tak jo. Děkujeme moc. A ještě jeden hlas. Dáme tedy příležitost někomu ještě zahlasovat. Dobrý den.
4: Dobrý den.
8: Dobrý den, tady Eva z Uherského Hradiště.
4: Dobrý den.
8: A psala bych si Bčko.
4: Dobře.
8: A oba dva vás pozdravuji do rozhlasu.
3: Děkujeme. My vás taky zdravíme. A tedy Bčko vyhrál, zaujal Martin Zounar a Pavel Zedníček.
4: Zumně a Čmaně. Dobře.
9: Haleďte! Nenašel by si tady někdo, kdo by pustil sednout nemocného člověka? To říkáte jako mě? No a komu myslíte, že to asi říkám? Kdo tady sedí na místě pro invalidy? Já jsem myslel, že to říkáte nějakému zdravému člověku. A to chcete říct, že nejste zdravý? No teda, já vydržím hodně, jo? Ale aby mě ausgrednet mě někdo říkal, že jsem zdravý, to teda bych si vyprosil. Prosím vás, co vám tak může být? Mně? No. Mně je prakticky úplně všechno.
10: Jo.
9: Od zápalu blan až po zácpu.
10: Prosím vás, vy, že máte zácpu, vy jo?
9: Hejte, to jsem ještě nikdy nezažil,
10: no.
9: Aby mě někdo řekl, že já nejsem zacpalej.
10: Tak vám to, hlejte.
9: Ha?
10: Tak vám to říkám já,
9: jo.
10: Který už nebyl na hajzu.
9: Ježiš, člověče, právě že
10: no.
9: Byl, ale zapomněl jste si asi sundat gatě. Hele, jste vůbec v důchodu? Já jsem v důchodu, jo. V invalidní, víte? No. Od 20 let, jo, to jsem dostal první mrtvici. Pane, já chodím každý týden na patologii dělat figuranta. Jo. No, takhle nemocního člověka žádný student ještě neviděl.
11: To se furt vytahujete, jo? No. Kdybyste viděl můj rentgenologický snímek plic, jo? No,
9: prosím vás, no. Tak schválně.
11: Jo, já vám to jenom pro velmi tvrdý natury. Já když jsem ho vyndal a ukázal jsem ho panu přednostovi na Karláku, tak to s ním normálně seklo.
9: No, to vám tak věřím, to vám tak věřím.
11: Helejte, když jsme u toho teda, jo, no. Tak kdybyste viděl, co já kašu, jo, kdybyste to viděli, tak necháte vyklidit celou tramvaj.
9: No tak schválně.
11: Jo?
9: No.
11: Jo?
9: No.
11: No tak jo.
9: Nechte to, laskavě, ano. Jo. No, já teda ale nechápu, jak můžou nechat stát člověka, který nemá ani žaludek.
11: Žaludek. Kdybyste viděl, co já všechno nemám.
9: No. A prosím vás, za to ještě ke všemu dneska ráno začala bolet slezinka.
11: Mě bolí nejenom slezinka, jo, ale mě bolí játříčka, žaludek, nožička, ručička a chulička.
3: Televize Nova, Jiří Adamec jako režisér a vzpomínka tak, nějaká, Martina, jestli se vynořila teda.
4: Hele, prosím tě, tak to mohlo být buď to teda Zlatá mříž, anebo možná Silvestr, anebo Gogo Show. No to bylo takový údobí, kdy v podstatě jsme mohli
3: vidět... Kdy se ještě točily scénky.
4: Ano, když se točily scénky, tak to nebyla žádná sranda to napsat, jo. No. A opravdu ne každý dokáže psát jako Šíp Karel pro Jiřinu Mogdalovou a do té dvojky. To jako opravdu není sranda. A musím říct teda, že vlastně, když tohle to pominulo a začaly místo toho být ty reality show, tak vlastně přestali jsme mít přehled, že jsou zpěváci, že jsou skupiny, že jsou herci i v jiných polohách, než v seriálech, v detektivních. Teď se musím říct, že jsem rád, že se začal krásný seriál Boží volba, což je
3: Boží plán.
4: Boží plán, což je, to je, ty kluci tak pěkně hrajou, čověče. Víš, ne žádný mordivr, ale ty příběhy těch chlapů, a teda Jeřábek, co by tramvaják, s určitým darem, jsou výborný. A víš, jak je hezky, když to můžeš říct? Že vidíš pěkný příběh, že se zasměješ, že to má nadsázku, crazy, a přitom ne za každou cenu jako humor. A tohle to, někdy se ta scénka povedla napsat, někdy samozřejmě to šustilo papírem, ale měl jsem možnost tam dát, já byl tak starý, až jsem snad byl mrtvej, to je 25 let, to není jako, že no. Teďka, mě bude šedé v květnu a vem si to, že já tohleto dělal v 30, takovou bejkárnu,
3: no.
4: A Čmaně normálně, tak to byl Jura, ten měl ještě tenisky, dneska už má jenom barbuče.
3: Zdravíme
4: Čmaněm. Ne, myslím, že se máte na co těšit, protože může v letu. Boleslav Polibolek Polívka, Míra Donutil, Čmaně. A teda měl jsem možnost být tam i já, Štabrňák, Míra Vladyka, paní Frejmanová. Jo, jako krásné věci a nádherný hraní s těma bardama.
3: Culí se a usmívá Matěj Zoumar u toho připomínce. Tak dáte ještě jednou Důchodce v tramvaji, anebo dáte Povídání o lásce od Luďka Soboty?
11: Já bych dal Lásku Luďka Soboty, protože ta tam je já vážení přátelé, že tedy jaksi já jsem se v první řadě narodil, já se směji, že
4: no tak takhle.
3: To mi to jde.
4: No mě to jde, no. A pozor, jestli poznáte schválně, jo.
11: Ty jsi tam stál a s tebou stála pravda.
3: No jo, Pepíček Kemmer.
4: No, tak se mějte krásně a já jdu. Ne, pojďme si pustit toho Luďka Sobotu, to bych bral.
3: Dobře, to je varianta B. Ačko, pokračování z Důchodci v tramvaji, tady Pavel Zedníček a Martin Zounár v té ukázce. Čemu dáte hlas? Na telefonu 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Budeme opět sčítat vaše hlasy.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Z Humoriádou dál postoupíme, k jaké ukázce o tom rozhodnete vy na telefonu 731 800 900 a můžete si to popovídat taky s Martinem Zounarem.
2: Já vás zdravím.
1: Koho? Hezký poslech. Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: U telefonu Picek, dobrý den, prosím vás, já bych se přiklonil k varianti číslo B.
2: Dobře.
1: Dobrá, zapsáno, děkujeme vám a jdeme na dalšího, kdo volá, dobrý den.
2: Dobrý den.
4: Dobrý den, tady David, dávám Bčko.
2: Já Stačka, Ludia, Sobotina.
1: Ještě někdo se přidá, nebo to půjde?
4: Dobrý Akáčko. Den, tady Magdalena, Hradec Králové, zdraví Martina.
2: Dobrý den.
4: Ačko.
1: Pokračovat s důchodci v tramvaji. Dobře, zapisuju. A ještě někdo?
5: Dobrý den, ještě jednou Hinek z Vysočiny.
2: Dobrý den, Hinku.
5: Zdraví pánové ještě jednou a prosím ještě pokračovat.
2: Dobře.
1: Pokračovat, dobře, no tak jo. Tak budeme
2: starý, no tak
1: budeme pokračovat.
2: Já se tečím na toho Luďka, čověče.
1: No tak
2: dobře, tak přišli.
1: To jede pryč zatím.
6: Hrete sem a víte... Víte, co mě čeká příští týden?
7: No, co?
6: Mě čeká mohutná amputace.
7: Jo.
6: Já už to místo vlastně nebudu ani potřebovat.
7: Ježiš, jak to?
6: No, protože nebudu mít na čem sedět.
7: Furt nějaký operace. Já mám za sebou tolik operací, jo? Že mě už nedávají ani narkózu. Mě teďka před hočkou dělali zadní chlopení jako trošku fikli, jo? Tak mě jenom tak místně jako opíchali, umrtvili.
6: Hejte se. To jsou všechno tělesné choroby, no, víte? No, ale víte, co dokáže zapeklo taková duševní choroba?
7: No, tak to mě teda říkejte, dětku.
6: To mám teda řeknu. No. Víte co, vy byste měli tady uvolnit vlastně dvě místa.
7: Jo, jak to?
6: Víte proč?
7: No,
6: protože já jsem totiž schizofrenik.
7: Ježiš.
6: No.
8: Kdybyste viděl, co by se mně stalo, kdyby mě došla materka v kardioradinátoru, tak bych byl úplně...
6: No ano, a tam bych vás rád viděl.
8: Ježiš, vy jste bezcitné.
6: Ano, pane, já jsem bez citu, protože já jsem všema těma nemocema přišel v oci.
8: Jo.
6: Pane, a já už taky nemám ani čuch.
8: Jo.
6: Já nevidím.
8: No.
6: Nevidím.
8: No.
6: Neslyším.
8: No.
6: A já už nemám ani...
8: Ani... Vy si myslíte, že já mám chuť po 20 infarktech, že já mám chuť na tohleto,
6: ne teda. Po kolika ti, že infarktech?
8: Po 20.
6: Po 20, pane, prosím vás, já už to nemůžu ani spočítat, já bych si musel na to koupit kalkulačku. Pane, já mám srdíčko jako ementál.
7: Jo, ementál.
6: Jsi jako Romanur. Já jsem úplně mrtvej člověk, jo.
7: Proč neležíte v nemocnici?
6: No proč? Co pak nevíte, že beznadějný případy posílají umírat do rodinného kroužku?
7: No tak si jděte lehnout umírat do rodinného kroužku a nelezte do tramvaje.
6: Jo.
7: Potom si tady, kam si má člověk sednout, když tady chodí lidi umírat?
6: Já, slečno, já.
8: Ježišmarja.
6: Uvodní my už musíme vystupovat.
8: No a to jsme si pošmákli. No jo.
6: Kam to jedeme?
7: No do Hodkoviček, ty blbene.
0: Humoriáda.
1: Tak, role Martina Zounara a Pavla Zednička, netradiční dvojice na obrazovkách televize Nova s Jirkou Adamcem. Jaký byl Jirka Adamec jako režisér?
2: Jirka Adamec, když jsem ho já potkal, tak vlastně on, musím říct, že objevil celou tu mladou generaci v takovém cyklu Zelenkových Tak se ptám. Kdy se už v té době v 80. letech otevíralo, jakože jsou mladí manželé příliš mladí na lásku, třeba nádherná inscenace Čenský, Ivana Andrlova, třeba Výhoda, to bylo o protekcích, o alkoholu, Luťanský Ivan, když dělal to, jak porazí opilej autem, Haníčenec úplně skvělý, to byla dvojka, táta, syn. Mm-hmm. Takže víš co, Jirka byl mladý chlap, kdy mu bylo, já myslím, že mu bylo asi 33, 35 a když hrál sanitku. A víš co, to, to prostě, a šli tam takový jako herci, hráči, který, to, víš co, to nebyla sranda, do toho samozřejmě bylo nás 6, mladý seriál, a byla to mladá krev, začal TKM, ještě s Valou, Vala to vlastně dělal, to uváděl.
1: Ano.
2: A byly to pořady, které na tu dobu byly nesmírně jako trendy. Ne, ale opravdu.
1: Jo?
2: Takže Jirka byl mladý, takový brada dopředu a vůbec se s tím nesral.
1: No tak.
2: No ne, teda pro mě, já jsem teďka fajn. Prostě vůbec se s tím jako nepádal. Prostě řekl, tohle, takhle, doprava, zleva, kamera, hlídej si světlo. A on to řemeslo vlastně...
1: To o něm říká hodně
2: lidí. Ty ses musel rychle naučit,
1: ano.
2: Aby si byl schopen
1: to tempo zvládnout.
2: Ale pozor, tam se hrálo to všechno jako jo, ale... Se za dva natáčecí dny, když to vidíš, jak to je, kamera doprava, jednička do dvojka, po periferní vidění, dvojka bude mla, otáčí se do trojky a musím ti říct, takhle on točil vlastně třeba i pak Gogo Show a někdy to i na ostřílený kozáky bylo opravdu moc, protože pak ještě přišla ta doba, teďka co, že se točí jako na čas hodně, jo.
1: Rychle všechno.
2: A musím ti říct, že nebýt vybaven vlastně řemeslem z těch 80. let, kde se točily samozřejmě inscenace, zkoušely se.
1: No ano, týdny. Jako,
2: no jasně, na trojce se zkušebně byly ano. Takový desky bílý, takový obdélníky a tam se postavila dekorace. Kameramani se chodili pak koukat, aby věděli, to se opravdu jako a bylo to na tom vidět.
1: A dneska se to všechno prostě udělá
2: prostě
1: ten
2: Zdrc. Jsou tam chvíle, kdy se zahraješ, kdy to, ale přeci jenom to penzum je jako, ale ona to ta doba zrychlila, ten pozor, to, ten vysílací čas, to chrlení dvakrát, třikrát za týden, daily, tenhle formát vůbec nebyl, že jo.
1: Rád, že jsi poznal tu práci toho Jirky Adamce.
2: No to skvělý.
1: Protože ti to dnes pomáhá.
2: Určitě, tak jsem rád, že můžu i s těma mladejma, nevím, kde by jako narazit na Jirku Adamce teďka, jako kdyby byl mladý a tohle. To myslím, že by měli velkou hoňku. Ale i pozor, dodržovat ty věci, co jsou. Ne, já na ně rád vzpomínám a nedám na ně dopustit, ale to víš, co všechno má svou dobu, všechno má svůj čas a tak je náš čas je teďka tady, tak pojďme pustit něco hezkýho.
1: Třeba Věru Martinovou.
2: No ježišmarja, až na vrcholky hor, já tam budu stát.
1: Ne, tohle vidí nedám.
2: Já pro tohle vidí ne, tak jo, tak já si zlíknu te cilky. Modrý

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak koho by nám teď ještě předvedl Martin Zounár třeba?
2: Já jsem myslel, že pro nějaký úvod třeba, dámy a pánové, už se to točí, už se to roztáčí. Poslední prodloužená jízda, páčky k sobě a kačeři se zvedají.
1: Chybí ti poutě.
2: Ano, chybí ti poutě. No, jestli to tam...
1: Koho bys vybral?
2: A podívejte se, jestli chcete vědět, jak zhubnout, je potřeba hlavně nežrat banány. Pravidlo číslo 6. Nežer banány, budeš jako broskev. Ne, já to prosím, banány rybičky, Halina Pavlovská. Pustila mi velkou pusu, Halinku, a asi je teda určitě už teďka úplně jako šlank.
1: Tak Halina o hostech na Šermantní osobnosti 2018 v rozhovoru s Ladou Klokočníkovou a Mirkem Vaňurou.
3: Když jsem tam viděla toho Vojtu, byla to třeba jedna z mála chvílí, kdy vám došla slova? My jsme si s Ladou říkali, že se neumíme představit situaci, kdyby Halině Pavlovské došla slova.
4: Já bych to ještě upřesnila. My si vždycky říkáme, moderuje-li Halina Pavlovská, tak jsme v klidu, kdyby náhodou nějaký host nepřijel, protože víme, že ta hodina bude stejně krásná a bude plná a bude vtipná a bude zábavná, protože zkrátka tak. Je tam i to spisovatelství asi, které máte v krvi, a vždycky tady to dopadne krásně. Takže proto jsme se chtěli zeptat, jestli přece jen někdy nějaká slova došla.
5: Já si asi na konkrétní nějakou situaci nevzpomínám, ale možná, že ta slova ze mě plynou, ale to je takové ten vrcholový stádium. Mezi tím v té duši já mlčím a předvádím různý veletoče jako Ježíši Kriste a to ne a tak, ale pak nějak to rychle zpracuju, ty ideje a myšlenky. Ale fakt je, že na větvi to už jednou vypadalo, že nikdo nepřijede.
4: A to?
5: Ano, to byl pan Horáček. Toho jsem se na něj tak těšila a bylo 18.02, takže už chybělo asi 30 vteřin a tam pořád nebyl. Tak to jsem byla taková jako dost letargická. Řekla jsem, tak tam půjdu a budu hodinu sama mluvit, protože druhým hostem měla být jeho manželka, která je výborná scénografka. A ta prostě mi ve 3 hodiny to odpoledne oznámila, že nepřijede. A teď jsem si říkala, ten mi to asi jenom neoznámil, že taky nepřijede. A to jsem byla taková, a on velmi šarmantně teda v 18 asi 3 naběhl na pódium a tvářil se, že úplně všechno v pořádku, jenom ho prozrazoval trochu pot na čele a zrychlený dech.
3: A vázal si kravatu za pochodu.
4: Můžeme říct si, kdo bude dalším hostem vašeho květnového pořadu? Už víte?
5: To je vždycky největší úplně katastrofa, když mám dělat promo.
4: To, kdo to bude? To
5: úplně, ne, já to vím, kdo bude, já to mám naplánovaný dopředu, ale vždycky to pak zapomenu. Ale já vím, že to bude Martin Zounar. A bude mít svoji hereckou kolegyni. A teď je právě ten trapný okamžik.
3: Že se nemůžete vzpomenout.
5: Ale je výborná.
3: To je poprvé, kdy Halině Pavlovské došla slova. Přece jenom jsme ji nachytali. Poslední věc, než si sednete na jednonohou židli zatím. A teď jsem to zapomněl, teď jsem se opravdu chtěl.
4: To vůbec nevadí, protože já bych ještě ráda, než si vzpomeneš, připomněla, že paní Halino, jestli se to může povědět, že budete brzy také hostem dalšího pořadu Českého rozhlasu. Může se to říci?
5: hostem?
4: Že budete neví. Hostem Humoriády, je to
5: jo,
4: pravda?
5: Jo, budu hostem Humoriády, ano, ano.
4: No tak vidíte, ano, už jsem si tam, odechla.
5: Budu hostem určitě Humoriády, ano. Jenom jsem neřekla, který termín tam budu, ale budu tam.
3: Budete ano, tam, ano. Takže teď jste to slíbila. Ano. A ta poslední věc, víte, my tady 22 let řešíme s různými osobnostmi, co je to vlastně šarm. A je teda pravda, že jsme se po 22 letech nedopídili, jestli to je sex appeal, vzdělanost. Co je podle vás jako spisovatelky a moderátorky šarm? Co je šarm podle Haliny Pavlovské?
5: Já jsem se mučila s tím, abych vymyslela nějaký rým na slovo šarm. A ať se snažím, jak se snažím, ať toužím být noblesní, moudrá, mít nějaký přesah, tak mě to vždycky skončí konkrétně u nějakých katastrofálních pocitů. Takže mě s tím šarmem napadlo. Ale to je čistě osobní. To se tady nikoho netýká. Obávám se, že vůbec v sále se to nikoho netýká. Možná, že ani v Hradci, ale prostě mě se to týká. A je to takhle. Když už prohráváš skilly ve svém boji marné, tak se aspoň snaž s tím svým šarmem.
3: Halina Pavlovská. Halina Pavlovská.
4: Děkujeme. Děkuji.
3: Dámy a pánové, nejen Halině, Daša.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Kdybyste posluchači viděli, jak Martin vyvalil oči, když slyšel svoje jméno.
2: No ano, no, ne, protože já jsem si vzpomněl, že ano, opravdu, je to 8 let?
1: No, 2018, ano.
2: 2018. A my jsme tam měli s Martinou Randovou, která v té době se mnou dělala v ordinaci Heluš. Legendární dvojice Bobo Heluš, že?
1: Ano.
2: Teďka tam mám Mahulenku Bačanovou. A musím říct, že to bylo lázně
1: Bělohrad,
2: nádherný vystoupení. Víš, když to někdy sedne, a to sedne to radost. Ne někdy, když to opravdu sedne, a je to o tom, že se lidi nepředháněj, ale jdou společně k tomu, že baví, že se lidi smějou, že a teďka se poslouchá jenom co, ale zbytečně se nepřibíjejí, tak je to skvělé. A to je i v představení. Není malých rolí jenom, jak se říká, velkých herců nebo vůbec toho týmu, že divadlo je tým a přesto jsou hlavní role a malé role. Ale když to zapadne dohromady, tak je to pecka. A když to ještě dává dohromady třeba takový Antonín Procházka, tak je to prostě skvělý. Prosím tě, Martine, všecko hraješ hezky, jenom se nauč ten text.
1: Tak vážení. Čím zakončíme? Halinou Pavlovskou anebo anekdotami? Vyberte si. Poslední dnešní boj a je to na vás. 731 800

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Halina Pavlovská nebo anekdoty jsou ve hře, humoriáda pokračuje s Martinem Zounarem a vy ještě musíte někomu věnovat svůj hlas. Dobrý den, po telefonu přejeme.
2: Dobrý den.
3: Dobré odpoledne, Honzo Zlkavín, zdravím vás, Patriku i pana Zounara.
2: Dobrý den.
3: Chlapi, a já bych hlasoval pro anekdoty.
2: Dobře, máte
1: mít. Dobře, tak jo.
3: Díky.
1: Zapsáno, děkujeme moc a ještě rychlý hlas od někoho, dobrý den.
3: Dobrý den, Patriku, tady Petr ze Zdolnek a Martina taky ještě zdravím. Martin, Patriku, natáhněte tu stopáž.
1: Nejde, ať se vejde, musíte teď říct. Ačko nebo Bčko?
3: Ačko.
2: Dobře, děkuji.
1: To vás klamu, Halina to nebude. Vyhráli to anekdoty.
2: Dobře, no prosím tě, já tím musím...
4: Já jsem doma přestala vařit prostě. Jo? První den jsem nic neviděla, druhý den jsem nic neviděla, třetí den přijdu, navařeno, umí ty nádoby, já to manžel. Ta druhá říkala, jsem přestala vařit a prát. První den jsem nic neviděla, druhý den jsem nic neviděla, třetí den přijdu, vypráno, vyžehleno, uklizeno, nachystaný svačiny pro děti dělá manžel. A Moravy holka říkala, já jsem zkusila to samý. První den jsem nic neviděla, druhý den jsem nic neviděla, třetí den jsem začala vidět na pravé oko.
5: Za starých časů, když ještě u nás palili čarodějnice, tak taky tam jednu osmahli, že jo? A po těch pár letech šel takhle... Průvodce vedl tam ty turisty a povídá, na tomto nádvoří v roce 1543 upálili poslední českou čarodějnici. Načež jeden z těch turistů se takhle úkosem podívá na svoji starou a říká, kdyby jsi nekecal.
6: Já to mám tady, jak se do mě neustále strefujou ty mladí křepcí hoši kvůli věku, jo. Že jako roková dračica,
7: tak.
6: Ne, a co mě se stalo opravdu? A to mě přišlo strašně líto. Jeden renomovaný hudební skladatel mi zavolal, že se mnou musí sejít, je toho plnej, že okamžitě a zítra, tak. To jsem říkal, no tak nějaká práce příjemná. Tak jsme se setkali a on říká, že má muzikál, že tam budou hrát hlavní roli. Já jsem říkal, no konečně ten Hollywood zavolá a tak. A pak jsem se dozvěděla, že ten muzikál se jmenuje Babička. Teda zacouval ke kněžně, ale to bylo
8: teda... Mě taky volal ten tvůj samej a říkal, ale že pro mě má sultána Styrle.
9: Já musím říct, já to možná někde říká, to je jedno, to je největší zatím fox poslední doby, to je z loňského roku. A já jsem si jednou sedl na kládu a prostě pak jsem se nemohl odlepit skoro. Měl jsem prostě ten zadek úplně černý od té smůry. A pak jsme ještě přijeli a šli jsme do jedné hospody a tak jsem přišel prostě nějak už domů hodně pozdě a žena spala. Kluci mi předtím poradili, to byly nový kalhoty, který jsem si pořídil na ten čumdu. A tak jsem z toho byl takový smutný, jako co říkají, hele, to normálně, když to dáš do lednice, ty kalhoty, tak se pak odloupeš tu smůru normálně. Tak já jsem přišel takový, už jsem byl trošku no nametenej jsem byl, já to řeknu.
10: Tak jsem sundal
9: kalhoty a dal jsem nadspal do toho mrazáku a samozřejmě jsem na to zapomněl absolutně. A asi za 3 dny jsem se potkal se ženou, protože my se nepotkáváme často, že? A ona mi říká, hele, nepřeháníš to s tím pitím už, Honza? A já jsem říkal, co ti jde? A ona říká, no víš, co si dal do mrazáku? Já jsem říkal, nevím. A ona říká, chce, pojď podívat. A ten vítěz oslavně odevřela ten mrazák a tam byly ty kalhoty. Já jsem si samozřejmě vzpomněl, jsem říkal, no to jsem tam dal proto, abych odrolil tu smůru. Ona říkala, nekecej mi, nesmysl. Ty si myslíš, že jsi ze všeho vykecáš. No, ne, se nevykecá. Samozřejmě smůru jsem neodrolil. Oni si to kamarádi spletli se žvejkačkou.
1: Humoriáda. Zase jsme ten čas vyčerpali, tak rychle to uteklo.
2: Já děkuji za pozvání, samozřejmě těším se příští měsíc, myslím, že budu, a když ne, tak ten další. Každopádně do Vánoc tam termíny mám. No a těším se na všechny lidi, kteří zase začnou chodit do divadla a už teďka v pondělí ve Varech a pak na Ostravsku a prostě jedeme dál. Nejlepší komedie.cz
1: Martin Zouna.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: V Třešti zmapují kanalizační síť, ta stávající je při prudkých deštích málo prostupná. Vláda dnes projedná zavedení možnosti očkovat dospělé v lékárnách a zpřísnění pravidel pro prodej kratomu. Hokejisté Třebíče i Hlavy si připsali v třetím kole Maxaligy 3bodová vítězství. Očekáváme zpočátku velkou oblačnost s občasným deštěm, odpoledne už oblačno až polojasno. Teplotní maxima dosáhnou 21 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá, pěkné ráno přeje Jaromír Kluhánek. V Třešti řeší špatnou prostupnost kanalizačního systému. Projevuje se hlavně při prudkých deštích, kdy nestíhá pobrat veškerou vodu a ta pak teče po ulicích. Město si proto teď nechá zpracovat model kanalizační sítě, který má odhalit riziková místa.
2: Zpracovatelé modelů mají také navrhnout vhodná řešení, aby kanalizace zvládla pojmout dešťové srážky. Pracovníci technických služeb zároveň kanalizační síť zkontrolují i fyzicky, aby zjistili, jestli někde není zúžená z důvodů nánosů, které by následně odstranili. František Jirků, Český rozhlas.
0: Zavedení možnosti očkovat dospělé i v lékárnách dnes projedná vláda. Lékárníci by předtím museli absolvovat povinný kurz. Podle ministerstva zdravotnictví by se tak mohla zvýšit hlavně proočkovanost proti chřipce, která je v Česku jedna z nejnižších v Evropě. Vláda má na programu i zpřísnění pravidel pro prodej kratomu. Mohl by být dražší a hůř dostupný. Od příštího roku by měli mít možnost koupit si ho lidé až od 21 let a nebylo by možné ho prodávat přes internet. Vláda chce také na kratom zavést spotřební daň a zvýšit DPH. Vláda ve Varšavě nemůže vyloučit, že se ruská eskalace konfliktu na Ukrajině dotkne i polského území. Na mimořádném jednání polského vládního bezpečnostního centra to řekl premiér Donald Tusk. Podle něj budou příští týdny a měsíce náročné. Rusko včera zaútočilo na cíle blízko polské hranice.
3: Budu čekat na informace, jak jsme připraveni na případné použití dronů k deorganizaci u nás, ať už železnice nebo výrobních závodů. Nevylučuji, že taková situace může nastat.
4: Řekl na mimořádném jednání části vlády s polskými bezpečnostními službami premiér Donald Tusk. Polsko nyní také například hledá způsob, jak minimalizovat bezpečnostní hrozby pro lidi a vozidla čekající na hraničních přejezdech na kontrolu. Pohraničníci by v případě vyhlášeného poplachu kvůli hrozbě vzdušného útoku mohli odklánět cisterny s palivem na bezpečnější místa. Vláda a bezpečnostní služby se sešly po nedělních ruských dronových útocích na západní Ukrajinu. Dva drony zasáhly cíle jen 800 metrů a 2 kilometry od polské hranice. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
1: Sport.
0: Hokejisté Třebíče i Hlavy si připsali v třetím kole Maxaligy 3bodová vítězství. Nejlepším možným způsobem tak na domácích stadionech zareagovali na porážky v předchozím kole.
5: Třebíč porazila Frýdek Místek suverénně 4-1. Dvěma trefami se na výhře podílel 34-letý útočník Ladislav Bittner. O něco dramatičtější to bylo v Jihlavě. Dukla přehrála pražskou Slávii 2-1. Díky tomu patří Jihlavě 7. místo, Třebíč je 4. Adam Procházka, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V Jihlavě a Černovicích teď mají 14 stupňů, v Libici nad Doubravou 15. Očekáváme zpočátku velkou oblačnost s občasným deštěm, odpoledne už oblačno až polojasno. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 18 a 21 stupni. Přidá se mírný severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Dálnice D1 na Vysočině je teď volně průjezdná, bez nehod se jezdí i na ostatních silnicích kraje. Dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Dobré ráno a hezké vstávání vám přejeme z Českého rozhlasu Vysočina, rádia vašeho kraje. A už za pár minut otevřeme kalendárium. Připomeneme mimo jiné úmrtí prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka i Jana Masaryka.

0: 5 hodin 10 minut ladíte Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje, a teď už je na řadě kalendárium. Kdo má dneska svátek?
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Pondělí 14. září svátek má Radka. Všechno nejlepší. Tady je Petr Jungmann. První výstava průmyslových výrobků na evropské pevnině skončila v pražském Klementinu v roce 1791. To je 235 let. Konala se u příležitosti korunovace Leopolda II. Na českého krále. Nový panovník pobyl v Praze několik týdnů a ta jeho návštěvou jen žila. A chtěla se mu ukázat v tom nejlepším světle. První československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk zemřel v Lánech před 89 lety v roce 1937.
3: Prezidente osvoboditeli, odkazu, který jste vložil do našich rukou, věrni zůstaneme.
2: Bylo mu 87 let. První pevný magnetický disk na světě představila americká počítačová firma IBM před 70 lety v roce 1956. Nesl označení RAMAC 305 a měl dneska směšnou kapacitu 5 MB. Cena byla ale astronomická, 250 000 dolarů. Dovolit si to mohly jen nejbohatší firmy a samozřejmě armáda. Prezident Zeman byl hospitalizován v ústřední vojenské nemocnici před 5 lety. Strávil tam 8 dní. Podle Hradu šlo o rekondiční pobyt. V médiích se ale objevilo, že má prezident problémy s játry. Hrad ale opakovaně podobná tvrzení odmítl. Český diplomat a politik Jan Masaryk se narodil na Královských Vinohradech před 140 lety v roce 1886.

0: Jeho smrt o víc jak 61 let později je dodnes obestřena tajemstvím. A já přeju dobré pondělí a úspěšný nový týden.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: vámi je Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Máme 5 hodin 16 minut. A pokud vám je 60 plus, potom zůstaňte s námi, protože dnes můžete v našem vysílání vyhrát 2 lístky do jihlavského Cinestaru. Podrobnosti uslyšíte za 5 minut.
1: Počasí.
0: A teď se ještě pojďme podívat, jak to vypadá s počasím na Vysočině. Aktuálně se teploty pohybují mezi 13 a 15 stupni Celsia. A těch 15 stupňů je v Libici nad Doubravou. Dívám se také do Jihlavy Hruškových dvorů. Tam je 14 aktuálně a Velké Meziříčí také 14 stupňů. Teploty jsou teď po ránu poměrně docela i vyrovnané. Ráno a dopoledne bude převažovat velká oblačnost, občasný dešť bude během rána dopoledne ubývat. Odpoledne pak čekáme většinou oblačno a už jen výjimečně se objeví přehánka. Večer pak bude polojasno až skoro jasno a nejvyšší teploty dnes vystoupí na 18 až 21 stupňů. Foukat k tomu bude mírný severozápadní vítr, který večer zeslábne.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: V pondělním dobrém dopoledni si připomeneme obrovský úspěch týmu z Budíkovic na mistrovství České republiky v požárním sportu. Dívky vyhrály královskou disciplínu požární útok časem 22 minut 97 sekund a staly se absolutními mistryněmi České republiky pro rok 2026. A právě mistryně České republiky přivítáme už po 11. hodině v našem vysílání společně s velitelem sboru dobrovolných hasičů z Budíkovic Vladimírem Svobodou.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou.

0: Je 5 hodin 21 minut a vy posloucháte Dobré pondělní ráno Českého rozhlasu Vysočina. Dnes soutěžíme o vstupenky na seniorskou projekci do jihlavského Cinestaru. Ta proběhne ve čtvrtek 17. září od 10 hodin dopoledne a jde o nový český film Když se zhasne. Snímek je o jednom manželství, které drží pohromadě už jen předmanželská smlouva na ubrousku, 4 přátelé, 7 hříchů na menu a nespočet vtipných situací, které to sebou přináší. Chcete jít do jihlavského Cinestaru? Pak nás leďte po 8 hodině raní. Dovolejte se ve správný čas a uhádněte filmovou ukázku. Potom jsou 2 lístky úplně zadarmo vaše. A podmínkou soutěže je věk 60+.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Ladíte Český rozhlas Vysočina, přinášíme aktuální zprávy. S nimi je tu Jaromír Kulhánek.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Lidé v Jihlavě se musí ode dneška připravit na změny ve vedení některých linek městské hromadné dopravy. Je to kvůli postupující opravě třídy legionářů, která na 2 týdny zabere větší část jejího křížení s Tolstého ulicí. Úroda jablek je letos kvůli jarním mrazům o desítky procent nižší než obvykle. Stromy poškodilo i externí sucho a horko v létě. Plody jsou kvůli tomu na některých místech menší. Nedostatek vody způsobil i úhyny mladých jabloní. Přibývá zájemců o doučování kvůli známkám i přípravě na přijímačky. Vyplývá to ze zjištění Českého rozhlasu. Ten oslovil organizace a firmy, které se na doučování zaměřují. Nejvíce rodiče a studenti zajímají o kurzy angličtiny, českého jazyka a matematiky. Začíná schůzka ministrů zodpovědných za energetiku ze skupiny velkých světových ekonomik G20. Na jednání v americkém Houstonu dorazí i zástupci Ruska. Očekává se také účast energetických delegátů z Evropy a Asie. Němec Alexander Zverev ovládl dvouhru na tenisovém US Open. Ve finále porazil domácího Bena Sheltona 3-1 na sety. A basketbalistky Spojených států ovládly po páté za sebou mistrovství světa. Ve finále v Berlíně porazili Francii 97-79 a získali tak 12. titul. Třetí skončili Španělky. A ještě předpověď počasí. Očekáváme zpočátku velkou oblačnost s občasným deštěm. Odpoledne už oblačno až polojasno. Teplotní maxima dosáhnou 21 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: A v tuto chvíli nemáme ze silnic kraje ani z úseku dálnice D1 na Vysočině hlášené žádné nehody nebo aktuální dopravní problémy. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Na náves přijíždí bílá avie, ke které se schází klubko převážně starších lidí. Tak teď vypadá nakupování v Dušilově na Jihlavsku. Stálý obchod je zavřený a do vsi dojíždí pojízdná prodejna. Více o tom už v naší reportáži. Za 8 minut zůstaňte s námi.

0: 5:40, hladíte Český rozhlas Vysočina. Dobré ráno. Lidé v Dušihově na Jihlavsku jsou teď bez prodejny. Obchod, který v obci běžně fungoval, je zavřený, protože nemá personál, hlavně kvůli starším lidem, kteří si nemohou sami dojet nakoupit. Začala do Dušihova dojíždět proto pojízdná prodejna.
1: Za těch 40 let, co jsem tady, to fungovalo a je teda problém, když to tady nebude. To je jako určitě.
2: Na příjezd prodejny čeká necelá desítka vesměs starších lidí.
3: Teď nepřijede a bude.
2: Mezi čekajícími jsou i paní Jitka a paní Helena.
1: Řešíme to tak, že když jedu do Jihlavy s manželem k lékaři, tak nakupujeme jeho.
4: Mám syny doma, oni by mi taky třeba do Jihlavy dojeli, ale člověk si potřebuje sám takový něco koupit.
2: Dobrý den. Se zbožím přijel Jaroslav Hruza. Otevřel skříňovou nástavbu, ze které vyndává kovové schůdky.
5: Přivezl jsem normálně základní potraviny, které se týká potravin, to znamená rohlíky, chleba, potom nějaký, co se týče normálních potravin, paštiky, uzeniny.
2: Jsem pochopil, že ty lidi to nějak objednávali.
5: Objednávali si pečivo, jo, protože pečivo, no. To jako já vozím akorát. 56.
6: Asi 8 rohlíků.
2: Kolik vy těch zastávek máte?
5: Dneska mám 4 zastávky.
2: 4 zastávky. Jezdíte každý den?
5: Nejezdím, jezdím jenom čtvrtky, pátky, protože to se jako není zájem zkrátka takový, abych jezdil celý den. Jo? Takže jezdím jenom čtvrtky, pátky a jezdím teda od rána do večera, no do večera, do těch půl sedmi jsem asi doma.
2: Pojízdná prodejna je dočasným řešením. Do Dušihova by měla zajíždět do konce září. Pak už by se měl stálý obchod znovu otevřít. František Jirků, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Je 5:46, ladíte Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Pokud sedíte za volantem a míříte do práce, přejeme vám tedy šťastné cestování. Za chvíli se také s makovičkami o práci pobavíme a teď ještě pojďme mrknout na počasí.
1: Počasí.
0: Teploty se aktuálně pohybují mezi 13 a 15 stupni. V Telči, Dukovanech a Vatíně je právě 14. Ráno a dopoledne bude převažovat velká oblačnost, občasný déšť bude během rána a dopoledne ale ubývat. Odpoledne pak čekáme většinou oblačno a už jen výjimečně se objeví přeháňka. Večer pak bude polojasno až skoro jasno. Nejvyšší teploty dnes vystoupí na 18 až 21 stupňů a foukat má mírný severozápadní vítr, který večer zeslábne.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Můžou děti chodit do práce? Pojďme se jich na to zeptat, jestli vůbec chtějí.
1: Můžou děti pracovat?
2: Ne, protože pak tam budou chyby. Budou mít kýlu.
3: Protože by tam něco pokazilo a pak by to nefungovalo.
4: Děti můžou pracovat tím, že můžou pomáhat třeba s uklízením domem.
5: Hrabat listí, třeba něco krájet.
6: Můžou pomáhat mamce uklidit prach.
7: Uklízím hračky.
8: Já třeba někdy mamince pomáhám pít nějakou buchtu nebo perník.
9: Mamka drží mixer a já ho držím s ní a mixujeme.
10: Já mám totiž svůj malý mop a košťátko, takže když mamka vytírá, tak jí pomáhám.
1: A myslíš si, že můžou děti chodit do práce a dostávat výplatu?
11: Ne. Něco můžou pokazit a nějaký písmenka dát špatně a nevydělají peníze.
12: By se mohli od něco spálit.
13: Makovičky. Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Šest hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Někteří majitelé pozemku v Havlíčkově Brodě nestihli postavit v termínu a zaplatí pokutu. V čele české delegace na příštím summitu Severoatlantické aliance bude podle premiéra Babiše prezident Pavel. Fotbalisté Slávie v přerušeném ligovém zápase vyhráli v Teplicích. Očekáváme zpočátku velkou oblačnost s občasným deštěm, odpoledne už oblačno až polojasno. Teplotní maxima dosáhnou 21 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Pět majitelů parcel v havlíčkobrodské lokalitě Rozkoš bude muset městu zaplatit pokutu. Nepostavili totiž svoje domy v uvedeném termínu. Ve smlouvě za porušení této podmínky radnice požaduje od každého z majitelů 150 tisíc korun.
2: Havlíčkobrodská radnice prodávala pozemky mezi lety 2013 a 2016. Původně měly mít kupující postaveno do konce června 2018. Zastupitelé následně všem prodloužili termín o 4 roky. Některým vlastníkům pak lhůtu znovu prodloužili i kvůli komplikacím v průběhu covidové pandemie do června letošního roku. Přesto podle vedení města na 4 z 5 posledních parcel práce ani nezačaly. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
1: Prezident Petr Pavel bude v čele české delegace na příštím summitu Severoatlantické aliance v Tiraně. Informovala o tom Česká televize s odkazem na vyjádření premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Ten už v červenci uvedl, že s Pavlovou účastí na dalším summitu nemá problém. Vláda přitom s prezidentem vedla o zastupování země dlouhé spory. Na letošní jednání NATO v Ankaře nakonec po zásahu ústavního soudu jeli oba. Dnes se Pavel s Babišem sejde na Pražském hradě, budou probírat koordinaci zahraniční politiky. Americký prezident Donald Trump plánuje zrušit 15% clo na irskou whisky. Podle agentury AP to řekl na závěr golfového turnaje v Irsku. Další podrobnosti ale nezdělil. Na irský alkohol teď platí celní poplatek, který šéf Bílého domu uvalil na dovoz Evropské unie. Trump letos v květnu oznámil, že ruší některá cla na britskou whisky. Mezi tu patří i lihoviny ze Skotska a severního Irska.
0: Sport.
1: Fotbalisté Slávie vyhráli v 8. kole šance ligy na stadionu Teplic 2-0. Tabulku tak vedou o bod před Libercem. Zápas byl kvůli výpadku osvětlení ve druhé půli na 20 minut přerušený. Teplický trenér Zdenko Frťala k tomu říká.
3: Ten zápas pořád byl dobře rozehraný. I když prohráváte 1-0, tak tady na to se nedá připravit. Důležité bylo, že nebyl mráz, aby ti hráči nějak nevychladli. Ale já myslím, že oba dva týmy navázali na to, co předváděli do té doby, takže spíš to bylo show pro lidi, že tam byli zaplý telefony, ale určitě jsme rádi, že se podařilo tu elektriku nahodit a ten zápas se dohrál.
1: Třetí místo v tabulce patří Olomouci, která vyhrála v Plzni 3-2, Hradec Králové zvítězil ve Zlíně 2-1 a Pardubice v Ostravě porazili Baník také 2-1.
0: Počasí.
1: V Třebíčanovém Rychnově teď mají 14 stupňů, stejně jako v Přibyslavi. Očekáváme zpočátku velkou oblačnost s občasným deštěm, odpoledne už oblačno až polojasno. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 18 a 21 stupni. Přidá se mírný severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Osobní auto havarovalo mimo komunikaci na silnici 523 u Větrného Jeníkova na Jihlavsku. Dávejte tam pozor a zpomalte na silnici 347 mezi Světlou nad Sázavou a Josefodolem. U železničního přejezdu bourala dodávka.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Dobré ráno, Českého rozhlasu Vysočina pokračuje a za chvíli pro vás budeme mít také řidičskou abecedu až do konce září. Vám každý den poradíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují.

0: Tak to byl Tomáš Linka na Českém rozhlasu Vysočina. Je 6 hodin 10 minut. K tomu osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes se zaměříme na správný výjezd z dvoupruhového kruhového objezdu. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Auta se na kruhových objezdech často řadí vedle sebe v pravém i levém pruhu. Z výšky to vypadá přehledně, ale za volantem může být situace mnohem méně jasná. Vy znáte odpověď na otázku z praxe? Když jedou po kruhovém objezdu auta souběžně v pravém i levém pruhu, kdo má přednost při výjezdu? Slovo už má plukovník Jan Straka.
3: Kruhový objezd v podstatě je křižovatka. To znamená, v křižovatce platí pravidla jak pro jízdu křižovatkou, tak zároveň jsou tam jízdní pruhy, jich tam více, to znamená i pravidla pro jízdu v jízdních pruzích.
2: Takže v našem konkrétním případě musí dát přednost kdo?
3: Pokud máme vnitřní pruh, to znamená vlevo, a vnější pruh, to znamená ten pravý, a jedou tam souběžně dvě auta, tak to auto, které přejíždí do jednoho nebo druhého pruhu, vždycky musí dávat přednost tomu, kdo tam jede. To znamená, při představě, že by nám ten řidič z toho vnitřního přejížděl do pravého, dává přednost tomu, kdo jede v tom pravém. To je běžný pohyb po kruhovém objezdu.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Přejeme vám tedy šťastné cestování, ať v pořádku dorazíte, kam potřebujete, a každé pondělí po 13. hodině pro vás také vysíláme pořad Osobnosti Česka. Moderátor Oskar Hess v něm zpovídá osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Jeho dnešním hostem bude úspěšný paralympijský cyklista Jiří Ježek. Tak ani to si nenechte dnes po 13. hodině v našem vysílání ujít.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Pro vaše lepší vstávání to nejlepší. The best. A Tina Turner na Českém rozhlasu Vysočina je 6 hodin, 17 minut k tomu. Koruna, žezlo, jablko, ale i třeba královské roucho nebo pohřební insignie. To vše nabídne letošní výstava korunovačních klenotů ve Vladislavském sále. Dnes odpoledne tam klíčníci nejcennější předměty české historie převezou z nedaleké svatovické katedrály. Více o tom uslyšíte v našem vysílání za pár chvil.
1: Počasí.
0: A ještě přidám také informace o počasí. Teploty se aktuálně pohybují mezi 13 a 15 stupni. V Košeticích, Bystřici nad Pernštejnem a Havlíčkově Brodě je aktuálně 14. Teploty jsou poměrně vyrovnané. Ráno a dopoledne bude převažovat velká oblačnost. Občasný déšť bude během rána a dopoledne ubývat. Odpoledne pak čekáme většinou oblačno a už jen výjimečně se objeví přeháňka. Večer pak bude polojasno až skoro jasno. Nejvyšší teploty dnes 18 až 21 stupňů a foukat má mírný severozápadní vítr, který večer zeslábne.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: V pondělním dobrém dopoledni si připomeneme obrovský úspěch týmu z Budíkovic na mistrovství České republiky v požárním sportu. Dívky vyhrály královskou disciplínu požární útok časem 22 minut 97 sekund a staly se absolutními mistryněmi České republiky pro rok 2026. A právě mistryně České republiky přivítáme už po 11. hodině v našem vysílání společně s velitelem sboru dobrovolných hasičů z Budíkovic Vladimírem Svobodou.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou.
3: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
4: Jupa, já už vím.
3: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
4: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
3: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
5: Co by jsme to nestihli?
3: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
5: Na blbosti, jo?
3: Těší se Patrik Rozehnal.
4: Krasavče!

0: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina, rádia vašeho kraje. Po roce se dnes odpoledne znovu otevře korunní komora. 7 klíčníků tam vyzvedne korunovační klenoty, které na další 2 týdny zaplní Vladislavský sál. A právě tam už teď připravují výstavní prostory. Jejich součástí budou i klenoty spojené s pohřbíváním.
1: Tady máme vystavený také jeden historický originál klenotů z doby 16. století. Jsou to funerální insignie. Vidíme tady císařskou korunu, jablko a žezlo.
2: Říká kurátor výstavy Štěpán Vácha.
1: To byly klenoty, které se nepoužívaly ke korunovacím, ale používaly se při smutečních slavnostech. Spojujeme s pohřby císaře Ferdinanda I. nebo jeho syna Maximiliána II. V roce 1576, kdy se ten pohřeb konal.
2: Výstava připomene 500 let od nástupu Ferdinanda I. Habsburského na český trůn, popisuje Vácha.
1: Výstava je vymezena roky 1526 až 1791. Ten rok 1526 to je rok, kdy byl zvolen za českého krále Ferdinand I. Habsburský, a rok 1791 je rok, kdy byly z Vídně dopraveny do Prahy korunovační klenoty, trvale od té doby pak už uloženy v Praze.
2: Vedle svatovícké koruny, královského žezla, jablka nebo historických klíčů, Pražský hrad letos vystaví také královské roucho, které se využívalo při korunovacích českých králů v 18. století. První 4 dny si budou moct exponáty prohlédnout jen předem rezervované školní třídy, pokračuje programová a kulturní ředitelka kanceláře prezidenta republiky Veronika Wolf.
3: Termíny pro školy jsou plně obsazeny a máme velkou radost, že přivítáme více než 300 škol.
2: Pro veřejnost bude výstava korunovačních klenotů otevřená zdarma od soboty 19. do pondělí 28. září. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina jsou tu aktuální zprávy a s nimi ve studiu Jaromír Kulhánek.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Lidé v Dušejově na Jihlavsku jsou bez stálého obchodu. Prodejna, která sídlí ve stejné budově jako obecní úřad, je zavřená kvůli nedostatku personálu. Vedení obce ubezpečuje, že jde o dočasné řešení. Prodejna by se měla znovu otevřít v říjnu. Do té doby bude do Dušejova zajíždět pojízdná prodejna. Sedm klíčníků dnes ve svatovítské katedrále v Praze otevře dveře korunní komory a vyzvedne z ní korunovační klenoty. Od zítřka budou svatováclavská koruna, žezlo a jablko vystavené ve Vladislavském sále Pražského hradu. Klenoty si první čtyři dny budou moct prohlédnout školáci, od soboty se pak výstava otevře pro všechny. Za poslání nevyžádané intimní fotografie nebo videa by v budoucnu mohl jít pachatel až na rok do vězení, navrhuje to Ministerstvo spravedlnosti v novele trestního zákoníku. Podle ní by mělo být trestné také zveřejnění osobních údajů, jako je telefonní číslo nebo adresa, s cílem člověka poškodit. Soudy by za něj mohly udělit až 2 roky odnětí svobody. Ve švédských volbách stále vede opoziční levicový blok. Podle veřejnoprávní televize mu zatím připadá o 3 mandáty víc. V tuto chvíli je sečteno víc než 90% hlasů. Nejvíc jich v tuto chvíli získala sociální demokracie. Hokejisté Třebíče i Jihlavy si připsali v 3. kole Maxaligy 3bodová vítězství. Horácká Slávia porazila Frýdek Místek 4-1. O něco dramatičtější bylo utkání v Jihlavě. Dukla ale nakonec přehrála pražskou Slávii 2-1. Španělský cyklista Enric Mas ovládl Vueltu. V poslední etapě v Granadě zvítězil Nor Johansen. Mas vyhrál s náskokem 2 minuty a 15 vteřin před Slovincem Rogličem. Jediný český zástupce Jan Hirt skončil celkově 15. A přidáme předpověď počasí. Očekáváme zpočátku velkou oblačnost s občasným deštěm nebo přeháňkami. Odpoledne už oblačno až polojasno. Teplotní maxima dosáhnou 21 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Osobní auto havarovalo mimo komunikaci na silnici 523 u Větrného Jeníkova na Jihlavsku. Dávejte tam pozor a zpomalte na silnici 347 mezi Světlou nad Sázovou a Josefodolem. U železničního přejezdu bourala dodávka.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A za chvíli přidáme také další informace. Astronomové doporučují pozorovat planetu Venuši dnes kolem poledne. Na denní obloze totiž předvede spolu s měsícem takzvaný zákryt. Zůstaňte s námi a dozvíte se víc.

0: 6 hodin na 39 minut. Dobrou chuť k vaší snídani přejeme, pokud si ji právě dáváte. Jsme Český rozhlas Vysočina. Planeta Venuše a Měsíc dnes na denní obloze předvedou zvláštní úkaz. Zhruba na hodinu se ocitnout v zákrytu. Podle astronomů je dobrý čas k pozorování zhruba půl hodiny před polednem a ještě lepší 3/4 hodiny popolední.
1: Zákryt Venuše Měsícem, Měsíc je těleso, které je nejblíž k Zemi, čili logicky občas zakryje nějakou planetu, a bude to ale na denní obloze.
2: Zdůrazňuje Pavel Suchan z Astronomického ústavu Akademie věd. Planeta Venuše bývá podle něj vidět i na denní obloze, ale málo kdo si ji všimne.
1: Venuše je nejjasnější planeta, vlastně třetí nejjasnější těleso na obloze po Slunci a po Měsíci. Venuše je dostatečně jasná na to, aby byla vidět na denní obloze, jenom ji prostě nenajdeme, když nevíme, kde je. Když budeme vědět, že je těsně vedle Měsíce, tak ji uvidíme.
2: Dnes se Venuše z našeho pohledu přiblíží k Měsíci asi půl hodiny před polednem. Několik minut po 11:30 najednou zmizí, protože ji překryje neosvětlená strana Měsíce. Pak víc než hodinu neuvidíme nic zajímavého. Až asi 3/4 hodiny popolední českého času se zase objeví vedle měsíčního srpku. Přesné časy se i na území Česka liší v minutách.
1: Bude to na jihovýchodě. Když použijeme dalekohled, třeba triedr, tak uvidíme, že to není tečka, že to není hvězda, že to je kotouček a že bude trvat několik desítek sekund, než se celá schová za tím měsíčním kotoučem.
2: Odborníci ovšem důrazně doporučují postavit se při pozorování do stínu, abychom se omylem nepodívali dalekohledem do slunce. V dalekohledu také uvidíme, že kotouček Venuše tvarem připomíná srpek Měsíce. Je to tím, že i Venuše má na obloze svoje fáze. V podcastu k astronomickým snímkům Dne NASA o tom mluvil americký astronom Robert Wagner.
3: Venuše, podobně jako náš Měsíc, prochází celým cyklem fází, jak obíhá kolem Slunce. Záleží na tom, kde se nacházíme my a kde se nachází Venuše a kde Slunce. Vidíme ji buď jako tenký srpek, nebo více osvětlenou ve fázi čtvrti, anebo skoro jako úplně.
2: Fáze Venuše se ale mění mnohem pomaleji než měsíční fáze. Celý cyklus trvá asi 1 rok a 7 měsíců k tomu. Nejlépe ji vidíme, když je blíž k Zemi a zároveň ještě dostatečně nasvícená. Dnes se tomu velmi blíží a maximum nastane v pátek večer. Martin Srb, Český rozhlas.
0: A sledujeme pro vás také informace o počasí. Podrobnosti přidáme hned po písničce s našimi meteorology, tak si na to určitě počkejte. A teď už přejeme nerušený poslech.

0: Posloucháte Český rozhlas Vysočina, dobré ráno. V pondělí 14. září máme 6 hodin 46 minut a v dnešním dobrém ránu také budeme soutěžit o vstupenky na seniorskou projekci do jihlavského Cinestaru. Ta proběhne ve čtvrtek 17. září od 10 hodin dopoledne. Jde o nový český film Když se zhasne. Snímek je o jednom manželství, které drží pohromadě už jen předmanželská smlouva, 4 přátelé, 7 hříchů a nespočet vtipných situací, které to sebou přináší. Pokud chcete jít do jihlavského Cinestaru, podmínkou soutěže je věk 60+. A samozřejmě laďte nás dál a dovolejte se ve správný čas do našeho vysílání. Uhodněte filmovou ukázku a 2 lístky jsou vaše. A teď pojďme také k počasí.
1: Počasí.
0: Podrobnosti teď přináší meteoroložka Andrea Kvapilová. Já přeji dobré pondělní ráno.
2: Hezké ráno.
0: Pojďme se podívat, jak to vypadá v tuto chvíli s aktuálními teplotami a oblohou na Vysočině.
2: Tak teploty ty se nám pohybují od 15 do 13 stupňů. Obloha je převážně zatažená, na většině území se nám vyskytují srážky a vítr, ten máme slabý, západních směrů do 10 km za hodinu.
0: Jaké to počasí bude mít vývoj přes den?
2: Tak ráno a dopoledne ještě stále musíme převažovat s převážně zataženou oblohou, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami. Odpoledne už by potom mělo převažovat oblačno a jen lokálně by se nám měly vyskytovat přeháňky a na večer tam by mělo nadále ubývat oblačnosti a tam už očekáváme polojasno až skoro jasno, ty nejvyšší teploty od 18 do 21 stupňů. Vád nám tomu bude ráno vítr slabý, západní směru do 10 km za hodinu, během dne potom bude mírný, severozápadní do 20 km za hodinu a na večer nám začne slábnout.
0: Co nám říká biopředpověď na dnešek?
2: Tak ta je příznivá, stupeň číslo 1, což je mírná zátěž.
0: A pojďme se ještě podívat na úterý, jak to bude vypadat na Vysočině podobně.
2: Tak tam už nás čeká většinou slunečno, polojasno nebo skoro jasno. Během noci a rána se nám ale bude na řadě míst vytvářet mlha nebo nízká oblačnost, ale během dopoledne už by se nám to mělo všechno rozpouštět a ty nejnižší teploty očekáváme od 10 do 7 stupňů. V údolích nám mohou klesnout až k 5 stupňům a ty nejvyšší teploty od 20 do 23 stupňů a vádnem k tomu bude vítr slabý, proměnlivý do 10 km za hodinu, případně může být bezvětří.
0: Říká Andrea Kvapilová z Českého hydrometeorologického ústavu. Já vám tedy děkuji za informace o počasí. Mějte se hezky a naslyšenou. Příště.
2: Děkuji, hezký den, naslyšenou.
1: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Bardo, řekni fór.
1: Děda vzpomíná, když jsem byl malej, dala mi máma 20 a poslala mě do obchodu. No, přinesl jsem 2 chleby, 2 mlíka, balíček bombónu, čokoládu, 10 vajíček, 3 másla, koblihu, litr rumu a ještě mi zbylo na kolotoč. No, ale dnes už to není možný. Oni tam mají tolik těch blbejch kamer.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu. Český rozhlas Vysočina. Písničky, které nestárnou.
2: Když tančíš přede mnou, mám chuť víc.
0: Písničky, které nestárnou.
3: Proč má být sínem? Proč harletínem? Proč míhat má?
0: Písničky, které nestárnou. Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Lidé si objednávají kominíky na kontroly spalinových cest. Blíží se začátek topné sezony. Koaliční partneři budou pokračovat v jednání o rozpočtu. Řešit mají obranné výdaje. Americká televizní akademie udělí v noci ceny Emmy. Očekáváme zpočátku velkou oblačnost s občasným deštěm nebo přeháňkami. Odpoledne už oblačno až polojasno. Teplotní maxima dosáhnou 21 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Každý rok by měl komín zkontrolovat odborník. Lidé proto teď kominíky objednávají, než začne topná sezona. U plynových kotlů hrozí netěsnící kouřovody, u kotlů na pevná paliva zase usazení sazí. Upozorňuje na to jihlavský kominík Daniel Šrek.
2: Přinosím to nové hoří, když vydrží komín, a už nejlepším, ale může prasknout komín, může jim to tam do trámu jít a všude a předohasiči a pokud když nemáte tu kontrolu z plynových cest, co má být? Podle vyhlášky 34/2016.
0: Vládní koalici čeká další jednání o návrhu rozpočtu na příští rok. Tématem budou mimo jiné i výdaje na obranu. Předseda SPD Tomio Okamura požádal ministra obrany Jaromíra Zunu za stejné hnutí, aby připravil analýzu jeho kapitoly. Podle Zuny si má koalice na dnešní schůzce určit priority. Změny ve výdajích na obranu nevylučuje.
3: To bude všechno věcí následující diskuze. Jsme se zavázali, že budeme jako vláda vydávat 2% HDP na obranu. Je tady ale celá řada priorit na přípravu rozpočtu 2027 a výhled 28-29. Jsme měli připravené 3 varianty rozpočtu, tak aby jsme přesně věděli, jakým způsobem se v té diskuzi pohybovat. Teď se ty věci finalizují.
0: Ministerstvo obrany má zatím na příští rok dostat 191 miliard korun, což odpovídá právě 2% HDP, tedy závazku vůči NATO. Los Angeles udělí americká televizní akademie ceny Emmy. Největším favoritem je druhá řada seriálu Urgent, který letos získal rekordních 25 nominací. Série z prostředí nemocničního urgentního příjmu sleduje lékaře a zdravotníky během jedné náročné směny, kdy řeší kritické případy i vlastní osobní problémy. Sport. Výškař Jan Štefela na ultimátním atletickém šampionátu v Budapešti obsadil dělené 7. místo výkonem 217 cm. Bronzový medailista z loňského mistrovství světa tak nenapravil dojem z letošní nevydařené venkovní sezony, ve které se neprosadil na žádném mítinku Diamantové ligy a nepostoupil z kvalifikace na evropském šampionátu. Závod nového podniku v Budapešti vyhrál Ital Tamberi nejlepším letošním výkonem 237 cm.
1: Počasí.
0: V Havlíčkově Brodě a Velké Meziříčí teď mají 14 stupňů, v Dukovanech 15. Očekáváme zpočátku velkou oblačnost s občasným deštěm nebo přeháňkami. Odpoledne už oblačno až polojasno. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 18 a 21 stupni. Přidá se mírný severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Opatrně teď na silnici 347 mezi Světlou nad Sázavou a Josefodolem. U železničního přejezdu překáží nehoda dodávky a nehodu teď máme hlášenou i z Příseky u Světlé nad Sázavou. I tam buďte opatrní.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Je pondělí 14. září a to je také Evropský den židovské kultury, který je příležitostí ke znovuobjevení a uchování židovského kulturního a historického dědictví, posílení dialogu mezi kulturami a také překonání předsudků. A události tohoto dne připomeneme také už za chvíli v kalendáři. Zůstavíte s námi, do té doby je tu Věra Martinová nebo právě teď Iveta Bartošová. Hezké ráno.

0: Ladíte Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje, 7 hodin, 11 minut je aktuální čas, dobrou chuť k vaší ranní kávě přejeme a teď už je na řadě kalendárium. Kdo má dneska svátek?
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes,
2: we can. Pondělí 14. září, svátek má Radka. Všechno nejlepší, tady je Petr Jungmann. První výstava průmyslových výrobků na evropské pevnině skončila v pražském Klementinu v roce 1791. To je 235 let. Konala se u příležitosti korunovace Leopolda II. Na českého krále. Nový panovník pobyl v Praze několik týdnů a ta jeho návštěvou jen žila. A chtěla se mu ukázat v tom nejlepším světle. První československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk zemřel v Lánech před 89 lety v roce 1937.
3: Prezidente osvoboditeli, odkazu, který jste vložil do našich rukou, věrni zůstaneme.
2: Bylo mu 87 let. První pevný magnetický disk na světě představila americká počítačová firma IBM před 70 lety v roce 1956. Nesl označení RAMAC 305 a měl dneska směšnou kapacitu 5 MB. Cena byla ale astronomická, 250 000 dolarů. Dovolit si to mohly jen nejbohatší firmy a samozřejmě armáda. Prezident Zeman byl hospitalizován v ústřední vojenské nemocnici před 5 lety. Strávil tam 8 dní. Podle Hradu šlo o rekondiční pobyt. V médiích se ale objevilo, že má prezident problémy s játry. Hrad ale opakovaně podobná tvrzení odmítl. Český diplomat a politik Jan Masaryk se narodil na Královských Vinohradech před 140 lety v roce 1886. Jeho smrt o víc jak 61 let později je dodnes obestřena tajemstvím. A já přeju dobré pondělí a úspěšný nový týden.
4: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Vaším společníkem je Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Přejeme vám dobré pondělní ráno. 7 hodin, 16 minut aktuální čas. Vysokoškolští studenti si letos připlatili za bydlení. Potvrzuje to i analýza realitního portálu S-Reality. Kde a kolik si tedy lidé připlatili, to se dozvíte už za malou chvíli z naší reportáže.
1: Počasí.
0: A teď se ještě pojďme podívat také, jak to vypadá s teplotami na Vysočině. Ty se pohybují kolem 15 stupňů, nejčastěji mezi 13 a 15. V Pelhřimově a Žďáře nad Sázavou je právě 14 stupňů, Dukovany hlásí 15. Ráno a dopoledne bude převažovat velká oblačnost s občasným deštěm a ten se během rána a dopoledne pomalinku vytratí. Odpoledne čekáme většinou oblačno a už jen výjimečně se může objevit přeháňka. Večer pak bude polojasno až skoro jasno a nejvyšší teploty ty naměříme dnes mezi 18 a 21 stupni. Foukat k tomu bude mírný severozápadní vítr, který večer zeslábne a zítřek ten přinese chladné a mlhavé ráno, ale za to slunečný den s teplotami do 23 stupňů.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: V pondělním dobrém dopoledni si připomeneme obrovský úspěch týmu z Budíkovic na mistrovství České republiky v požárním sportu. Dívky vyhrály královskou disciplínu požární útok časem 22 minut 97 sekund a staly se absolutními mistryněmi České republiky pro rok 2026. A právě mistryně České republiky přivítáme už po 11. hodině v našem vysílání společně s velitelem sboru dobrovolných hasičů z Budíkovic Vladimírem Svobodou.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou.
3: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Jinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Jinský.

0: To byla Lucie Bílá na Českém rozhlasu Vysočina. Blíží se 7:30, přejeme dobré ráno. Začínají podzimní semestry na vysokých školách a s tím i výdaje pro studenty a jejich rodiny. Mezi ty nejvýraznější patří nájemné. To se za poslední rok zvýšilo a zdražení pocítili i studenti z Vysočiny.
1: Aktuálně platím za bydlení 7250 za místo na pokoji, kde jsme ve dvou. Je to na bytě 2+1 a vlastně máme, krom toho, že jsme na pokoji dva, tak vedle máme ještě jednoho spolubydlícího.
2: Filip Střebíče už 5 let studuje v Brně. Stejný sdílený pokoj ho dříve vycházel o několik tisíc korun levněji.
1: Ceny jsou aktuálně vysoké. Oproti tomu, když jsem do Brna přicházel před 5 lety, tak byly samozřejmě mnohem nižší. Tehdy byl standard kolem 4-4,5, teď už je ten standard spíš kolem 5,5-6 až.
2: Podle dat realitního portálu S-Reality ceny pronájmu za poslední rok stouply o stovky korun za pokoj. Nejvíce studenti zaplatí právě v Brně a taky v Praze, doplňuje mluvčí Kristýna Hořovská.
3: K nejlevnějším univerzitním městům v Česku patří Opava nebo Ústí nad Labem. V nich zaplatí studenti za pokoj ve větším sdíleném bytě okolo 5700 korun. V Brně si připlatí o 3700 více a v hlavním městě dokonce zaplatí o 6300 korun více.
2: Ondřej z Velkého Meziříčí kvůli studiu žije v bytě 2+ KK v Jihlavě. Platí 15 000 korun. Když hledal nové bydlení, zjistil, že by za podobný byt dal o 2000 více.
4: To jsem se právě díval na ty jiné byty, když jsem hledal tu změnu, tak fakt říkám, že třeba i jako 1 KK nebo 1+1, tak byly za stejnou cenu, co jsem platil já v tu dobu. Za ten 2+ KK.
2: Už příští rok by hlavští studenti nemuseli být tolik odkázáni na realitní trh, jak říká mluvčí Vysoké školy polytechnické Martina Tomšu.
5: Vysoká škola polytechnická Jihlava nabízí pro studenty ubytování na kolejích, a to v ulici Brtnická. A v současné době také stavíme nové vysokoškolské koleje s kapacitou až 200 studentů, a to v ulici Fricova.
2: V Jihlavě podle portálu S-Reality pokoje ve sdílených bytech za poslední rok zdražily o 8%. Majitele je nabízí v průměru za 6,5 tisíce korun měsíčně. Vít Holoubek, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: vámi je Český rozhlas Vysočina a přinášíme aktuální zprávy. S nimi je tu Jaromír Kulhánek.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Lidé v Jihlavě se musí ode dneška připravit na změny ve vedení některých linek městské hromadné dopravy. Je to kvůli postupující opravě třídy legionářů, která na dva týdny zabere větší část jejího křížení z Tolstého ulicí. Úroda jablek je letos kvůli jarním mrazům o desítky procent nižší než obvykle. Stromy poškodilo i extrémní sucho a horko v létě. Plody jsou kvůli tomu na některých místech menší. Nedostatek vody způsobil i úhyny mladých jabloní. Přibývá zájemců o doučování kvůli známkám i přípravě na přijímačky. Vyplývá to ze zjištění Českého rozhlasu. Ten oslovil organizace a firmy, které se na doučování zaměřují. Nejvíce rodiče a studenti zajímají o kurzy angličtiny, českého jazyka a matematiky. Začíná schůzka ministrů zodpovědných za energetiku ze skupiny velkých světových ekonomik G20. Na jednání v americkém Houstonu dorazí i zástupci Ruska. Očekává se také účast energetických delegátů z Evropy a Asie. Němec Alexander Zverev ovládl dvouhru na tenisovém US Open. Ve finále porazil domácího Bena Sheltona 3-1 na sety. A basketbalistky Spojených států vyhrály po páté za sebou mistrovství světa. Ve finále v Berlíně porazili Francii 97-79 a získali tak 12. titul. Třetí skončili Španělky. A ještě předpověď počasí. Očekáváme zpočátku velkou oblačnost s občasným deštěm nebo přeháňkami. Odpoledne už oblačno až polojasno. Teplotní maxima dosáhnou 21 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: S omezením počítejte na silnici 37 mezi Stržanovem a Škrdlovicemi na Žďársku. Silničáři tam pokládají mikrokoberec.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Posloucháte dobré pondělní ráno Českého rozhlasu Vysočina. Máme 14. září, svátek dneska slaví Radky a Radoslavy, tak přejeme jen to nejlepší. A dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo vám za chvíli představí nejrychlejší rostoucí dřevinu.

0: 7 hodin 40 minut ladíte Český rozhlas Vysočina. Dobré pondělní ráno přejeme a připomínám, že v dnešním dobrém ránu můžete někdo z vás získat dvě vstupenky na seniorskou projekci do jihlavského Cinestaru. Ta proběhne ve čtvrtek 17. září od 10 hodin dopoledne a jde o nový český film Když se zhasne. Snímek je o jednom manželství, které drží pohromadě už jen předmanželská smlouva, čtyři přátelé a nespočet vtipných situací. Pokud chcete jít do jihlavského Cinestaru, pak nás laďte dál do volejte se ve správný čas do našeho vysílání po 8. hodině a uhádněte filmovou ukázku. Dva lístky úplně zadarmo budou vaše. A protože to je seniorská projekce, podmínkou soutěže je věk 60+. No a teď už je tu Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že nejrychleji rostoucí dřevinou je bambus? Některé druhy bambusu dokážou v příznivých podmínkách vyrůst až o necelý metr denně. Rychlý růst samozřejmě trvá jen po zlomek vegetačního období této rostliny, zhruba po dobu několika týdnů, a poté se radikálně zpomalí. Rekordmanem je druh v Japonsku zvaný madake a v Číně moso. Ten zvládne i 1,20 m a růst skutečně můžete pozorovat pouhým okem, pokud budete trpěliví. Proč je růst tak překotný, vysvětluje struktura bambusu. Stéblo tvoří jakési sklady či jádra, která obsahují růstové buňky a jejich expanze se násobí. Bambus ale není rekordmanem jen v rychlosti růstu. Je to i rostlina extrémně užitečná pro lidstvo, které bambus dovede využít v mnoha odvětvích. Mladé výhonky jsou pochoutkou asijských kuchyní, vyrábí se z něj alkoholické nápoje, vzrostlá dřevina se používá ve stavebnictví nebo při výrobě nábytku. I přesto, že dospělý bambus se vyznačuje mimořádnou tvrdostí, ve skutečnosti patří do čeledi lipnicovitých, je tedy příbuzný s travami na našich loukách.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Posloucháte dobré pondělní ráno Českého rozhlasu Vysočina. Jsme rádi, že jste s námi a nenechte si ujít také Jihlavský den zdraví ve středu 16. září, který proběhne v Domě kultury a Český rozhlas Vysočina bude u toho. Mezi 9. a 15. hodinou odtud budeme živě vysílat mezi 11. a 12. hodinou. A co všechno vás čeká na místě? Sportovní aktivity, hry a kvízy, také laická i odborná krizová pomoc. Také zjistíte, jak řešit sebepoškozování, nebude chybět prevence pohlavně přenosných infekcí, měření složení těla, testování zraku i novinky z veřejného zdravotního pojištění, benefity, bonusy a spousta dalšího. Tak to je informace pro vás a teď už se pojďme podívat také, jak to vypadá s počasím.
1: Počasí.
0: Teploty se teď ráno stále drží poměrně v podobných číslech mezi 13 a 15 stupni. V Humpolci, Novém Městě na Moravě a Chotěboři je aktuálně 14 stupňů. Teď ráno a dopoledne bude převažovat velká oblačnost, občasný dešť bude postupně ubývat, odpoledne pak čekáme většinou oblačno a už jen výjimečně se objeví přehánka. Večer pak bude polojasno až skoro jasno a nejvyšší teploty dnes vystoupí na 18 až 21 stupňů. Foukat k tomu bude mírný severozápadní vítr, který večer zeslábne. A pokud vás zajímá ještě také zítřek, tak ten přinese chladné a mlhavé ráno, ale za to slunečný den s teplotami do 23. stupňů.
1: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: Tentokrát se Irena Šarounová bavila s dětmi o práci. Můžou do ní chodit i děti? Tady jsou jejich odpovědi.
1: Můžou děti pracovat?
2: Ne, protože pak tam budou chyby. Budou mít kýlu.
3: Potom se by tam něco pokazilo a pak by to nefungovalo.
4: Děti můžou pracovat tím, že můžou pomáhat třeba s uklízením domem.
5: Hrabat listy, třeba něco krájet.
6: Můžou pomáhat mamce uklidit prach.
7: Uklízím hračky.
8: Já třeba někdy mamince pomáhám pít nějakou buchtu nebo perník.
9: Mamka drží mixer a já ho držím s ní a mixujeme.
10: Já mám totiž svůj malý mop a košťátko, takže když mamka vytírá, tak jí pomáhám.
1: A myslíš si, že můžou děti chodit do práce a dostávat výplatu?
11: Ne. Něco můžou pokazit a nějaký písmenka dát špatně a nevydělají peníze.
12: By se mohli od něco spálit.
13: Makovičky. Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.
14: Keby bolo niečo,

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Na hudebním festivalu je zavražděna dívka. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Ztratil paměť, ale jedinečné chirurgické schopnosti mu zůstaly. Premiéra filmu Mastičkář. A ČT Art uvede v premiéře balet 4 zamilovaných párů na skladbu Maxe Richtera Nové 4 období překomponovaný Vivaldy. Tanec v ročních obdobích. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Osm hodin.
2: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
1: V Třešti zmapují kanalizační síť, ta stávající je při prudkých deštích málo prostupná. Vláda dnes projedná zavedení možnosti očkovat dospělé v lékárnách a zpřísnění pravidel pro prodej kratomu. Hokejisté Třebíče Jihlavy si připsali v třetím kole Maxa ligy tříbodová vítězství. Očekáváme zpočátku velkou oblačnost s občasným deštěm nebo přeháňkami, odpoledne už oblačno až polojasno. Teplotní maxima dosáhnou 21 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. V Třešti řeší špatnou prostupnost kanalizačního systému. Projevuje se hlavně při prudkých deštích, kdy nestíhá pobrat veškerou vodu a ta pak teče po ulicích. Město si proto teď nechá zpracovat model kanalizační sítě, který má odhalit riziková místa.
3: Zpracovatelé modelů mají také navrhnout vhodná řešení, aby kanalizace zvládla pojmout dešťové srážky. Pracovníci technických služeb zároveň kanalizační síť zkontrolují i fyzicky, aby zjistili, jestli někde není zúžená z důvodů nánosů, které by následně odstranili. František Jirků, Český rozhlas.
1: Zavedení možnosti očkovat dospělé i v lékárnách dnes projedná vláda. Lékárníci by předtím museli absolvovat povinný kurz. Podle ministerstva zdravotnictví by se tak mohla zvýšit hlavně proočkovanost proti chřipce, která je v Česku jedna z nejnižších v Evropě. Vláda má na programu i zpřísnění pravidel pro prodej kratomu. Mohl by být dražší a hůř dostupný. Od příštího roku by měli mít možnost koupit si ho lidé až od 21 let a nebylo by možné ho prodávat přes internet. Vláda chce tak na kratom zavést spotřební daň a zvýšit DPH. Vláda ve Varšavě nemůže vyloučit, že se ruská eskalace konfliktu na Ukrajině dotkne i polského území. Na mimořádném jednání polského vládního bezpečnostního centra to řekl premiér Donald Tusk. Podle něj budou příští týdny a měsíce náročné. Rusko včera zaútočilo na cíle blízko polské hranice.
4: Budu čekat na informace, jak jsme připraveni na případné použití dronů k deorganizaci u nás, ať už železnice nebo výrobních závodů. Nevylučuji, že taková situace může nastat.
5: Řekl na mimořádném jednání části vlády s polskými bezpečnostními službami premiér Donald Tusk. Polsko nyní také například hledá způsob, jak minimalizovat bezpečnostní hrozby pro lidi a vozidla čekající na hraničních přejezdech na kontrolu. Pohraničníci by v případě vyhlášeného poplachu kvůli hrozbě vzdušného útoku mohli odklánět cisterny s palivem na bezpečnější místa. Vláda a bezpečnostní služby se sešly po nedělních ruských dronových útocích na západní Ukrajinu. Dva drony zasáhly cíle jen 800 metrů a 2 kilometry od polské hranice. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
2: Sport.
1: Hokejisté Třebíče i Jihlavy si připsali v třetím kole Maxa ligy tříbodová vítězství. Nejlepším možným způsobem tak na domácích stadionech zareagovali na porážky v předchozím kole.
6: Třebíč porazila Frýdek Místek suverénně 4-1. Dvěma trefami se na výhře podílel 34-letý útočník Ladislav Bittner. O něco dramatičtější to bylo v Jihlavě. Dukla přehrála pražskou Slávii 2-1. Díky tomu patří Jihlavě sedmé místo, Třebíč je čtvrtá. Adam Procházka, Český rozhlas.
2: Počasí.
1: Ve Žďáře nad Sázavou a Hubenově teď mají 14 stupňů, v Libici nad Doubravou 15. Očekáváme zpočátku velkou oblačnost s občasným deštěm nebo přeháňkami, odpoledne už oblačno až polojasno. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 18 a 21 stupni. Přidá se mírný severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: S omezením počítejte na silnici 152 v Poděbradově ulici v Jaroměřicích nad Rokytnou. Jezdí se tam pouze jedním pruhem.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Jsou 4 minuty po 8 hodině. Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina pokračuje. A to tím, že budeme také v této hodině soutěžit o vstupenky na seniorskou projekci do jihlavského Cinestaru. Ta proběhne ve čtvrtek 17. září od 10 hodin dopoledne a jde o nový český film Když se zhasne. Dovolejte se ve správný čas a uhádněte filmovou ukázku. Pak budou 2 lístky úplně zadarmo vaše. A podmínkou soutěže, protože jde o seniorskou projekci, je věk 60+. Tak nasladte dál.
2: Dobré ráno s Lidií Jakubičkovou.

0: S vámi je Český rozhlas Vysočina, dobré ráno, a my se teď přesuneme také na Žďárský zámek, který nabízí šňůru koncertů. Podrobnosti zjišťoval Robin Šalamon.
1: Na Českém rozhlasu Vysočina je s námi paní Nikola Páleníčková. Zdravíme na zámek do Žďáru nad Sázavou. Přeji vám dobrý den.
2: Dobrý den i vám, díky za pozvání.
1: Na zámku startuje další koncertní sezóna klasické hudby. Co nabídne?
2: Letošní koncertní sezona má podtitul Hudební cesty Evropou a nabídne 10 koncertů v průběhu celého roku, které nás zavedou do barokního Španělska nebo třeba do současného jazzu.
1: Začínáte už ve čtvrtek?
2: Na čtvrtek 17. září máme naplánovaný koncert Dvořák, jak ho neznáte, a jde o koncert sopranistky Martiny Jankové a klavíristky Barbary Marie Vili, a zazní rané písně Dvořáka v aranžmá, které ještě publikum neslyšelo.
1: Pokračovat budete v říjnu, 15.
2: Toho 15. října se může publikum těšit na výlet do barokního světa, kdy přijede Michal Reitmajer a Daria Savateva, kteří budou hrát na čembálo a na housle a zazní virtuózní miniatury barokní Evropy. Já bych vlastně zmínila, že ty koncerty jsou nově v areálu Kulturně kreativního centra Vysočina, konkrétně v prostoru, který pojmenováváme Archa, což je unikátní akusticky vyladěný prostor, kde můžou právě probíhat jak větší koncerty, tak i intimnější hudební zážitky.
1: A součástí těch koncertů budou i nějaké diskuze?
2: Součástí budou diskuze, u toho prvního tedy diskuze zrovna nebude, tam ale bude odhalení nového klavírního křídla od firmy Petrov, na které malovala umělkyně Agněška Kolarik, které vzniklo právě z rezonančního dřeva lesů Kinských. Bude tam vlastně i ukázka práce s dřevem, práce s koňmi, potom všechny zveme od 7 hodin na koncert. Ale ty ostatní už budou s debatami a zároveň budou i s ukázkami hudební tvorby místní Zuš ve Žďáru.
1: Na hudební cestu Evropou do Žďáru nad Sázavou zvala Nikola Páleníčková.
3: Jsme s vámi i na Žďársku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: 8 hodin 18 minut, ladíte Český rozhlas Vysočina přemeštěnou. Dobré pondělní ráno s datem 14. září a pojďme se podívat, jak to vypadá s teplotami u nás na Vysočině.
1: Počasí.
0: Teploty, ty se pohybují aktuálně stále v rozmezí mezi 13 a 15 stupni nejčastěji. V Jihlavě Hruškových Dvorech je 14 stupňů, v Moravských Budějovicích a Velké Býteši 15. Teď ráno a dopoledne bude převažovat velká oblačnost, občasný déšť, pak ale bude postupně ubývat. Odpoledne čekáme většinou oblačno a už jen výjimečně přehánky. Večer pak polojasno až skoro jasno. Nejvyšší teploty dnes vystoupí na 18 až 21 stupňů a foukat bude mírný sever západní vítr, který večer zeslábne a zítra to ráno bude takové chladné a mlhavé, ale slunečný den nás čeká, přátelé, s teplotami do 23 stupňů.
1: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
2: Kdo má pro strach uděláno, může se s námi vydat na noční výpravu s baterkou. Prohlédneme si živé obrazy ve zbrusu nové knihovně ve Velkém Meziříčí. A v Třešti si projdeme místo, kde se dříve pálily cihly. Dnes patří strojírnám, ale také se tam hraje, tančí a zpívá.
1: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
0: A dnes v dobrém ránu také soutěžíme o vstupenky na seniorskou projekci do jihlavského Cinestaru. Ta proběhne ve čtvrtek 17. září od 10 hodin dopoledne. A vy se tak můžete dostat zadarmo na nový český film Když se zhasne. Snímek je o jednom manželství, abych vám to tak přiblížila, které drží pohromadě už jenom předmanželská smlouva na ubrousku, 4 přátelé, 7 hříchů na menu a nespočet vtipných situací, které to s sebou přináší. Chcete jít do jihlavského Cinestaru? Tak teď nastražte uši a bedlivě si poslechněte jednu filmovou ukázku.
3: Stěrače stírají! Ostříkovače stříkají!
4: Že se vám do toho pletu, pane Pařízek, ale ty stěrače, ostříkovače, to nemusíte hlásit, to přece vidíte. Honziku, tady, z druhé strany.
5: To je pravda, díky. Erno, ty stěrače a ostřikovače, to nemusíte hlásit, to přece vidím.
3: Klaxon troubí.
0: Poznali jste? Pak volejte do studia na číslo 22 155 49 99. Kdo se mi dovolá se správnou odpovědí, má lístky do kina.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina. Měl.

0: vámi je Český rozhlas Vysočina, dobré ráno a před malou chvíli jsme samozřejmě mohli slyšet filmovou ukázku ze snímků, který teď odhalíme společně s paní Bohuslavou z Jihlavy, která se by jako první dovolala. Takže paní Bohuslavo, ještě jednou prozraďte mi, jak se jmenuje snímek.
1: Dobrý den, já vás všechny zdravím a byl to snímek Vrchní prchni a byla slavná její hláška jako stírače stírají a tak podobně.
0: Poznala jste samozřejmě roli manželů Vránových i skutečných ano. manželů Josefa Abrahama a Libuše Šafránkové. Já jsem ani nepochybovala, že by takovou nejoblíbenější českou komedii všech dob někdo nepoznal. A samozřejmě vy, paní Bohuslavo, jste byla jako první a máte dva lístky pro sebe a ten druhý vydáte komu?
1: No to ještě právě nevím, to se musím domluvit ještě s kamarádkou, anebo se synem, no syne, ten je v práci vlastně, dcera taky je v práci, takže já nevím, to se ještě domluvím.
0: Určitě, tak to já myslím, že s kamarádkou to bude prima sledovat
1: určitě,
0: snímek,
1: určitě, ano.
0: Který samozřejmě ve čtvrtek 17. září od 10 hodin dopoledne propukne v jihlavském kině Cinestar a jmenuje se Když se zhasne. Takže ještě jednou velká gratulace, paní Bohuslavo. Mějte se.
1: A já vám taky děkuji. Díky moc, že jsem se dovolala a že to bylo správně. Děkuji moc.
0: Mějte se naslyšenou a já děkuji za zavolání. A vy, milí přátelé, ostatní samozřejmě nezoufejte, protože o lístky do jihlavského kina Cinestar soutěžíme až do středy, každé ráno, tak nás laďte i zítra, ať si můžete užít komedii, která vás dostane.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
3: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: smrutnou nudu.
1: Posloucháte Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje, přinášíme zprávy a je tu Jaromír Kulhánek.
2: Půl deváté.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Každý rok by měl komín rodinného domu zkontrolovat odborník. Lidé proto teď kominíky objednávají před zahájením topné sezony. U plynových kotlů hrozí netěsnící kouřovody, u kotlů na pevná paliva pak usazení a požár sazí. Sedm klíčníků dnes ve svatovícké katedrále v Praze otevře dveře korunní komory a vyzvedne z ní korunovační klenoty. Od zítřka budou svatováclavská koruna, žezlo a jablko vystavené ve Vladislavském sále Pražského hradu. Klenoty si první čtyři dny budou moct prohlédnout školáci. Od soboty se pak výstava otevře pro všechny. Za poslání nevyžádané intimní fotografie nebo videa by v budoucnu mohl jít pachatel až na rok do vězení. Navrhuje to Ministerstvo spravedlnosti v novele trestního zákoníku. Podle ní by mělo být trestné také zveřejnění osobních údajů, jako je telefonní číslo nebo adresa s cílem člověka poškodit. Soudy by za něj mohly udělit až 2 roky odnětí svobody. Ve švédských volbách stále vede opoziční levicový blok. Podle veřejnoprávní televize mu zatím připadá o 3 mandáty víc. V tuto chvíli je sečteno víc než 90% hlasů. Nejvíc jich v tuto chvíli získala sociální demokracie. Španělský cyklista Enric Mas ovládl Vueltu. V poslední etapě v Granadě zvítězil Nor Johannesson. Mas vyhrál s náskokem 2 minuty a 15 vteřin před Slovincem Rogličem. Jediný český zástupce Jan Hirt skončil celkově 15. A přidáme předpověď počasí. Očekáváme zpočátku velkou oblačnost s občasným deštěm nebo přeháňkami. Odpoledne už oblačno až polojasno. Teplotní maxima dosáhnou 21 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Zpozorněte na silnici 602 u sedliště na Pelhřimovsku. Ve směru na Strměchy tam došlo k nehodě.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Na náves přijíždí bílá avie, ke které se schází klubko převážně starších lidí. Tak teď vypadá nakupování v Dušijově na Jihlavsku. A stálý obchod je zavřený. V Dovsi totiž dojíždí pojízdná prodejna. Více informací uslyšíte v našem vysílání za chvíli.
4: Nosím černý brejle,

0: to byl Karel Gott na Českém rozhlasu Vysočina. Přejeme vám dobrou chuť k vaší ranní kávě a pojďme do Dušejova na Jihlavsku, kde jsou teď lidé bez prodejny. Obchod, který v obci běžně fungoval, je zavřený, protože nemá personál. Hlavně kvůli starším lidem, kteří si nemohou sami dojet nakoupit, začala aspoň do Dušejova dojíždět pojízdná prodejna.
1: Za těch 40 let, co jsem tady, to fungovalo a je teda problém, když to tady nebude, to jako určitě.
2: Na příjezd prodejny čeká necelá desítka vesměs starších lidí.
3: Teď nepřijede a bude.
2: Mezi čekajícími jsou i paní Jitka a paní Helena.
1: Řešíme to tak, že když jedu do Jihlavy s manželem, k lékaři, tak nakupám jeho.
4: Mám syny doma, oni by mi taky třeba do Jihlavy dojeli, ale člověk si potřebuje sám takový zčin něco koupit.
2: Dobrý den. Se zbožím přijel Jaroslav Hruza. Otevřel skříňovou nástavbu, ze které vyndává kovové schůdky.
5: Přivezl jsem normálně základní potraviny, které se týkají potravin, to znamená rohlíky, chleba, potom nějaký, co se týče normálních potravin, paštiky, uzeniny.
2: Jsem pochopil, že ty lidi si to nějak objednávali.
5: Objednávali si pečivo, jo, protože pečivo, no. To jako já vozím akorát. 56.
6: Asi 8 rohlíků.
2: Kolik vy těch zastávek máte?
5: Dneska mám 4 zastávky.
2: 4 zastávky. Jezdíte každý den?
5: Nejezdím, jezdím jenom čtvrtky, pátky, protože to se jako není zájem zkrátka takový, abych jezdil celý týden, jo? Takže jezdím jenom čtvrtky, pátky a jezdím teda od rána do večera, no do večera, do těch půl sedmi jsem asi doma.
2: Pojízdná prodejna je dočasným řešením. Do Dušejova by měla zajíždět do konce září, pak už by se měl stálý obchod znovu otevřít. František Jirků, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Je 8 hodin 44 minut, ladíte Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Pojďme se podívat také, jak to vypadá s počasím na začátku týdne.
1: Počasí.
0: Podrobnostmi je tu v tuto chvíli meteorolog Mojmír Martan. Přeji vám hezké ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jak to tady vypadá teď aktuálně s oblohou nad Vysočinou a teplotami?
2: Tak obloha je spíše zatažená, na některých místech občas prší, teploty jsou vyrovnané mezi 13 a 15 stupni.
0: Co se nám potom vyskytne během dne, ještě nějaký deštík, nebo jaká bude obloha přes den?
2: Tak zpočátku dopoledne ještě bude převážně zataženo na většině území. Počítejte s občasným deštěm nebo s přeháňkami. Odpoledne bude většinou oblačno, takže tam už mezi mrakama může být občas nějaká skulínka se slunečním paprskem, ale už se budou vyskytovat jen lokální přeháňky, takže srážek bude ubývat. Večer potom srážky ustanou úplně a to už bude většinou polojasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty dosáhnou v odpoledních hodinách 18 až 21 stupňů. V průběhu dne se rozfouká mírný severozápadní vítr, který bude večer slábnout.
0: Co nám říká biopředpověď na dnešek?
2: Je to jednička, mírná zátěž, měli bychom se cítit dobře.
0: Tak to je dobře a ještě se pojďme podívat na úterý, protože by mělo být poměrně hezky.
2: Ano, z úterý bude sluneční den, i když ráno počítejte na mnoha místech s mlhami nebo nízkou oblačností, ale tyto jevy se nejpozději během dopoledne rozpustí. Čekejme chladnější ráno na Vysočině s teplotami 10 až 7, v údolích až 5 stupňů, ale odpoledne se oteplí na 20 až 23 stupňů. Jinak bude zítra foukat na nejvýš slabý proměnlivý vítr, může být i bez větří.
0: Říká meteorolog Mojmír Martan z Českého hydrometeorologického ústavu. Já vám děkuji za informace o počasí. Mějte se hezky a naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou, hezký den.
0: Hezký den i vám, milí posluchači. Za chvíli uzavře dnešní dobré ráno Jarda a jeho For pro dobrou náladu. S vámi se v tuto chvíli loučí Lidie Jakubičková a přeji vám dobrý poslech u dalších pořadů v našem vysílání a také si nenechte ujít dobré dopoledne s Helou Dvořákovou.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Poradíme, jak se dá včelám pomoci ve vedru a v suchu. Vyčistíme perlátor na odvodní baterii od vodního kamene a pustíme se do pěstování balkónových a terasových borůvek.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Jardo, řekni fór.
1: Děda vzpomíná, když jsem byl malej, dala mi máma 20 a poslala mě do obchodu. No, přinesl jsem 2 chleby, 2 mlíka, balíček bombonu, čokoládu, 10 vajíček, 3 másla, koblihu, litr rumu a ještě mi zbylo na kolotoč. No, ale dnes už to není možný. Oni tam mají tolik těch blbejch kamer.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Amatéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: Teď už stavím reaktor tlačítkem HO1 a uvidíte, jaká je zvuková kulisa po rychlém stavení reaktoru.
2: S vedoucím útvaru simulátory Zbyňkem Mahalem jsme v jaderné elektrárně Dukovany u trenažeru opravdu obrovského, zabírá celou místnost. Je vlastně takovou věrnou kopií elektrárenského velína, kde se neustále cvičí zdejší pracovníci. Z Dukovan Milan Soldán, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
3: A už vlastně jsme v plné sklizni.
4: Provází mě skladem plným bedínek s červenými plody.
5: Veronky Sonce, klasika je zde.
4: Z Kožichovic, Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina,

0: 9 hodin.
1: 6. rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Někteří majitelé pozemků v Havlíčkově Brodě nestihli postavit v termínu a zaplatí pokutu. V čele české delegace na příštím summitu Severoatlantické aliance bude podle premiéra Babiše prezident Pavel. Fotbalisté Slávie v přerušeném ligovém zápase vyhráli v Teplicích. Teploty do 21 stupňů, dopoledne ještě oblačno s doznívajícími srážkami, odpoledne už oblačno až polojasno. Takové dnes bude počasí na Vysočině. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Pět majitelů parcel v havlíčkobrodské lokalitě Rozkoš bude muset městu zaplatit pokutu. Nepostavili totiž svoje domy v uvedeném termínu. Ve smlouvě za porušení této podmínky radnice požaduje od každého z majitelů 150 tisíc korun.
2: Havlíčkobrodská radnice prodávala pozemky mezi lety 2013 a 2016. Původně měly mít kupující postaveno do konce června 2018. Zastupitelé následně všem prodloužili termín o 4 roky. Některým vlastníkům pak lhůtu znovu prodloužili i kvůli komplikacím v průběhu covidové pandemie do června letošního roku. Přesto podle vedení města na 4 z 5 posledních parcel práce ani nezačaly. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Prezident Petr Pavel bude v čele české delegace na příštím summitu Severoatlantické aliance v Tiraně. Informovala o tom Česká televize s odkazem na vyjádření premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Ten už v červenci uvedl, že s Pavlovou účastí na dalším summitu nemá problém. Vláda přitom s prezidentem vedla o zastupování země dlouhé spory. Na letošní jednání NATO v Ankaře nakonec po zásahu ústavního soudu jeli oba. Dnes se Pavel s Babišem sejde na Pražském hradě, budou probírat koordinaci zahraniční politiky. Americký prezident Donald Trump plánuje zrušit 15% clo na irskou whisky. Podle agentury AP to řekl na závěr golfového turnaje v Irsku. Další podrobnosti nezdělil. Na irský alkohol teď platí celní poplatek, který šéf Bílého domu uvalil na dovoz Evropské unie. Trump letos v květnu oznámil, že ruší některá cla na britskou whisky. Mezi tu patří i lihoviny ze Skotska a severního Irska. Sport. Fotbalisté Slavie Praha vyhráli v 8. kole šance ligy na stadionu Teplic 2-0. Tabulku tak vedou o bod před Libercem. Zápas byl kvůli výpadku osvětlení ve druhé půli na 20 minut přerušený. Teplický trenér Zdenko Frtěla k tomu řekl.
3: Ten zápas pořád byl dobře rozehraný. I když prohráváte 1-0, tak tady na to se nedá připravit. Důležitý bylo, že nebyl mráz, aby ti hráči nějak nevychladli. Ale já myslím, že oba dva týmy navázali na to, co předváděli do té doby, takže spíš to bylo show pro lidi, že tam byli zaplý telefony, ale určitě jsme rádi, že se podařilo tu elektriku nahodit a ten zápas se dohrál.
0: Třetí místo v tabulce patří Olomouci, která vyhrála v Plzni 3-2. Hradec Králové zvítězil ve Zlíně 2-1 a Pardubice v Ostravě porazili Baník také 2-1. Ve věku 64 let zemřel Luděk Mikloško. Bývalý fotbalový brankář a šéf sportovního úseku Baníku Ostrava podlehl rakovině, se kterou bojoval několik let. Českému rozhlasu to potvrdil člen skautingového oddělení klubu a Mikloškův kamarád Tanas Papadopoulos. Počasí. V Jihlavě a Košeticích teď mají 14 stupňů, stejně jako v Náměšti nad Oslavou. Dopoledne bude ještě oblačno s doznívajícími srážkami, odpoledne už oblačno až polojasno. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 18 a 21 stupni. Přidá se mírný severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Pozorněte na silnici 602 u sedliště na Pelřimovsku. Ve směru na Strměchy tam došlo k nehodě.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré dopoledne s Helou Dvořákovou.

0: dobroty Dáši Kubíkové.
1: V tomhle uplakaném pondělním dopolední by to chtělo něco, co nám udělá úsměv na tváři, co nás potěší, a to určitě bude dnešní dobrota. Dáme si totiž churros. Název v češtině zní trošičku legračně, ale je to proto, že pochází ze španělštiny. Vroubkované smažené tyčky se tak prý jmenují proto, že připomínají rohy ovce plemene čura. A jak chutnají?
2: Kdo rád navštěvuje nejrůznější food festivaly a ochutnává speciality z celého světa, určitě už si aspoň jednou dal churros. Tyčinky z těsta osmažené a obalené v cukru se skořicí, které se pak namáčejí do rozpuštěné čokolády nebo jiné sladké omáčky. Na futrování na farčatech do Žďáru nad Sázavou zavítali také Los Churros, kde sladké tyčinky smaží Michal Římsa. Toho jsem se zeptala na jejich původ.
3: Churros jako takový pochází úplně původem z Portugalska, kde to měli čistě jenom osmažený, bez cukru, bez nějaké omáčky, jako my máme rohlíky k pečivu, k vajíčku, tak oni to tam měli přesně na ten způsob, že to jakoby nahrazovalo pečivo. Potom se to dostalo do Španělska, kde to předělali do té sladké verze, cukrem čistě, a pak se to ještě převezlo do Mexika, kde z toho udělali i s těma čokoládama, karamelama, ale tam to plní. A pak se to dostalo zpátky do Španělska, tam si to namáčeli čistě jenom do omáčky bokem.
2: I my si můžeme tyčinky udělat doma, pokud umíte odpalované těsto, voda, olej, cukr, sůl a nakonec mouka, zbytek už je jednoduchý. Hotovým těstem naplníme cukrářský pytlík, kterému nasadíme širokou zoubkovanou špičku. Těsto protláčíme po rovných kouscích přímo do rozpáleného oleje. V Los Churros na to mají pomocníka.
3: Máme stroj, dost podobný jako plnička klobás, akorát, že místo náusků do L-ka, tak máme jenom rovnej dolů a ve finále gravitace nám pomáhá v tomu, aby ty tyčky byly takhle rovný.
2: Po osmažení do zlatova v oleji obalíme churros v krupicovém cukru smíchaném se skořicí a k ním si rozpustíme čokoládu. Může být mléčná, hořká, bílá, smíchaná se smetanou, co vám chutná nejvíce. Tak si dejte a dobrou chuť.
0: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.
1: Tak doufám, že opravdu tu lepší náladu přinesla dnešní dobrota Dáši Kubíkové a churros si třeba dneska odpoledne připravíte i vy doma. V příštích zářijových týdnech začíná výuka na vysokých školách. Týká se to i mnoha studentů z Vysočiny, kteří do univerzitních měst dojíždí nebo tam bydlí. Vysoké školy jim na tyto náklady vyplácí ubytovací stipendium. O nich si už za chvíli popovídáme s redaktorem Vítem Hloubkem.

0: Tak tohle byl Sprint a Helena Vondráčková 9 minut před 9:30 v dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina. Vysokoškoláci z Vysočiny se začínají znovu rozjíždět za studiem po celém Česku. Díky tomu získávají nárok na ubytovací stipendium. To jim pomáhá pokrýt část nákladů. Komu je určené a o jakou částku jde, to zjišťoval už náš redaktor Vít Holoubek. Přejeme dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne. Ubytovací stipendium je státní finanční příspěvek pro vysokoškoláky. Nejčastěji se využívá pro krytí nákladů spojených s ubytováním, takže má ulevit v platbě za kolej, nájem nebo energie a internet. Dojíždějící s ním můžou platit i cestovné, pokud třeba denně dojíždí. Částka nepokryje všechny výdaje, spíše ulehčí měsíčnímu rozpočtu samotného studujícího, potažmo rodiny, když se neživí sám. Školy stipendium vyplácí zpětně. Peníze tak student většinou dostane v lednu a červenci.
0: Pojďme přiblížit, jak ho studenti mohou získat.
1: Studium musí probíhat v prezenční formě a nesmí překročit jeho standardní dobu. Zároveň musí mít student trvalé bydliště mimo okres či jeho blízké okolí. Pak může zažádat během podzimního semestru, respektive třeba na Masarykově univerzitě v listopadu a potom v březnu, na Vysoké škole polytechnické při začátku studia a třeba na Pardubické univerzitě ho vyplácí automaticky každému, kdo splňuje již zmíněné podmínky.
0: Má ubytovací stipendium na každé vysoké škole odlišnou částku?
1: Ano, neexistuje totiž zákon, který by ho výši pevně nastavil. Stanovuje se podle dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a celkového počtu žadatelů. Na Vysoké škole polytechnické aktuálně vyplácejí 680 korun měsíčně. Minulém akademickém roce byla částka na Pardubické univerzitě 700 korun a na Masarykově univerzitě necelých 600 korun za měsíc. Podle informací od škol nepředpokládáme, že někde výrazně naroste, a to na studenty čekají zvýšené náklady. Podle dat serveru S-Reality nabídkové ceny za sdílený pokoj vyrostly třeba ve zmíněných Pardubicích dokonce o 14% a v Jihlavě o 8%. Nejmenší výkyv hlásí Opava se 3% a Praha dokonce jen se 2%. Akorát tam nad ta 2% znamenají 12 000 korun za pokoj za rok.
0: O ubytovacím stipendiu jsme si v dobrém dopoledni povídali s redaktorem Vítem Holoubkem. Děkujeme a přejeme hezký den. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: V dopoledním vysílání ale velký příval energie. Možná už tušíte, dáme si skladbu od Neila Diamonda Sweet Caroline. Tak krásné a pohodové pondělní dopoledne s námi. Užijte si ho podle vašich představ a za chvíli další díl pořadu Bejvávalo.

budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky.

se starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen na štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi, a budu starým.

0: starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už, starý muž. Starý muž.
1: Bejvávalo.
2: Suché dny. Ve středověku se rok dělil na čtyři nestejně dlouhé části, takzvané kvartály. Byly vymezeny suchými dny, latinsky quatuor temporal, čili temporalia. Česky se suché dny takto nazývaly proto, že byl půst. Lidé si na chléb nic nemazali, jedli ho suchý, proto suché dny. Také se těmto dnům říkalo quatembri, což je zkomolenina onoho latinského pojmenování. Byly to církví předepsané postní dny, k nímž se vázaly modlitby, udělování almužen a pokání. Připadaly vždy na středu, jakožto připomínka popeleční středy, nebo na pátek, jako připomínka Velkého pátku, anebo na sobotu, jako připomínka Bílé soboty. Suché dny původně vznikly v Římě, pravděpodobně již ve 3. století. Nejdříve byly pouze 3 termíny, později v 5. století byl přidán ještě jarní termín. Jeden ze suchých dnů tradičně připadal také na středu po svátku povýšení svatého kříže, což bylo 14. září, to je dnes. Suché dny byly významným termínem ve společenském životě. Na suché dny nebo v návaznosti na ně bývala stanovována významná shromáždění a jednání. Ve městech se v neděli po suchých dnech konala shromáždění cechů. O suchých dnech také zasedal zemský soud v Čechách a konaly se zahájené soudy ve městech. Oficiálně se suché dny přestaly slavit po druhém vatikánském koncilu, tedy po roce 1969. No a zítra o tom, co dělali cvokaři.
1: Bejvávalo.
3: Jak se bránit žloutence, to je další téma, které v dopoledním vysílání otevřeme v pořadu Minuta pro zdraví s paní doktorkou Irenou Zimenovou. Ještě předtím Pavel Bobek, skupina UEM, anebo taky Václav Neckář a Křídla iluzí. Hezké pondělí.

0: zdraví.
1: Můžeme se nějak žloutenkám bránit?
2: Určitě. Žloutenka typu A hrozí převážně kvůli špatné hygieně. Což u nás jako v Česku nehrozí tak moc jako na dovolené v zemích, kde mají nižší hygienické standardy. Třeba Egypt, Turecko. Tam musíme dávat pozor, abychom nepili kohoutkovou vodu, pečlivě umývali ovoce, zeleninu a nezapomínali si umývat ruce. Přenos Bčka a Cčka je méně pravděpodobný, přenáší se krví a pohlavní cestou a prevence je dávat si pozor při práci ve zdravotnictví a být zodpovědný při sexuálních vztazích. Na oba typy existuje očkování, proti Bčku dostávají děti povinné očkování v základním schématu.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
3: Regionální stopař Adela Zachová objevila v Moravské Svratce na Žďársku jednu novinku. Za pár minut nás tam vezme a prozradí nám, oč se jedná. Nenechte si to ujít. Teď Lenka Filipová.
4: Snad je to tím,

0: Roza na kolejích a Vaby Daněk. Už není ráno, už je dopoledne a my vyrážíme směr Moravská svratka na Žďársku.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
0: Ano, je to tak, přesunuli jsme se do Moravské svratky na Žďársku, kde mají jednu novinku. Ta připomíná významnou osobnost spojenou právě s tímto místem. Co tam nově najdeme, nám už prozradí regionální stopař Adéla Zachová, která je přímo na místě. Přejeme krásné dopoledne.
2: Dobré dopoledne. Jedná se tedy o novou sochu malého Bobše, která stojí v blízkosti hřiště. A nejde jenom o novou ozdobu města. Ona plastika připomíná také spisovatele Josefa Věromíra Plevu, který se právě v Moravské svratce v roce 1899 narodil. Prožil tu také část svého dětství a na jeho rodném domě dokonce dodnes najdeme pamětní desku.
0: Čím se tvůrci při stvárnění malého Bobše inspirovali?
2: Bylo to hned několik věcí. Inspirovali se nejznámější autobiografickou knihou Josefa Věromíra Plevy Malý Bobeš, kde spisovatel zachytil své vzpomínky na dětství, popisuje v ní život na venkově ještě před první světovou válkou. A tvůrci se tedy inspirovali nejen samotnou knihou a ilustracemi z jejich různých vydání, ale také filmem natočeným podle Plevova díla v roce 1961.
0: A kdo za novou sochou stojí a vůbec z čeho je socha vytvořena?
2: Tak na její podobě spolupracovali dva svratečtí výtvarníci, akademický sochař a restaurátor Martin Kovařík a také malíř Pavel Albert. A po vytvoření modelu a formy vznikla plastika z umělého pískovce, tedy ze syntetického kamene, a nahradila původní dřevěnou sochu, která už byla ve velmi špatném stavu. No a tak teď má svratka nejen nového malého Bobše, ale také krásnou připomínku svého rodáka.
0: My moc děkujeme. Z Moravské svratky na Žďárovsku se nám přihlásil regionální stopař Adéla Zachová. Přejeme krásný den a naslyšenou.
2: Děkuji, hezké dopoledne.
1: Regionální stopař.
0: Zůstávejte s námi i nadále. Úderem 10. hodiny nás čekají další aktuální zprávy a s nimi Jaromír Kulhánek.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
4: Lidé nemají v duše, je obchod. V poledních hodinách se na obloze odehraje zákryt Venuše měsícem. V Německu sílí hlasy pro zastropování cen benzínu. Teploty do 21 stupňů, dopoledne ještě oblačno s doznívajícími srážkami, odpoledne už oblačno až polojasno. Takové dnes bude počasí na Vysočině. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Lidé v Dušejově na Jihlavsku jsou bez stálého obchodu. Prodejna, která sídlí ve stejné budově jako obecní úřad, je zavřená kvůli nedostatku personálu. Vedení obce ale ubezpečuje, že jde o dočasné řešení.
5: Obchod by se měl znovu otevřít v říjnu. Do té doby bude do Dušejova zajíždět pojízdná prodejna. Vedení obce v současné chvíli neuvažuje, že by obchod provozovalo samo. Pro Dušejov nejde o první problémy s prodejnou. Kvůli majetkovým sporům s někdejší jednotou Třešť zůstal už před lety obchod zavřený a lidé chodili nakupovat do upraveného kontejneru přistaveného na návsi. František Jirků, Český rozhlas.
4: Dnes okolo poledne nastane zákryt Venuše měsícem. Potrvá víc než hodinu. Podle astronomů je dobré pozorovat oblohu těsně před začátkem zákrytu a ještě lepší těsně po něm. Pokud počasí dovolí, Venuši na denní obloze uvidí. Vidíme i pouhým okem.
6: Bude to na jeho východě, dochází k tomu zákrytu, bude to kolem 11:30 a potom k tomu výstupu, to bude zase po 12:30.
7: Říká Pavel Suchan z Astronomického ústavu Akademie věd. Přesné časy se na českém území mohou lišit v minutách. Venuše je podle něj běžně viditelná i přes den.
6: Venuše je dostatečně jasná na to, aby byla vidět na denní obloze, jenom ji prostě nenajdeme, když nevíme, kde je. Když budeme vědět, že je těsně vedle měsíce, tak ji uvidíme.
7: Celý úkaz je možné pozorovat i dalekohledem. Odborníci radí postavit se do stínu, abychom se omylem nepodívali do slunce. Martin Srb, Český rozhlas.
4: Země Perského zálivu odložili dnešní plánované jednání s Íránem o napjaté situaci v Hormuzském průlivu. Setkání v Ománu bude podle zástupců tamní vlády v pozdějším termínu, aby se vytvořily vhodné podmínky pro dialog. Konflikty na Blízkém východě mezitím tlačí ceny pohonných hmot nahoru. V Německu proto sílí hlasy pro zastropování cen.
8: Naposledy braniborský ministerský předseda Dietmar Woidke řekl agentuře DPA, že Německo by si mělo vzít příklad mimo jiné z Česka a ceny na čerpacích stanicích omezit. Potom volá víc sociálních demokratů, ale spolková ministryně hospodářství Katarína Reichová státní zásah dosud odmítá. Ceny v Německu naposledy poskočily v sobotu v důsledku zprávy, že Saudská Arábie uzavřela kvůli útokům významný ropovod. Litr benzínu se aktuálně prodává v Německu v průměru za zhruba 54 korun za litr. Z Berlína to Žavlín, Český rozhlas.
9: Sport.
4: Výškař Jan Štefela na ultimátním atletickém šampionátu v Budapešti obsadil dělené 7. místo výkonem 217 cm. Bronzový medailista z loňského mistrovství světa tak nenapravil dojem z letošní nevydařené venkovní sezony, ve které se neprosadil na žádném mítinku diamantové ligy a nepostoupil z kvalifikace na evropském šampionátu. Závod nového podniku vyhrál Ital Tambery nejlepším letošním výkonem 237 cm.
0: Počasí.
4: V Pelhřimově a Přibyslavi teď mají 14 stupňů, v Moravských Budějovicích 16. Dopoledne bude ještě oblačno s doznívajícími srážkami, odpoledne už oblačno až polojasno. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 18 a 21 stupni. Přidá se mírný severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
4: S omezením počítejte na silnici 37 mezi Stržanovem a Škrdlovicemi na Žďársku. Silničáři tam pokládají mikrokoberec.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Hezké dopoledne, to pondělní zatem 14. září, 4 minuty po 10. hodině vás od mikrofonu zdraví Hela Dvořáková. Bojíte se tmy? Pak by noční prohlídka nové knihovny ve Velkém Meziříčí nebyla rozhodně nic pro vás. My jsme tam ale byli a natočili jsme pro vás reportáž, kterou uslyšíte už za chvíli v našem vysílání.
0: Dobré dopoledne s Helou Dvořákovou.

0: 8 minut po 10. hodině.
1: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
0: Úplné tmě, vyzbrojení jen baterkami a dobrou náladou si mohli návštěvníci projít zrekonstruovanou knihovnu ve Velkém Meziříčí. Baterky se rozsvítily vždy jen na místě, kde byly připraveni zaměstnanci a přátelé knihovny na svých expozicích a pozicích, aby představili svou práci a novou vonící a nově vonící a novotou vonící prostory u ročních prohlídek, které vymyslela, zorganizovala a provázela jimi samotná ředitelka knihovny Ivana Vaňková. Byla velká spousta legrace a byli jsme tam i my s mikrofonem.
2: Já vás tady všechny vítám a poprosím vás, abyste odložili své mobilní telefony a připravili si naopak své nemobilní baterky. Přišli jste na netradiční zážitek mírně děsivého charakteru na procházku noční knihovnou. Dobře, odvážní lidé. Pojďte za mnou, jenom za hlasem. Tady hned za růže, sejdeme se u výklučního pultu. I tady se něco málo může dít.
3: Máte tu tu moc hezké rád, jak si to zpříjemnila půjčením knihy.
2: Ano.
3: Kartičku mám už v mobilu.
2: Ano.
3: Prosím vás, já jenom na chviličku vyruším, než si půjčíte tu knihu. Já bych si jednu krásnou chtěla zarezervovat.
2: Tak vás poprosím ke kolegyni tam k infobodu. Rovně takhle.
3: Dobře, děkuji.
4: To dneska máte teda úplně plno.
5: Co děláte tady, blbnete?
2: Já tady neblbnu, mladíku, já jsem tady v práci.
5: Prosím vás, jste teda tady. To barevné značení, já teda to pořád koukám. A jsem z toho zmatený jak Maďar v kukuřici, co tím chtěl jako básník říct. Tady těma ťuplíkama.
2: Víte, ono je to tak. My jsme všechny vyčleněné celky, jako třeba detektivky, lovecké příběhy nebo životopisy, zařadili podle autorů mezi všechny ostatní knihy. A ty tečky pomáhají objevit žánr. Takže černá, jak říkám, jsou detektivky. Jaká tečka je, která najdete u výpůjčního pultu v takovém

0: které v knihovně obvykle nenajdeme.
1: Myslím, že jste ještě neviděli knihovnu, která má své vlastní divadlo. Někdy tady budou i nějací herci, no tak si na ně posvítíme.
2: Tak prosím vás, jsme všichni, můžeme začít?
3: No, ještě tady Selin, Milan a Čas.
2: OK, začneme bez nich.
4: Ještě tam je zaskočí, jo?
3: Ale já nemám pořád ten scénář. Hele, já ho asi mám.
1: Tak, a my půjdeme raději dál. Druhým prostorem, na který může být město hrdé, je pochopitelně zahrada. Je to konec naší prohlídky, tak ji pojďme ještě rychle proběhnout.

0: naše nejodvážnější skupinka, protože jediní tady mrznou.
1: A jak hodnotí ředitelka knihovny Ivana Vaňková novou budovu?
2: Konečně má Velké Meziříčí knihovnu, jakou mít má. Takovou, kde nám bude umožněno dělat všechny aktivity, jak se u knihoven tohoto století sluší a patří.
1: Z Velkého Meziříčí Dáša Kubíková, Český rozhlas.
3: Já doplním, že fotografie z noční prohlídky i celý příběh najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz. A teď chytáte se za knoflík, když třeba na ulici uvidíte kominíka? No tak můžete teď zase potkávat, řekla bych, o to častěji, protože se blíží topná sezóna. S jedním jsme se na kontrolu komína vydali pěkně a nebáli jsme se, tedy naše reportérka. Za chvíli se v reportáži dozvíme, proč jsou jejich kontroly tak nutné a v čem nám mohou pomoci. Petr Novák právě teď skladba Já budu chodit po špičkách. Hezký den s námi.

0: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jupa, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co bysme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!

0: Eva, neptej se, a já se ptám, jestli pak máte revizi vašeho komína. No, možná nepříjemná to otázka, ale kominíci se teď doslova nezastaví. Brzy totiž začne topná sezóna a lidé si je objednávají na kontroly. Tu musí majitelé nechat provést zákona minimálně jednou za rok.
1: Dobrý den.
2: Pojďte dál.
1: Můžu v botech?
2: Můžete, to víte, že jo, do sklepa se chodí v botech, ale pozor, není to ještě dodělaný všechno se opravuje.
1: To nebojte, to v rozhlase nejde vidět.
3: Bohuslava Nedvědová si komínka Davida Šreka zve do svého domu v Jihlavě na kontrolu komína už několikátým rokem.
4: Máme tady čistit komín.
2: Jo.
4: Zkontroluje, jestli průchodnej.
2: Asi jo, snad jo. Nahoru nalezu, že bych spadla.
1: To štětkou nějak pročistíte?
4: Jo, to vezmu až nahoru, vyčistím průchodnost. Dáme kouřovod. Komína, to přivřeme.
1: A každý rok touhletou dobou se to nechává
2: zkontrolovat? Určitě, vždycky před zimou takhle, aby to bylo... Aby to bylo průchozí všechno a před toplou sezónou, ano, přesně tak, takhle, takže jako je to v pohodě, jako já jsem spokojená, takhle, jako klid na duši aspoň bude. Že to není dobrý takhle zase, když to člověk nechává na poslední chvíli a takovýhle, jo, potom není čas třeba, že jo, a takovýhle, zase komínice nemají čas a takovýhle, ale jo, s Dankem se vždycky domluvíme, věď, Danku.
4: No, docela se ten dělá celkem plní před tím topnou sezónou. To je, máte třeba 10 lidí denně plus ještě vložkování, jo. To už je mazec. Nejhorší, když to proběhne buď v rádiu, anebo v televizi, tak druhý den to je telefon. Máte půl dne, aby je vybitej, protože každý volá, že to najednou potřebuje.
1: Omlouvám se vám.
4: Ne, to je v pohodě.
3: I z 2mm vrstvy sazí může v komíně vzniknout požár nebo může i prasknout. Z Jihlavy Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
0: Patří žampiony do mrazničky? I to je otázka, na kterou znají odpověď naše další babské rady, které vám nabídeme za chvíli. Zeptáme se přímo Jarky Vykoupilové. Teď si dáme Mariku Gombitovou.

0: na vrcholky hor jsme vyšli se zpěvačkou Věrou Martinovou. Teď se zaměříme na žampiony. Jsou tady Babské rady Jarky Vykoupilové.
1: Babské rady.
2: Díky žampionům z obchodu si jejich chuť můžeme užívat celý rok. Pokud je ale hned nebudete zpracovávat, rozhodně je nenechávejte v mikrotenovém sáčku nebo plastové misce. Dejte je nejlépe do papírového sáčku a uložte do chladu a temna. Dalším nejlepším způsobem je zamražení. Pro toto uchování vyberte žampiony bez hnědých skvrn. Ty dobře očistěte a papírovou kuchyňskou utěrkou před zamrazením osušte. Plátky žampionů se dají také usušit, ať už na sítech rozložených na topení, či přímém slunci, případně v sušičce nebo v troubě. Že jsou houby dokonale usušené, poznáte tak, že se plátky budou lehce lámat. Usušené houby patří do zavařovacích sklenic s dobře těsnícím víčkem. Při dobrém skladování vydrží i 3 roky. A ještě recept na nakládané žampiony. Stačí čerstvé houby naložit na 2 dny do okurkového nálevu. Získají pikantní chuť a skvěle pak doplní zeleninové nebo těstovinové saláty.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
0: 6. ročník festivalu Varhaní Vysočina nabídne 9 jedinečných koncertů napříč krajem. V Třeštině nádraží zase stojí velká rarita v podobě poslední funkční telefonní budky v republice, ze které můžete zavolat do celého světa. A podíváme se také na sousedský spor v Telči kvůli plánované výstavbě bytů a připomeneme vám i soutěž o lístky na Pístovské mokřady. To všechno s naším webeditorem Vítem Hrdličkou, kterého za pár minut přivítáme v našem vysílání. Řekne nám, co je nového na sociálních sítích a taky webu Českého rozhlasu Vysočina.

0: Marie Rotrová, skladba Lakomá, královský nástroj v 9 městech a obcích, jediná funkční telefonní budka na vytáčení v Česku, bouřlivá debata obyvatel v Telči i soutěž o vstupenky na offroadovou akci roku. Digitální platformy Českého rozhlasu Vysočina mají za sebou další týden, plný zajímavých zpráv a taky informací. Co nového tam najdeme, to už nám přišel do studia říct webeditor Vít Hrdlička. Vítej.
1: Hezké dopoledne.
0: Festival Varhaní Vysočina vstupuje do svého 6. ročníku a letos se z původních 4 koncertů rozrostl až na 9.
1: Je to tak. Od poloviny září až do listopadu rozezní varhany kostely ve městech i malých obcích Vysočiny. Motto letošního ročníku je hudba, která spojuje generace. A jak říká hlavní organizátor Alfred Habermann, cíl je v dnešní rozdělené společnosti lidi spojovat. Vystoupí zahraniční hvězdy jako japonské virtuózka nebo německý varhaník Stefan Bayer. První koncert včera proběhl v Jihlavě a další pokračují až do začátku listopadu. Rozhovor s hlavním pořadatelem najdete na našem webu vysočina.rozhlas.cz.
0: Na našich sociálních sítích najdeme i reportáž z vlakového nádraží v Třešti. Tamní muzeum Tesla ukrývá naprostý unikát. Jaký?
1: Před muzeem u záhonku růží totiž stojí oranžová dřevěná telefonní budka z roku 1984. Jak zjistili členové historického radioklubu, jde o úplně poslední funkční budku tohoto typu v celé republice. Během otevírací doby muzea stačí do stroje vhodit 2 korunu a můžete si vyzkoušet vytočit dnešní 9místné číslo. Na našem Facebooku a Instagramu máme video toho, jak telefonní budka funguje.
0: Zajímavý článek máme také na webu s Telčem. Zastupitelé tam schválili prodej pozemků v lokalitě za ohradou pro stavbu 3 bytových domů. Místní obyvatelé jsou ale nespokojení. Proč?
1: Obávají se totiž, že jim 10metrové budovy zničí výhled na krajinu a přinesou hluk. Zároveň mají strach, že půjde o takzvané investiční byty, které do města nepomohou přivést nové stálé obyvatele. Vedení města ale argumentuje tím, že byty v Telči akutně chybí a mladí lidé i lékaři se kvůli tomu stěhují do okolních obcí, jako je Třešť. Celou reportáž i s vyjádřením obou stran si můžete poslechnout na našem webu.
0: No a na závěr musíme potěšit milovníky terénní techniky. Na našich sociálních sítích totiž právě teď probíhá jedna velká soutěž.
1: Ve spolupráci s pořadateli pístovských mokřadů jsme si pro vás připravili soutěž o 5 párů vstupenek na tuto tradiční podzimní akci. Přihlášení do soutěže je opravdu jednoduché, takže se neváhejte podívat na naše sociální sítě.
0: Český rozhlas Vysočina je mediálním partnerem akce pístovské mokřady, tak si rozhodně tuhle akci nechte ujít a pokud se o ní chcete dozvědět víc, tak už zítra po 11. hodině si poslechněte rozhovor s hlavním organizátorem Tomášem Kratochvílem. Tolik tedy teď náš web editor Vít Hrdlička. Víte, děkujeme a těšíme se na tebe opět za týden. Naslyšenou.
1: Také děkuji, naslyšenou.

Český rozhlas Vysočina. Písničky, které nestárnou. Písničky,

0: písničky, které nestárnou.
1: Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit zpět.
0: Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Jedenáct hodin.
0: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
1: Vysoká škola polytechnická v Jihlavě nechystá zvyšování ubytovacího stipendia. Letošní sklizeň jablek bude kvůli jarním mrazům i letnímu suchu o desítky procent nižší. Zemřel bývalý fotbalový brankář a šéf sportovního úseku Baníku Ostrava Luděk Mikloško. Bylo mu 64 let. Teploty do 21 stupňů, dopoledne ještě oblačno s doznívajícími srážkami, odpoledne už oblačno až polojasno. Takové dnes bude počasí na Vysočině. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Studenti se před začátkem dalšího akademického roku stěhují na koleje a do sdílených bytů. Část nákladů jim pokryje ubytovací stipendium. Na Jihlavské vysoké škole polytechnické zůstává stejné jako v loni, pokračuje tisková mluvčí školy Martina Tomšu.
2: Vysoká škola polytechnická Jihlava poskytuje svým studentům ubytovací stipendium ve výši 680 korun měsíčně. Příspěvek je určen pro studenty prezenčního studia, kteří nepřekročili standardní dobu studia, to znamená studují ve svém prvním či navazujícím programu a nemají trvalé bydliště v okrese Jihlava.
1: Úroda jablek je letos kvůli jarním mrazům o desítky procent nižší než obvykle. Stromy poškodilo i extrémní sucho a horko v létě. Plody jsou kvůli tomu na některých místech menší. Nedostatek vody způsobil i úhyny mladých jabloní. Slovo má předseda Ovocnářské unie Martin Ludvík.
3: Ta úroda prostě v letošním roce u profesionálních pěstitelů je zhruba poloviční. Liší se to samozřejmě podle podniků, míst a regionů. Trošku lepší situace obecně na Moravě, horší situace je v Čechách, zejména východní střední Čechy, to se týká hlavně jablek.
1: Komunální volby v německém Dolním Sasku podle předběžných výsledků ovládla Křesťansko-demokratická unie německého kancléře Friedricha Merce. Získala bezmála 30% hlasů. Na druhém místě je zatím zhruba se 24% sociální demokracie. Obě strany si ale od posledních voleb v roce 2021 pohoršily. Naopak více než trojnásobně lepší výsledek zaznamenala s necelými 16% krajně pravicová strana AfD, která minulý týden vyhrála volby v Sasku a na Haldsku.
0: Sport.
1: Ve věku 64 let zemřel Luděk Mikloško. Bývalý fotbalový brankář a šéf sportovního úseku Baníku Ostrava podlehl rakovině, se kterou bojoval několik let. Českému rozhlasu to potvrdil člen skautingového oddělení klubu a Mikloškův kamarád Tanas Papadopoulos. O těžké nemoci mluvil Luděk Mikloško loni v lednu.
4: Já jsem měl první nějaký rakovinový nádor, jsem měl vlastně na stehně, který se vyoperoval, řekli mi, že je všechno v pořádku. Chodil jsem co 3 měsíce jakoby na kontrolu, prakticky mi udělali akorát sono vždycky toho stehna, ale nikdy mi neudělali sono břicha. A vlastně mezi tím vlastně mi vyrostl ve spodní části v pánvi prostě obrovský nádor ve velikosti asi házenkářského míče.
0: Počasí.
1: Třebíči a Bystřici nad Pernštejnem teď mají 16 stupňů, v počátkách 15. Dopoledne bude ještě oblačno s doznívajícími srážkami, odpoledne už oblačno až polojasno. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 18 a 21 stupni. Přidá se mírný severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Pozorněte v pražském směru dálnice D1 mezi Hlavou a Větrným Jeníkovem. Silničáři tam průběžně uzavírají pravý jízdní pruh.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Poslouchá Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina a dneska je ve studiu hodně živo. Hned pochopíte proč. Na začátku září 2026 hostil Hradec Králové společné mistrovství České republiky v požárním sportu. V obrovské konkurenci více než 460 nejlepších závodníků z celé republiky dosáhl mimořádného úspěchu ženský tým reprezentující sbor dobrovolných hasičů Budíkovice, a to v okrese Třebíč, kraje Vysočina. Dívky vybojovaly titul absolutních mistryň České republiky v požárním sportu dobrovolných hasičů pro rok 2026. Tak si je pojďme představit, jsou dnes hosty našeho vysílání, tedy Nela Jidličková, krásné dopoledne.
6: Krásný den.
5: Společně s ní také Eliška Navrátilová, hezké dopoledne.
7: Dobrý den, ahoj.
5: Nikola Musilová, hezké dopoledne.
8: Dobrý den.
5: Dále také Eva Vlčková, dobré dopoledne.
9: Pěkný den.
5: Sára Drápilová, hezké dopoledne.
10: Hezký den.
5: No a nesmím opomenout ani velice zásadní osobu, a to starostu sboru dobrovolných hasičů Budíkovice, taky druhého trenéra Vladimíra Svobodu. Hezké dopoledne i vám.
11: Dobré dopoledne, ahoj všem.

0: hosté Heli Dvořákové.
1: Hosty dobrého dopoledne jsou dnes absolutní mistryně České republiky v požárním sportu dobrovolných hasičů pro rok 2026. Jmenovitě tedy Nela Jedličková, Eliška Navrátilová, Nikola Musilová, Eva Vlčková, Sára Drápelová a taky starosta sboru dobrovolných hasičů Budíkovice, Vladimír Svoboda, který je zároveň i trenérem. Sbor dobrovolných hasičů Budíkovice, teď znají hasiči, řekla bych, po celé republice. Co je vlastně sbor dobrovolných hasičů v Budíkovicích za sbor? Jak důležitou roli v něm mají právě děvčata?
2: No, aktuálně bych řekl, že děvčata v něm mají tu nejdůležitější roli, protože, jak jste již zmínila, jsou to vítězky České republiky. Ale já si dovolím ještě něco málo říct k historii našeho sboru, který se založil v roce 1942, a to přímo 17. prosince v místní hospůdce tenkrát ve válečném období. Měl 27 členů. Dneska těch členů máme přes 90. Ne všechny tyto děvčata jsou členy našimi, ale to není to podstatné. Důležité je, že se domluvili a společně dokázali tento neskutečný úspěch. Ještě málo k historii. No, říkala jste, my jsme místní část Třebíče, tak taková malá vesnička o 260 obyvatelích. A hasičskému sportu se tam věnujeme už docela dlouho. Musím zmínit, že tam vlastně začínáme už od dětí, kde máme několik družstev, která soutěží jak v požárních útocích, tak běhají štafety, šedesátky, i lezou vlastně už na věž, ty větší. No, máme tam tým mužů, který teda běhá jenom požární útoky na Třebíčské.
1: No a jak se daří mužům? To mi řekněte. Holky jsou lepší teď aktuálně.
2: Holky jsou na špici. Mužům se letos úplně nedaří. Já jsem teda ještě z generace, která před 20 lety vyhrála třikrát po sobě ligu třebickou v požárních útocích. Dneska už ještě běhám teda, sice s mladšíma klukama, moc se nám nedaří, jsme myslím na nějakém 7., 8. místě, no prostě není to ono, musíme zabrat. No ale přejdeme k těm ženám.
1: Ano.
2: Zde dneska máme vlastně jeden tým žen, který vlastně je složený pro postupové soutěže, které začínají na okreskových soutěžích, což jsou ty vesničky kolem věže, jak se říká. Dále se postupuje na oblastní kola, která jsou 3 na okrese. Z těchto oblastní kol se postupuje na okresní kolo a z okresního kola se postupuje na krajské kolo. No a všechny tyto soutěže musíte vlastně vyhrát, abyste postoupili až na republiku. No a tam už...
1: Tím vším byste už prošli.
2: Tak, o tom vám potom poví děvčata.
1: Dobře.
2: Já bych ještě s dovolením zmínil druhý tým žen, který za nás běhá vlastně...

0: No, já si myslím, že konkrétně tohleto družstvo stejným složením běhá druhým rokem, ale před třemi lety tam byly jakoby dvě změny ve členství a veliký úspěch jsme zaznamenali na mistrovství republiky v Olomouci, kde jsme sice skončili na celkovém až třetím místě, v tu chvíli to byl ale i tak úspěch, ale co hlavně, když jsme dokázali posledním pokusem v požárním útoku stanovit časem 22.75 nový národní rekord. Takže to je druhý národní rekord, který držíme v České republice v požárním útoku, jak na sestříky, tak na stříkové terče.
1: Co stojí za úspěchem právě tohohle týmu, že dokázali dojít až na vrchol, o tom si budeme povídat. Zůstávejte s námi i nadále.

0: Posloucháte Heli Dvořákové.
1: Titulem absolutních mistryň České republiky v požárním sportu dobrovolných hasičů pro rok 2026 se mohou chlubit dnešní hosté, hosté dobrého dopoledne, tedy nejenom starosta sboru dobrovolných hasičů v Budíkovicích Vladimír Svoboda, ale i jeho svěřenkyně Nela Jidličková, Eliška Navrátilová, Nikola Musilová, Eva Vlčková a Sára Drápelová. Co podle vás stojí za úspěchem téhle party, tohohle týmu, že dokázali dojít až na vrchol? Mám se ptát děvčata trenéra nebo už u vás?
2: Já bych už aspoň krátce předal slovo holkám, já si myslím, že tak to ví sami.
1: Čím si to vysvětlujete, že se vám tak daří? Že tohle funguje, tahle kombinace vás všech?
3: Já si myslím osobně, že to je tou pílí a tím trénováním, co vlastně každá z nás dělá, a když to dáme dohromady, tak je potom z toho hezký výsledek. No.
1: Jaké to potom je ve finále reprezentovat tak malou obec na celostátní úrovni? A když tam přijíždíte, tak si všichni říkají, no Budíkovice, to je malá obec, ty nemají šanci. Nebo naopak, jako mají z vás soupeřky respekt?
3: Je to sice malá oblast, nebo malá vesnička, ale pro nás je to vlastně velký sbor, který nám dává neskutečnou podporu a zázemí tam vlastně běhat. No, máme tam skvělý trenéry, kteří nám zaštiťují tu marketingovou stránku a pomáhají nám vlastně vylepšit ty dané disciplíny, v kterých si jakoby nevíme rady. No.
1: Jste pyšné na to, že můžete jako závodit za sbor dobrovolných hasičů v Budíkovicích, a byli jste pyšné na to mistrovství České republiky?
3: Já osobně jo, protože si myslím, že Budíkovice mají velké jméno na to, že to je malá vesnice.
1: Vy spolu závodíte už víc než 2 roky. Kdy jste začali věřit tomu, že máte na ten titul stát se mistryněmi České republiky?
3: Už v loni.
1: V loni to přišlo.
3: Ano, přebíči, protože se nám vlastně dařily jak stovky, tak i štafety. Štafety jsme tam vlastně vyhráli a na stovkách

0: Ach, si myslím, že jsme byli asi okolo toho třetího místa. A potom teda nás jako porazil útok, když to takhle řeknu, protože se nám nevydařil podle našich představ a s časem mě okolo 25 jsme vlastně skončili až jako na pátém, až dál jakoby místě a vlastně v tom požárním sportu rozhoduje ten útok a to nás vlastně posunulo na třetí příčku. A letos si myslím, že nám to vyšlo velice dobře, až na ten začátek, kdy po prvních pokusách na stovkách, což byla první disciplína, jsme skončili 12. A potom zaběhla moje sestra Veronika krásný čas 17.33 a to nás posunulo na 6. místo. Dostávali jsme se pak do druhého pokusu a z toho, co jsme odběhli vlastně všechny ty druhý pokusy, tak jsme se šoupli na krásné 4. místo.
1: Kdo zvedá tu atmosféru v té, řeknu možná kabině, když zrovna se nedaří a vy víte, že to je trošku v háji. Je někdo, kdo přijde a říká, hele holky, pojďte, teď se kousneme, teď to dáme, my vyhrajeme.
0: Myslím si, že tam musí zahrát velká role každý jako z nás a naše jako hlava, protože pokud tam někdo přijde a rozhodí vás, tak si myslím, že ne pro každýho je to jako dobré.
1: Kdy? Ano.
0: No, mluvte holky klidně.
1: Tam se někdo nadechl, nevím, kdo to byl.
2: Já bych teda asi vyzdvihla jedno jméno, které nás jako v tom stanu, kde jsme byli, hodně jako podpořilo po těch stovkách a to byla Ráďa Kadlecová, která tu s náma bohužel není, ale ona nám vlastně potom, jak jsme skončili 4. na těch stovkách, tak ona nám řekla, že to nemůžeme vzdát, že i s 4. místem se dá vyhrát a takže nestráceli jsme naději potom.
1: To je moc dobře. Jak vůbec vypadala ta samotná příprava před mistrovstvím České republiky v Hradci Králové? Co všechno to obnášelo? Tréninky, nervy, všechno to skloubit dohromady, aby to fungovalo, abyste opravdu ten výsledek ve finále podali?
3: Tak my jsme se připravovali jednotlivě na stovky a své úseky štafet a potom měsíc před samotným mistrovstvím jsme se scházeli na tréninky a trénovali jsme společné disciplíny, jako byl útok a štafety.
1: Takže cíl v Hradci Králové byl jasný, urvat zlato.
2: Samozřejmě.
1: A to se povedlo. Zůstávejte s námi i nadále.

0: Vysočina se může pyšnit absolutními mistryněmi České republiky v požárním sportu dobrovolných hasičů pro rok 2026. Držitelkami tohoto titulu jsou Nela Jedličková, Eliška Navrátilová, Nikola Musilová, Eva Vlčková, Sára Drápelová a ještě další děvčata, která určitě v průběhu dopoledního rozhovoru zmíníme. Nesmím opomenout taky starostu sboru dobrovolných hasičů Budíkovice Vladimíra Svobodu, který je dnes také hostem našeho vysílání. Když se ale vrátíme na mistrovství České republiky do Hradce Králové, v pátek jste si vyzkoušeli atmosféru právě toho samotného mistrovství. V sobotu pak přišel ten běh na 100 metrů, kdy se hodně vrátím v tom čase. Tam jste získali 4. místo. Pak ale přišla štafeta, následovalo 2. místo. Začali jste v tu chvíli už tušit, že můžete opravdu bojovat o titul?
1: Tak já bych asi nejdřív seznámila posluchače s tím, co vlastně ta štafeta je. Je to vlastně atletická štafeta 4x100 metrů, akorát tam máme přidané překážky v každém úseku. V prvním je to domeček, v druhém překážka, ve třetím se jedná o zapojení hadic s kladinou a ve čtvrtém o přenos hasicího přístroje.
2: A tušili jsme, že by se nám to mohlo povést, protože jsme spolu trénovali i díky tomu, že jsme pár z nás jsme v reprezentačním týmu. Mm-hmm. A vlastně, když jsme šli do prvního pokusu, tak jsme měli vysoké naděje, že bychom to mohli dát dobře, ale to se nám nepovedlo vůbec podle představ, ale zapsali jsme platný čas, což bylo pro nás důležité, protože jsme mohli potom dát holkám jistotu, že máme nějaký čas a že do toho můžou jít naplno, a to se vlastně povedlo a holky do toho šly a dali bomby.
3: Ale naše štafeta vlastně druhá, tam je první je jiné složení a druhá je taky jiné složení. A měla trošku problémy už před startem, protože na stovkách se nám zranila bohužel jedna vlastně kolegyně, Nikča Pólová, ale řekla nám, že to zvládne a že do toho dá 100% a to se taky povedlo.
4: Já bych vás teda ještě chtěla seznámit s tím druhým týmem, co vlastně získalo to druhé místo. Na začátku na startu jsem běžela já, Eliška Navrátilová, potom jsem předala štafetový kolík nebo naši štafetovou provnici mé sestře Veronice Navrátilové. Ta překonala překážku a předala provnici Nikči, která vlastně byla zraněná a dala do toho 100%, zvládla to. Já jsem teda na ňu nesmírně pyšná, protože myslím si, že ona má správně to hasičské srdce a bojuje vlastně za náš, za celý tým. A Nikča teda odvedla svoji práci a předala tu provnici tady Evči Vlčkové, která přinesla hasičský přístroj a doběhla do cíle s časem 61:46, což nás vyhouplo na druhý místo.
0: Eliško, to bylo úplně, kdyby jsme tam byli. Jak jsem se popsala, tak úplně jsme si teď v těch hlavách představovali, jak to běžíme společně s vámi. Ale řekněte mi, jak se vám vůbec spalo a co se vás odehrávalo v ten předvečer toho samotného finále? Mohli jste vůbec usnout?
4: Já si myslím, já teda osobně jo.
0: Já jsem
4: byla úplně hotová z toho celého dne, z té aktivity, a večer jsem lehla a spinkala jsem hned a ráno se pak probudila s pocitem tím, že bych chtěla vyhrát mistrovství České republiky, a myslím si, že jsme to měli nějak stejně s holkama.
0: Jak to bylo u velitele, když nakonec po tom samotném finále přišla ta informace, že opravdu sbor dobrovolných hasičů Budíkovice mám v kapse vítězství. Co vítězství? Absolutní titul mistryň České republiky.
5: No to trošku předbíháme, ty požární útoky možná, o kterých bych poprosil holky, aby ještě mluvili, ale když to řeknu jenom zkráceně, my jsme jako tušili, že na to máme. Mm-hmm. Ale bylo to zapeklité do poslední chvíle, přesně do předposledního útoku, protože jsme tam byli na tom stejně s bodama, s družstvem schválenic z Plzeňského kraje. A právě kdo byl lepší v tom požárním útoku, tak to rozhodlo. Takže my jsme skončili s chválenicemi zhodně se 7 body, ale tím, že jsme vyhráli požární útok a oni v tom požárním útoku byli až na 4. místě, tak to právě rozhodlo o tom, že jsme získali celkový titul. Já bych ještě potom předal slovo holkám zase, aby se rozpovídali i o tom požárním útoku samotným.
0: Snad to všechno stihneme, pane starosto. Jo, protože jo, čas jde uprostý. Dáme si písničku, hned potom budeme pokračovat. Hosté Heli Dvořákové.

0: Posloucháte Heli Dvořákové.
1: Hosty dobrého dopoledne jsou dnes absolutní mistryně České republiky v požárním sportu dobrovolných hasičů pro rok 2026. Nela Jedličková, Eliška Navrátilová, Nikola Musilová, Eva Vlčková, taky Sára Drápelová a starosta sboru dobrovolných hasičů Budíkovice Vladimír Svoboda. My se dostáváme k další otázce, možná pojďme se vrátit k nedělnímu ránu. Všechno se mělo rozhodnout v požárním útoku, tedy královské disciplíně. Co se vůbec odehrávalo? Pojďme možná samotnou královskou disciplínu přiblížit.
2: Tak myslím, že ráno jsme byli hezky naladěné všechny, protože jsme věděli, o co nám jde, co můžeme získat. A abych teda řekla k tomu požárnímu útoku, co to je, tak je to o 7 lidech, kteří musí spolu krásně fungovat, aby byl co nejlepší výsledek. A teda naše složení, tak na koši byla Nikča Musilová, na náběru Verča Valíková, mašinu ovládala Nikča Skoupilová, která tady bohužel dneska nemůže být. Na Bčkách tak Nikča Pólová, o který jsme tady už zmiňovali, která měla bohužel to zranění, ale byla velká bojovnice a myslím, že všechny členky jsme na ní velmi pyšné. Na rozdělovači Verča Navrátilová a na obou proudech, na pravém a na levém, jsem byla teda já, Sára Drápelová a na druhém Eliška Navrátilová.
1: Nakonec se to povedlo, říkám si, že když je tam to oslavení v podobě vaší kolegyně, jestli tam nevzniká o to větší bojovnost to dát?
2: My jsme na tu královskou disciplínu, to je taková naše srdcovka a chtěli jsme si pro to vítězství jít. Jak už tady Vlaďas říkal, tak držíme ten národní rekord a snažíme se ho trošku ještě posunout, protože my věříme, že na to máme a bohužel ty útoky se nám nepovedly úplně podle našich představ. Bylo tam pár zaváhání, ale když jsme doběhli ten první útok a viděli jsme ten čas 22:97, tak se nám trošku oddechlo, protože jsme viděli, že to je krásný čas.
1: A tam přišla ta úleva?
2: Tam přišla velká úleva, protože jsme viděli, že máme první čas a že můžeme právě bojovat i o ten titul, že by to mohlo všechno klapnout. Ale až do konce nebylo vůbec jisté nic.
1: Co zažívá v těch okamžicích trenér, který vlastně nemůže nic ovlivnit, jenom případně křičet a podporovat?
3: Srdce ani neptejte. Srdce bylo někde úplně vzadu. To jsem samozřejmě před holkama nedával znát, ale vždycky na takovýhle úrovni už ta nervozita prostě je. Samozřejmě chodíme, podporujeme holky, jsme tam s nima, jo, držíme jim palce, radíme jim prostě s těma detailama. Snažíme se naladit prostě tak, jako že jsme na tréninku. Předvedeme to, na co máme. Prostě holky, uděláme to, co umíme. A oni to vyjou, oni to umějí, to je to krásný. Takže potom, když se to povede, tak jenom prostě výbuch euforie, radost. Já si myslím, že každý, kdo dělá nějaký sport, tak to určitě někdy zažil, že to je neskutečný pocit. A potom, když už teda víte, že to máte doma, no tak to už jako je jasný.
1: To samotné mistrovství České republiky probíhalo 4. 6. září v Hradci Králové. Je děvčata nějaký ten moment, který vám doteď tak jako často se opakuje v té hlavě, že na ní rádi vzpomínáte? Je tam něco takového, na co třeba víte, že nezapomenete, že to tam zůstane?
2: No já si pamatuju, že po tom našem útoku jsme se rozhodli, že půjdeme radši na oběd, protože jsme byli všechny nervózní, jak to dopadne a nedokázali jsme to sledovat. Tak jsme šli teda na oběd a dali jsme si smažák. Věřili jsme ve vítězný zlatý smažák a celou dobu jsme byli teda nervózní. A když jsme zjistili teda, že jsme ty mistryně, tak se nám úplně ulevilo a ty emoce šly jako všechny ven. A byl to krásný pocit.
1: Tak oficiálně mistryně České republiky, co se bude dít dál a co to vůbec znamená pro sbor dobrovolných hasičů v Budíkovicích? I o tom si dnes ještě budeme povídat.

0: se daří ženám, a to ve velké, mohou se pyšnit titulem mistryň České republiky v požárním sportu dobrovolných hasičů pro rok 2026. Dnes jsou mými hosty Nela Jedličková, Eliška Navrátilová, Nikola Musilová, Eva Vlčková a Sara Drápelová společně se starostou sboru dobrovolných hasičů Budíkovice Vladimírem Svobodou, který je zároveň také trenérem. Co vůbec trenére tenhle titul znamená pro sbor dobrovolných hasičů v Budíkovicích? Přinese to nějaké finanční prostředky, prestiž, nebo je zatím úplně něco jiného?
1: No, o finančních prostředcích bychom se asi úplně bavit nemuseli, nebo nemohli, protože sice se tam dostávají nějaké poukázky za umístění, to ano, ale ty výdaje s tím jsou taky, že jo, takže platíte si tam ubytování, stravu a tohleto, takže to pokryváme i tady z těch věcí, kromě sboru. Ale samozřejmě holkám rádi zaplatíme potom nějaké to jídlo nebo takhle, že jo, když je důvod v Koslavě. Ale spíš především si myslím, že se jedná o prestiž, to určitě, protože kdo se dneska může pochlubit, že je mistr České republiky. Já osobně to zažívám poprvé v životě a je to strašně hezký. Myslím si, že mi to došlo až tak za dva dny potom, co jsme to vyhráli. Ale je to opravdu hezký, no. Samozřejmě doufáme, že takovéhle výsledky přivedou k tomuto sportu i další, třeba děti, mládež, aby zjistili, že to není jenom, jak se říká, jo, hasiči, oni tam jezdí, oni hasí, oni pijou pivo. Jo, to všechno děláme, ale především je to i nějaká kulturní činnost, jo, prostě ve vsi a tyhle ty další věci. Ale díky tomu, že potom, když se někomu daří a máme na to ten areál, máme na to zázemí, máme tam krásnou dráhu na požární útoky, máme tam tartanovou dráhu, máme tam věž a tohoto všechno nás posouvá dál, takže si myslím, že ta prestiž je na prvním místě.
0: To je moc dobře. Jak vypadala cesta domů? Co vás čekalo po příjezdu? Vítali vás místní? Byly ovace?
2: Tak cesta domů byla dlouhá, ale příjemná. Zpívali jsme, bavili jsme se a myslím si, že každý z nás se snažil trošku vstřebat to, co jsme vlastně dokázali. Po příjezdu na nás čekali naši kamarádi a fanoušci z Budíkovic, naše rodiny. A možná tam mě osobně došlo, čeho jsme vlastně dosáhli a bylo to super.
0: Jaké to tedy je, děvčata, být mistryněmi České republiky? Jako oficiálně se vším všudy po těch oslavách. Furt si to užíváte?
2: Ano. Jo, je to super. Je to, nevím, co bych tomu
3: pro mě je to třeba další splněný sen.
2: Asi
3: a který si můžu odškrtnout ve svým listu a říct si, jo, tohle jsem už dokázala. Tak.
4: Je to vlastně jeden ze schůdků v našich kariérách požárních sportovkyní.
0: No a teď mi řekněte, milé mistryně České republiky, co se bude dít dál, protože na vás je teď to břímě obhájit příští rok.
3: Ano, tak chtěli bychom obhájit příští rok v Plzni a samozřejmě posunout naše rekordy jak na štafetách, tak i na útoku dál.
0: Bude to těžké? Protože všichni po vás teď půjdou. To je jasná věc.
4: Bude to hodně těžké, protože se vlastně dostáváme do revíru Chválenic, které jsme měli právě na stejném bodovém umístění letos, takže určitě budou hladové stejně jako my. A je to takové, že dlouhou dobu jsme čekali a teď se nám to konečně povedlo, tak do toho dáme všechno a uvidíme, co z toho klapne.
0: To se mi líbilo, jak jste řekla, že teď budete jako v tom revíru těch Chvalenic. Hele, takže tam funguje velká rivalita, když třeba přijedete na tu soutěž, tak se s těmi děvčaty z těch Chvalenic tak jako jenom na sebe podíváte vojovně, nebo řeknete ahoj.
4: To si myslím, že ne, protože my máme dobrou chemii mezi holkama, protože se potkáváme na jako závodech jako normálně, protože většinou ty postupové družstva jsou složené z mnoha lidí, z mnoha SDHček, takže se vlastně bavíme na těch normálních soutěžích a potom i na těch postupovkách, že ty kamarádi tam jsou a i když je tam ta rivalita, tak přece jenom mimo dráhu jsme kamarádi a prostě na té dráze jsme rivalové.
0: Berete to sportovně?
4: Ano.
0: Tak, jak se má. Já moc děkuju za to, že jste dnes byli hosty našeho vysílání. Bylo to s vámi velice příjemné, jste skvělá usměvavá parta. Úplně chápu, proč jste mistryně České republiky. Tam to prostě musí všechno fungovat a funguje to fantasticky. Jsem moc ráda, že dnes tu byli s námi absolutní mistryně České republiky v požárním sportu dobrovolných hasičů pro rok 2026 Nela Jedličková, Eliška Navrátilová, Nikola Musilová, Eva Vlčková, Sára Drápelová a taky trenér a starosta sboru dobrovolných hasičů Budíkovice Vladimír Svoboda. A všem, co dnes nemohli přijít, gratulujeme na dálku a přejeme, ať se vám i nadále daří. Mějte se krásně, naslyšeno.
1: Takže já za všechny strašně moc děkuju, co nás podporovali, co nám pomáhali i všem místním Budíkovicích. zdravím do této naší, do této mé rodné vesničky. Mám vás všechny rád. Holky vás taky. Ahoj. A hlavně trenéra Františka Peštála.
0: Zdravím. Hezký den.
2: Děkujeme.
4: Hezký den. Na shledanou. Hosté Heli Dvořákové.

Písničky na přání na Českém rozhlase Vysočina začínají po 12. hodině. Objednat písničku a někomu popřát můžete už teď. Pošlete SMS zprávu na číslo 90 011 04 ve tvaru píseň, mezera a text přání. Cena jedné SMS je 4 koruny. Písničku si můžete objednat i úplně zadarmo prostřednictvím webových stránek Českého rozhlasu Vysočina.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
1: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
2: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce září i pro východní Čechy a Vysočinu.
3: 12 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Kvůli opravám křižovatky musí řidiči přeparkovat auta od Jihlavského gymnázia. V Dušejově zavřeli prodejnu, jezdí tam pojízdný obchod. Ukrajinský prezident Zelensky požádal parlament o odvolání generálního prokurátora Kravčenka. Odpoledne přijdou lokální přehánky, k večeru se trochu vyjasní. Teploty maximálně 21 stupňů. Začínají zprávy, ve studiu je s nimi i Tomáš Kolátor. Lidé v Jihlavě se musí ode dneška připravit na změny ve vedení některých linek městské hromadné dopravy. Je to kvůli postupující opravě třídy legionářů, která na 2 týdny zabere větší část jejího křížení s Tolstého ulicí.
4: Kvůli opravám se bude jezdit obousměrně ulicí Jana Masaryka kolem gymnázia. Vznikne tam i provizorní zastávka městské hromadné dopravy. Kvůli tomu si budou muset řidiči přeparkovat svoje auta, protože jejich místa budou na dočasnou dobu zrušená. František Jirků, Český rozhlas.
3: Do Dušejova na Jihlavsku zajíždí pojízdná prodejna. Vedení obce ji objednalo hlavně pro starší lidi, protože tam je v současné chvíli zavřený stálý obchod, kterému chybí personál.
5: Se zbožím přijel Jaroslav Hruza.
6: Přijel jsem normálně základní potraviny.
7: 56. Asi 8 rohlíků.
5: Mezi 10 nakupujících byla i paní Helena, která přišla pro pečivo.
8: Za těch 40 let, co jsem tady, to fungovalo. A je teda problém, když to tady nebude. To jako určitě.
5: Pojízdná prodejna je dočasným řešením. Do Dušejova by měla zajíždět do konce září. Pak už by se měl stálý obchod znovu otevřít. František Jirků, Český rozhlas.
3: Na Ukrajině pokračuje aféra kolem generálního prokurátora Ruslana Kravčenka. Ten minulý týden podal v souvislosti s korupčním skandálem v jeho úřadu demisi a dnes v noci odjel do zahraničí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky požádal parlament o jeho okamžité odvolání.
9: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích napsal, že generální prokurátor Ruslan Kravčenko má pouze jedinou možnost opustit svou funkci a pokud to považuje za politický nátlak, ať to tak nazývá. Sám Kravčenko předtím ve videonahrávce obvinil ukrajinskou zvláštní protikorupční prokuraturu SAP a protikorupční agenturu NABU ze zasahování do vyšetřovaných případů a jejich vedení nařkl z porušování zákonů a korupce. Podle NABU ale vedení generální prokuratury za peníze krylo podvodná call centra, která okrádala občany Ukrajiny i cizince. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas. Sport.
3: Tenistka Kateřina Siniaková oslavila po triumfu na US Open 200. týden v čele světového žebříčku z ženské čtyřhry. V historickém pořadí se osamostatnila na 2. místě. Před ní už je jen Martina Navrátilová, která byla deblovou jedničkou 237 týdnů. Novou první hráčkou světa ve dvouhře je singlová šampionka posledního Grand Slamu sezóny Jelena Rybakinová z Kazachstánu. V čele mužského pořadí zůstal Ital Jannik Sinner, přestože v New Yorku nestartoval.
0: Počasí.
3: Nejprve aktuální teploty. V Jihlavě nebo Vatíně je 15 stupňů, Dukovany hlásí 16. Dnešní den bude zatažený až oblačný, lokálně začne pršet. K večeru pak nebe bude postupně polojasné nebo skoro jasné. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 18 až 21 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Na hlavním tahu mezi Bácovicemi a Čákovicemi u Pelřimova máme nahlášenou dopravní nehodu se zraněním. Projíždějte úsekem opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

Zdarec jak palec, od mikrofonu vás všechny zdraví Jarda Hypochondr, jsou tady písničky na přání. No a jak je telefonní číslo? 22 155 49 99. Když se dovoláte, no tak můžete někomu poslat gratulaci a vybrat pěknou písničku. SMS-kové číslo je jiné, 90 011 04. Tady pozor, nejdřív napíšete slovo píseň, uděláte mezeru, potom krátkou zprávu, pokud jste na internetu, máme adresu vysočina.rozhlas.cz. Pojďte rozdávat radost.

0: jasný.
1: Písničky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99 Český rozhlas Vysočina.
2: Ano, přesně tak, a v této chvíli na telefonu Jarda Kříž Třeště. Krásný den přeji.
3: Já vám přeju taky krásný den, a jelikož dneska je Radky a já mám doma dvě, manželku a dceru, tak bych jim chtěl popřát hodně zdraví, štěstí, lásky. A chtěl bych jim nechat zahrát písničku, na které jsme se domluvili.
2: Dobrá, a řekněte mi, která to bude od Jirky Korna. Žal se odkládá?
3: No, dejme tomu třeba, jo.
2: Určitě. Může být. Dobrá, a já se přidávám taky. Všechno nejlepší.
3: Tak jo. Děkuju moc.
2: Krásný den.

0: se na pláži baví s tou blondýnkou?
1: Ano, mami.
0: Tak běž za ním a zeptej se tatínka, jestli si vzal léky na prostatu, cukrovku a průjem.
2: Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
3: A na telefonu už čeká paní Marie Střebíček. Krásný dobrý den.
4: Taky krásný dobrý den, Jaroušku. Zdravím vás. No, ten frk je opravdu krásný. A tak mám takový přáníčko. Zdravím vás, pane Jaroušku, do redakce a všechny, kdo poslouchají tento krásný pořad, písničky na přání. A chci poděkovat všem známým přátelům, kamarádům, regionákům, protože jsem 12. září měla svátek, a tak za krásná slova a přáníčka, která jsem dostala po telefonu i písemná, a hlavně písničky v rádiu na přání Vysočina. A chci poděkovat, moji milí, děkuji vám všem a mám vás ráda a myslím na vás, až se zase sejdeme teď 2. října v pátek v Třešti. Těším se na vás, vaše Maruška. Ale chci též poděkovat mojí rodině za vše, vaše mamka, babička a prababička. A písničku posílám, krásnou písničku Kamínky pro štěstí od našeho Jarouška a Naděnky Urbánkové. A děkuji vám za zahrání a všechny zdravím.
3: Jak jste to oslavila? Na plný pecky?
4: Na plný pecky samo. Oslavila jsem mají narozeniny v červenci na plný pecky.
3: To je krásný, tak to má být.
4: Jasně, a děkuji moc.
3: Krásný den přeju.
4: Já vám.

0: manžel mi nechce jíst rejži. No hele, tak mu řekni, že si ji vařila s láskou. Cože? Ona se jako musí vařit?
1: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
2: Kdo má pro strach uděláno, může se s námi vydat na noční výpravu s baterkou. Prohlédneme si živé obrazy ve Zbrusu nové knihovně ve Velkém Meziříčí. A v Třešti si projdeme místo, kde se dříve pálily cihly. Dnes patří strojírnám, ale také se tam hraje, tančí a zpívá.
1: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
3: Dočkají se cestující na železniční lince mezi Prahou a Brnem přes Vysočinu zcela nových moderních vlaků dopravce RegioJet? To zjistíme v dobrém úterním ránu, ve kterém si navíc opět zasoutěžíte o dvě vstupenky do jihlavského kina Sinestar na seniorské promítání českého filmu Když se zhasne.
1: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
0: A už tady mám další přáníčko a to má Jarek z Třeště, posílá vtípek jako vždy. Tři muži v termálním bazénu a ten první říká, no já mám problémy, víte, s bederním páteří, ale tady v tom bazénu to jde. No a druhý říká, no tak to já mám problém s bolestmi tady v koleni, jo, ale tady v tom bazénu to jde. No a ten třetí říká, jo, tak to já mám problém s močením, ale tady v tom bazénu to jde. Jarku, děkujeme, dobrý den, zahrajte prosím pro všechny stylovou písničku Zůstaň tady léto, kterou v roce 2001 naspívala Hanka Zagorová. Díky, Jarek, Střeště.

0: vám říct, že to bylo naposledy. Tolik blbých otázek jsem ještě neslyšel, třeba čí je to krev, odkud je a proč je v kýblu.
1: Písničky pro Vysočinu.
2: A už tady mám další písničku. Dnes vybírá písničku moje maminka Jaroslava a bude to Teče voda, teče od skupiny Plavci neboli Rangers se vzpomínkou na výročí úmrtí prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Radkám k svátku a všem dnešním narozeninovým oslavencům vám do rádia a všem posluchačům posílá Silvie a Jaroslava z Prahy.

0: To takhle manželský pár se vrátí se svatební cesty a odmítají na sebe navzájem promluvit. Nejlepší přítel ženicha ho vezme stranou a ptá se, co se děje. Ale já ti něco řeknu, když jsme o první noci skončili s milováním, dal jsem jí bez přemýšlení pod polštář 1000 korun, no. Jejda, mane, tak se s tím netrap, ne. Tvoje žena to určitě pochopí, ne. Ale tohle není problém. Já jsem naštvaný, ona mi člověče 400 vrátila.
1: Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
2: A mám tady další přání. Jardou, máš tam od Bray Adams Somebody? To víš, že mám. Posílám Jirkovi.

0: Mami, mami, děti ve škole se mi smějou. A proč se ti smějou, Petříku? No smějou se mi, že jsem ještě neměl sex. No tak jim dej horší známku a oni přestanou.
1: Písničky pro Vysočinu.
2: Jardo, prosím tě, pošli pro Zdenka do Třebíče písničku Příběh nekončí. Se vzkazem moc ho miluju, píše Aneta. Zdenku, slyšíš? Nenech to jen tak. Pošli zase písničku zpátky. No, anebo víš co, já to pošlu na obě strany.

Posloucháte Český rozhlas Vysočina, písničky na vaše přání. Jak jinak? No a mám tady další písničku a je to od Karla Gotta, je to na přání Zdenky. Jen tak prostě pro radost, to musím zvládnout sám. No tak jo, já jsem to zvládnul.

0: Dcera texaského farmáře přijde domů a rozářeně říká: Mami, představ si, Jack si mě chce vzít. On tě požádal o ruku. No ještě ne, ale už zastřelil manželku.
1: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
2: Písničky pro Vysočinu.
3: Na vaše přání a to má Lída a přeje si písničku od Miroslava Donutila, Ten báječnej mužskej svět. S radostí posílám.

mužský svět nepochopí nikdy ženský ten báječný mužský svět. Život nevyhraješ v bingu, o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský

Jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z nemanic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rub a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky, ať už pomalu.

0: Já vám něco řeknu. Opilost je jako dětství, jo. Ty si pamatuješ úplný prd, ale všichni kolem tebe mají videa a fotky.
1: Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
2: Přesně tak. A mám tady další přání. Jardo, prosím o písničku Burlaci na volze od Kabátu. Tak jo, mám to tady.

0: Pražák přijde do kupé, kde sedí Ostravák a říká mu: hele, posuň se až k oknu. Ostravák nereaguje a jen se nechápavě rozhlíží. Pražák zase: tak se posuň až k oknu. Ostravák už to nevydrží a říká: tak už k okni.
1: Písničky pro Vysočinu.
2: Všechna přání splněna až na jedno, to posílá Dáša. Zdravím všechny a prosím o zahrání písničky Zlaté střevíčky od Edity Štaubertové. Posílám, mějte se, smějte se, no a zase zítra po 12. v písničkách pro Vysočinu s vámi Jarda Hypochondr. Čau.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
4: Lidé si objednávají kominíky na kontroly spalinových cest. Poslanec Turek se má omluvit hnutí Duha za výroky o parazitech. V Rakousku se při výstupu na Tyrolskou horu zranila Češka. Dnes bude zataženo s lokálními dešti. Zprávy s Tomášem Kolátorem, dobrý den. Každý rok by měl komín rodinného domu zkontrolovat odborník. Lidé proto teď komíníky objednávají před zahájením topné sezóny. U plynových kotlů hrozí netěsnící kouřovody. U kotlů na pevná paliva pak usazení a požár sazí. Upozorňuje na to jihlavský komíník Daniel Šrek.
5: O přenosím ten nového, když vydrží komín, je už nejlepším, ale může prasknout komín, může jim to tam do trámu jít a všude a... Předohasiči a pokud když nemáte tu kontrolu spalinových cest, co má být podle vyhlášky 34/2016.
4: Poslanec Filip Turek za motoristy se má omluvit hnutí Duha za své výroky na sociálních sítích. Nepravomocně o tom rozhodl městský soud v Praze. Informaci České televize Českému rozhlasu potvrdila mluvčí pražského městského soudu Kateřina Eliášová. Turek v dubnu na Facebooku napsal, že při předloňských povodních zemřelo několik lidí, protože ekologická organizace zamezila stavbě potřebné přehrady. O členech hnutí Duha řekl, že jsou paraziti, které je potřeba deratizovat. Podle rozsudku jsou ale Turkovi výroky nepravdivé a zasáhly pověst spolku. Při výstupu na rakouskou horu Grundschwartner v Alpách se zranila 47-letá Češka. Po pádu ji musel transportovat vrtulník do nemocnice poblíž Innsbrucku. Její zranění zatím policie neupřesnila. Žena byla součástí čtyřčlenné výpravy, která se při výstupu rozdělila na dvojce. Žena postupovala v čele jedné z nich. Podle dostupných informací se ulomil kus skály sloužící jako jistící bod. Češka pak údajně asi po 5-metrovém pádu k předchozímu zjištění dopadla zády na skálu.
0: Sport.
4: Ve věku 64 let zemřel Luděk Mikloško. Bývalý fotbalový brankář a šéf sportovního úseku Baníku Ostrava podlehl rakovině, se kterou bojoval několik let. Českému rozhlasu to potvrdil člen skautingového oddělení klubu a Mikloškův kamarád Tanas Papadopoulos. Mikloško chytal ve své kariéře, hráčské kariéře kromě Ostravy 8 let i v Anglii za West Ham. Radiožurnálu Sport loni v lednu řekl, že se mu tehdejší styl hry líbil.
6: Nedělala se z toho žádná věda, prostě zápasy se rozhodovaly v šestnáctkách, takže tak se to i nějak bralo. Dostat balón co nejrychleji do šestnáctky a tam prostě se pokusit dát branku. Když jsme hrávali proti Wimbledonu, Leedsu, to vyloženě to bylo silový fotbal. Měli příkaz už, protože věděli, že chodím na centry, že nějak to velký vápno, že celkem si tam ovládám. A tak samozřejmě první jejich úkol byl zastavit mě a potom teprve až balón.
0: Počasí.
4: Třebíči mají 16 stupňů, v Hubenově 15. Dnešní den bude zatažený až oblačný, lokálně začne pršet a k večeru se vyjasní. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 18 až 21 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
4: Mezi Bácovicemi a Čakovicemi havarovala dvě auta. Dávejte tam na hlavním úseku pozor.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.

Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Mým dnešním hostem je Jiří Ježek. Tím, že se s Jirkou známe osobně z taneční soutěže Stardance, si dovolím tykat. Ahoj Jirko.
2: Ahoj Oskare, zdravím i tvoje posluchače a děkuju za pozvání.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem.
1: Jiří Ježek, bývalý profesionální handicapovaný cyklista, šestinásobný paralympijský vítěz a šestinásobný mistr světa, který je zároveň nejúspěšnějším cyklistou v paralympijské historii. V 11 letech přišel při autonehodě o pravou nohu pod kolenem, ale sportu se nevzdal. Stal se profesionálem, závodil i se zdravými cyklisty a v roce 2013 jako první handicapovaný sportovec absolvoval časovku na Tour de France. Po skončení kariéry se věnuje motivačním přednáškám, moderování a napsal autobiografickou knihu Frajer. Jiří, o tvé sportovní kariéře a neuvěřitelném životním příběhu se toho napsalo už hodně. Ale kdyby ses ty sám měl představit v jedné větě, jaká by to byla?
2: Já doufám, že pořád mladý kluk, veselý, který pořád miluje sport a pohyb.
1: V 11 letech si přišel o nohu. Říká se, že si tenkrát ani nebrečel. Byl si opravdu takovej tvrdák, nebo si to oplakal sám v pokojíčku?
2: No, samozřejmě jsem brečel potají, když mě nikdo neviděl, ale protože jsem nechtěl, aby mě kamarádi a vlastně lidi kolem mě litovali, protože to byla moje blbost, že jsem běhnul pod náklaďák, tak jsem se snažil před nima hrát tu hru, že to zvládám. A snažil jsem se i jim ukázat, že to vlastně společně jako nějakým způsobem dáme. Takže samozřejmě na mě přišly nějaký splíny, ale to jenom když se zhaslo a byl jsem doma sám.
1: Tebe v těch 11 letech málem ta Tatra zabila. Zpětně o tom mluvíš jako o zkušenosti, která tě v konečném důsledku obohatila. To je mi přijde neuvěřitelný, ale v těch 11 letech přece na to nemůžeš koukat, jako hele, to je skvělá zkušenost, teď jsem obohacený tady tou obrovskou nehodou. Na to koukáš takhle až asi zpětně, že?
2: Rozhodně, jako samozřejmě pro mě to byl v tu chvíli jako těžký moment, protože já jsem chtěl hrát fotbal profesionálně. Hrál jsem za Spartu a měl jsem jasně nalinkovaný, že já nevím, v 18 půjdu do Ačka Sparty, v 25 budu kapitánem, ve 30 budu hrát za reprezentaci někde na mistrovství světa a v 35 možná půjdu vydělávat peníze ještě někam na poslední chvíli třeba do Realu Madrid. Jo. A neměl jsem plán B, jo. Já jsem to měl takhle jako jasně daný. No a v těch 11 letech v jedné vteřině prostě se tohle to zhroutilo, takže mě ten úraz vzal ten dětský sen, ale nevzal mi chuť sportovat a vlastně já jsem pochopil každým dnem, že to omezení, který v tom životě budu mít, je menší a menší, protože každou věc, kterou jsem potom znova zvládnul, tak mě vracela to sebevědomí a tu chuť jako v tom životě něco dokázat. Možná, že ta chuť byla ještě větší, protože najednou jsem měl pocit, že musím jako tu ztrátu té nohy kompenzovat tím, že jako udělám v tom životě něco ještě většího. A nakonec se mi to možná, jako když to řeknu po té minimálně sportovní stránce, podařilo 100%, protože nikde není psaný, že bych jako tím úspěšným fotbalistou byl.
1: Jasně, ale když člověka zasáhne takováhle obrovská rána v podobě té autonehody, tak má dvě možnosti. Buď teda to vzdát a říct si, tak já jsem chudák, prostě tady můj život končí, a nebo to udělá jako ty a řekne si, to je příležitost, já prostě budu i tak makat dál a mě tohle to jako nezastaví. Měl jsi to takhle?
2: Hele, já znám hrozně málo lidí a tím, že vlastně jsem v té komunitě jako těch lidí s takovýmhle handicapem poměrně známý, takže ty příběhy mám jich spoustu za ten život, ať to jsou kamarádi nebo lidi, který jsem třeba potom později jako jezdil navštívit do nemocnice úplně, který mi napsali třeba jejich rodiče nebo příbuzný. A já znám fakt strašně málo, možná bych napočítal na jedné ruce v prsty, kolik lidí jako by to vzdalo. Ono jako když na to koukáš zdravýma očima, nebo prostě s pohledem člověka, který žádný úraz v životě neměl, tak to, že přijdeš o nohu, se zdá relativně jako velký zásah do života. Ale tím, že já jsem to prožil, tak mě to vlastně jako přijde, jako kdyby to byla nějaká delší chřipka nebo něco takového, jakože to, co člověka na chvíli zastaví, ale pak jako funguje dál, protože zase mám ten pohled, tu relativitu toho takovou, že pak vidím lidi na vozíku, vidím lidi, kteří třeba přišli o zrak v průběhu života, což jsou jako daleko větší komplikace. No.
1: Takže se to bral jako dočasné omezení.
2: ano. Jo, ale vlastně jsem k tomu i tak přistupoval a ono, když se ti to stane v 11 letech, tak je to samozřejmě rozhodně lehčí, než když se ti to stane v dospělosti, kdy máš třeba rodinu, máš práci, která na tobě visí, rodinu musíš živit, máš děti, o který se chceš postarat a teď najednou nemůžeš a na půl roku seš jako vyřazený, tak je to daleko větší zásah do toho života, než pro 11-letýho kluka, který mu maximálně teda jako přišel na chvíli o kamarády, že nemůže s nima blbnout po škole a přišel jsem samozřejmě o ten fotbal, ale to jsem si fakt brzo uvědomil, že už s tímhle snem je konec a že jako těžko s dřevěnou nohou budu hrát ve Spartě, i když říkám vždycky s radostí, jako že když vidím Spartu v posledních sezónách, tak by to jako možná s tou dřevěnou nohou tam šlo, ale to je asi věc jako nákupů Sparty. Nicméně tohle to bylo jediný vlastně, co mi ten úraz vzal, ten fotbal. Ale nevzal mě fotbal jako fotbal, ale ten výkonnostní, protože já hned první, jak jsem dostal protézu a naučil jsem se chodit, tak jsem hned zkoušel běhat a jestli aspoň můžu třeba stát v brance, nebo jako se k tomu fotbalu nějak vrátit. A pak jsem vlastně celý ten zbytek té puberty, ten fotbal hrál s kamarádama, prostě jenom amatérsky a šlo to, takže ani vlastně o ten fotbal jsem nepřišel. Mm.
1: Tvoje maminka měla těžký život, tvůj táta pil a když ty ses vrátil z nemoc

0: operaci jako do toho nemocničního pokoje. Tak já jsem říkal, tak tyjo, ta určitě stojí za dveřma a brečí a teď jako se odvažuje, jako kdy veme za tu kliku a uvidí tam toho svého syna bez nohy. Tak já jsem jí chtěl pomoct tím, že když otevřela ty dveře, tak já jsem se posadil na té postele, říkám, mami, nemám nohu, ale to zvládnem. A ona se rozesmála, že jsem pitomý, že si ze všeho dělám legraci, ale vlastně jsem jí tím možná pomohl. A takhle jsem pak přistupoval, když jsem viděl, že to funguje vlastně ke všem. A kamarádi taky, jako měli takový ty přijít do té nemocnice za mnou, tak taky se trošku ošívali, ale já jsem se vždycky to snažil otočit humor, otočit nějak jako ve vtip a fungovalo mi to vlastně v jakýmkoliv kolektivu, do kterého jsem přišel. No.
1: Takže dneska, když potkáváš lidi při podobném úrazu, co jim říkáš a co jim pomáhá ze tvé zkušenosti?
0: No, jsou to taky dvě skupiny. Když je to dospělý člověk, tak mu spíš snažím naznačit, že v tom životě bude moc, co chce. Protože dneska ty technologie, ale i když je to člověk, který třeba skončí na vozíku. Já mám spoustu kamarádů, kterým moje manželka Sonja vždycky říká, že jim ten vozejk ani nevěří. Že žijou tak aktivně, že vlastně na ten vozejk vlastně zapomeneš, jo. V tom jejich životě. Samozřejmě pro každýho ten takovýhle zásah jako v osobním životě každodenním třeba způsobuje komplikace, různý bariéry a tak dále, sprchování se, nastupování do auta. Je to problém, ale přesto, když se člověk přenese, tak může žít život vlastně na 100%. A s tou protézou je to úplně easy. Tam vlastně ty víš, že jako téměř žádný omezení vlastně jako člověk nemá v tomhletom. A když to jsou děti, to je ta druhá skupina, tam se spíš snažím mluvit s těma rodičema. Protože když mi volají rodiče, že jejich syn, je mu 10, při úraze přišel o nohu a že je na tom určitě špatně a já bych ho šel jako trošku povzbudit, tak přesně vím, že já tam přijdu a že ten kluk bude úplně v pohodě, ale že rozsekaný budou ty rodiče. Takže se spíš se snažím mluvit s těma rodičema a vlastně jim naznačit tu moji cestu, že to šlo a že není důvod, proč ten jejich syn by třeba jako měl mít nějaký problémy.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hesem.
1: Mým dnešním hostem je cyklista a paralympionik Jiří Ježek. Já se posunu na střední školu, tam si trošku řádil, chodil si po večírcích. Co tě přivedlo k myšlence, že takhle to dál nejde, ale já potřebuji s tím životem něco udělat? Byla to ta cyklistika, která tě vytáhla z tohohle toho života?
2: No, byl to spíš ten pocit jako z těch večírků. Všichni víme, jak člověk vypadá ráno po večírku a já jsem jich měl fakt jako strašně moc. Bylo to i tím, že vlastně v té mý pubertě se lámaly tady ty dva režimy, najednou se otevíraly rockový kluby, najednou tady byly možnosti jako neuvěřitelný. Do toho samozřejmě jsem objevil cigarety, alkohol a bylo to fakt jako divoký. Já když něco dělám, tak to dělám na 100%, takže i tohle to bylo jako na 100% a jednou jsem se fakt jako probudil po nějakým hrozným večírku a řekl jsem si, tak takhle ne, je ti 18, jako to se nedožiješ v 30, že jo. To byl takový ten jako už jako velký zvoneček a říkal jsem si, že vlastně ten sport, který mě v průběhu té puberty provázel taky, tak že se k němu musím vrátit. A ideální bylo, než abych hledal partu kamarádů každý den na nějaký fotbal nebo něco, tak jsem si pořídil kolo a začal jsem sám si jezdit na kole. A v ten stejný moment, kdy mě začala bavit to, že po každý den po práci jsem si vyjel na kole, to už mi bylo 19, a pracoval jsem jako protetik, navrhoval jsem protézy a vyráběl jsem je, protože jsem byl sám nespokojený z toho, jako
1: jakou ty sám máš, jaký má nedostatky.
2: Přesně tak. Ano. A tím, že se vlastně vyměnil ten režim a byla možnost najednou cestovat do zahraničí a otevřela se i možnost mít jako soukromou firmu na ty protézy, tak můj technik, který mi ty protézy vyráběl, tak si právě otevřel první soukromou jako ordinaci na tohleto a nabídnul mi práci. Den po maturitě jsem se probudil po maturitním večírku, šel jsem si pro novou protézu a on říkal, hele, zakládám firmu, nechceš u mě pracovat. A znáš to, jako po maturitě chceš mít poslední prázdniny, pokud teda nechceš jít na vejšku a pak teda hledat nějakou práci a nebo jít na vejšku. A já říkám, ty, já nechci jako přijít o ty poslední prázdniny. Ale byla to vlastně zajímavá nabídka, tak jsem ji vzal, začal jsem do té firmy chodit. Ale bylo to takový jak z první republiky, že já jsem o tom oboru nic nevěděl a učil jsem se v té práci. To bylo to, jak mistr vychovává svýho tovaryše. A on mě posílal do nejlepších firm v Německu, v Rakousku, ve Francii. A já jsem se tam učil jako u těch nejlepších a vozil jsem ty technologie sem. No a při té příležitosti, že už jsem měl svoje první pacienty, tak jsem potkal našeho prvního paralympionika Josefa Lachmana, který byl shodou okolností cyklista, shodou okolností měl vlastně stejnou pravou nohu pod kolenem jako já, stejný problém. A byl to nesmírně charismatický, pořád je nesmírně charismatický chlap a já jsem v něm viděl najednou takovýho staršího bráchu, se kterým jsme si strašně rozuměli, měli jsme stejný humor, on byl o pár let starší, o dost, asi o 20 let starší a s tím sportem už končil, dosáhl toho neskutečně moc, byl vlastně první paralympijský medailista, měl stříbrnou medaili v té cyklistice a miloval tu cyklistiku, jako ji miluju dneska já. A hrozně rád o tom mluvil, když jsem mu ty protézy vyráběl. Ještě navíc jsme se znali přes moji tehdejší holku. A vlastně mi řekl, ať to zkusím. Že to je jako super, že nikdo z těch cyklistů není profesionál, že všichni to dělají při práci, ať si tu práci nechám, ale že jestli chci se vrátit ke sportu, tak tohle je ideální stav. No a já jsem s ním začal trénovat, po roce jsem se dostal na první závody a vlastně ta ambice z té Sparty a z toho fotbalu se mi jenom převtělila do toho, do té cyklistiky. Já jsem si řekl, že jednou prostě chci být nejlepší cyklista na světě. Začal jsem pozdě, až v 19, ale o to díl mi to možná vydrželo.
1: Mimochodem, kam se za tu dobu posunula ta protetika? Kam se ty protézy posunuly? Jako to musel být neuvěřitelný skok.
2: Obrovský, obrovský, protože já si pamatuju, když jsem chodil na základní školu a dostával jsem takový, už to nebyly ty dřevěné protézy, jak známe jako z těch filmů, ale nebylo to nic pohodlného a já jsem třeba týden chodil do školy a pak jsem třeba 3 dny nemohl chodit, protože jsem měl tu nohu úplně zničenou. Ještě tím, jak jsem byl hodně aktivní, tak jsem na té protéze dělal neskutečné věci, na které ty protézy nebyly designované. Takže jsem tímhletím trpěl a já jsem právě pro ty svoje aktivity, nejenom pro tu cyklistiku, ale vůbec prostě proto, že abych mohl jít třeba najednou s kamarádama 20 kilometrový výšlap někde v Krkonoších, tak jsem potřeboval kvalitnější protézy a to jsem hledal a vlastně na tom byla takhle stejně velká skupina těch handicapovaných lidí, kteří chtěli žít aktivně nebo pro svoji práci potřebovali protézu, na který můžou celý den a vlastně 7 dní v týdnu fungovat. Takže ta technologie se posunula, ty protézy jsou daleko příjemnější pro to tělo, dovolujou neskutečné věci a vlastně ten sport je k tomu jako to nejlepší testovací pole. Takže to, co se otestuje na těch paralympijských hrách, a proto jsou ty paralympijské hry důležitý pro tu komunitu lidí, tak to se potom přetaví do normálního života. Je to jak s motorama, který se otestují na Formuli 1 a pak je máme pod kapotou našich normálních aut. No. Hmm.
1: Myslíš si, že kdybys nepotkala pana Lachmana, tak bys stejně mířil k výšinám, akorát třeba někudy jinudy?
2: Asi ne, možná bych tu ambici přetavil v tu protetiku a snažil bych sebe nejlepší protetik na světě. Jo.
1: OK. Když si to mám představit, ty protézy, v čem to bylo tak jiný, jako než, jak si to pamatuješ jako dítě? V čem je to, jako pro laika, to vysvětlit?
2: Co se týče pohodlnosti, ty protézy byly jako tvrdý, to znamená, že ten zbytek té nohy, který do nich byl jako nějak upevněný, tak nebyl moc příjemný. Je to, jako když porovnáš pohodlný sportovní boty, na kterých třeba člověk jde běhat, a s nějakýma botama, co jsme měli ve Stardance, jako který jsou o půl čísla menší a jsou na vysokém podpatku a ty jsou ještě měkký, ale pak máme takový ty klasický lakýrky, že jo?
1: Ano, ano, ano.
2: A tak něco takovýho. Bylo to jiný a dneska ty technologie, třeba když má někdo tu nohu amputovanou ve stehně, tak už jenom to koleno, samotný koleno je řízený počítačem, je jako testovaný na bázi AI a vlastně vyhodnocuje za tebe tu chůzi i ten povrch a jsou to fakt jako sofistikovaný stroje.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hesem.
1: Mým dnešním hostem je cyklista a paralympionik Jiří Ježek. Tvá první paralympiáda v Sydney v roce 2000. Ty jsi tenkrát ještě jako amatér vzal 3 měsíce neplaceného volna, aby ses na to pořádně připravil. Očividně se to vyplatilo. Ale uvažoval jsi někdy nad tím, co kdyby se to nepovedlo? Jako byla tahle ta varianta někde ve tvý hlavě?
2: No rozhodně. Já jsem vůbec nepočítal, naopak jsem nepočítal s tím, že tam uspěju. Já jsem normálně chodil na 8 hodin do práce, stejně jako teda všichni mý soupeři. A protože jsem ale občas trénoval jako se zdravýma cyklistama z Dukly, který se připravovali třeba na olympiádu, která byla vždycky 14 dní před tou paralympiádou, tak jsem viděl, jak je strašný rozdíl, když ten sportovec jako má 100% čas jenom na ten svůj sport.
1: Že je profík.
2: Prostě. Odtrénuje a pak si jde odpočinout, jde na masáž. Když to já jsem odtrénoval s nima a letěl jsem do té dílny a tam jsem byl 8 hodin zavřený. A když jsem byl na kole, tak jsem věděl, že na mě čeká nějaký pacient. A když jsem byl v té práci, tak jsem věděl, že je krásný den, že jsem mohl jet třeba 200 kiláků trénink. Jo. A tahle ta schizofrenie jako mě trápila, ale věděl jsem, že jinak to nejde, že takhle prostě nikdo na světě v té době z těch paralympioniků nebyl profesionál. A já jsem chtěl pro tu Sydney udělat maximum, tak jsem si prostě vzal 3 měsíce neplaceného volna v práci. A udělal jsem si takovou svoji malou jako profesionální kariéru, aspoň ty 3 měsíce. No a tím, že nikdo jiný to na světě neudělal, tak já jsem získal neskutečnou výhodu. A i když jsem nebyl absolutně žádný favorit, já jsem byl v té době nějaký 15. 16. na světovém žebříčku. Tak jsem tam přijel a ze 3 závodů jsem vyhrál 2 zlaté medaile, 1 stříbrnou. Udělal jsem světový rekord a úplně se mi otočil život. Ale úplně, jakože já tam jsem jel jako kluk, který je žádaný protetik, má dobrou jako svoji práci a u toho jako velmi dobře jezdí na kole a vracel jsem se jako s Honzou Železným a s těmahle borcema, který tam 14 dní předtím na olympiádě vyhráli zlatou medaili a mohl jsem s nima oslavit ty medaile. Teď jsem si prošel tím neskutečným kolečkem médií, kde každý den nějaký rozhovor, něco a tam jsem pochopil, proč jsem se narodil. Že přece jenom jako to dítě do té Sparty nechtělo asi jen tak pro nic za nic, že to jsem měl někde napsaný. A řekl jsem si, že za tímhle si půjdu. A od té chvíle, když jsem měl už potvrzený, že jsem jako nejlepší v tom svém oboru na celém světě, což ti ta zlatá medaile v tom sportu, ten sport je jednoduchý.
1: To je ten důkaz toho.
2: Je to ten důkaz, ten sport, jiný obory to moc nemají. Ty v herectví jako, dobře, Oscara, kdybys dostal, jako Oscar, že jo.
1: Ale tak to trvá jenom, tak to dostane spoustu dalších herců, že jo.
2: Jasně, ale ten rok. Ve svém oboru nejlepší top. Herec třeba v hlavní roli ano. Na celém světě.
1: Přesně jo. Tak.
2: Nebo režisér třeba, že jo.
1: Ano.
2: Tak tohle se já jsem cítil a říkal jsem si, tyjo, tak je přeci fér, abych se tím mohl živit. A začal jsem vlastně od toho roku 2000 na tom pracovat a jako hledat si tu cestu, i když to nebylo jednoduchý, protože všichni říkali, proč by měl být paralympionik profesionál. Ať si držím svoji práci a ať dělám ten sport tak jako dál, když to funguje. Ale já jsem od toho chtěl víc. Ne?
1: Velká challenge, velká výzva byla i taneční soutěž Stardance, který se musím dostat, protože jsme tam spolu strávili nějaký čas a tam si podle mě uhranul úplně všechny. Ta tvoje účast byla neuvěřitelná, ale mě to ani u tebe nepřekvapuje. Ty prostě se vrhneš do čehokoliv a tu výzvu zvládneš. A já se musím zeptat, podle čeho, nebo jak to vůbec pro tebe bylo těžký a podle čeho jsi střídal ty protézy? Jestli jsi měl jednu protézu na standard, jednu na latinu, nebo jaká ta tvoje účast tam vlastně byla? Co pro tebe bylo jako nejlehčí, nebo jsi řekl, jo, to zvládnu, a co pro tebe bylo naopak jako, že wow, tohle to fakt bude výzva?
2: No, já jsem to celý pojal přesně v tom rytmu, jakoby po té kariéře toho dělání věcí, které neumím, že mě jako strašně rajcujou. A když volala produkce Soně, jestli bych do toho šel, tak Soně za mě řekla, že jo, protože chtěla chodit do toho publika tam v těch šatech, že?
1: Jasně.
2: A my jsme na to koukali vždycky. Já ten pořád miluju, vždycky jsem tam měl nějakýho, v každý tý řadě jsem měl nějakýho kamaráda, kterýmu jsme fandili a jako hrozně se mi to líbilo. A já jsem teda řekl jo, tak jako nebudu ti to kazit, půjdu tam. A byl jsem docela i potěšený, protože jsem si říkal, je to prostě výzva, kterou potřebuju pořád, neustále nějakou. A když jsi se ptal, čeho jsem se bál, nebo o čem jsem si myslel, že to bude easy, já jsem věděl, že easy pro mě budou ty tréninky, že jako fyzicky, že to dám, že jako všichni, i ty sportovci, kteří tam byli, tak říkali, ale je to fakt náročný, jo. A to jsem věděl, že to nějakým způsobem dám. A Lenka Nora Návorková, kterou jsem měl jako tanečnici a která je stejný jako sportovní magor jako já, protože ona se věnovala tomu sportovnímu tančení předtím, tak my jsme jeli. Asi jako vy s Katkou, prostě jako to nebylo, že bychom odpočívali ty 4 hodiny, které jsme tam měli ten slot, ale my jsme ho fakt jako prostě odjeli. Tak tohle se mi potvrdilo, že nějakým způsobem dáme. Samozřejmě překvapily mě spousta věcí, překvapilo mě, jak je to náročné na hlavu, jako pamatovat si ty kroky, choreografie. Ty choreografie. A já jsem měl fakt migrény normálně z toho, jak jsem jako si to chtěl všecko do té hlavy vrejt a zapamatovat, abych tu Lenku nezdržoval tím, že si to jako blbec nepamatuju. Takže tohle to pro mě bylo strašně náročný. No a ta fyzická stránka toho tance, samozřejmě, že pro mě to bylo něco absolutně novýho. Já jsem nebyl ani v tanečních, jako tancoval jsem jak kopyto někde na diskotékách, ale jako, že bych třeba uměl polku nebo valčík předtím, to jsem neuměl. A teď jsem věděl, že samozřejmě ty tance jsou náročný technicky, ty kroky, ještě jsem, ani jsem netušil, jak moc, myslel jsem si, že to bude jednodušší. No a teď jsem říkal, tak jediný, co mě může zachránit, jako na každý ten tanec najít nějakou výhodu v té protetice, který mi to aspoň trošku ulehčí. Ne, že by to bylo lehčí, ale abych mohl dělat něco podobného jako tou zdravou levou nohou. A Lenka v tomhle tom byla skvělá, která mi popsala přesně, co by ta noha měla umět, co by to chodidlo mělo umět. A já jsem potom už jenom vybral jako z té nabídky těch různých...
1: Z toho meníčka.
2: Tak jsem vybral to, i to, co jsem měl doma na různý sporty. To já jsem měl doma v tu dobu asi 7 protéz, protože jako na cyklistiku 2, na běhání, pak jako když jsem si chodil hrát s kamarádama volejbal, tak jinou, když jdu po horách, tak mám jinou na běžný chození. Takže jsem z toho vždycky přitáhl nějakou protézu. Zkusili jsme, jestli to bude ono, jestli se třeba vejde i do té boty, na ten podpatek, trošku jsme to upravili. A jak jsem říkal, Lenka v tomhle byla skvělá, takže jsme to vždycky tam imbusama štelovali spolu, jo, a nakonec to vždycky nějak šlo, no.
1: Ty říkáš, že každá překonaná překážka nás dělá silnějšími. Co bys poradil lidem, kteří jsou na dně a nevidí cestu ven?
2: Obrátit se na někoho. Že když se v tom člověk dlouho babrá sám, tak jako většinou se z toho nevykope, většinou z té bažiny nevyplaveš sám, musí tě někdo jako vytáhnout, musí tě někdo hodit ten klacek, kterýho se chytíš, jo. A proto je strašně důležitý, a já to říkám všem lidem, a i když sám potřebuju být, nebo sám, já někdy potřebuju být sám, někdy, tak vím, že jak je strašně důležitý mít kolem sebe jako lidi, který jsou ty praví kamarádi, který prostě ti pomůžou, když budeš ve 3 ráno někde v depce, takže pro tebe prostě přijedou. Jo, a tohle to je strašně důležitý. Nenechávat ty problémy, který má člověk dlouhodobě vnitřní a každý z nás je má, nenechávat si je pro sebe a vždycky někomu o tom říct. Samozřejmě, že se může stát, a třeba děti ve škole to řešej, že nějaký tu svoji trouble řeknou někomu a on se jim vysměje, že to jako použije proti ním. To je bohužel jako, to je smůla, ale jako stojí za to prostě o tom mluvit a je to takový ten, někdo mi, Soňa mi jednou říkala, že to studovala, že třeba se tomu říká syndrom indiánské babičky, že v těch komunitách indiánských, že fungovala ta nejstarší žena, ke který vždycky přišli a řekli ten svůj problém a už jenom to, že to vyslovíš a řekneš to někomu cizímu, tak už máš z půlky vyhráno. Takže vždycky se na někoho obrátit, nejpad se v tom problému sám.
1: Budoucnost. Co tě čeká?
2: No já doufám hezký podzim. Ale nevím, nechávám to otevřený. Absolutně to nechávám otevřený, protože já vždycky říkám, že jako ty příležitosti chodí každý den a že buď máme to štěstí, že si zvolíme věc, která nás pak bude třeba rok bavit, jo, nebo prostě nějaký to bude projekt, který se chytí. A nebo tu příležitost přehlídneme a už se nikdy nevrátí, to taky jako samozřejmě se stane. A nebo to bude věc, po který zjistíme 10 minut potom, že to byla cesta vedle. Ale ty příležitosti chodí, tak já věřím, já neplánuju. Já už teďko neplánuju. Já jsem plánoval 25 let, když jsem jezdil na kole, jak jsem plánoval každý den. Tak teďko si chci nechat ten komfort, že neplánuju, že vždycky něco přijde. Ale věřím, a už to mám tu zkušenost, že když to přijde, tak tomu dám zase těch 100% a že mě to bude strašně bavit.
1: Říká frajer Jiří Ježek. Jirko, moc krát ti děkuju, že jsi dorazil sem do studia.
2: Já děkuju za pozvání a za krásný rozhovor. Děkuju.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: zase žen.
1: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
2: Jupa, já už vím.
1: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
2: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
1: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co bysme to nestihli?
1: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
1: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
4: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

máš tucty známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit,

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Cena plynu dopoledne byla nejvýš od roku 2022. Vysoká škola polytechnická v Jihlavě nechystá zvyšování ubytovacího stipendia. Ruská raketa H-101, která v létě dopadla do Polska, tam byla pravděpodobně naváděná úmyslně. V noci teploty klesnou až k 5 stupňům a přidají se mlhy. Zítra pak čekáme polojasný den s teplotním maximem 23 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Lidé v Dušejově na Jihlavsku jsou bez stálého obchodu. Prodejna, která sídlí ve stejné budově jako obecní úřad, je zavřená kvůli nedostatku personálu. Vedení obce ubezpečuje, že jde o dočasné řešení.
2: Obchod by se měl znovu otevřít v říjnu. Do té doby bude do Dušejova zajíždět pojízdná prodejna. Vedení obce v současné chvíli neuvažuje, že by obchod provozovalo samo. Pro Dušejov nejde o první problémy s prodejnou. Kvůli majetkovým sporům s někdejší jednotou Třešť zůstal už před lety obchod zavřený a lidé chodili nakupovat do upraveného kontejneru přistaveného na návsi. František Jirků, Český rozhlas.
0: Studenti se před začátkem dalšího akademického roku stěhují na koleje a do sdílených bytů. Část nákladů jim pokryje ubytovací stipendium. Na Jihlavské vysoké škole polytechnické zůstává stejné jako loni. Pokračuje tisková mluvčí Martina Tomšu.
3: Vysoká škola polytechnická Jihlava poskytuje svým studentům ubytovací stipendium ve výši 680 korun měsíčně. Příspěvek je určen pro studenty prezenčního studia, kteří nepřekročili standardní dobu studia, to znamená studují ve svém prvním či navazujícím programu a nemají trvalé bydliště v okrese Jihlava.
0: Velkoobchodní cena plynu dopoledne byla nejvýše za poslední skoro 4 roky. 1 megawatthodina na virtuálním trhu v Nizozemsku stála 84 eur, tedy asi 2000 korun. Bylo to 3x víc než na začátku roku. Ceny plynu rostou kvůli konfliktu na Blízkém východě. Investoři se obávají omezení dodávek kvůli blokádě Hormuzského průlivu. Evropské země teď navíc doplňují zásobníky před zimou. Ruská raketa, která na konci července spadla do pole u obce Tarnava Kolonia, byla pravděpodobně cíleně naváděná na polské území. Deníku Řeč pospolita to po prozkoumání dráhy letu, střely, řekl operační velitel polských ozbrojených sil, generálmajor Ireneusz Nowak.
4: Analýza dráhy letu ruské střely, která 30. července dopadla do polského vnitrozemí asi 130 km od hranic s Ukrajinou, naznačuje, že raketa pravděpodobně mířila přímo na polské území. Podle generálmajora Ireneusze Nowaka, operačního velitele polských ozbrojených sil, to byla moderní raketa typu H-101 z nedávné výrobní série s bojovou hlavicí a naváděcím systémem vysoce odolným vůči rušení. Dříve vyšetřovatelé připouštěli, že raketa mohla směřovat na cíl na Ukrajině, ale z dráhy vychýlili ukrajinské prostředky elektronického boje. Raketa nakonec dopadla do pole u obce Tarnava Kolonia. Polská armáda předpověděla místo dopadu, kde následně zasahovaly jednotky teritoriální obrany. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas. Sport.
0: Opavští basketbalisté rozehrají boj o ligu mistrů. Na úvod kvalifikačního turnaje nastoupí proti polskému týmu Dziki Varšava. Zápas začne v bulharském Samokově za necelou hodinu a půl. K postupu do hlavní části soutěže potřebuje Opava porazit celkem 4 soupeře. Pokud Slezané neuspějí, budou hrát v evropském poháru FIBA.
1: Počasí.
0: Ve Žďáru nad Sázavou teď teploměr ukazuje 16 stupňů, v Počátkách anebo Telči 15. Noc bude chladná a mlhavá, v údolích teploty klesnou až k 5 stupňům. Ráno pak mlhy budou pokračovat a rozpustí se až dopoledne. Přes den očekáváme polojasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Pokud jedete z Helenína na Velký Beronov, tak opatrně, střetlo se tam auto s motorkou. Dávejte pozor pak i v zatáčce u ústí mezi Kalhovem a Krasoňovem na Jihlavsku. Tam mělo nehodu osobní auto. A čerstvou nehodu teď máme hlášenou mezi Pelřimovem a Božejovem, konkrétně u Ondřejova. Tam se srazila 2 nákladní vozidla.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: 14:05, to je aktuální čas a já vám od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina přeji příjemné a pohodové pondělní odpoledne. Za chvíli pro vás budu mít pozvánku na Jihlavský den zdraví. Co všechno vás čeká v Domě kultury odboru mezi 9 a 15 hodinou, uslyšíte za pár minut hned po písnice Michala Davida.
1: Dobré odpoledne s Jožou Kolářem.

0: V našem odpoledním hudebním programu se můžete za chvíli těšit na Hanu Zagorovou nebo Sandru. Teď pro vás mám jednu zajímavou pozvánku už na 16. září, tedy na středu, kdy od 9 do 15 hodin bude v Domě kultury odboru v Jihlava probíhat Jihlavský den zdraví. V rámci něj si můžete orientačně změřit cholesterol, a také hladinu cukru v krvi, krevní tlak nebo okysličení krve. Bude řeč o prevenci vzniku popálenin názornou formou, ukázky první pomoci a aplikace záchranka, ortopedické pomůcky, sportovní aktivity, hry, kvízy, zkrátka. Máte se rozhodně na co těšit, kromě jiného i na naše živé vysílání, protože mezi 11. a 12. hodinou bude Český rozhlas Vysočina živě z Jihlavského dne zdraví vysílat. Ale ten probíhá celý den, tedy konkrétně ve středu 16. září od 9 do 15 hodin.
1: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio

0: Hudební pozdrav z 80. let, zpěvačka Sandra, písnička In the Heat of the Night v pondělním odpolední Českého rozhlasu Vysočina. Záchranné stanice pro volně žijící živočichy se plní ješky. Často jde o mláďata bez matky nebo zvířata zraněná a vysílená. Vydáme se za chvíli do Vlašimi pro další informace.
1: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: Ještí mláďata zaměstnávají v tomto čase pracovníky záchranných stanic pro volně žijící živočichy. Často se k ním dostávají i celé rodinky, třeba proto, že je matka vysílená. 25 ješků má aktuálně v péči třeba stanice Vlašim.
1: Klaudy, kdy jsi krmila malý ješky?
2: Malý ješky jsem krmila asi v 8 hodin.
1: Takže jsou ty 4 hoďky, tak já půjdu nachystat mlíko a půjdeme je nakrmit.
3: Jak je poznat v záchranné stanici pro živočichy Vlašim, je hodně živo a hlavním tématem jsou tady teď ješci. Vedoucí stanice Alena Konvalinová teď akorát jde do kuchyňky, aby namíchala mléko, pro ty nejmenší asi tedy.
1: Některé jsme přijímali čerstvě po narození, byly prokazatelně osiřelí. Maminku našli někde poblíž přejetou na silnici.
3: Tak, jak je slyšet, vedoucí ošetřovatel Jordan Chmelíček tady teď tady míchá mléko pro ješky. Kolik jich tady teď máte?
4: Kolem 25. Nějaký z nich jsou už jako větší, dospělí, který byly zraněni, nalezeni.
3: A já bych se možná tady vrátila k paní Konvalinové. Objevují se občas diskuze zachraňovat ješky, nezachraňovat ješky.
1: Co se týká velkých ješků, tak v případě, že byly zraněni, najdeme je prostě někde naražené u silnice, volat, nebo ješka, který je dospělý, ale pohybuje se přes den, leží na sluníčku, je neaktivní, apatický. Co se týká mláďat, tak u těch mláďat bych teďka telefonovala do záchranné stanice vždycky a prokonzultujete si to, jestli to je na příjem nebo ne.
3: Tak a z těch vašich pacientů jsou to tedy zranění ješci, mláďata bez matky?
1: Potom jsou to ježci, kteří mají plicní parazity, to je hodně často, to poznáte tak, že ježek kašle, má rýmu a je apatický.
3: Tak pan Chmelíček má teď úplně malého ježka, ten ještě ani nevidí.
4: Už začíná pomalu trošku otvírat očička, lehounce. Ty jsme právě přijali jako úplně růžový s úplně mikroskopickými bodlinkama. Do týdne mu mohlo být, když jsme ho přijali.
3: Kdo chce pomoci ješkům na své zahradě, je ideální nechat jim proukryt nějakou hromadu listí a večery taky přikrmovat ideálně kvalitními kočičími granulemi nebo sušenými červy. Z Benešovská, Věra Hájíková, Český rozhlas.
0: Bojíte se tmy? Pak by noční prohlídka nové knihovny ve Velkém Meziříčí nebyla nic pro vás. My jsme tam ale byli a natočili pro vás reportáž. Už za pár minut v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Vysočina uslyšíte v rámci dnešního příběhu z Vysočiny. Teď je čas a prostor pro další muziku. Přichází kapela Katapult a písnička Hlupák váha. Jože Kolář přeje příjemný poslech.

0: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
1: V úplné tmě, vyzbrojeni jen baterkami a dobrou náladou, si mohli návštěvníci projít zrekonstruovanou knihovnu ve Velkém Meziříčí. Baterky se rozsvítily vždy jen na místě, kde byli připraveni zaměstnanci a přátelé knihovny na svých pozicích, aby představili svou práci a novotou vonící prostory. U nočních prohlídek, které vymyslela, zorganizovala a provázela jimi sama ředitelka knihovny Ivana Vaňková, byla spousta legrace a také my s mikrofonem.
2: Já vás tady všechny vítám a poprosím vás, abyste odložili své mobilní telefony a připravili si naopak své nemobilní baterky. Přišli jste na netradiční zážitek mírně děsivého charakteru na procházku noční knihovnou. Dobře, odvážní lidé. Pojďte za mnou, jenom za hlasem. Tady hned za růžek. Sejdeme se u výklučního. I tady se něco málo může dít.
3: Máte tu moc hezké rádi, si to zpříjemnila půjčení knihy.
2: Ano.
4: Kartičku mám už v mobilu.
2: Ano.
4: Prosím vás, já jenom na chviličku vyruším, než si půjčíte tu knihu. Já bych si jednu krásnou chtěla zarezervovat.
2: Tak vás poprosím ke kolegyni tam k infobodu. Rovně takhle.
4: Dobře, děkuji.
5: To dneska máte teda úplně plno.
6: Co děláte tady, blbnete?
2: Já tady neblbnu, mladíku, já jsem tady v práci.
6: Prosím vás, jste teda tady. To barevné značení, já teda na to pořád koukám. A jsem z toho zmatený jak Maďar v kukuřici, co tím chtěl jako básník říct. Tady těma čuplíkama.
2: Víte, ono je to tak. My jsme všechny vyčleněné celky, jako třeba detektivky, lovecké příběhy nebo životopisy, zařadili podle autorů mezi všechny ostatní knihy. A ty tečky pomáhají objevit žánr. Takže černá, jak říkám, jsou detektivky. Jaká tečka je která, najdete u výpůjčního pultu v takovém základním soupisu anebo na našem webu, jak budete potřebovat. A co vlastně potřebujete?
6: To je jako intelektuální, jo, teda.
2: Detektivka je vždycky intelektuální. No a nyní opouštíme prostory pro veřejnost. A půjdeme se podívat tam, kam vy se podíváte pouze v okamžiku, když uděláte nějaký průšvih a musíte k ředitelce na kobereček. Následuje tedy část pro persona.
7: V podobném duchu prohlídka pokračuje po dalších částech knihovny, včetně dětského oddělení, půjčovny her, katalogizace nebo balení knížek, až se skupina dostane na místo, které v knihovně obvykle nenajdeme.
2: Myslím, že jste ještě neviděli knihovnu, která má své vlastní divadlo. Někdy tady budou i nějací herci, no tak si na ně posvítíme.
8: Tak prosím vás, jsme všichni, můžeme začít?
9: No, ještě tady není Selin, Milan a...
8: Čo? OK, začneme bez nich.
10: Ještě vám je zaskočí, jo?
9: Ale já nemám pořád ten scénář.
11: Hele, já ho asi mám.
2: Tak, a my půjdeme raději dál. Druhým prostorem, na který může být město hrdé, je pochopitelně zahrada. Je to konec naší prohlídky, tak ji pojďme ještě rychle proběhnout.

0: Tohle je naše nejodvážnější skupinka, protože jediní tady mrznou.
1: A jak hodnotí ředitelka knihovny Ivana Vaňková novou budovu?
2: Konečně má Velké Meziříčí knihovnu, jakou mít má. Takovou, kde nám bude umožněno dělat všechny aktivity, jak se u knihoven tohoto století sluší a patří.
1: Z Velkého Meziříčí Dáša Kubíková, Český rozhlas.
3: Ještě doplním, že fotografie z noční prohlídky i celý příběh najdete na našem webu vysočina.rozhlas.cz.
4: Jsme s vámi i na Velkomeziříčsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
3: No a v našem odpoledním vysílání je opět čas na muziku. Věnování, to je krásný hit, se kterým mezi nás přichází Lenka Filipová. Já vám přeji pohodový poslech.

0: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
1: Kdo má pro strach uděláno, může se s námi vydat na noční výpravu s baterkou. Prohlédneme si živé obrazy ve Zbrusu nové knihovně ve Velkém Meziříčí. A v Třešti si projdeme místo, kde se dříve pálily cihly. Dnes patří strojírnám, ale také se tam hraje, tančí a zpívá.
0: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: V pondělním dobrém odpolední Českého rozhlasu Vysočina pro vás budeme za chvíli mít další díl řidičské abecedy. Až do konce září vám každý den radíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují. Ale teď ve 14 hodin 44 minut pojďme na počasí.
1: Počasí.
0: V našem vysílání vítám Mojmíra Martana z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
0: Jak to vypadá v těchto chvílích na Vysočině s počasím? Prší někde, mrholí někde, nebo je sucho?
2: Tak zatímco, co ta první část dne byla často o dešti, teď srážky na většině území ustaly, vyskytují se už jen ojedinělé drobné přehánky a oblačnost ta je stále ještě velká, ale na některých místech už není úplně kompaktní, teploty mezi 14 a 18 stupni.
0: A co nás čeká v noci a zítra? Máme se opět připravit do bojové pohotovosti deštníky?
2: Deštníky už nebudou v noci potřeba, srážky ty do večera ustanou, také se začne protrhávat oblačnost, takže bude spíše polojasno nebo skoro jasno. V průběhu noci se ale na mnoha místech budou tvořit mlhy nebo nízká oblačnost. Ráno bude chladné s teplotami 10 až 7, v údolích až 5 stupňů. Vítr, který teď fouká mírný, severozápadní, večer zeslábne a po celou noc potom už bude bezvětří nebo jen na nejvýš slabý proměnlivý vítr.
0: Čeká nás tady bezesrážková noc, na co se máme připravit zítra, v úterý 15. září.
2: Také zítra nebude vadit, když zapomeneme doma deštníky, protože nebude vůbec pršet po rozplynutí těch místních ranních mlh, což by bylo nejpozději během dopoledne. Bude krásný slunečný den jen s malou oblačností, teploty odpoledne 20 až 23 stupňů a ani přes den nebude moc foukat.
0: Říká Mojmír Martan z Českého hydrometeorologického ústavu. Já vám děkuji za informace a přeji hezké odpoledne.
2: Naslyšenou.

0: vlnách Českého rozhlasu Vysočina si můžete teď s námi osvěžit pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes se zaměříme na správný výjezd z dvoupruhového kruhového objezdu. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Auta se na kruhových objezdech často řadí vedle sebe v pravém i levém pruhu. Z výšky to vypadá přehledně, ale za volantem může být situace mnohem méně jasná. Vy znáte odpověď na otázku z praxe? Když jedou po kruhovém objezdu auta souběžně v pravém i levém pruhu, kdo má přednost při výjezdu? Slovo už má plukovník Jan Straka.
3: Kruhový objezd v podstatě je křižovatka. To znamená, v křižovatce platí pravidla jak pro jízdu křižovatkou, tak zároveň jsou tam jízdní pruhy, jich tam více, to znamená i pravidla pro jízdu v jízdních pruzích.
2: Takže v našem konkrétním případě musí dát přednost kdo?
3: Pokud máme vnitřní pruh, to znamená vlevo, a vnější pruh, to znamená ten pravý, a jedou tam souběžně dvě auta, tak to auto, které přejíždí do jednoho nebo druhého pruhu, vždycky musí dávat přednost tomu, kdo tam jede. To znamená, při představě, že by nám ten řidič z toho vnitřního přejížděl do pravého, dává přednost tomu, kdo jede v tom pravém. To je běžný pohyb po kruhovém objezdu.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Na hudebním festivalu je zavražděna dívka. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT 2. Ztratil paměť, ale jedinečné chirurgické schopnosti mu zůstaly. Premiéra filmu Mastičkář. A ČT Art uvede v premiéře balet 4 zamilovaných párů na skladbu Maxe Richtera Nové 4 období překomponovaný Vivaldy. Tanec v ročních obdobích. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
2: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
3: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce září i pro východní Čechy a Vysočinu.
4: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
5: Lidé si objednávají kominíky na kontroly spalinových cest, než začnou topit. Třebíče zveřejnila dotazník zájmu o družstevní bydlení. Letošní úroda jablek a hrušek bude ještě nižší, než ovocnáři čekali. V noci teploty klesnou až k 5 stupňům a přidají se mlhy. Zítra pak čekáme polojasný den s teplotním maximem 23 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Vysočina začínají, připravil je Tomáš Kolátor. Brzy začne topná sezóna. Lidé si objednávají kominíky na kontroly komínů. Je ze zákona povinná. Někteří majitelé proto kontaktují kominíky s delším předstihem před zimou.
6: Máme tady čistit komín.
7: Jo.
6: Zkontroluje si průchodnej.
7: Asi jo, snad jo. Nahoru nelezu, protože bych spadla.
8: Kominík dal Bohuslavě Nedvědové termín do týdne. Pravidelně si ho každý rok objednává na začátek září.
7: Vždycky před zimou takhle, aby to bylo průchozí všechno a před toplou sezónou. Ano, přesně tak. Klid na duši aspoň bude.
8: Kontrola má předcházet třeba riziku, že vznikne požár odsazí. Veronika Bartis-Vohradíková, Český rozhlas.
5: Lidé v Třebíči můžou vyplnit dotazník o družstevním bydlení. Město zajišťuje, nebo spíše zjišťuje konkrétní preference ohledně požadované velikosti a dispozice bytů. Podle zájmu tak pak plánuje výstavbu téměř 600 bytových jednotek v připravované nové čtvrti Hájek 3. Průzkum obsahuje 6 otázek a je dostupný na webu města. Pokračuje mluvčí Třebíče Iriny Martakidisová.
9: Budeme to sbírat tak dlouho, jak bude potřeba ty data, protože ty budeme potřebovat i pro to architektonické řešení. My máme hotovou studii a potom se to bude zpracovávat v dalších stupních nějaké projektové dokumentace, tak aby to bylo přímo na míru tomu, o co mají vlastně Třebíčané zájem.
5: Úroda jablek a hrušek bude letos ještě nižší, než ovocnáři očekávali. Aktualizovaný odhad sklizně dnes zveřejnil Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Jablek tento rok pěstitelé sklidí skoro o 60% méně než loni. Můžou za to jarní mrazy a také extrémní sucho a horko.
10: S nižší úrodou letos počítá i pěstitel Jiří Kopeček z Tulešic na Znojemsku.
11: Letos je toho strašně málo, co jako nezničený mrazí, tak zničilo sucho.
10: Červnový odhad sklizně jablek počítal s necelými 53 tisíci tunami, zářijový odhad je asi o desetinu nižší. Pokračuje mluvčí Ústředního a zkušebního ústavu zemědělského Petra Hrabčáková.
12: Podle dostupných dat předpokládáme, že sklizeň jádrového ovoce v roce 2026 bude přibližně poloviční oproti pětiletému průměru.
10: Kvůli suchu některým pěstitelům uhynuly i mladé ovocné stromy. Šimon Franc, Český rozhlas. Sport.
5: Po výhrách nad Řeckem a Švédskem čeká české volejbalisty na mistrovství Evropy utkání se Slovenskem. Výhodou by podle kouče Jiřího Nováka mohlo být, že se hráči vzájemně potkávají v české nejvyšší soutěži. Kouč národního týmu taky pozorně sleduje vývoj zranění kapitána a rodáka z Jihlavy Patrika Indry, který v minulém utkání nastoupil jen na několik výměn.
13: Někteří hráči hrajou v české extralize, ale máme relativně čerstvou zkušenost přátelských zápasů. Poznatku bychom měli mít dost. To moje myšlení bylo takový furt ho tam dávat a čekat, až ho hlava pustí, aniž bychom přesně věděli, jak ty záda budou reagovat. Nepodceňujeme, ale nepřeceňujeme.
5: Utkání Čechů se Slováky začne na volejbalovém mistrovství Evropy mužů v Modeně za necelou hodinu.
4: Počasí.
5: V Havlíčkově Brodě právě teď mají 17 stupňů, v Dukovanech naměříte 18. Noc bude chladná a mlhavá, v údolích teploty klesnou až k 5 stupňům. Ráno pak mlhy budou pokračovat a rozpustí se až dopoledne. Přes den očekáváme polojasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
5: Zpomalte na dálnici D1 na 114. kilometru ve směru na Prahu. Máme tam hlášen únik nebezpečných látek.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: A krátce po 15. hodině vám všem přeji pohodové pondělní odpoledne s vysíláním Českého rozhlasu Vysočina. Za chvíli se v pravidelné minutě pro zdraví podíváme na to, jak se bránit žloutence.
4: Dobré odpoledne s Jožou Kolářem.
14: A také Ilnou Čákovou. Tady je písnička Natalie.

0: zdraví. Můžeme se nějak žloutenkám bránit?
1: Určitě. Žloutenka typu A hrozí převážně kvůli špatné hygieně. Což u nás jako v Česku nehrozí tak moc jako na dovolené v zemích, kde mají nižší hygienické standardy. Třeba Egypt, Turecko. Tam musíme dávat pozor, abychom nepili kohoutkovou vodu, pečlivě umývali ovoce, zeleninu a nezapomínali si umývat ruce. Přenos Bčka a Cčka je méně pravděpodobný, přenáší se krví a pohlavní cestou a prevence je dávat si pozor při práci ve zdravotnictví a být zodpovědný při sexuálních vztazích. Na oba typy existuje očkování, proti Bčku dostávají děti povinné očkování v základním schématu.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina, rád.

0: Bývalý fotbalový brankář a legenda českého a československého fotbalu Luděk Mikloško ve 64 letech zemřel. V posledních letech se potýkal s rakovinou a po prvním vyléčení další po opětovném nástupu nemoci už odmítl. Do poslední chvíle pracoval jako sportovní ředitel pro mateřský klub Baník Ostrava. Za malou chvíli na tuto fotbalovou osobnost našem vysílání zavzpomínáme.
1: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Bývalý fotbalový brankář a československý reprezentant Luděk Mikloško zemřel. Informace Českému rozhlasu potvrdil Baník Ostrava. Luděk Mikloško podlehl rakovině a poslední týdny strávil doma u přítelkyně. Byl prvním hráčem z bývalého Československa, který po revoluci v únoru roku 1990 přestoupil do Anglie a nemusel čekat do 32 let jako jeho předchůdci za komunismu. Stal se legendou West Hamu United.
1: Pro mě to bylo obrovský štěstí v tom, že jsem už nespadal teda do té kategorie, když mě už bylo 28 let, ale pořád ještě jsem měl 4 roky před sebou, abych mohl vůbec přemýšlet o tom, abych se dostal někde ještě jakoby do zahraničí.
2: Vzpomínal na životní přestup Luděk Mikloško.
1: Ta hra se mně tenkrát líbila, protože byla celkem jednoduchá, nedělala se z toho žádná věda, prostě zápasy se rozhodovaly v 16, takže tak se to i nějak bralo. Dostat balón co nejrychleji do 16 a tam prostě se pokusit dát branku. Když jsme hrávali proti Wimbledonu, Leedsu, to vyloženě to bylo silový fotbal. Měli příkaz už, protože věděli, že chodím na centry, že nějak to velký vápno, že celkem si tam ovládám. A tak samozřejmě první jejich úkol byl zastavit mě, ať to bylo nějaký roztržený obočí, zlomený nos, že to k tomu patřilo, nějaký trhanec na oku, nějakých 12 stehů kolem oka a dochytal jsem zápas.
2: Hned po první sezóně v Anglii ho lákal do Manchester United slavný trenér Alex Ferguson. Do tehdy rodící se slavné dynastie ještě slavnějšího klubu, ale Mikloško nepřestoupil. Mikloško byl ve West Hamu tak populární, že se o něm dodnes zpívá na stadionu popěv. Při návštěvě Bazalů ho zaspíval Mikloškův spoluhráč.
3: Hey big boy, what's your name? My name is Ludo Miklosko, I come from the Moscow.
2: Směje se bývalý obránce Kenneth James Brown. V chorálu se zpívá doslova Hej velký chlapče, jak se jmenuješ? Jmenuji se Ludo Mikloško, pocházím z blízkosti Moskvy, což samozřejmě Brown moc dobře ví, že je to nesmysl. Každopádně Mikloško se zapsal do srdcí fanoušků londýnského klubu nesmazatelně.
3: As a human, a fantastic man, would do anything for you.
2: Pokračuje Brown, že Mikloško jako brankář byl první třídou a jako člověk absolutně fantastický, který by pro vás udělal vše. V posledních letech po návratu domů a do služeb Baníku, co by sportovní ředitel bojoval Luděk Mikloško s rakovinou.
1: Já jsem měl první nějaký rakovinový nádor, jsem měl vlastně na stehně, který se vyoperoval, řekli mi, že je všechno v pořádku. Chodil jsem co 3 měsíce jakoby na kontrolu, prakticky mi udělali akorát sono vždycky toho stehna, ale nikdy mi neudělali sono břicha. Mezitím mi vyrostl ve spodní části v pánvi obrovský nádor ve velikosti asi házenkářského míče.
2: Říkal v lednu roku 2025 v rozhovoru s Radiožurnálem Luděk Mikloško. Nádor vyoperovat nešel, naopak se v břiše objevily jiné. Další léčení radioterapií pak odmítl. Luděk Mikloško chtěl být s blízkými a pracovat pro Baník. David Procházka, Český rozhlas.

0: Krásně po půl čtvrté je čas na to, abychom se v pondělním odpoledním vysílání Českého rozhlasu Vysočina podívali za pořadem Bejvávalo. To dnešní pondělí bude o suchých dnech. Více řekne Miroslav Marek.
1: Bejvávalo. Suché dny. Ve středověku se rok dělil na čtyři nestejně dlouhé části, takzvané kvartály. Byly vymezeny suchými dny. Latinsky quatuor temporal, čili temporalia. Česky se suché dny takto nazývaly proto, že byl půst. Lidé si na chléb nic nemazali. Jedli ho suchý, proto suché dny. Také se těmto dnům říkalo quatembri, což je zkomolenina onoho latinského pojmenování. Byly to církví předepsané postní dny, k nímž se vázaly modlitby, udělování almužen a pokání. Připadaly vždy na středu, jakožto připomínka popeleční středy, nebo na pátek, jako připomínka Velkého pátku, anebo na sobotu, jako připomínka Bílé soboty. Suché dny původně vznikly v Římě, pravděpodobně již ve 3. století. Nejdříve byly pouze 3 termíny, později v 5. století byl přidán ještě jarní termín. Jeden ze suchých dnů tradičně připadal také na středu po svátku povýšení svatého kříže, což bylo 14. září, to je dnes. Suché dny byly významným termínem ve společenském životě. Na suché dny nebo v návaznosti na ně bývala stanovována významná shromáždění a jednání. Ve městech se v neděli po suchých dnech konala shromáždění cechů. O suchých dnech také zasedal zemský soud v Čechách a konaly se zahájené soudy ve městech. Oficiálně se suché dny přestaly slavit po 2. vatikánském koncilu, tedy po roce 1969. No a zítra o tom, co dělali cvokaři.

0: nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Juta, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co bysme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!

0: Taneční královna kapely ABBA, legendární muzika ve 3/4 na vlnách Českého rozhlasu Vysočina. Dnešní dobrota bude sladká, takže recept, který uslyšíte už za pár minut, berte spíš jako desert po jídle, i když je pěkně sytý. Dáša Kubíková za chvíli, Jarda Hypochondr a jeho vtip právě teď.
1: Jardo, řekni fór.
2: Děda vzpomíná,

0: balíček bombónu, čokoládu, 10 vajíček, 3 másla, koblihu, litr rumu a ještě mi zbylo na kolotoč. No. Ale dnes už to není možný. Oni tam mají tolik těch blbejch kamer.
1: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: stínu Kapradiny, Jana Kratochvíl, má 15:55, čas na to, abychom si dali nějakou dobrotu. Co třeba churros? Název v češtině zní trochu legračně, ale je to proto, že pochází ze španělštiny. Vroubkované smažené tyčky se tak prý jmenují proto, že připomínají rohy ovce plemene čura. A jak chutnají, to ví Dáša Kubíková.
1: Dobroty Dáši Kubíkové.
2: Kdo rád navštěvuje nejrůznější food festivaly a ochutnává speciality z celého světa, určitě už si aspoň jednou dal churros, tyčinky z těsta osmažené a obalené v cukru se skořicí, které se pak namáčejí do rozpuštěné čokolády nebo jiné sladké omáčky. Na futrování na farčatech do Žďáru nad Sázavou zavítali také Los Churros, kde sladké tyčinky smaží Michal Římsa. Toho jsem se zeptala na jejich původ.
3: Churros jako takový pochází úplně původem z Portugalska, kde to měli čistě jenom osmažený, bez cukru, bez nějaké omáčky, jako my máme rohlíky k pečivu, k vajíčku, tak oni to tam měli přesně na ten způsob, že to jakoby nahrazovalo pečivo. Potom se to dostalo do Španělska, kde to předělali do té sladké verze, cukrem čistě, a pak se to ještě převezlo do Mexika, kde z toho udělali i s těma čokoládama, karamelama, ale tam to plní. A pak se to dostalo zpátky do Španělska, tam si to namáčeli čistě jenom do omáčky bokem.
2: I my si můžeme tyčinky udělat doma, pokud umíte odpalované těsto, voda, olej, cukr, sůl a nakonec mouka, zbytek už je jednoduchý. Hotovým těstem naplníme cukrářský pytlík, kterému nasadíme širokou zoubkovanou špičku. Těsto protláčíme po rovných kouscích přímo do rozpáleného oleje. V Los Churros na to mají pomocníka.
3: Máme stroj, dost podobný jako plnička klobás, akorát, že místo náustku do L-ka, tak máme jenom rovnej dolů a ve finále gravitace nám pomáhá v tom, aby ty tyčky byly takhle rovný.
2: Po osmažení do zlatova v oleji obalíme churros v krupicovém cukru smíchaném se skořicí a k ním si rozpustíme čokoládu. Může být mléčná, hořká, bílá, smíchaná se smetanou, co vám chutná nejvíce. Tak si dejte a dobrou chuť.
1: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: V Dušovově zavřeli prodejnu, jezdí tam pojízdný obchod. Vláda schválila přísnější regulaci kratomu, končí prodej přes internet. V Rakousku se při výstupu na Tyrolskou horu zranila Češka. V noci teploty klesnou až k 5 stupňům a přidají se mlhy. Zítra pak čekáme polojasný den s teplotním maximem 23 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Do Dušovova na Jihlavsku zajíždí pojízdná prodejna. Vedení obce ji objednalo hlavně pro starší lidi, protože v obci je v současné chvíli zavřený stálý obchod, kterému chybí personál.
2: Se zbožím přijel Jaroslav Hruza.
3: Přivezl jsem normálně základní potraviny.
4: 56. Asi 8 roků.
2: Mezi desítkou nakupujících byla i paní Helena, která přišla pro pečivo.
5: Za těch 40 let, co jsem tady, to fungovalo a je teda problém, když to tady nebude, to je jako určitě.
2: Pojízdná prodejna je dočasným řešením. Do Dušejova by měla zajíždět do konce září, pak už by se měl stálý obchod znovu otevřít. František Jirků, Český rozhlas.
0: Vláda dnes schválila novelu zákona o návykových látkách, takzvaný Lex Kratom. Ta zavádí výrazné zpřísnění pro prodej kratomu. Nově by ho třeba mohli koupit jen lidé od 21 let. Policie by také mohla dočasně uzavřít prodejny, které kratom nabízí. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO oznámil, že se chce zaměřit na zpřísnění trestů za znásilnění nebo za týrání zvířat. Šéf rezortu kultury Otto Klempíře z motoristů vládu seznámil se záměrem rozšířit stávající hranice památkové rezervace Holešov. Jednání o možném očkování v lékárnách vláda odložila. Při výstupu na rakouskou horu Grundschartner v Alpách se zranila 47-letá Češka. Po pádu ji musel transportovat vrtulník do nemocnice poblíž Innsbrucku. Její zranění zatím policie neupřesnila. Žena byla součástí čtyřčlenné výpravy, která se při výstupu rozdělila na dvojce. Žena postupovala v čele jedné z nich. Podle dostupných informací se ulomil kus skály sloužící jako jistící bod. Češka pak údajně asi po 5-metrovém pádu k předchozímu jištění dopadla zády na skálu. Sport. Fotbalisté Sparty odletěli do Jerevanu bez obránců Kiana Hufra i Adama Ševínského. Ve středu tam nastoupí k utkání prvního kola základní části Evropské ligy proti Araratu Arménia. Ševínský má disciplinární trest za vyloučení v Lyonu. Hufr zůstává v Praze z preventivních důvodů po nedávném zranění.
1: Počasí.
0: V Pelhřimově mají 16 stupňů, ve Velkém Meziříčí 18. Noc bude chladná a mlhavá, v údolích teploty klesnou až k 5 stupňům. Ráno pak mlhy budou pokračovat a rozpustí se až dopoledne. Přes den očekáváme polojasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Mezi Horními Dubenkami a Novou Vsí se stala nehoda dvou aut. Dávejte tam proto pozor.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Je krátce po 16. hodině a jelikož je pondělí, znamená to, že se můžete těšit na humoriádu. Koho pak dnes uslyšíme? Nechte se překvapit.
1: Humoriáda.
7: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Petr Salava. Dobrý den, vítejte.
8: Já vás moc zdravím a začnu dneska netypicky veršem. Radost země přímo sálává, já jsem Petr Salava.
7: Tak mě Petr předběhl a já přidám tu svou. Jdem do toho s Petrem Salavou a historek scének a písniček záplavou.
1: Humoriáda.

0: Marek Lambora, Eva Burešová zpívali o tom, jak se krásně mají. Vy se máte taky krásně, doufejme, anebo se budete mít, protože jste s námi u toho správného pořadu. Petr Salava, chce něco říct?
1: Já jsem hrozně rád v Humoriádě a hrozně rád se tady vždycky vracívám, myslím, že i s vámi, i s Patrikem, ke starému, milému, laskavému humoru a ke slušnosti, protože to, co se v současnosti odehrává na mediální scéně, je prostě strašné a slyšejí to děti. A mně je to hrozně líto, tak právě proto bych dneska, jestli můžu vybrat napoprvé, vybral velikány, a sice pány Miloše Kopeckého a Lubomíra Lipského.
0: Ano, a navíc v jejich snad nejtypičtějších rolích Strossmayer a Hlust Vysihák. Co mají spolu společného? Jsme zvědaví.
2: Poklona hostivá, dobrý den. Promiňte, prosím, že jsem tak smělej. Já prej tady mám vyhledat nějakýho slavného torpéda.
3: No tak torpéda snad asi ne, to těžko, pane, my nejsme sklad munice, víme? Zvláště nenámořní. Vy, hádám, vy spíše hledáte ortopéda.
2: Jo, ortopéda. Tak nějak, víte, on mi to starý asi nějak zašmodrchal, no to víte, inženýr. Tak vyražte být pan doktor.
3: Ano, ano, přímo. Strossmayer.
2: Aha, a kde bych ho tady našel?
3: Koho?
2: No, toho, jak říkáte, toho Stožamera.
3: Strossmayera.
2: Jo.
3: To jsem já.
2: Jo, to jste přímo vy. No tak to je fajn. Víte, já mám vždycky rád, když je někdo přímo von. Tak to už vás vlastně ani hledat nemusím, víte.
3: No ale kdyby vás to třeba náhodou zvlášť bavilo, prosím, já jsem ochoten se vám tady někam schovat. Třeba tady někam mezi diváky.
2: Ale to já bych vás stejně rozeznal, víte. Kor mezi normálníma lidma. Poněvadž vyračte by takovej jakoby velice povědomej ksicht, víte? Hejte, prosím vás, nedělal jste náhodou v té nemocnici na konci města?
3: Na kraji města, chcete říct, ano, dělal.
2: Dělal.
3: Ale dělal, no, ano, tak. To byla krásná doba, krásná doba. To byla vůbec zvláštní, řekl bych přímo, unikátní nemocnice.
2: Jo.
3: Ano, unikátní nemocnice. To byla snad jediná nemocnice, kde nikdy nikdo nevzal žádný úplatek.
2: No. Takže tam jste dělal.
3: Tam jsem dělal, no já dělám, kde můžu. Ale...
2: Helejte, a že děláte Níčko tady?
3: Znáte to, ne? Autorské intriky, co vám budu povídat?
2: No jo.
3: Ale poslouchejte, vy jste mi taky nějak povědomí. Jaké pak je vaše ctěné jméno?
2: No tak mé ctěné jméno Hlust Vysihák.
3: Ale ne, ano. Hlust Vysihák, to jste vy.
2: Přímo osobně.
3: Ten vrátnej, no, s těma práskačkama, s těma fousama.
2: No jo,
3: ve výslužbě. No, tak to už jsem doma.
2: Jej, to je škoda, že jsem vás tady nezastihl.
3: Moment, nechoďte nikam, neodcházejte mi. Rozumějte mi, když říkám, že jsem doma, tak tím, jak si chci naznačit, že vím, kam vás mám zařadit.
2: No to jste teda frajer. Můj nadřízený si s tím letím lámou hlavu do dneška. Kam mě zařadit teda?
3: No a co pak vy teďko děláte?
2: No tak teďko hlídám stavební materiál pro výstavbu sídliště, které se nazývá Šestka vlevo dole. Hmm.
3: Jo. To je nějaké družstvo zubních lékařů, ne?
2: Ne, prej jsou to převážně boxéři.
3: Takže vy máte vlastně takové velice, velice rizikové pracoviště.
2: No, ano.
3: Poslyšte, ztratí se vám tam někdy, řekněme, jako příkladám, třeba pytel cementu?
2: Jo, kdyby jenom to, pane doktore, tudle jsem se kapánek zamyslel nad tím ukazatelem plnění plánu a někdo mi ukradl dva pokoje a kuchyň.
3: Ne. I s příslušenstvím?
2: No tak naštěstí bez. To už ukradli dvě noci předtím mýmu švagrovi ze sídliště, které se nazývá Klidné stáří 08.
3: To je zřejmě nějaké sídliště pro důchodce, že ano? Ne, no tak ať to své sídliště přejmenují na Neklidné stáří 00 a je to, no. Zkuste jim to navrhnout.
2: No, teda jako nápad je to výborný, pane doktore. Páč ta 00 se tam ztratila taky.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak to byl slavný doktor Strossmayer a vrátný Hlust Vysihák v Silvestru 1979. Vzpomene si, Petr Salva, co tou dobou prováděl?
1: K Který to byl, prosím, ještě jednou
0: 79. rok? 79. minulého století.
1: Ježíš, to jsem byl mladý kluk, to jsem byl vlastně disc-jockey v největší síle, no tak to jsem
0: tak to
1: hrával...
0: Tak to musel být Silvestr.
1: To, zaprvé jsem hrával Silvestry, což je něco, co už dneska absolutně netuším, co to je, ale hlavně jsem v té době hrál 30krát za měsíc, protože jsem musel. No, taky na to vzpomínám.
0: I v únoru? No, ne, pardon, tak to tam,
1: no, v únoru jsem možná hrál 30krát, že byl nějaký dvojáček.
0: No, jasně.
1: Ale jinak jsme hráli každý den. To byla těžká doba pro DJ.
0: Ano, tak hej, pane disc-jockey, teď si poslechneme výběr pro naše posluchače. Mají na Ačku Miloše Kopeckého s Lubomírem Lipským, jak už otevřel tuto kapitolu náš dnešní host Petr Salama, anebo nastoupí Josef Náhlovský s Karlem Šípem. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A, Humor mezera B, pošlete na 90 011 04, telefon 731 800 900. No prosím. Jsme na to dneska dva a teď ještě Pavel Vítek zaspívá Víš, jak se mi líbíš.

0: středa. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: A tak rovnou navážu, pokud je Petr Salava řidič, předpokládám, co si užívá nejméně a co nejvíce za volantem?
2: Tak já si jako nejmíň užívám Pražský okruh. Ano. A v současnosti mě trošku hlava nebere, že to je úplně nádherná nová betonová silnice a už je opět opravovaná. Uh-huh. A mě by docela zajímalo, proč. Tak to mě vadí, protože stojíme v koloně každý den, ať je ráno, poledne nebo večer, Pražský okruh. Mm-hmm.
1: A on ještě není celý, ne, dokonce?
2: Já myslím, ten, který je u Barandova, ten jo, náš ne. Z D5-ky D1-ku neustále opravy, fakt to nechápu.
1: Tak tolik apel. A co se Petrovi líbí za volantem, když řídí?
2: Mně se líbí, já poslouchám rádio a teď opravdu rozhlasové stanice střídám, mám každý denní čas jinou náladu, něco jiného v noci, když se vracím z vystoupení, něco přes den a je to můj skvělý společník, takže já si užívám tu jízdu v autě díky takové dobré společnosti.
1: Ano, a nebudeme jmenovat ten nejlepší pořad, který...
2: No, Ježíši Maria, je? Od 16 do 17 hodin je humoriáda.
1: Ano, výborně, tak děkujeme. Sami jsme si o to řekli a jdeme vyspovídat posluchače. Výborně. Jestli chtějí Miloše Kopeckého nebo Josefa Náhlovského, dobré odpoledne, kdo je s námi?
3: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás, Pavle, i pana Salavu.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: A já bych, chlapi, určitě pokračoval s panem Kopeckým a panem Lipským.
1: A my děkujeme,
2: výborně. Mějte se
3: hezky. Hezký zbytek dne, naschle.
2: Naschle.
1: Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, pane Kučero, standard Zemník vás zdraví, pana Salavu.
1: Dobrý den.
4: Inteligentního a správného člověka, který řekl tu úvahu na začátku, plně s ním souhlasím a chci tak jáčko.
1: Máme zapsáno, standard.
2: Děkujeme, díky.
4: A zdar, pánové.
2: Zdar, zdar.
1: Dobré odpoledne. Haló, haló, už vás slyšíme? Jste tam?
2: Už ne.
1: Tak někdo na lince visí, ale nemluví. Tak teď je tu nějaký mluvící posluchač nebo posluchačka.
5: Honzo, dobrý den.
1: Honzo.
2: Dobrý den.
5: Já vás zdravím, oba dva do studia.
1: Dobrý den.
5: Já bych teda hlasoval, jestli můžu, tak pro Pepička Náhlovského.
1: Můžete, samozřejmě.
5: A pro pana Salavu taková v podstatě odpověď na jeho otázku. Dokud budou hřibové v Praze místo v lese, tak to bude vypadat, jak to vypadá. No. Takže přeji hezký zbytek dne.
2: Vám taky, vám
1: a
2: taky.
1: A prvý už rostou po těch deštích, i když mírných.
2: A rychle z toho ven.
1: A jdeme dál, dobrý den. Haló?
6: Dobrý den, pane Salovo.
2: Dobrý den.
6: Pavle.
1: Dobrý.
6: A já dávám hlas taky Pepovi Náhlovským.
1: Máme no, zapsáno. Mějte se, Miroslave, naslyšenou. Tak, další ještě, haló. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady je Karel z Krakován, zdravím Prima dvojku a přál bych si taky Bčko.
1: Prima dvojka, děkuje, naslyšenou.
2: Naschledanou, naslyšenou.
1: Přátelé, žádná žena, tuším, se nám zatím neprovolala, ne. Chlapi to vzali do svých rukou a víc bylo těch, kteří si přáli Ačko. Takže pokračujeme na téma Strossmayer a Lustvisiák.
8: A to komplet?
9: Komplet, protože u nás se všecko vyrábí i ztrácí komplet.
8: A jak jsi s tím řetiskem nasplchování?
9: No tak ten tam naštěstí ještě nebyl, víte? Ten se tam montuje až při třetí kolaudaci.
8: Tak jim tedy můžete navrhnout, aby se to sídliště jmenovalo 00 s otazníkem. No.
9: Když jinak nedáte, pane doktore, tak já to navrhnu. Ale pane doktore, jenomže ono u každého návrhu vždycky děsně záleží na tom, kdo to navrhuje, víme. Když třeba takový obyčejný nájemník navrhne, že by u každých dveří měla být taky příslušná klika, tak tomu řeknou, no, hele, moc neotravuj, buď rád, že jsi dostal kvartír. Když takovou kliku navrhne k těm dveřím sám náš ředitel, tak to všichni říkají, Herko, tomu to ale myslím. Kam ten chlap na ty zlepšováky chodí?
8: No vidíte, to víte, my lékaři musíme být jaksi informovaní ze široka a fortelně.
9: Ano,
8: my
9: ano.
8: Nesmíme vidět jenom tu, řekněme, zlomenou nohu. My taky musíme koukat, komu ta noha momentálně patří.
9: Ano.

0: Já vám rozumím. Když je to hezká holka, tak si s takovou nohou dáte víc záležet, víte? Když to uplesnivýho dětka koukáte spíš na prémie, víte?
1: Poslyšte, a proč pak vy mě vlastně hledáte?
0: No tak já, pane, o které, jak, si, jak se tak říká, tedy jdu predentíně. Totiž ty šoféři nám s těma mašinama tak zrasovali silnici, víte, že si tam co nevidět zlomím v obě nohy. Tak jestli byste si mě vzal potom k sobě, pane no, doktore.
1: Tak já si vás napíši.
0: Fajn.
1: Jak jste říkal, jaké je vaše stěné jméno?
0: Pankrác Hlustvisihák.
1: Ano, oni vám rodiče dali křestní jméno Pankrác?
0: No jo, my bydleli dole v Nuslích, no a to víte rodiče, ty vždycky koukají, aby se haranti dostali někam vejš.
1: Takže nepocházíte z nějaké rozvrácené rodiny?
0: Ne, já si myslím.
1: Bývali chudí. My byli tak chudí, že u nás bývala nouze i u pohlavek. A místo krychlových metrů jsme obývali čtvereční.
0: No vidíte, a vykládejte tohle dneska těm mladým.
1: No to nejde, to je házení hrachu na zeď.
0: Nepochopím.
1: Ale nedivte se tomu, vám je taky dneska fuk, jestli nějaký váš předek dostal na zadek za to, že je husita, ne? No. Tak vás mám napsaného.
0: Promiňte, prosím, a přesnou adresu nechcete?
1: No, k čemu, prosím, na co? Oni vás už odněkud přivezou. No, a pokud budete alespoň trošku přivědomí, tak nám to doplníte.
0: Prosím vás, ještě něco, já mám takový zvláštní přání. Ano, já bych rád, kdyby mě mohla ošetřovat ta Ina.
1: Ina. No, a nemohla by to být nějaká Ina? No, ale já už musím jít, já mám v práci jednoho špičkového fotbalistu.
0: Špičkového fotbalistu? Hlíte, jestli ho složili na velkým vápně a on to vápňo nějak poškodil, tak ať se s důvěrou obrátí na mě.
1: Ale ne. Tohle je případ celkem normální. Má obě nohy levé. Humoriáda.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Zdraví vás, dnešní posádka Humoriády, Pavel Kučera a Petr Salava, náš dnešní host. Petře, cítíte se v těchto dnech ještě letně nebo už podzimně?
2: Tak dneska ráno, když jsem vyrážel z naší vesnice, tak jsem se cítil velmi zimně. Fakt jsem až překvapen, že teď, když jsem dojel do Karlína, já jsem měl svetr a vestičku a teď tady v Karlíně nic takového nepotřebuju. To znamená, já bych si přál, kdyby ještě pár dnů taková příjemná podzimní teplota zůstala.
1: Lehce nad 20.
2: Jo, myslím, 25 bych bral.
1: 25. Jak je libo. Tak přátelé, my budeme brát to, co nám vybere teď dál v Humoriádě Petr Salava, prosím.
2: Já bych tentokrát použil imitátora Františka Uhra, aby byla změna. Doufám, že to bude dobrá volba. František Uhera.
1: Takový lidový humor si myslím, tak asi, že by to mohl být.
3: Jsme za přehoupli na druhou stranu. Já jsem si nechal naléčit tady schválně červené víno, nebo jak říkají strýček Horníček, že radši piju červené víno, nebo když se jdu vyčůrat, tak je poznat, že ve mně něco dobrého zostávo. Ano! Faktická, já jsem si se dneska hodně pozvávu hostů. Jsou to herci a komici, aby vám také něco pěkného povyprávěli. Prvního, koho pozvu k mikrofonu, je můj kamarád Luděk Sobota. Takže Luďku, ahoj.
4: Dobrý večer, vážení přátelé. Chlastáte? To ne, že by jsme v Praze nepili. Taky tam moja mi říká, člověče, Luďku, ty seš poslední dobou jako slunko. Večer zalezeš do hospody a vyjdeš až ráno. Takže já jdu dále koštovat.
3: A další okol se pozveme je také velice dobrý komik Jaroslav Štercl. Dobrý večer, přátelé, nazdar.
4: Vystřelil, ani ses nemohl jít.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik pan Franta Uher, můžete ho mít i dál, anebo nastoupí Miroslav Donutil. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefonujete stále na 731 800 900. A ještě než spustíme další hit, vypustíme další písničku na vás s jednou známou kapelou, tak se zeptám Petra Salavy na nějaké DJské, diskžokejské perličky.
2: Musím říct, že letošní můj diskžokejský rok je velmi bohatý tím, že jsme obnovili akce nazvané Oldies Disco Show a chodí tam samozřejmě publikum, které odpovídá věku diskžokejů, to znamená, my jsme teď hráli v sobotu, bylo to fakt úžasné a já odhaduji, že věkový průměr tančících byl 65+, a u diskžokejů to myslím bylo zhruba stejně. A byla velmi zajímavá situace, kdy jeden, tedy starší pán, přišel a říkal, jestli bych mohl zahrát na přání, což já moc nedělám, ale on říkal, prosím, zahrajte mi tu písničku, kde se pořád ozývá dokola Ladislav, protože já jsem Ladislav a já tu písničku miluju. No tak dlouho jsme si povídali během té přestávky a pak se ukázalo, že ta písnička se jmenuje What is Love a že se to tedy blíží Ladislav trošku tomu Ladislavovi, no ale dohodli jsme se, takže byla všeobecná spokojenost. A takhle to občas s těmi názvy, vždyť víte sám, holky, holky, běžte dál, skupina Opus, ano, tak někdy to tak zní jakože česky, ale není to tak. Co jste vybral vy za muziku?
1: No já, co já, ale hudební dramaturg.
2: Ano, to mě
1: ale
2: zajímá.
1: Ale Petr Salava nám to uvede jako DJ. Je tady Krtek od Buty.
2: No výborně, kapela, která podle mého názoru vůbec nezestárla. A musím vám říct, že jak já pořádám ty koncerty Vánoční nostalgie, že mám teď v hledáčku právě kapelu Buty, takže jsem moc rád, že jsou tady.
1: Je tady Krtek, na konci si všichni svorně zavoláme Fire On.

0: Beyond. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
1: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
2: Jupa, já už vím.
1: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
2: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
1: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co by jsme to nestihli?
1: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
1: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
4: Tady pokračuje dnešní humoriáda. Petr Salava, náš dnešní host, a je zvědavý, koho si vyberete dál. Bude to František Uher nebo Miroslav Donutil. Zůstáváme s oběma na Moravě, dá se říct, s moravským humorem. Tak co vy na to? Dobrý den.
5: Dobrý den. Z Bojkovic. Zdravím vás, Pavel, po delší době.
4: Zdravím.
5: A pana Savalu, Salavu, pardon.
6: Nic, nevadí.
5: Je to těžký kalibr, ale já bych nechal toho Uhra, padanu těmi tam častokrát.
4: Máme zapsáno. Děkujeme, mějte se hezky. Tak, kdo dál se hlásí do humoriády?
7: Dobrý den, tady David, zdravím vašemu skvělého hosta a dávám Bčko.
4: Dobře, máme zapsáno.
6: Děkujeme.
4: Naslyšenou, dobré odpoledne, kdo dál je na telefonu?
8: Dobrý den, tady Jarda, já vás tam zdravím. A já jsem taky chodíval hrát takhle na různý srazy a na svatby a za mnou přišel taky kluk a povídá, můžete tam hrát kvávu? A já si říkám, no Herko, co on to chce? A tak jsme se chvíli domluvali, si říkám, žádnou krávu neznám. A chvíli jsme se domlouvali a pak jsme nějak se domluvili, že chce zahrát Kláru od Čína.
4: No, myslel jsem si to, že tam to zamíří, tak nakonec jste se dohodli, zahráli.
8: No.
4: Tak, vydáváte Ačko nebo Bčko?
8: Dáme pokračování.
4: Dobře, máme zapsáno. František Uher, má váš hlas naslyšenou. Dobrý den.
9: Dobrý den, tady František Elbina nad Vltavou. Zdravím vás, pánové. A říkánka, vy jste začali, já skončím.
6: No.
9: Dneska je humoriáda, humoriádě zábava. Je tam Kučera a Salava.
4: No, děkujeme.
9: A pana Uhra.
6: Děkujeme. Pitěl,
4: díky.
9: Kterého s Moravankou pan Salava určitě ví, měli veliký ústek před mnoha lety v Americe.
6: No jasně.
9: A
6: vždycky se říkalo, že huba mu pěkně jela, panu Uhrovi.
9: No tomu je, no jasně. No. On by, panové, přeji stále zdraví a jste bezvadní. Díky moc.
6: Vám taky.
4: Děkujeme. Dobré odpoledne.
10: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím do humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, pana Petra Salavu.
6: Dobrý den.
10: Pane Salava, vzpomínám na 29. srpna, kdy jsem se zúčastnila posluchačka Českého rozhlasu 10. narozenin oslavy v Zámeckém parku v Kostelci nad Orlicí. Bylo to vynikající, všem patří velký dík, moc se mě to líbilo.
6: To jsme moc rádi.
10: Hlasuji, Pavle, pro Ačko, mm-hmm, a všem posluchačům a vám přeji krásný večer či příjemné úterní ráno s příjemným probouzením do nového dne všem posluchačům.
6: Vám také.
10: Růža z Rychnovska.
6: Růže, děkujeme.
4: Děkujeme, tak to byla Žiže, živá žena první ano, v naší humoriádě dnes. Děkujeme za návštěvu. Jinak Petr si sladké asi oblíbil, protože přinesl štrůdl.
6: Ano, velmi dobrý.
4: Nabídnu,
6: dobrý,
4: děkuji
6: ano,
4: moc,
6: ano.
4: Bylo to dobré. Nebudu to teď jíst, protože po sladkém usínám. A to se teď nehodí, protože musíme pustit další obaviče, a to je František Uher.
11: Já říkám, ženská, ta je jak drahé víno. Připraví člověka o rozum a peníze hlavně. No. Ano, ale to je nejlepší ty otázky, koukáte na ten risk? To je dobré, také sami tam hlubí ty otázky. Minule tam bylo, že svobodný a ženatý chlap končící na rum. Před svatbou rum, po svatbě utrum. No. Chlapi také, ne? No. Ale je to tak, no už jsme v Evropě, no. Ludy, a musím vám teda říct, že aj ta kriminalistika včilka, jak to narůstvo, co? To sa včilka všude krade. Vždy jsem dojel před Podluža na kole, pichel jsem kolo do Stojana, minulý týden mi to zebrali aj s tým Stojanem. Nechce vám sa hotové. Nebo to čaj, to se žil taky v lánžoky okolo obchodňáka a taková baba tam řve na policajta, že stojím ve frontě a najednou peněženka z tabelky preč. A policajt se ptá, že teti, a to jste necítí, važe vám na nuša. Ha? Baba z drudla povídá, no to jsem cítil a nevidí vás, že aj krade. Ha? Ludy, zase ji můžeme podnikat, no. A i s mojou starou začali jsme všelkaj podnikat, závodně pleteme košíky, no. Jak by očilka, jak zima. Moja mi říká, že Francku, co kdyby jsme si někam vyrazili, ví? A jak by od náledí, tak se budu škubla na kole, vyrazila si přední zuby, měli jsme vyražené, no. Pane doby říká, že kapr nekouše, kapr džudžlá, no. Zase další erotická zkušenost, no. A nebo aj ty dovolenky, co? Žádné Bulharsko dřív za odměnu, dneska je to za trest, no. Ale tak dobré, no. Jezdí se, co? Kde jste byli, Ludy? Tetino, kde jste byla na dovolené? Jste taká dopálená, opálená teda. Kanáre, Kanáre, no. Na Maltě? Já jsem byl už fakt na betóně, no. Koupal jsem za barelu šejusem. Ale velice pěknou dovolenku musím prozradit také. Jela celá rodina Slabákovi, můj kapelník, Moravánce. Pozdravuju, Honzika, vítaj. Ty by kázi se vypravili do jižních Čech na ty obloučky za podívat jazírka, jak tam jsou. A jak ta kapelník to šmatli přes tu dědinu, tak vám potká místní kostelník, praví, že Ježišmarja, pane Slabák, to máme štěstí, že tady jste na té dovolenci. Představte si, nám onemocněl varhaní v kosteli. A vy umíte na tu trumpetu, že byste nám v neděli na mši pomohli zahrát. Kapelník byl dobrý náladě, kudy je to, što slúbil. Byla neděla, začala mša, všecko nachystané, farář káže, kapelník vzadu za týma varhánama také nachystaný, nakonec se jim vše začne farář zpívat, že o, pane, přijdi k nám, a vzadu se ozvalo, a já ti za klobůček perko dám. A to tady jdeme.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak máme dokončenou sérii s Františkem Uhrem a máme pro vás další výzvu. Tentokrát proti sobě stojí Josef Náhlovský a Miroslav Donutil s nahrávkami z našeho archivu, tak si vyberte to, co by vás mohlo dneska rozesmát. A v tuto chvíli SMS-kujte humor mezera A pro Josefa Náhlovského, humor mezera B, to je SMS pro pana Donutila, posílejte na 90 01 04, telefon 731 800 900. Oba dva jsou skvělí vypravěči, pan Donutil na kus řeči, z toho je taky ta ukázka, kterou máme připravenou z tohoto slavného pořadu. No, mají své zkušenosti s moderováním, stejně jako Petr Salava, a on ví, že se budu ptát na nějakou peprnější historku.
6: Jo, jo, ne každá zkušenost je opravdu příjemná. Já jsem nedávno uváděl jednu mezinárodní akci v Karlových Varech, kde jsem byl v černém obleku, motýlek, prostě načančaná akce. A důležité je, že jsem měl boxerky bílé barvy. A co se mi nestalo, při prvním vstupu na jeviště, odkud jsem se hodinu nemohl hnout, mi praskly kalhoty, protože jsem se tam sehnul, a já jsem musel být na místě skoro hodinu, neotočit se, protože to by byl hrozný pohled, a víte, jak jsem pak opustil jeviště, couvajíc. Takže taková vycouval hodina, doslova. To jsem doslova vycouval jsem z toho průšvihu, a řeknu vám, že takovou hodinku bych nikomu nepřál, protože na to pořád musíte myslet.
4: Takže poučení z toho plyne. Nechceš-li odhalit kalhot taj, vem si celé black taj, včetně boxerek.
6: Hlavně se neohýbej na jevišti.
4: A pevné kalhoty k tomu popřejeme. Přátelé, pevnou ruku při hlasování. Už známe výběr, Náhlovský nebo Donutil, to je pro vás. A teď Sen můj a Lízin. Petr Kotal, Stanislav Hložek.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Finální souboj dnešní humoriády se odehrává mezi nahrávkou Josefa Náhlovského s Karlem Šípem a nebo Miroslavem Donutilem. Tak kam s vašimi hlasy dalšími? Ptáme se právě vás. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den, tady Franta ze Svinhu, Trohý Sviny.
1: Ano.
2: Já bych dal pana Náhlovského s Ondřím je a ještě bych chtěl pozdravit Sisíka v Stodně, ať se mu dobře pracuje. Můj kamarád, ať vydělává na důchodce.
3: Správně, děkujeme.
2: Tak, díky na celou.
1: Díky, já myslím, že to je přezdívka Petra Salavy.
3: Ne. Dobře. To byl kamarád nějaký.
1: Dobré odpoledne, kdo je s námi?
4: Dobrý den, já vás zdravím, Olgaři. Tady Petr, zdraví Petra a Pavla.
3: Ano, zdravíme. Děkujeme.
4: A zostaňme ještě na Moravě, já jsem ze Zdolny, která jsem zapomněl říct.
1: No výborně. A?
4: Zostaňme na Moravě.
1: Mhm. Jo, pochopil jsem, ale oni jsou oba z Moravy, protože Josef Náhlovský pak byl v Luhačovicích, pobýval v závěru, ale no, nepochází od tamtud, nemá tam ten kořínek,
4: tam léčil,
1: takže Bčko si od vás píšu.
3: Bydlel tam, no jasně, dobře.
4: Donutila.
1: Díky moc, Petře. Zdraví vás Petr, Pavel. Dobré odpoledne.
5: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy. Já vás zdravím oba dva ve studiu a přála bych si pana Náhlovského.
1: Máme zapsáno a děkujeme.
3: Děkujeme.
1: Dobré odpoledne.
6: Ještě jednou Miroslav Karoviné, pánové, a no ještě jednou hlas pro Pepi Náhlovskýho.
1: Jste mu věrný, děkujeme krásně, přátelé, za vaše hlasy a můžeme do finále s panem Náhlovským. Ošatka zdraví z horoskopičin ze známého pořadu Televize Nova je tady.
7: Tak další.
8: Ano.
7: Dobrý den, pane doktore.
8: Dobrý den, pane Náhlovský. Posaďte se.
7: Tady, děkuji vám.
8: Kdy jste tady u nás byl naposled?
7: Jo, víte, že už ani nevím, no, to bude pár měsíců, no. Co si to tam píšete jako už?
8: Ne, to si nevšimejte, já si jenom píšu každý úkon, který na vás udělám, abych pak viděl, kolik vám budu účtovat, víte?
7: Jste ještě žádný úkon neudělal, jako?
8: Jak to, že ne? Zeptal jsem se vás, kdy jste tady byl naposled.
7: Já, aha.
8: Rozumíte, vstupní otázka, to je podle sazebníku 120 korun.
7: 120 korun za zeptání?
8: Ano.
7: To je výborně, no, není to trošku drahý tohleto?
8: Tak drahý, no tak drahý. Tak jste měl přijít po novém roce, to jsme tady měli velký slevy.
7: A taky velký návaly, ne?
8: No samozřejmě. No. U rentgenu se lidi málem ušlapali, protože na rentgen jsme dali slevu 70%, víte?
7: 70%?
8: No.
7: A já byl bez na rentgenu v prosinci před válcem.
8: Chyba, máte využívat tyhle ty slevy. No, to... Helejte se víc, tak já si vás teda...
7: Průžky.
8: Já si vás poslechnu. Vy vyhrňte něco, nebo...
7: Vyhrňte něco.
8: Vyhrňte. Jo? Já si vás poslechnu. Pořádně, nebojte se. No tak poslouchám si plíc. Dýchejte. Nedýchejte teďka. Dýchejte zase. Říkám, dýchejte.
7: Já dýchám.
8: Asi fix, nějak to tam neslyším, ale tak dýchejte zhluboka.
7: Já umím jenom z mělka.
8: Helejte se, to vypadá špatně. To vás asi nepotěším. Já tady mám dokonce váš rentgenový snímek plic. Helejte se. To není radostný pohled.
7: No to...
8: Všichni kolegové, doktoři se na to přišli podívat. Víte proč?
7: Ne.
8: To je unikum. Vy máte vaše plíce velikostí odpovídají plicím 11-letého chlapce.
7: Jo. A víte, že to sami mi řekli na sexologii.
8: Vyhol jste ten vzácný případ, kdy prostě pacienta, kterýmu se některý orgány holt nevyvinuli, no?
7: Zrovna tyhle ty dva, že jo?
8: No. Helejte se, posaďte se, co zrak?
7: Zrak, no nic moc, ale mám výhodu, že ty brejle, ty oči zvětšejí.
8: Brejle zvětšejí oči, ano, ano.
7: Jo.
8: Já si tam přesto zkontroluju. Dalíte se, vidíte tu tabulku?
7: Tady? Jo, vidím, to vidím.
8: Jo, tak říkejte, co vidíte, já budu ukazovat, jo?
7: 3.
8: Výborně.
7: 7.
8: Správně.
7: 6. 3.
8: Tady v rohu dole. Tady v rohu dole.
7: To je nějaký ščl nebo co, ne? To je azbuka?
8: Ale ne, to je od mouchy něco tady, to zapomněla. To zapomněla sestra. No tak jako zrak v pořádku.
7: Zrak
8: v pořádku, odpovídající věku. Helejte se, já nevím, jestli vás to potěší nebo vás to zarmoutí, ale musím vám říct, vy jste prakticky úplně zdrav.
7: Takže dneska nebudu platit nic, to jsem rád teda.
8: Ne, to jsem neřekl. To jsem neřekl. Diagnoza zdrav podle tabulek. Zdrav je za 1000 korun. Víte, když tomu připočtu ještě vstupní otázku, kontroloval jsem vám zrak, plíce, je to dohromady 1950 korun. 1950 korun mám.
7: Zdrav, 1950.
8: No.
7: Tak já mám tady 2000, teda, pane doktore, a tu 50 si nechci jako ryško.
8: To je v pořádku, ano, ano.
7: Ještě mi řekněte, ježiš, takovou strašnou věc, já mám příští měsíc na operaci menisku, víte.
8: To se prohnete.
7: To se prohnu.
8: To se prohnete, meniskus je drahej.
7: To je nedrahej.
8: Na to nebudete mít, ale helejte se.
7: To jsou 100 tisíce.
8: To jde opravdu řádově 100 tisíce, ale potěším vás, na tyhle ty dražší operace už si můžete u nás vzít hypoteční úvěr.
7: Takže já budu mít koleno a hypotéku.
8: Na hypotéku, ano, ano.
7: To je výborný. No to už se mi radši vyplatí, když půjdu na půdu a oběsím se, ne?
8: V pořádku, žádný problém, ale do kapsy si vemte sebou nějaký peníze, víte, protože jenom ohledání mrtvoly už je dneska za 5 000. Josef Málovský.
1: Tak bychom se mohli rozloučit stylově. Buďme zdraví a buďte zdraví všichni.
3: A já hlavně doufám, Pavle, že jsme potěšili milým a laskavým humorem a budeme se těšit zase příště naslyšenou naschledanou.
1: Naschledanou, to jsou slova Petra Salavy. Přeju dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
4: Kraj upraví po víc než stovce stížností jízdní řády na Pelhřimovsku. Třebíč zveřejnila dotazník zájmu o družstevní bydlení. Ruská raketa H-101, která v létě dopadla do Polska, tam byla pravděpodobně naváděná úmyslně. V noci teploty klesnou až k 5 stupňům a přidají se mlhy. Zítra pak čekáme polojasný den s teplotním maximem 23 stupňů. Začíná přehled zpráv, přináší vám ho Tomáš Kolátor. Víc než 100 stížností dostal kraj Vysočina na nové jízdní řády na Pelhřimovsku. Grafikon platí od začátku srpna, kdy v oblasti začaly jezdit noví autobusoví dopravce. Na úpravy si stěžovali například v Cetorazi, kde dojíždějící žáci nestíhají začátek vyučování. Po jednání s vedením obce kraj udělá úpravu jízdních řádů, uvedl náměstek hejtmana za SocDem Vladimír Novotný.
5: Dvě linky pojedou a budou vynechávat právě Cetoraz. Pojedou napřímo tak, aby se stíhalo do škol a pro Cetoraz pojede další zvláštní linka.
4: Lidé v Třebíči můžou vyplnit dotazník o družstevním bydlení. Město zjišťuje konkrétní preference ohledně požadované velikosti a dispozice bytů. Podle zájmu pak plánuje výstavbu téměř 600 bytových jednotek v připravované nové čtvrti Hájek 3. Průzkum obsahuje 6 otázek a je dostupný na webu města. Pokračuje mluvčí Třebíče Iriny Marta Kydisová.
6: Budeme to sbírat tak dlouho, jak bude potřeba ty data, protože ty budeme potřebovat i pro to architektonické řešení. My máme hotovou studii a potom se to bude zpracovávat v dalších stupních nějaké projektové dokumentace, tak aby to bylo přímo na míru tomu, o co mají vlastně Třebíčané zájem.
4: Ruská raketa, která na konci července spadla do pole u obce Tarnava Kolonia, byla pravděpodobně cíleně naváděná na polské území. Deníku Řeč pospolita to po prozkoumání dráhy letu střely řekl operační velitel polských ozbrojených sil generálmajor Ireneusz Nowak.
7: Analýza dráhy letu ruské střely, která 30. července dopadla do polského vnitrozemí asi 130 km od hranic s Ukrajinou, naznačuje, že raketa pravděpodobně mířila přímo na polské území. Podle generálmajora Ireneusze Nowaka, operačního velitele polských ozbrojených sil, to byla moderní raketa typu H-101 z nedávné výrobní série s bojovou hlavicí a naváděcím systémem vysoce odolným vůči rušení. Dříve vyšetřovatelé připouštěli, že raketa mohla směřovat na cíl na Ukrajině, ale z dráhy vychýlili ukrajinské prostředky elektronického boje. Raketa nakonec dopadla do pole u obce Tarnava Kolonia. Polská armáda předpověděla místo dopadu, kde následně zasahovaly jednotky teritoriální obrany. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
0: Sport.
4: Čeští tenisté zahájili společnou přípravu na Davis Cupovou kvalifikaci s Američany. Hrát budou v pátek a v sobotu. Vítěz celého utkání postoupí na listopadový finálový turnaj pro 8 nejlepších týmů světa. Jako první si tvrdý povrch v libeňské O2 aréně vyzkoušeli deblisté Patrik Rykl a Adam Pavlásek. Ten přiznává, že na větší halu na turnajích narazí jen vzácně.
8: Přemýšlím, právě teď vlastně je velká hala v Bercy, tam ta hala je celkem vysoká, moc těch hal takových není, povrch je příjemný, trošku ještě nám bude trvat tady, hlavně na ty stropy řeknu, je to strašně vysoký, ale myslím si, že máme dost času na to, aby se to všechno sedlo a všichni se budou snažit to doladit tak do maxima, jak to jen půjde.
0: Počasí.
4: V Jihlavě a Libici nad Doubravou je aktuálně 17 stupňů, ve Velkém Meziříčí 18. Noc bude chladná a mlhavá, v údolích teploty klesnou až k 5 stupňům. Ráno pak mlhy budou pokračovat a rozpustí se až dopoledne. Přes den očekáváme polojasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
4: Mezi Přibyslaví a obcí Žižkovo pole se havarovalo, srazila se tam dvě auta. A pozor dávejte i mezi Horní Rožínkou a Rodkovem, i tam máme hlášenou dopravní nehodu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
9: I dnes vás po 17. hodině čeká zpravodajský souhrn Den v kraji. Kromě jiného se podíváme na to, jak probíhají kontroly komínu před topnou sezónou, a nebo zkontrolujeme ceny vysokoškolského bydlení, tedy ceny pro vysokoškoláky a bydlení u nás na Vysočině. Já vám přeji hezký poslech a všechno se to začne odehrávat za pár minut. Teď je čas a prostor pro další muziku.
0: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.
9: A k náhodou to je písnička Darny Rollinsové a já jsem Jože Kolář. Mějte s námi příjemný a pohodový zbytek dnešního odpoledne.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den na Vysočině? Stručně, jasně, přehledně.
1: Armáda plánuje rozšíření své základny vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou. Na místě chce vybudovat nové hangáry, muniční zařízení nebo plochy pro odbavení a stání letecké techniky. Se záměrem teď vyslovili souhlas krajští zastupitelé, kteří kvůli rozšíření základny schválili změny v zásadách územního rozvoje kraje. Každý rok by měl komín rodinného domu zkontrolovat odborník. Lidé proto teď komíníky objednávají před zahájením topné sezóny. U plynových kotlů hrozí netěsnící kouřovody, u kotlů na pevná paliva pak usazení a požár sazí. Tématu věnujeme reportáž po skončení tohoto zpravodajského souhrnu. Lidé v Dušově na Jihlavsku jsou bez stálého obchodu. Prodejna, která sídlí ve stejné budově jako obecní úřad, je zavřená kvůli nedostatku personálu. Obchod by měl znovu otevřít v říjnu. Do té doby bude do Dušiova zajíždět pojízdná prodejna. Pro Dušiov nejde o první problémy s prodejnou. Kvůli majetkovým sporům s někdejší jednotou Třešť zůstal už před lety obchod zavřený a lidé chodili nakupovat do upraveného kontejneru přistaveného na návsi. Pět majitelů parcel v havlíčkobrodské lokalitě Rozkoš bude muset městu zaplatit pokutu. Nepostavili totiž na svých pozemcích domy v uvedeném termínu. Ve smlouvě za porušení této podmínky radnice požaduje od každého z majitelů 150 tisíc korun. Studenti se před začátkem dalšího akademického roku stěhují na koleje a do sdílených bytů. Část nákladů jim pokryje ubytovací stipendium. Na Jihlavské vysoké škole polytechnické je to 680 korun měsíčně. Kdo na něj má nárok, vysvětluje mluvčí Martina Tomšu.
2: Příspěvek je určen pro studenty prezenčního studia, kteří nepřekročili standardní dobu studia, to znamená studují ve svém prvním či navazujícím programu a nemají trvalé bydliště v okrese Jihlava.
1: Reportáž k tématu přineseme před 17:30. Lidé v Jihlavě se ode dneška musí připravit na změny ve vedení některých linek městské hromadné dopravy. Je to kvůli postupující opravě třídy legionářů, která na 2 týdny zabere větší část jejího křížování z Tolstého ulicí. Takový je dnešní den v kraji. Události v regionu pro vás dnes sleduje Tomáš Kolátor.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Bobek dospívá v 17 hodin 13 minut, posloucháte vysílání Českého rozhlasu Vysočina a zpravodajský souhrn Den v kraji. Kominici se teď nezastaví, brzy totiž začne topná sezóna a lidé se je objednávají na kontroly. Tu musí majitelé nechat provést ze zákona minimálně jednou za rok.
1: Dobrý den.
2: Pojďte dál.
1: Můžu v botech?
2: Můžete, to víte, že do sklepa se chodí v botech, ale pozor, není to ještě dodělané všechno se opravuje.
1: To nebojte, to v rozhlase nejde vidět.
3: Bohuslava Nedvědová si komínka Davida Šreka zve do svého domu v Jihlavě na kontrolu komína už několikátým rokem.
4: Máme tady čistit komín.
2: Jo.
4: Zkontroluje si průchodnej.
2: Asi jo, snad jo. Nahoru nalezu, že bych spadla.
3: To štětkou nějak pročistíte?
4: Jo, to vezmu až nahoru, vyčistím průchodnost. Dáme kouřovod.
1: Komína, je to přivřen.
3: A každý rok touhletou dobou se to nechává
2: určitě, vždycky před zimou takhle, aby to bylo... Aby to bylo průchozí všechno a před toplou sezónou, ano, přesně tak, takhle, takže jako je to pohodě, jako já jsem spokojená, takhle, jako klid na duši aspoň bude. Že to není dobrý takhle, zase když to člověk nechává na poslední chvíli a takovýhle, jo, potom není čas třeba, že jo, a takovýhle, zase komínice nemají čas a takovýhle, ale jo, s Dankem se vždycky domluvíme, věď Danku.
4: No, docela se ten dělá asi komplní před tím topnou sezónou. To je, máte třeba 10 lidí denně plus ještě vložkování, jo. To už je mazec. Nejhorší, když to proběhne buď v rádiu, anebo v televizi, tak druhý den to je telefon. Máte půl dne, aby je vybitej, protože každý volá, že to najednou potřebuje.
3: Omlouvám se vám.
4: Ne, to je v pohodě.
3: I z 2mm vrstvy sazí může v komíně vzniknout požár nebo může i prasknout. Z Jihlavy Veronika Bartes-Vohradlíková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

0: Takhle příjemně a pohodově se s hitem Elvise Presleyho v úvozovkách poprala kapela UB40 I Can't Help Falling in Love with You na vlnách Českého rozhlasu Vysočina. Vysokoškolští studenti si letos připlatí za bydlení. Potvrzuje to i analýza realitního portálu S-Reality, kde a o kolik si lidé připlatili za studentské bydlení. To se v našem vysílání dozvíte za chvíli.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme, jak se dá včelám pomoci ve vedru a v suchu. Vyčistíme perlátor na odvodní baterii od vodního kamene a pustíme se do pěstování balkónových a terasových borůvek.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Začínají podzimní semestry na vysokých školách a s tím i výdaje pro studenty a jejich rodiny. Mezi ty nejvýraznější patří nájemné. To se za poslední rok zvýšilo a zdražení pocítili i studenti ze Vysočiny.
1: Aktuálně platím za bydlení 7250 za místo na pokoji, kde jsme ve dvou. Je to na bytě 2 plus 1 a vlastně máme, krom toho, že jsme na pokoji 2, tak vedle máme ještě jednoho spolubydlícího.
2: Filip Střebíče už 5 let studuje v Brně. Stejný sdílený pokoj ho dříve vycházel o několik tisíc korun levněji.
1: Ceny jsou aktuálně vysoké, oproti tomu, kdy jsem do Brna přicházel před 5 lety, tak byly samozřejmě mnohem nižší. Tehdy byl standard kolem 4-4,5, teď už je ten standard spíš kolem 5,5-6 až.
2: Podle dat realitního portálu S-Reality ceny pronájmu za poslední rok stouply o stovky korun za pokoj. Nejvíce studenti zaplatí právě v Brně a taky v Praze, doplňuje mluvčí Kristýna Hořovská.
3: K nejlevnějším univerzitním městům v Česku patří Opava nebo Ústí nad Labem. V nich zaplatí studenti za pokoj ve větším sdíleném bytě okolo 5700 korun. V Brně si připlatí o 3700 více a v hlavním městě dokonce zaplatí o 6300 korun více.
2: Ondřej z Velkého Meziříčí kvůli studiu žije v bytě 2 plus KK v Jihlavě. Platí 15 000 korun. Když hledal nové bydlení, zjistil, že by za podobný byt dal o 2000 více.
4: To jsem se právě díval na ty jiné byty, když jsem hledal tu změnu, tak fakt říkám, že třeba i jako jedna KK nebo jedna plus jednička, tak byly za stejnou cenu, co jsem platil já v tu dobu za ten 2 plus KK.
2: Už příští rok by hlavští studenti nemuseli být tolik odkázáni na realitní trh, jak říká mluvčí Vysoké školy polytechnické Martina Tomšu.
5: Vysoká škola polytechnická Jihlava nabízí pro studenty ubytování na kolejích, a to v ulici Brtnická. A v současné době také stavíme nové vysokoškolské koleje s kapacitou až 200 studentů, a to v ulici Fricova.
2: V Jihlavě podle portálu S-Reality pokoje ve sdílených bytech za poslední rok zdražily o 8%. Majitelé je nabízí v průměru za 6,5 tisíce korun měsíčně. Vít Holoubek, Český rozhlas.
0: Za chvíli z trochu jiného soudku. Hradec Králové hostil od 4. do 6. září mistrovství České republiky v požárním sportu. V konkurenci více než 460 závodníků zazářil ženský tým sbor SDH, tedy sboru dobrovolných hasičů Budíkovice Střebícka, který vybojoval titul absolutních mistryní České republiky pro rok 2026. Jeho členky byly hosty Dobrého dopoledne a my si to za pár minut připomeneme.
6: Český rozhlas Vysočina, den v kraji.

0: Jaká byla cesta domů s titulem absolutních mistryň České republiky v požárním sportu dobrovolných hasičů pro rok 2026? Na to se Hela Dvořáková zeptala dopoledne pěti závodnic. Nel Jedličkové, Elišky Navrátilové, Nikoly Musilové, Evy Vlčkové a Sáry Drápilové, které byly hosty. Dobrého dopoledne.
1: Tak cesta domů byla dlouhá, ale příjemná. Zpívali jsme, bavili jsme se a myslím si, že každý z nás se snažil trošku vstřebat to, co jsme vlastně dokázali. Po příjezdu na nás čekali naši kamarádi a fanoušci z Budíkovic, naše rodiny. A možná tam mě osobně došlo, čeho jsme vlastně dosáhli a bylo to super.
2: Jaké to tedy je, děvčata, být mistryněmi České republiky, jako oficiálně se vším všudy po těch oslavách? Furt si to užíváte?
1: Ano. Jo, je to super. Je to, nevím, co
3: pro mě to třeba další splněný sen.
1: Asi
3: a který si můžu odškrtnout ve svém listu a říct si, jo, tohle jsem už dokázala. Tak.
4: Je to vlastně jeden ze schůdků v našich kariérách, pořádních sportovkyní.
2: No a teď mi řekněte, milé mistryně České republiky, co se bude dít dál, protože na vás je teď to břímě obhájit příští rok.
3: Ano, tak chtěli bychom obhájit příští rok v Plzni a samozřejmě posunout naše rekordy jak na štafetách, tak i na útoku dál.
2: Bude to těžké?
4: Bude to hodně těžké, protože se vlastně dostáváme do revíru Chválenic, které jsme měli právě na stejném bodovém umístění letos, takže určitě budou hladové stejně jako my. A je to takové, že dlouhou dobu jsme čekali a teď se nám to konečně povedlo, tak do toho dáme všechno a uvidíme, co z toho klapne.
0: No a zítra nás čekají offroady, pořádná dávka bláta a hlavně velká spousta zábavy. Řeč bude o pístovských mokřadech, jedné z nejbláznivějších motoristických akcí široko daleko. Hostem dobrého dopoledne bude jejich organizátor Tomáš Kratochvíl. Co všechno letošní ročník nabídne a na co se můžeme těšit, odpovíme zítra po 11. hodině. Chtěli byste někdy stát přímo ve středu Evropy? U Havlíčkova Brodu je to možné, nebo respektive přímo v Havlíčkově Brodě. A je tam teď také regionální stopař Adéla Zachová, se kterou se za pár minut spojíme v našem vysílání.
5: Den v kraji.

0: Žalman a spol, kde by tady byla taková panenka?
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
0: Havlíčkův Brod má jednu opravdu kuriozní atrakci. Podle Járy Cimrmana se totiž právě tady nachází střed Evropy. Jak na to nejznámější český neexistující genius přišel, to nám přímo z místa poví regionální stopař Adela Zachová. Adelo, přeji vám hezký podvečer.
2: Dobrý podvečer. Cimrman prý hledal místo, odkud by mohl prostřednictvím své vysílací věže šířit svoje myšlenky do celé Evropy. A při svém výpočtu těžiště našeho kontinentu postupně došel právě až k Havlíčkovu Brodu. A pomohla mu k tomu i jeho typická vynalézavost. Z mapy prostě jednoduše odstřihl část Uralu a tím se jeho střed posunul právě k řece Sázavě. No a Cimrman prý sám dokonce říkával, že právě taková místa bývají u Brodu.
0: A kde tedy ten cimrmanovský střed Evropy návštěvníci najdou?
2: V Havlíčkově Brodě jsou dokonce dvě takové připomínky tohoto středu. Jedna je přenosná a nachází se na radnici, jejím autorem je výtvarník Jan Exnar, a druhá je přímo ve veřejně přístupné zahradě v Sázavské ulici a právě tam stojí výrazný objekt z lakované oceli ve tvaru trichtýře o výšce 3,5 metru a průměru 2,6 metru a ten vznikl v dílně uměleckých kovářů Martina Štelera a Jana Švarce a symbolicky označuje místo, které je podle cimrmanovské legendy samotným srdcem Evropy.
0: No to si budeme povídat, trichtýř není úplně obvyklým symbolem středu kontinentu. Proč právě tento tvar?
2: To máte pravdu, ale to je právě ten cimrmanovský humor. Trichtýř má schopnost energii zachytávat, soustřeďovat a také ji znovu vysílat. Takže objekt vlastně funguje jako takový přijímač i vysílač v jednom. A teď tady sbírá například dešťové kapky a jejich energie symbolicky směřuje do středu našeho kontinentu. Takže pokud chcete stát doslova uprostřed Evropy podle Járy Cimrmana, tak teď už víte, kam jít.
0: A právě odsud ze středu Evropy se nám přihlásila tady z Havlíčkova Brodu Adela Zachová, co by náš regionální stopař. Díky za informace a šťastnou cestu domů.
2: Děkuju, hezký podvečer.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Je 17 hodin 47 minut, čas na to, abychom v rámci dne v regionu zkontrolovali počasí, tedy jak je a jak bude.
1: Počasí.
0: A proto jsem zavolal do Českého hydrometeorologického ústavu a teď už vítám o našem vysílání pana Mojmíra Martana. Dobrý den, hezké pozdní odpoledne.
2: Dobrý den.
0: Jak to vypadá v těchto chvílích na Vysočině s počasím?
2: Tak na žádném místě už se nevyskytuje přeháňka, oblačnost už také není souvislá a teploměry ukazují 15 až 18 stupňů.
0: A co nás čeká v noci a zítra? Máme si připravit nějaké ty deštníky? Bude pršet nebo vykoukne i sluníčko?
2: Deštníky už potřebovat nebudeme. Té oblačnosti bude nadále ubývat, takže noc bude polojasná nebo skoro jasná, ale v průběhu noci se na mnoha místech vytvoří mlhy nebo nízká oblačnost. Ranní teploty 10 až 7, v údolích ještě chladněji až 5 stupňů. Fouká slabý severozápadní vítr, ale postupně to bude pouze slabý proměnlivý vítr nebo i bezvětří.
0: A jaké počasí nás čeká zítra?
2: Zítra očekáváme po rozplynutí těch ranních místních mlh nebo nízké oblačnosti, což bude nejpozději během dopoledne, slunečné počasí na nejvýš s malou oblačností, odpolední teploty 20 až 23 stupňů a také přes den nebude foukat pouze slabý proměnlivý vítr nebo bezvětří.
0: A když se podíváme ještě lehce dál, čeká tam nějaká zásadní změna v počasí v tomto týdnu nebo to bude pořád plus minus stejné?
2: Tak změna přijde ve středu, ale spíše až v těch večerních hodinách, kdy postoupí od západu studená fronta. Před ní ve středu bude ještě takové celkem slunečné počasí, případně s takovou průsvitnější oblačností a odpoledními teplotami ve středu 22 až 25 stupňů. V ranních hodinách se ještě mohou objevit ojedinělé mlhy. Potom večer od západu čekáme zataženo přeháňky, případně i bouřky.
0: Mojmír Martan a výhled počasí na nejbližší hodiny i dny. Díky za to a pěkný den. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Český rozhlas Vysočina, den v kraji.
0: Dnešní den v kraji končí, zítřejší se chystá. Co se chystá v našem vysílání za pár minut po 18. hodině? Po zprávách Tomáše Kolátora nás čekají dechovky pro Vysočinu. Tak už přemýšlejte, jakou si u mě necháte zahrát. Těším se na vás a teď posílám Ivetu Bartošovou.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Je 18 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Lídři koalice se k jednání o rozpočtu vrátí ve čtvrtek. Konečná dohoda dnes nepadla. Policie by mohla dočasně uzavírat prodejny s kratomem, výrobky z konopí nebo alkoholem. Lidé si objednávají kominíky na kontroly spalinových cest, než začnou topit. V noci teploty klesnou až k 5 stupňům a přidají se mlhy. Zítra pak čekáme polojasný den s teplotním maximem 23 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Koaliční rada bude o návrhu státního rozpočtu znovu jednat ve čtvrtek. Dnešní schůzka vládních špiček konečnou schodu nepřinesla. Podle předsedy SPD Tomia Okamury se ale koaliční strany blíží dohodě. Vládní motoristé a SPD kritizují navržený schodek 389 miliard korun, který předložila ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Podle ní je možné deficit snížit maximálně o jednotky miliard. Podle Okamury koalice k úsporám směřuje a jedná i o škrtech pro rok 2028. Policisté by nově mohli uzavřít prodejnu, pokud se v ní nakládá s látkami vážně ohrožujícími život nebo zdraví. Novelu zákona o policii, která by to umožnila, dnes schválila vláda. Po jednání kabinetu to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Naznačil taky, o jaké konkrétní provozovny by šlo.
2: Ty obchody s podivnými látkami, které navštěvují zahraniční turisti a potom končí na jibkách v IKEMu. Dočasně uzavřít provozovnu by bylo možné na nejvýš na 14 dnů a samozřejmě cílem je zvýšit ochranu spotřebitelů.
1: Brzy začne topná sezóna. Lidé si objednávají kominíky na kontroly komínů. Je ze zákona povinná. Někteří majitelé proto kontaktují kominíky s delším předstihem před zimou.
3: Máme tady čistit komín.
4: Jo.
3: Zkontroluje si průchodnej.
4: Asi jo, snad jo. Nahoru nelezu, že bych spadla.
5: Kominík dal Bohuslavě Nedvědové termín do týdne. Pravidelně si ho každý rok objednává na začátek září.
4: Vždycky před zimou takhle, aby to bylo průchozí všechno. A před toplou sezónou, ano, přesně tak. Klid na duši aspoň bude.
5: Kontrola má předcházet třeba riziku, že vznikne požár od sazí. Veronika Bartis-Vohradíková, Český rozhlas.
1: Jemenští povstalci Husíové hlásí zásah letecké základny ve městě Chamis Mušajt v Saudské Arábii. Podle nich to byla odveta za nedávné saudské letecké údery na Jemen. Riad to zatím nepotvrdil. Kvůli eskalaci jemenského konfliktu rostou ceny ropy. Severomorská ropa Brent se dnes vrátila nad úroveň 107 dolarů za barel.
6: Husíové postupně obsazují strategické přístavy a ostrovy v oblasti Rudého moře a průlivu Bab al-Mandab. Tím prochází námořní doprava mezi Rudým mořem a Adenským zálivem. Povstalci také zesílili útoky na saudské tankery a energetickou infrastrukturu. Riad kvůli tomu před víkendem odstavil klíčový ropovod. Z jeho poškození obvinil irácké spojence Teheránu. Íránem podporovaní Husíové bojují proti mezinárodně uznané jemenské vládě, která má podporu Saudů. V saudské Džidě mezitím jednali o situaci saudský korunní princ Muhammad bin Salman s náčelníkem oblastního velitelství amerických sil na Blízkém východě admirálem Bradem Cooperem. Helena Berková, Český rozhlas.
0: Sport.
1: Čeští volejbalisté vyhráli i třetí zápas v základní skupině na mistrovství Evropy a mají jistotu osmifinále. Po výhrách nad Řeckem a Švédskem tentokrát porazili Slovensko 3-0 na sety. V italské Modeně je ve skupině čekají ještě duely s domácími Italy a Slovinskem.
0: Počasí.
1: V Havlíčkově Brodě právě teď naměříte 18 stupňů, v Dukovanech 19. Noc bude chladná a mlhavá, v údolích teploty klesnou až k 5 stupňům. Ráno pak mlhy budou pokračovat a rozpustí se až dopoledne. Přes den očekáváme polojasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: V tuto chvíli nemáme hlášené žádné nehody na Vysočině. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Hodiny ukazují 5 minut po 18. a to znamená, že je čas k tomu, abychom odstartovali dnešní dechovky pro Vysočinu. Já vám připomenu známé telefonní číslo do našeho studia, které můžete až do 19. hodiny využít k tomu, že se svůj oblíbený dechovkový hit objednáte. 22 155 49 99.
0: Dechovky pro Vysočinu

0: Dechovky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
1: Můžete ovšem také využít naše internetové stránky vysočina.rozhlas.cz, tam je formulář Dechovek pro Vysočinu, a nebo napište krátkou textovou zprávu ve tvaru píseň, mezera a váš text v maximální délce 150 znaků na číslo 90 011 04. Jedna zpráva stojí rovné 4 koruny. První přání je z internetových stránek. Dobrý den, prosím o zahrání písničky od Moravské veselky Vyznání pro souseda Aleše Velebu z Hrátic, který dnes slaví 39 let. Vše jen to dobré, především pevné zdraví, hodně štěstí, spoustu lásky, pohody, radost, klid, mnoho krásných okamžiků se svými nejbližšími. Ti přejí sousedé. Děkuji za zahrání a písnička je i pro vás, napsala Jaroslava Vencovská. Děkujeme a písničku posíláme a taky všechno nejlepší samozřejmě přejeme.

V pondělních dechovkách pro Vysočinu mám teď pro vás jednu pozvánku. Už tuto sobotu 19.9. od 14 hodin můžete navštívit obecní sál v Jiřicích u Humpolce. Setkají se fanoušci, ale hlavně harmonikáři. Hrát budou heligonky z Radovanky, heligonky z Vysočiny, duo Renatky, Karel Džupina, chlapci z Moravy a heligonky od Sázavy. Je připraveno občerstvení, včetně pečené kruty, tak určitě doražte do obecního sálu v Jiřicích u Humpolce tuto sobotu 19.9. od 14 hodin. No a my si taky pustíme něco od heligonkářů. Heligonika, zavři očka v mojom náručí.

A pojďme se podívat za dalším přáním. Tentokrát vybírám SMSku. Dobrý den, zahrajte mi prosím Povětrné střevíčky. Děkuji, Jana. Připravená je Budvarka s touto písničkou.

0: Dechovky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.
1: A také s Jardou Zdačic, kterého vítám v našem vysílání. Hezký podvečer, ahoj.
2: Také hezký podvečer, Jožko, ahoj. Dnes zamíříme s písničkou na Moravu, zahraje nám Gloria. Písnička se jmenuje, no...
1: Dukátek?
2: Víš to? Dukátek, jo.
1: Ano, ano.
2: Víš, občas se stane, když se člověk zadrne, jo.
1: No, to já znám velmi dobře, hele, to já znám.
2: Jasně, jo. Člověk není jako stroj neumělý, jako ten vlastně počítač, jo. Taky přesně někdy hapruje, tak. Jo.
1: Ano, jsme no. Lidi, nejsme stroje, ani umělá inteligence zatím ještě.
2: Ano. A prosím tě, Jožko, já tu písničku poslu pro čestní dálce kvé, a to jak pro ty současný, tak i pro ty bývalý. A písnička je taky pro tebe a zase tě těžký, Miloško, brzy zase šedou, ahoj.
1: Děkuju moc krát, měj se krásně, budu se těšit, ahoj.

0: Telefonní linka 22 155 49 99 až do 19. hodiny plní vaše přání. Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Hanka. Já bych vás chtěla, pane Kolář, poprosit o tu písničku, na který jsme se domluvili. A bylo by to pro Věru Reskovou z Druhanova, Janinu Čapkovou z Lučice, Věru a Jirku Hlaváčkovi ze Světlé nad Sázavou a Hanu Beránková taky ze Světlé nad Sázavou. A ještě Káťu Teclovou z Horních Boušic. Chtěla bych jim popřát hezký, příjemný večer.
0: Výborně.
1: A vám taky.
0: Děkuju, vybrala jste písničku Kolébka, se kterou přichází ano. Atlas. Tak ať se všem líbí, naslyšenou, hezký večer.
1: Děkuju, nashledanou.

Dechovky pro Vysočinu, ty pondělní, mají u sebe datum 14. září, ale my se teď ještě vrátíme o několik dnů zpátky, kdy jsme slavili Marušky. Dobrý den, zahrajte pro moji kamarádku Marušku Novákovou z Pelhřimova písničku Pro Marušku od jihočeské Vlachovky. Všechno nejlepší přeje její kamarádka Romana. Tak s lehkým zpožděním, ale i tak určitě udělá radost. Pro Marušku.

Dobrý den, zahrajte prosím pro našeho tatínka, manžela, dědečka Karla Novotného z Jihlavy, který dnes 14.9. slaví svoje 75. narozeniny, písničku Od babouku až pomašírujem. Všechno nejlepší přeje celá rodina. Největší pusu posílá pravnučka Julinka. No a my posíláme taky gratulace, samozřejmě. A písničku podle výběru Až pomašírujem.

Dechovky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.

0: Dechovky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.
1: A pojďme splnit další SMS, která k nám dorazila na číslo 90 011 04. Můžete psát zprávy krátké ve tvaru píseň, mezera a potom váš text v maximální délce 150 znaků a bez diakritiky, bez háčku a čárek. Jedna zpráva stojí rovné 4 koruny. Prosím o písničku od Moravanky, Morava krásná zem. Děkuji, Lída. Paní Lído, my také děkujeme a písničku posíláme.
2: Tam, kde vlahý vítr vane, tma už hvězdy zhasíná, vzduchem voní hrušky plané, nejkrásnější krajina. Malý šohaj napůl spící vyved koně ze stáje. Vnímáme svět v okamžicích. Morava ze

Všude tam, kde réva viná moravskou zem pokrývá, tam si dodnes po dětinách šohaj z chasů zaspívá.

Hezký večer všem, nej k dnešnímu svátku Radce Douchové do České Bělé přejí rodiče. Prosíme o píseň Na podzim, když vlaštovičky. Díky, napsal Miloš Ondřejka. Tak já se přidávám ke gratulaci pro Radku Douchovou a všem Radkám, které dneska mají svůj svátek, a posílám batelovskou muziku i s vlaštovičkami.

prosím zahrát pro Jarouška paní Teráčkovou, Janovi z Jihlavy a všem, co poslouchají pro tátu od Vysočinky. Děkuji, Verča Speřimová, to je SMS, kterou jsem také přečetl a Vysočinka už je připravena.

Všechno na světě má svůj konec, pouze Jitrnice 2. No a my nejsme Jitrnice, my jsme Dechovky pro Vysočinu a ten konec pro dnešní den se blíží. Je 18 hodin 56,5 minuty, za chvíli zprávy s Tomášem Kulátorem, po 19. další program s Českým rozhlasem Vysočina. Dechovky pro Vysočinu zase zítra mezi 18. a 19. hodinou. Jožek Kulář děkuje za vaši milou společnost a přeje příjemný a pohodový pondělní večer.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Kraj upraví po víc než stovce stížností jízdní řády na Pelhřimovsku. Armáda chce rozšířit základnu v náměšti nad Oslavou. Kraj s tím souhlasí. Kyjev a Moskva podle Trumpa souhlasili se zavedením útoků na zastavením útoků na energetickou infrastrukturu. V noci teploty klesnou až k 5 stupňům a přidají se mlhy. Zítra pak čekáme polojasný den s teplotním maximem 23 stupňů. Zprávy a Tomáš Kolátor, dobrý večer. Víc než 100 stížností dostal kraj Vysočina na nové jízdní řády na Pelhřimovsku. Grafikon platí od začátku srpna, kdy v oblasti začal jezdit nový autobusový dopravce. Na úpravy si stěžovali například v Cetorazi, kde dojíždějící žáci nestíhají začátek vyučování. Po jednání s vedením obce kraj udělá úpravu jízdních řádů. Uvedl náměstek hejtmana za socdem Vladimír Novotný.
2: Dvě linky pojedou a budou vynechávat právě Cetoraz. Cetoraz a pojedou napřímo tak, aby se stíhalo do škol a pro Cetoraz pojede další zvláštní linka.
0: Armáda plánuje rozšíření své základny vrtulníkového letectva v náměšti nad Oslavou. Na místě chce vybudovat nové hangáry, muniční zařízení nebo plochy pro odbavení a stání letecké techniky. Návrh musí projednat i vedení kraje.
3: Armáda plánuje rozšíření jižním a jihozápadním směrem od stávající dráhy. V současné době shromažďuje všechna potřebná povolení a vyjádření. Záměrem se budou zabývat také krajští zastupitelé, kteří kvůli rozšíření základny schválili pořízení změny v zásadách územního rozvoje kraje. František Jirků, Český rozhlas.
0: Ukrajina a Rusko podle amerického prezidenta Donalda Trumpa souhlasili s ukončením vzájemných útoků na energetickou infrastrukturu. Podle něj mohou za nárůst globálních cen nafty právě tyto údery, nikoliv válka v Iránu. Napsal to na své sociální síti True Social. Ani Kyjev, ani Moskva jeho prohlášení nepotvrdili. Sport. Čeští volejbalisté si s předstihem zajistili postup do osmifinále mistrovství Evropy. Slovensko porazili 3-0 na sety a vyhráli v italské Modeně i třetí utkání. Teď je budou čekat na závěr skupiny domácí Italové a Slovinci. Pokračuje trenér českých volejbalistů Jiří Novák.
4: Jsou to zápasy, kde sice nejsme favoriti, ale nejsme odepsaní. Prostě ty role se obrátí. My teď můžeme s klidným srdcem bušit do soupeřů, kteří jsou papírově silnější než my, a pokusit se o překvapení.
1: Počasí.
0: Pelhřimově a Telči teď naměříte 17 stupňů, v náměšti nad Oslavou teploměr ukazuje 18. Noc bude chladná a mlhavá, v údolích teploty klesnou až k 5 stupňům. Ráno pak mlhy budou pokračovat a rozpustí se až dopoledne. Přes den očekáváme polojasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: V tuto chvíli nemáme hlášené žádné nehody v našem kraji. Plynulý a bez větších komplikací je i regionální úsek dálnice D1. Český rozhlas Vysočina vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Dalo by se diskutovat nad slovem sudý, ale vy jste si vybrala slovo lichý pro dnešek.
2: Ano, má totiž trošku víc významu.
1: A taky jste potkala jednoho pana lichého a tak jste si řekla, že zapátráte po původu tohoto příjmení a po významu tohoto slova.
2: Ano, já jsem ho nejen potkala, ale taky jsem s ním mluvila a zjistila jsem, že se o něm dá říct nomen omen.
1: Tedy, že je takový, jaké je jeho příjmení.
2: Ano.
1: Tak co to znamená slovo lichý v tomhle slova smyslu?
2: Tak už od středověku, pokud se používalo v souvislosti s lidmi, tak to znamenalo, že je někdo bídný, ničemný, špatný, podvodník, nespravedlivý, falešný, neupřímný.
1: To tedy znamenalo slovo lichý dřív. No, tak ještě, že jste přežila setkání s panem lichým, co dnešní význam?
2: Ten se trošku posunul a pokud se používá v souvislosti s člověkem, tak spíš znamená, že je někdo osamocený, jediný, ojedinělý případně. Zkrátka, že je sám.
1: Mimochodem, na začátku jsme zmínili to sousloví nomen omen. Možná, že i to by posluchače zajímalo, kde se vzalo a co vlastně znamená. Původně z latiny, předpokládám.
2: Ano, ano, z latiny. A v podstatě to znamenalo, že to jméno je znamení. Že říká, jaký ten člověk je. Vyjadřuje přímo charakteristiku a někdy se takovýmhle jménům taky říkalo mluvící jména.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: podmínkách vyrůst až o necelý metr denně. Rychlý růst samozřejmě trvá jen po zlomek vegetačního období této rostliny, zhruba po dobu několika týdnů, a poté se radikálně zpomalí. Rekordmanem je druh v Japonsku zvaný Madake a v Číně Moso. Ten zvládne i 1,20 m a růst skutečně můžete pozorovat pouhým okem, pokud budete trpěliví. Proč je růst tak překotný, vysvětluje struktura bambusu. Stéblo tvoří jakési sklady či jádra, která obsahují růstové buňky a jejich expanze se násobí. Bambus ale není rekordmanem jen v rychlosti růstu. Je to i rostlina extrémně užitečná pro lidstvo, které bambus dovede využít v mnoha odvětvích. Mladé výhonky jsou pochoutkou asijských kuchyní, vyrábí se z ní alkoholické nápoje, vzrostlá dřevina se používá ve stavebnictví nebo při výrobě nábytku. I přesto, že dospělý bambus se vyznačuje mimořádnou tvrdostí, ve skutečnosti patří do čeledi lipnicovitých, je tedy příbuzný s travami na našich loukách.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

místě Rogers těm dvoum život vzal. Svědomí měl, vedle nich si klekl.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: nedělních Hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jutá, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co bysme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Prezident Pavel na Pražském hradě jednal s premiérem Babišem. V Říčanech u Prahy končí stavba okružní křižovatky v Říčanské ulici. Zítra bude skoro jasno až polojasno a teploty do 24 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Prezident Petr Pavel jednal s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO o zahraničních cestách nebo návštěvách zahraničních hostů v Česku. Babiš to řekl po večerní schůzce na Pražském hradě. Ta se konala po otevření komory ve svatovícké katedrále, kde jsou uložené české korunovační klenoty. Premiér s prezidentem dál mluvil třeba i o aktuální situaci ve světě nebo kybernetické bezpečnosti.
2: Potom jsme probírali, jak vlastně dopadla V4, co jsme projednávali, jaká je celková situace v Evropě, volby a tak dále. No a potom jsme nakonec ještě mluvili o zákonech, které pan prezident dostane vlastně k vyjádření.
0: V Říčanech u Prahy končí stavba okružní křižovatky v Říčanské ulici. Jde o spojku mezi městem a dálnicí D1. Stavbaři křižovatku vybudovali na křížení s Kolovratskou ulicí, kde měli řidiči problémy s najížděním na hlavní silnici. Od pátku bude v plném provozu. Zatím je podle Josefa Holka z krajské správy a údržby silnic v takzvaném režimu předběžného užívání, protože ještě chybí kolaudace. Hlavní město nakoupí pro městskou policii nové automobily s hybridním pohonem. Odhadovaná cena 10 vozů je více než 10 milionů korun. Auta budou mít majáky, kamerový systém a radiostanici, říká mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.
3: Nově pořízená vozidla nahradí ta stávající, která jsou již na hranici své životnosti, a to jednak z pohledu nájezdu kilometrů, z hlediska jejich stáří, ale zpravidla i kvůli skončeným záručním podmínkám, které poskytují výrobci vozidel. Sport.
0: Čeští tenisté zahájili přípravu na Davis Cupovou kvalifikaci s Američany. Hrát budou v pátek a sobotu o postup na listopadový finálový turnaj pro 8 nejlepších týmů světa. Tvrdý povrch v libeňské O2 aréně si vyzkoušeli deblisté Patrik Rykl a Adam Pavlásek. Ten přiznává, že na větší halu na turnajích narazí jen vzácně.
4: Přemýšlím, právě teď vlastně je velká hala v Bercy. Tam ta hala je celkem vysoká. Moc těch hal takových není. Povrch je příjemný. Trošku ještě nám bude trvat tady. Hlavně na ty stropy řeknu, to strašně vysoký, ale myslím si, že máme dost času na to, aby se to všechno sedlo a všichni se budou snažit to doladit tak do maxima, jak to jim půjde. Počasí.
0: V noci bude jasno, na východě oblačno a doznívající přehánky. Místy pak mlhy nebo nízká oblačnost. Teploty klesnou k 7 stupňům. Zítra čekáme skoro jasno až polojasno, ráno a dopoledne místy mlhy a teploty 19 až 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na D5 se z Prahy do Plzně už nehodu na 2. kilometru odklidili. Kolona na Pražském okruhu ve směru Ruzině-Plzeň, regulují se vjezdy do tunelů. Na D1 z Vyškova do Brna od Rohlenky na 206. kilometru nesouvislá kolona. Hlavně nákladních aut až k omezení na 196. kilometru. A podobně na D2 z Bratislavy do Brna nákladní auta od Olympie na 3. kilometru až k omezení u D1. A na silnici 53 ze Znojma do Pohořelic se u odbočky na Miroslav objíždí srážka dvou osobních aut. Provoz je řízen kyvadlově. Tak jeďte opatrně, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A po písničce to bude repríza pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hesem.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Mým dnešním hostem je Jiří Ježek. Tím, že se s Jirkou známe osobně z taneční soutěže Stardance, si dovolím tykat. Ahoj, Jirko.
2: Ahoj, Oskare. Zdravím i tvoje posluchače a děkuju za pozvání.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem.
1: Jiří Ježek, bývalý profesionální handicapovaný cyklista, šestinásobný paralympijský vítěz a šestinásobný mistr světa, který je zároveň nejúspěšnějším cyklistou v paralympijské historii. V 11 letech přišel při autonehodě o pravou nohu pod kolenem, ale sportu se nevzdal. Stal se profesionálem, závodil i se zdravými cyklisty a v roce 2013 jako první handicapovaný sportovec absolvoval časovku na Tour de France. Po skončení kariéry se věnuje motivačním přednáškám, moderování a napsal autobiografickou knihu Frajer. Jiří, o tvé sportovní kariéře a neuvěřitelném životním příběhu se toho napsalo už hodně. Ale kdyby ses ty sám měl představit v jedné větě, jaká by to byla?
2: Já doufám, že pořád mladý kluk, veselý, který pořád miluje sport a pohyb.
1: V 11 letech si přišel o nohu. Říká se, že si tenkrát ani nebrečel. Byl jsi opravdu takovej tvrdák? Nebo si to oplakal sám v pokojíčku?
2: No, samozřejmě jsem brečel potají, když mě nikdo neviděl, ale protože jsem nechtěl, aby mě kamarádi a vlastně lidi kolem mě litovali, protože to byla moje blbost, že jsem běhnul pod náklaďák, tak jsem se snažil před nima hrát tu hru, že to zvládám. A snažil jsem se i jim ukázat, že to vlastně společně jako nějakým způsobem dáme. Takže samozřejmě na mě přišly nějaký splíny, ale to jenom když se zhaslo a byl jsem doma sám.
1: Tebe v těch 11 letech málem ta Tatra zabila. Zpětně o tom mluvíš jako o zkušenosti, která tě v konečném důsledku obohatila. To je mi přijde neuvěřitelný, ale v těch 11 letech přece na to nemůžeš koukat jako hele, to je skvělá zkušenost, teď jsem obohacený tady tou obrovskou nehodou. Na to koukáš takhle až asi zpětně, že?
2: Rozhodně, jako samozřejmě pro mě to byl v tu chvíli jako těžký moment, protože já jsem chtěl hrát fotbal profesionálně. Hrál jsem za Spartu a měl jsem jasně nalinkovaný, že já nevím, v 18 půjdu do Ačka Sparty, v 25 budu kapitánem, ve 30 budu hrát za reprezentaci někde na mistrovství světa a v 35 možná půjdu vydělávat peníze ještě někam na poslední chvíli třeba do Realu Madrid. Jo. A neměl jsem plán B, jo. Já jsem to měl takhle jako jasně daný. No a v těch 11 letech v jedné vteřině prostě se tohle to zhroutilo, takže mě ten úraz vzal ten dětský sen, ale nevzal mi chuť sportovat a vlastně já jsem pochopil každým dnem, že to omezení, který v tom životě budu mít, je menší a menší, protože každou věc, kterou jsem potom znova zvládnul, tak mě vracela to sebevědomí a tu chuť jako v tom životě něco dokázat. Možná, že ta chuť byla ještě větší, protože najednou jsem měl pocit, že musím jako tu ztrátu té nohy kompenzovat tím, že jako udělám v tom životě něco ještě většího. A nakonec se mi to možná, jako když to řeknu po té minimálně sportovní stránce, podařilo 100%, protože nikde není psaný, že bych jako tím úspěšným fotbalistou byl.
1: Jasně, ale když člověka zasáhne takováhle obrovská rána v podobě té autonehody, tak má dvě možnosti. Buď teda to vzdát a říct si, tak já jsem chudák, prostě tady můj život končí, a nebo to udělá jako ty a řekne si, to je příležitost, já prostě budu i tak makat dál a mě tohle to jako nezastaví. Měl jsi to takhle?
2: Hele, já znám hrozně málo lidí a tím, že vlastně jsem v té komunitě jako těch lidí s takovýmhle handicapem poměrně známý, takže ty příběhy mám jich spoustu za ten život, ať to jsou kamarádi nebo lidi, který jsem třeba potom později jako jezdil navštívit do nemocnice úplně, který mi napsali třeba jejich rodiče nebo příbuzní. A já znám fakt strašně málo, možná bych napočítal na jedné ruce v prsty, kolik lidí jako by to vzdalo. Ono jako když na to koukáš zdravýma očima, nebo prostě s pohledem člověka, který žádný úraz v životě neměl, tak to, že přijdeš o nohu, se zdá relativně jako velký zásah do života. Ale tím, že já jsem to prožil, tak mě to vlastně jako přijde, jako kdyby to byla nějaká delší chřipka nebo něco takového, jakože to, co člověka na chvíli zastaví, ale pak jako funguje dál, protože zase mám ten pohled, tu relativitu toho takovou, že pak vidím lidi na vozíku, vidím lidi, kteří třeba přišli o zrak v průběhu života, což jsou jako daleko větší komplikace. No.
1: Takže se to bralo jako dočasné omezení.
2: Ano, ano. Ano. Jo, ale vlastně jsem k tomu i tak přistupoval a ono, když se ti to stane v 11 letech, tak je to samozřejmě rozhodně lehčí, než když se ti to stane v dospělosti, kdy máš třeba rodinu, máš práci, která na tobě visí, rodinu musíš živit, máš děti, o který se chceš postarat a teď najednou nemůžeš a na půl roku seš jako vyřazený, tak je to daleko větší zásah do toho života, než pro 11-letýho kluka, který mu maximálně teda jako přišel na chvíli o kamarády, že nemůže s nima blbnout po škole a přišel jsem samozřejmě o ten fotbal, ale to jsem si fakt brzo uvědomil, že už s tímhle snem je konec a že jako těžko s dřevěnou nohou budu hrát ve Spartě, i když říkám vždycky s radostí, jako že když vidím Spartu v posledních sezónách, tak by to jako možná s tou dřevěnou nohou tam šlo, ale to je asi věc jako nákupů Sparty. Nicméně tohle to bylo jediný vlastně, co mi ten úraz vzal, ten fotbal. Ale nevzal mě fotbal jako fotbal, ale ten výkonnostní, protože já hned první, jak jsem dostal protézu a naučil jsem se chodit, tak jsem hned zkoušel běhat a jestli aspoň můžu třeba stát v brance, nebo jako se k tomu fotbalu nějak vrátit. A pak jsem vlastně celý ten zbytek té puberty, ten fotbal hrál s kamarádama, prostě jenom amatérsky a šlo to, takže ani vlastně o ten fotbal jsem nepřišel. Hmm.
1: Tvoje maminka měla těžký život, tvůj táta pil a když ty ses vrátil z nemocnice bez té nohy, co ti na to tvoji rodiče řekli?
2: No, já jsem hlavně nechtěl, aby se tím trápili, protože, jak jsem říkal před chvílí, byla to moje hloupost, že jsem jako svojí neopatrností vběhnul pod ten nákladák. Nemohl jsem to jako na nikoho hodit. Možná i proto jsem třeba jako nepropadl té skepsy nebo takovýmu tomu, jakože ten osud je ke mně jako nepříznivej, protože jako mě přejelo auto a tak dále. Takhle jsem furt věděl, že to je moje blbost a mohl jsem být na sebe maximálně naštvaný. Takže já jsem chtěl, aby to zaprvé co nejméně zasáhlo ty rodiče a to si pamatuju, když je máma poprvé měla přijít jako po té operaci jako do toho nemocničního pokoje, tak já jsem říkal, tak tyjo, ta určitě stojí za dveřma a brečí a teď jako se odvažuje, jako kdy veme za tu kliku a uvidí tam toho svého syna bez nohy. Tak já jsem jí chtěl pomoct tím, že když otevřela ty dveře, tak já jsem se posadil na té postele, říkám, mami, nemám nohu, ale to zvládnem. A ona se rozesmála, že jsem pitomý, že si ze všeho dělám legraci, ale vlastně jsem jí tím možná pomohl. A takhle jsem pak přistupoval, když jsem viděl, že to funguje vlastně ke všem. A kamarádi taky, jako měli takový ty přijít do té nemocnice za mnou, tak taky se trošku ošívali, ale já jsem se vždycky to snažil otočit v humor, otočit nějak jako ve vtip a fungovalo mi to vlastně v jakýmkoliv kolektivu, do kterého jsem přišel.
1: Takže dneska, když potkáváš lidi při podobném úrazu, co jim říkáš a co jim pomáhá ze tvé zkušenosti?
2: No, jsou to taky dvě skupiny. Když je to dospělý člověk, tak mu spíš snažím naznačit, že v tom životě bude moct, co chce. Protože dneska ty technologie, ale i když je to člověk, který třeba skončí na vozíku. Já mám spoustu kamarádů, kterým moje manželka Sonja vždycky říká, že jim ten vozejk ani nevěří. Že žijou tak aktivně, že vlastně na ten vozejk vlastně zapomeneš. Jo? V tom jejich životě. Samozřejmě pro každýho ten takovýhle zásah jako v osobním životě, každodenním třeba způsobuje komplikace, různý bariéry a tak dále, sprchování se, nastupování do auta. Je to problém, ale přesto, když se člověk přenese, tak může žít život vlastně na 100%. A s tou protézou je to úplně easy. Tam vlastně ty víš, že jako téměř žádný omezení vlastně jako člověk nemá v tomhletom. A když to jsou děti, to je ta druhá skupina, tam se spíš snažím mluvit s těma rodičema. Protože když mi volají rodiče, že jejich syn, je mu 10, při úraze přišel o nohu a že je na tom určitě špatně a já bych ho šel jako trošku povzbudit, tak přesně vím, že já tam přijdu a že ten kluk bude úplně v pohodě, ale že rozsekaný budou ty rodiče. Takže se spíš se snažím mluvit s těma rodičema a vlastně jim naznačit tu moji cestu, že to šlo a že není důvod, proč ten jejich syn by třeba jako měl mít nějaký problémy.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je cyklista a paralympionik Jiří Ježek. Já se posunu na střední školu, tam si trošku řádil, chodil si po večírcích. Co tě přivedlo k myšlence, že takhle to dál nejde, ale já potřebuji s tím životem něco udělat? Byla to ta cyklistika, která tě vytáhla z tohohle toho života?
2: No, byl to spíš ten pocit jako z těch večírků. Všichni víme, jak člověk vypadá ráno po večírku a já jsem jich měl fakt jako strašně moc. Bylo to i tím, že vlastně v té mý pubertě se lámaly tady ty dva režimy, najednou se otevíraly rockový kluby, najednou tady byly možnosti jako neuvěřitelný. Do toho samozřejmě jsem objevil cigarety, alkohol a bylo to fakt jako divoký. Já když něco dělám, tak to dělám na 100%, takže i tohle to bylo jako na 100% a jednou jsem se fakt jako probudil po nějakým hrozným večírku a řekl jsem si, tak takhle ne, je ti 18, jako to se nedožiješ 30, že jo. To byl takový ten jako už jako velký zvoneček a říkal jsem si, že vlastně ten sport, který mě v průběhu té puberty provázel taky, tak že se k němu musím vrátit. A ideální bylo, než abych hledal partu kamarádů každý den na nějaký fotbal nebo něco, tak jsem si pořídil kolo a začal jsem sám si jezdit na kole. A v ten stejný moment, kdy mě začala bavit to, že po každý den po práci jsem si vyjel na kole, to už mi bylo 19, a pracoval jsem jako protetik, navrhoval jsem protézy a vyráběl jsem je, protože jsem byl sám nespokojený z toho, jako
1: jakou ty sám máš, jaký má nedostatky.
2: Přesně tak. Ano. A tím, že se vlastně vyměnil ten režim a byla možnost najednou cestovat do zahraničí a otevřela se i možnost mít jako soukromou firmu na ty protézy, tak můj technik, který mi ty protézy vyráběl, tak si právě otevřel první soukromou jako ordinaci na tohleto a nabídnul mi práci. Den po maturitě jsem se probudil po maturitním večírku, šel jsem si pro novou protézu a on říkal, hele, zakládám firmu, nechceš u mě pracovat. A znáš to, jako po maturitě chceš mít poslední prázdniny, pokud teda nechceš jít na vejšku a pak teda hledat nějakou práci a nebo jít na vejšku. A já říkám, ty, já nechci jako přijít o ty poslední prázdniny. Ale byla to vlastně zajímavá nabídka, tak jsem ji vzal, začal jsem do té firmy chodit. Ale bylo to takový jak z první republiky, že já jsem o tom oboru nic nevěděl a učil jsem se v té práci. To bylo to, jak mistr vychovává svého tovaryše. Jo. A on mě posílal do nejlepších firm v Německu, v Rakousku, ve Francii. A já jsem se tam učil jako u těch nejlepších a vozil jsem ty technologie sem. No a při té příležitosti, že už jsem měl svoje první pacienty, tak jsem potkal našeho prvního paralympionika Josefa Lachmana, který byl shodou okolností cyklista. Shodou okolností měl vlastně stejnou pravou nohu pod kolenem jako já, stejný problém. A byl to nesmírně charismatický, pořád je nesmírně charismatický chlap. A já jsem v něm viděl najednou takového staršího bráchu, se kterým jsme si strašně rozuměli, měli jsme stejný humor. On byl o pár let starší, o dost, asi o 20 let starší a s tím sportem už končil. Dosáhl toho neskutečně moc. Byl vlastně první paralympijský medailista, měl stříbrnou medaili v té cyklistice. A miloval tu cyklistiku, jako ji miluju dneska já. A hrozně rád o tom mluvil, když jsem mu ty protézy vyráběl. Ještě navíc jsme se znali přes moji tehdejší holku. A vlastně mi řekl, ať to zkusím. Že to je jako super, že nikdo z těch cyklistů není profesionál, že všichni to dělají při práci, ať si tu práci nechám, ale že jestli chci se vrátit ke sportu, tak tohle je ideální stav. No a já jsem s ním začal trénovat, po roce jsem se dostal na první závody a vlastně ta ambice z té Sparty a z toho fotbalu se mi jenom převtělila do toho, do té cyklistiky. Já jsem si řekl, že jednou prostě chci být nejlepší cyklista na světě. Začal jsem pozdě, až v 19, ale o to díl mi to možná vydrželo.
1: Mimochodem, kam se za tu dobu posunula ta protetika? Kam se ty protézy posunuly? Jako to musel být neuvěřitelný skok?
2: Obrovský, obrovský, protože já si pamatuju, když jsem chodil na základní školu a dostával jsem takový, už to nebyly ty dřevěné protézy, jak známe jako z těch filmů, ale nebylo to nic pohodlného a já jsem třeba týden chodil do školy a pak jsem třeba 3 dny nemohl chodit, protože jsem měl tu nohu úplně zničenou. A ještě tím, jak jsem byl hodně aktivní, tak jsem na té protéze dělal neskutečné věci, na které ty protézy nebyly designované. Takže jsem tímhletím trpěl a já jsem právě pro ty svoje aktivity, nejenom pro tu cyklistiku, ale vůbec prostě proto, že abych mohl jít třeba najednou s kamarádama 20 kilometrů výšlap někde v Krkonoších, tak jsem potřeboval kvalitnější protézy a to jsem hledal a vlastně na tom

0: na tom byla takhle stejně velká skupina těch handicapovaných lidí, kteří chtěli žít aktivně nebo pro svoji práci potřebovali protézu, na který můžou celý den a vlastně 7 dní v týdnu fungovat. Takže ta technologie se posunula, ty protézy jsou daleko příjemnější pro to tělo, dovolují neskutečné věci a vlastně ten sport je k tomu jako to nejlepší testovací pole. Takže to, co se otestuje na těch paralympijských hrách a proto jsou ty paralympijské hry důležitý pro tu komunitu lidí, tak to se potom přetaví do normálního života. Je to jak s motorama, který se otestují na Formuli 1 a pak je máme pod kapotou našich normálních aut. No. Hmm.
1: Myslíš si, že kdybys nepotkala pana Lachmana, tak bys stejně mířil k výšinám, akorát třeba někudy jinudy?
0: Asi ne, možná bych tu ambici přetavil v tu protetiku a snažil bych se být nejlepší protetik na světě. Jo.
1: OK. Když si to mám představit, ty protézy, v čem to bylo tak jiný, jako než, jak si to pamatuješ jako dítě? V čem je to, jako pro lajka, to vysvětlit?
0: Se týče pohodlnosti, ty protézy byly jako tvrdý, to znamená, že ten zbytek té nohy, který do nich byl jako nějak upevněný, tak nebyl moc příjemný. Je to, jako když porovnáš pohodlný sportovní boty, na kterých třeba člověk jde běhat, a s nějakýma botama, co jsme měli ve Stardance, jako který jsou o půl čísla menší a jsou na vysokém podpadku a ty jsou ještě měkký, ale pak máme takový ty klasický lakýrky, že jo?
1: Ano.
0: A tak něco takovýho. Bylo to jiný a dneska ty technologie, třeba když má někdo tu nohu amputovanou ve stehně, tak už jenom to koleno, samotný koleno je řízený počítačem, je jako testovaný na bázi AI a vlastně vyhodnocuje za tebe tu chůzi i ten povrch a jsou to fakt jako sofistikovaný stroje.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem.
1: Mým dnešním hostem je cyklista a paralympionik Jiří Ježek. Tvá první paralympiáda v Sydney v roce 2000. Ty jsi tenkrát ještě jako amatér vzal 3 měsíce neplaceného volna, aby ses na to pořádně připravil. Očividně se to vyplatilo. Ale uvažoval jsi někdy nad tím, co kdyby se to nepovedlo? Jako byla tahle ta varianta někde ve tvý hlavě?
2: No rozhodně. Já jsem vůbec nepočítal, naopak jsem nepočítal s tím, že tam uspěju. Já jsem normálně chodil na 8 hodin do práce, stejně jako teda všichni mý soupeři. A protože jsem ale občas trénoval jako se zdravýma cyklistama z Dukly, který se připravovali třeba na olympiádu, která byla vždycky 14 dní před tou paralympiádou, tak jsem viděl, jak je strašný rozdíl, když ten sportovec jako má 100% čas jenom na ten svůj sport.
1: Že je profík.
2: Prostě. Odtrénuje a pak si jde odpočinout, jde na masáž. Kdežto já jsem odtrénoval s nima a letěl jsem do té dílny a tam jsem byl 8 hodin zavřený. A když jsem byl na kole, tak jsem věděl, že na mě čeká nějaký pacient. A když jsem byl v té práci, tak jsem věděl, že je krásný den, že jsem mohl jet třeba 200 kiláků trénink. Jo. A tahle ta schizofrenie jako mě trápila, ale věděl jsem, že jinak to nejde, že takhle prostě nikdo na světě v té době z těch paralympioniků nebyl profesionál. A já jsem chtěl pro tu Sydney udělat maximum, tak jsem si prostě vzal 3 měsíce neplaceného volna v práci. A udělal jsem si takovou svoji malou jako profesionální kariéru, aspoň ty 3 měsíce. No a tím, že nikdo jiný to na světě neudělal, tak já jsem získal neskutečnou výhodu. A i když jsem nebyl absolutně žádný favorit, já jsem byl v té době nějaký 15. 16. na světovém žebříčku. Tak jsem tam přijel a ze 3 závodů jsem vyhrál 2 zlaté medaile, 1 stříbrnou. Udělal jsem světový rekord a úplně se mi otočil život. Ale úplně, jakože já tam jsem jel jako kluk, který je žádaný protetik, má dobrou jako svoji práci a u toho jako velmi dobře jezdí na kole. A vracel jsem se jako s Honzou Železným a s těmahle borcema, který tam 14 dní předtím na olympiádě vyhráli zlatou medaili a mohl jsem s nima oslavit ty medaile. Teď jsem si prošel tím neskutečným kolečkem médií, kde každý den nějaký rozhovor, něco a tam jsem pochopil, proč jsem se narodil. Že přece jenom jako to dítě do té Sparty nechtělo asi jen tak pro nic za nic, že to jsem měl někde napsaný. A řekl jsem si, že za tímhle si půjdu. A od té chvíle, když jsem měl už potvrzený, že jsem jako nejlepší v tom svém oboru na celém světě, což ti ta zlatá medaile v tom sportu, ten sport je jednoduchý.
1: Je ten důkaz tohle.
2: Je to ten důkaz, ten sport, jiný obory to moc nemají. Ty v herectví jako, dobře, Oscara, kdybys dostal, jako Oscar, že jo.
1: Ale tak to trvá jenom, tak to dostane, spoustu dalších herců, že jo.
2: Jasně, ale ten rok. Ve svém oboru nejlepší top herec třeba v hlavní roli, ano, na celém světě.
1: Přesně, jo? Tak.
2: Nebo režisér třeba, že jo.
1: Ano.
2: Tak tohle se já jsem cítil a říkal jsem si, tyjo, tak je přeci fér, abych se tím mohl živit. A začal jsem vlastně od toho roku 2000 na tom pracovat a jako hledat si tu cestu, i když to nebylo jednoduchý, protože všichni říkali, proč by měl být paralympionik profesionál. Ať si držím svoji práci a ať dělám ten sport tak jako dál, když to funguje. Ale já jsem od toho chtěl víc. No.
1: Velká challenge, velká výzva byla i taneční soutěž Stardance, který se musím dostat, protože jsme tam spolu strávili nějaký čas a tam si podle mě uhranul úplně všechny. Ta tvoje účast byla neuvěřitelná, ale mě to ani u tebe nepřekvapuje. Ty prostě se vrhneš do čehokoliv a tu výzvu zvládneš. A já se musím zeptat, podle čeho, nebo jak to vůbec pro tebe bylo těžké a podle čeho jsi střídal ty protézy? Jestli jsi měl jednu protézu na standard, jednu na latinu, nebo jaká ta tvoje účast tam vlastně byla? Co pro tebe bylo jako nejlehčí, nebo jsi řekl, jo, to zvládnu, a co pro tebe bylo naopak jako, že wow, tohle to fakt bude výzva?
2: No, já jsem to celý pojal přesně v tom rytmu, jakoby po té kariéře toho dělání věcí, které neumím, že mě jako strašně rajcujou. A když volala produkce Soně, jestli bych do toho šel, tak Soňa za mě řekla, že jo, protože chtěla chodit do toho publika tam v těch šatech, že?
1: Jasně.
2: A my jsme na to koukali vždycky. Já ten pořád miluju. Vždycky jsem tam měl nějakýho, v každý té řadě jsem měl nějakýho kamaráda, kterýmu jsme fandili a jako hrozně se mi to líbilo. A já jsem teda řekl jo, tak jako nebudu ti to kazit, půjdu tam. A byl jsem docela i potěšený, protože jsem si říkal, je to prostě výzva, kterou potřebuju pořád, neustále nějakou. A když jsi se ptal, čeho jsem se bál, nebo o čem jsem si myslel, že to bude easy, já jsem věděl, že easy pro mě budou ty tréninky, že jako fyzicky, že to dám, že jako všichni, i ty sportovci, kteří tam byli, tak říkali, ale je to fakt náročný. Jo. A to jsem věděl, že to nějakým způsobem dám. A Lenka Nora Návorková, kterou jsem měl jako tanečnici a která je stejnej jako sportovní magor jako já, protože ona se věnovala tomu sportovnímu tančení předtím, tak my jsme jeli. Asi jako vy s Katkou, prostě jako to nebylo, že bychom odpočívali ty 4 hodiny, které jsme tam měli ten slot, ale my jsme ho fakt jako prostě odjeli. Tak tohle se mi potvrdilo, že nějakým způsobem dáme. Samozřejmě překvapily mě spousta věcí, překvapilo mě, jak je to náročné na hlavu, jako pamatovat si ty kroky, choreografie. A já jsem měl fakt migrény normálně z toho, jak jsem jako si to chtěl všecko do té hlavy vrejt a zapamatovat, abych tu Lenku nezdržoval tím, že si to jako blbec nepamatuju. Takže tohle to pro mě bylo strašně náročný. No a ta fyzická stránka toho tance, samozřejmě, že pro mě to bylo něco absolutně novýho. Já jsem nebyl ani v tanečních, jako tancoval jsem jak kopyto někde na diskotékách, ale jako, že bych třeba uměl polku nebo valčík předtím, to jsem neuměl. A teď jsem věděl, že samozřejmě ty tance jsou náročný technicky, ty kroky, ještě jsem, ani jsem netušil, jak moc, myslel jsem si, že to bude jednodušší. No a teď jsem říkal, tak jediný, co mě může zachránit, jako na každý ten tanec najít nějakou výhodu v té protetice, který mi to aspoň trošku ulehčí. Ne, že by to bylo lehčí, ale abych mohl dělat něco podobného jako tou zdravou levou nohou. A Lenka v tomhle tom byla skvělá, která mi popsala přesně, co by ta noha měla umět, co by to chodidlo mělo umět. A já jsem potom už jenom vybral jako z té nabídky těch různých...
1: Z toho meníčka.
2: Tak jsem vybral to, i to, co jsem měl doma na různý sporty. To já jsem měl doma v tu dobu asi 7 protéz, protože jako na cyklistiku 2, na běhání, pak jako když jsem si chodil hrát s kamarádama volejbal, tak jinou, když jdu po horách, tak mám jinou na běžný chození, takže jsem z toho vždycky přitáhl nějakou protézu, zkusili jsme, jestli to bude ono, jestli se třeba vejde i do té boty na ten podpatek, trošku jsme to upravili a jak jsem říkal, Lenka v tomhle byla skvělá, takže jsme to vždycky tam imbusama štelovali spolu, jo, a nakonec to vždycky nějak šlo, no.
1: Ty říkáš, že každá překonaná překážka nás dělá silnějšími. Co bys poradil lidem, kteří jsou na dně a nevidí cestu ven?
2: Obrátit se na někoho. Že když se v tom člověk dlouho babrá sám, tak jako většinou se z toho nevykope. Většinou z té bažiny nevyplaveš sám, musí tě někdo jako vytáhnout, musí ti někdo hodit ten klacek, kterýho se chytíš. Jo? A proto je strašně důležitý, a já to říkám všem lidem. A i když sám potřebuju být, nebo sám, já někdy potřebuju být sám, někdy, tak vím, že jak je strašně důležitý mít kolem sebe jako lidi, který jsou ty praví kamarádi, který prostě ti pomůžou, když budeš ve 3 ráno někde v depce, takže pro tebe prostě přijedou. Jo? A tohle to je strašně důležitý. Nenechávat ty problémy, který má člověk dlouhodobě vnitřní a každý z nás je má, nenechávat si je pro sebe a vždycky někomu o tom říct. Samozřejmě, že se může stát a třeba děti ve škole to řešejí, že nějaký tu svoji trouble řeknou někomu a on se jim vysměje, že to jako použije proti ním. To je bohužel, jako, to je smůla, ale jako stojí za to prostě o tom mluvit a je to takový ten... Někdo mi, Soňa mi jednou říkala, že to studovala, že třeba se tomu říká syndrom indiánské babičky, že v těch komunitách indiánských, že fungovala ta nejstarší žena, ke který vždycky přišli a řekli ten svůj problém a už jenom to, že to vyslovíš a řekneš to někomu cizímu, tak už máš z půlky vyhráno. Takže vždycky se na někoho obrátit, nedejpat se v tom problému sám.
1: Budoucnost. Co tě čeká?
2: No já doufám hezký podzim, ale nevím, nechávám to otevřený, absolutně to nechávám otevřený, protože já vždycky říkám, že jako ty příležitosti chodí každý den a že buď máme to štěstí, že si zvolíme věc, která nás pak bude třeba rok bavit, jo, nebo prostě nějaký to bude projekt, který se chytí, anebo tu příležitost přehlídnem a už se nikdy nevrátí, to taky jako samozřejmě se stane, anebo to bude věc, po který zjistíme 10 minut potom, že to byla cesta vedle, ale ty příležitosti chodí, tak já věřím, já neplánuju. Já už teďko neplánuju. Já jsem plánoval 25 let, když jsem jezdil na kole, jak jsem plánoval každý den, tak teďko si chci nechat ten komfort, že neplánuju, že vždycky něco přijde. Ale věřím a už to mám tu zkušenost, že když to přijde, tak tomu dám zase těch 100% a že mě to bude strašně bavit.
1: Říká frajer Jiří Ježek. Jirko, moc krát děkuju, že dorazil sem do studia.
2: Já děkuju za pozvání a za krásný rozhovor. Děkuju.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: zase žen.
1: V nedělních Hvězdných návratech budeme slavit.
2: Jutá, já už vím.
1: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
2: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
1: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co bysme to nestihli?
1: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
1: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
4: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

máš tucty známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit, že jsi zakutálená, jak drobná mina.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Je 21 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Přísnější regulaci kratomu schválila dnes vláda. Silničáři otevřeli další část obchvatu Rakovníka. Zítra bude skoro jasno až polojasno a teploty do 24 stupňů. Zprávy a Jana Taušová. Hezký večer. Pravidla pro prodej kratomu by se v Česku měla zpřísnit, schválila to vláda. Psychomodulační látku by si tak od příštího roku mohli v licencovaných obchodech koupit lidé od 21 let věku, místo současných 18. Takzvaný Lex Kratom zároveň počítá se zákazem prodeje v e-shopech nebo se zavedením spotřební daně. A větší pravomoc při prodeji psychomodulačních látek by měly mít nově taky obce, říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO.
2: Aby si mohli kontrolovat, kde jsou umístěny legální prodejny na psychomodulační látky, tedy kde je možné je prodávat, tak aby to třeba nebylo v blízkosti škol nebo nějakých zařízení, kde se objevují děti a mladiství.
1: Proti zákazu e-shopu s kratomem je třeba předsedkyně poslaneckého klubu starostů Michaela Šebelová a hospodářská komora. Řidiči mohou ode dneška využívat novou část silničního obchvatu Rakovníka. Dvoukilometrový úsek propojil dvě silnice druhé třídy. Jeho součástí jsou tři kruhové objezdy, most i několik křižovatek. Práce stály 170 milionů korun. Krajská správa a údržba silnic musí dostavět ještě třetí část obchvatu, říká její ředitel Aleš Čermák.
3: Budeme pokračovat další etapou v následujících letech, až se nám ji podaří dopřipravit, majetkoprávně vypořádat a sehnat finanční prostředky. A samozřejmě na to navazující i obchvat Lišan a doladíme celkovou tu koncepci silnic druhých tříd okolo města Rakovník.
1: Evropská komise potvrdila, že pozastavila vyplacení podpory Agrofertu ve výši 77 milionů korun. Napsala to v dopise šéfovi rozpočtového výboru Evropského parlamentu. Lhůtu pro vyplacení přerušila na půl roku. Důvodem je potenciální střet zájmu českého premiéra Andreje Babiše z ANO. S cílem vyřešit situaci vložil premiér v únoru firmu do nově vytvořeného svěřenského fondu RSVP Trust. Komise ale fond nepovažuje za dostatečné řešení. Sport. Čeští volejbalisté na mistrovství Evropy porazili Slovensko hladce 3-0. Ve skupině A v italské Modeně si připsali třetí výhru a mají tak jistý postup do osmifinále. Svěřenci Jiřího Nováka se ve skupině ještě utkají s týmy Itálie a Slovinska.
0: Počasí.
1: V noci bude jasno, na východě oblačno a doznívající přehánky. Místy pak mlhy nebo nízká oblačnost. Teploty klesnou k 7 stupňům. Zítra čekáme skoro jasno až polojasno, ráno a dopoledne místy mlhy a teploty 19 až 24 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D46 ve směru z Olomouce do Vyškova je hlášena překážka. Na 36. kilometru leží v odbočovacím pruhu nádoba. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně se za sjezdem na Zběroch tvoří kolona. Mezi 42. a 44. kilometrem něco překáží ve vozovce, je to mimo kamery. Pozorně dojíždějte, kolona začíná kousek za sjezdem na Zběroch. Na dálnici D1 ve směru z Brna na Ostravu mezi sjezdy na Přerov omezují průjezd následky nehody na 278. kilometru. Průjezdný je jeden pruh, provoz je plynulý. Na Pražském okruhu ve směru na Ruzyni na exitu 23 se srazilo osobní auto s nákladním. Nehoda je u sjezdu na D5 do Plzně a blokuje jeden pruh. Místo je průjezdné, tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Škoda. Auta, která nesou jméno jednoho z nejvýznamnějších podnikatelů naší historie.
1: To znáte značku Škoda?
2: Znám, no.
3: No jistě, auto.
4: Vlastně jezdím.
5: Myslím, že to je auto.
6: No to víte, že znám.
1: Kterou Škodovku máte nejradši?
2: Oktávku třeba.
5: Felicii.
7: My máme Fabii.
4: Jo, mám vždycky nejradši auto, s kterým jezdím.
5: Fabii, kombi.
1: A odhadnete, jak dlouho značka Škoda existuje na českém trhu?
2: 100 let.
8: Vůbec, ale vůbec netuším.
9: Dřív to byl Odin Clement, pokud si vzpomínám. Takže by to mohlo být tak, no víc jak 100 let.
8: Já bych řekla určitě po válce, už existovala.
2: Tak předtím to byla Lorina Clement a je to od roku 1897 nebo 8.
0: Všechno to začalo v roce 1866, kdy nastoupil do plzeňské strojírny hraběte Valdštejna jako vrchní inženýr plzeňský rodák Emil Ritter von Škoda. Byl tehdy poměrně mladý, pouhých 27 let, ale měl oproti jiným velkou výhodu. Poměry, z nichž pocházel, nebyly v skutku chudé. Jeho dědeček byl kovářem, ovšem ne tak ledajakým, zaměstnával 20 dělníků. Otec to dotáhl dál, stal se z něj zámožný plzeňský měšťan, MUDr. František Škoda, krajský lékař, šéf zemské zdravotní služby, člen první správní rady měšťanského pivovaru a také poslanec Říšského sněmu. A jeho mladší bratr Josef, Emilův strýc, se stal věhlasným profesorem lékařské fakulty na Vídeňské univerzitě. Pečoval o tu nejbohatší a nejprestižnější klientelu. Měl známosti, kontakty a informace z nejvyšších kruhů a z první ruky. Emil Rytíř Škoda studoval na několika technických vysokých školách, pak si odbyl praxi v cizině. Byl naskušený ve Francii, Anglii, ve Spojených státech amerických. Poznal prudký rozmach strojírenství a průmyslového podnikání v Magdeburku a v Brémách a možná by rád mimo českou kotlinu zůstal déle, jenže vypukla prusko-rakouská válka a milý Emil byl jako příslušník nepřátelského státu z Pruska vypovězen. Domů se vracel bez nadšení a celkem netečně přijal místo, které mu otec doma v Plzni vyjednal. Už zmíněné místo u hraběte Valdštejna. Jeho předchůdce František Belány se totiž rozhodl osamostatnit. Belány mu přišel mladý, neskušený nástupce vhod. Bylo přece jasné, že v Plzni přežije jenom jeden strojírenský závod a to musí být ten, který řídí ostřílený starý vlk Belány. Ten cucák určitě Valdštejnovi strojírnu pohřbí. Stal se však pravý opak. Jen co se nadějný mladý muž začal ve Valdštejnových strojírnách rozkoukávat, hned přemýšlel o tom, co a kde by se dalo dělat lépe. Bylo mu jasné, že se strojírna musí modernizovat, jinak nemůže obstát v konkurenci. Jenže než by se hrabě pouštěl do nějakých novot, raději Škodovi strojírnu prodal. Emil byl rád, že může podnik řídit podle svých představ a hned se pustil do úprav. Kde na to vzal? No, zkrátka, rodinné finance. Strýček Josef mu nechal připsat 1 000 000 zlatých na účet u nejsolidnější rakouské banky. I tatínek něco přidal. A taky se uměl výhodně oženit. Dědeček jeho nastávající, Hermíny Háhenkamové, provozoval v Plzni úspěšné povoznictví. Měl na 200 koní a zajišťoval dopravu do všech důležitých míst západní poloviny Čech. Kapitál do začátku je jistě dobrá věc, ale pak mladého muže čekala jen a jen tvrdá práce. A tak 12. června roku 1869 vznikla Škodovka. Škoda z malé továrničky s 33 dělníky zakrátko udělal obrovský podnik se světovou reputací. Než se v ní ale začala vyrábět auta, uběhla ještě notná spousta vody.
10: Jsme v hale, kde se vyrábí Fabie, Skala a nově nabíhající Kamiq. Mám ještě druhou halu, montážní, a tam se vyrábí aktuálně Octavia a Karoq.
1: Redaktorku Světlanu Lavičkovou provázel Marek Jancák, zodpovědný za výrobu vozu Škoda Auto.
11: Kolik těch aut tak za den z Mladé Boleslavy odjede?
10: Budeme počítat oba závody a je to kolem 3,5 tisíc.
11: A my teď stojíme vlastně uprostřed té haly M1. A když jsme sem docházeli, tak kolem nás nejenom kroužily takové ty ještěrky, ale také vozítka úplně bez řidičů, která přivážela různé součásti těch škodovek. Víte, já si tady trochu připadám jako ve sci-fi filmu.
10: Sci-fi filmy mnohdy jdou ještě dál, nicméně vy jste viděla transportní prostředky, které jsou automatické bez řidiče, protože logistika je první oblast, které se nabízí, automatizace.
11: Kolem nás na různých běžících panelech jsou přivážena auta v různém stádiu dohotovení.
10: Sériová montáž v dnešní době je reprezentována linkou, tedy řekl bych řetězovou výrobou, i když vy tady nevidíte žádný řetěz, to jsou právě ty skidy, o kterých jste hovořila, protože celá linka se pohybuje spolu s pracovníky. Umožňuje tak specializaci jednotlivých pracovníků na konkrétní operace. Čili nemusíme kvalifikovat personál proto, aby zvládl stavbu celého vozu, stačí, když zvládne jeho část. Vůz za ním pak přijede.
11: Stačí, když umím namontovat volant a dělám to stále, když to zjednoduším.
10: Přesně tak, teoreticky, prakticky to není naše přání. Dbáme i na různorodost prací, zase s ohledem na zdraví a zkušenost pracovníků.
11: Tak sem do té montážní haly přijedou z různých částí výroby jednotlivé segmenty a tady to všechno dáte dohromady.
10: Přijede jeden velký segment a to je karoserie. Ta přijíždí z lakovny, poté co byla předtím ve svařovně a ostatní komponenty jsou od dodavatelů. Interních, v případě škodovky to je celý podvozek a samozřejmě řady externích dodavatelů, to jsou další montážní díly. Celá montážní linka je rozdělená, zjednodušeně řečeno, do 6 přímých linek a mezi těmito linkami se příčně pohybují karoserie. A teď právě vjela tato karoserie do té druhé části, do toho druhého segmentu. Už v ní je kokpit, elektrická instalace, většina věcí, které zákazník obvykle nevidí, tedy kromě toho kokpitu, a přicházejí na řadu díly motorového prostoru a díly, které pak už zákazník uvidí.
11: Co se tam montuje úplně naposledy?
10: Naposledy probíhá programování vozu, což není fyzická montáž nějakého dílu, ale je to, řekl bych, podstatná část pro oživení vozu.
11: Když od vás vůz sjede, projíždí to auto někdo, nebo to všechno dělají chytré stroje?
10: Nejsme ještě tak daleko, aby veškerou kontrolu dělali stroje, ale část kontroly už provádějí. Výrobek je v průběhu celého procesu násobně kontrolován, jednak z toho důvodu, že řada těch oblastí už není pak přístupná, pochopitelně. Projíždí také řadou funkčních zkoušek. Jednou z těch největších je určitě jízdní zkouška. Každý vůz jede na zkušební poligon a každý vůz také projíždí vodním testem, kde ho sprchujeme, řekněme, silou tropické bouře.
11: A jak to vypadá s crash testy?
10: Crash testy se provádějí převážně ve vývojové fázi, ale je naší povinností pravidelně certifikovat některé funkční části vozu, takže se, řekněme, i prvky pasivní bezpečnosti testují, to jsou třeba airbagy v pravidelných intervalech.

0: chlapsky a na místě. Nesnášel výmluvy a lži, práce pro něj byla vším. Nejraději přijímal zakázky, které jinde odmítli jako nerealizovatelné, bral to jako výzvu. Vyráběl odlitky pro stavbu lodí, obchodních i válečných, stroje pro pekárny, cihelny, pily, plynárny, vodní pumpy, vodovody, chladící zařízení, rekonstruoval staré dílny, přistavil novou slévárnu, strojírnu, ocelárnu, kovárnu, vlastní železniční dráhu a zbrojovku, vyvážel zboží do ciziny. S novým stoletím vznikla akciová společnost Škodovy závody. Emil, rytíř Škoda, v nich i nadále zůstal prezidentem a generálním ředitelem. Ale moc si toho neužil. Po 50 se u něj začaly projevovat důsledky permanentního duševního a tělesného vypětí. Lékaři doporučovali klid, cestování, zejména na jih a k moři, cestu do lázní. Poslechl. 8. srpna 1900 však ve vlaku poblíž Celchalu ve Štýrsku cestou domů z lázní náhle zemřel. Bylo mu 61 let. A teď je na čase vyprávět si příběh automobilu, který nese Škodovo jméno a má ve znaku okřídlený šíp. Jenže to musíme přivést na scénu další dvě postavy. Je to k nevíře, ale český automobilový průmysl vděčí za svůj vznik a rozkvět dvěma kamarádům, kteří začínali jako opraváři velocipedů v malé pronajaté dílničce s 5 dělníky a jedním učněm. Dva Václavové, Laurin a Klement.
1: Tenhle automobil se ještě tak trochu podobá kočáru.
2: Je to vlastně první typ automobilu, který byl sériově vyráběný. První dva kousky vyrobili už v roce 1905, od roku 1906 už je vyráběli sériově.
3: Prozrazuje Michal Velebný, koordinátor restaurátorské dílny Muzea Škoda.
2: Jak už vyplývá z toho názvu Voiture, to je z francouzského vozík, tak opravdu i ta ergonomie byla tomu podobná. Sedělo se, aby byl dobrý rozhled nad dopravní situací, nad pobíhajícími psy a dětmi.
1: Pojďme se podívat dál. Já mám, přiznám se, slabost pro kabriolety a tady je opravdový bledě žlutý fešák.
2: Je to Škoda 1101 provedení Roadster. Těmhle těm automobilům se podle častější karosářské varianty přezdívalo Tudor. Byly to velice úspěšný exportní artikl, většina z nich byla vyvezena do celého světa.
1: Jedním z nejatraktivnějších a možná i zákaznicky nejoblíbenějších aut byla Škoda Felicia.
2: Je to nejoblíbenější veterán současnosti. Bylo to auto, které bylo vyráběno na podvozcích vyráběných v Mladé Boleslavi. Ty karoserie k tomu dělali v pobočném závodě v Kvasinách. Většina jich skončila jako úspěšný exportní artikl v zahraničí.
1: Pak určitě byla úspěšná i taková ta sportovnější auta, jako byla 110 R Coupé nebo potom Škoda Garde a Rapid.
2: Erko, co dá říct, že je takový druhý nejoblíbenější veterán v současné době. Erka byla velice populární.
1: Mnozí z těch veteránů, většina jich má dokonce SPZ-ku, jela by, šla by nastartovat?
2: Většinu z nich tady můžeme nastartovat a projet se. Vždycky je to auto potřeba projít, rozhýbat, ošetřit a pak se může vyrazit.
1: A s čím si vyrazíme my?
2: Můžeme buď to s letošní jubilantkou Škoda Octavia z roku 1959, anebo s jejím nástupcem Škoda 1000 MB.
1: Já bych zvolila tu Octavii.
2: Tak jdeme na ní.
1: Smetanová Octavia typ 985.
2: Ten typ 985 to je interní označení té modelové řady. Obchodní název byl Octavia.
1: Tady na té palubní desce, tady už jsou přístroje a páčky, které člověk ani nezná.
2: Na přístrojové desce několik ovládacích prvků, spínací skříňka, kterou zapneme zapalování. Je tady páčka přepínačů ukazatelů směru, je tady táhlo otevírající kapotu přední. Máme zde i sytič, tenkrát ještě nebyl žádný automatický sytič, člověk, když bylo venku chladno, tak musel ten sytič povytáhnout. Má také ještě mechanický starter, čili klíčkem se jenom zapne zapalování, ale starter se uvede do chodu zatáhnutím do záběru.
0: Václav Klement se narodil 16. října 1868 ve Velvarech. Brzy mu zemřela matka a tak se musel postavit na vlastní nohy. Vyučil se knihkupcem a usadil v Mladé Boleslavi. V té době do Evropy vtrhla

0: nová móda, cyklistika. A on jí propadl stejně jako spousta jeho vrstevníků. Zakoupil si kolo od firmy Seidl a Neumann, jenže bylo vadné. Pan Klement je chtěl reklamovat, a tak poslal firmě slušný dopis. Česky. Firma mu ale odpověděla, že reklamaci nepřijme, pokud nebude zákazník používat pro ni srozumitelný jazyk. Tahle nehoráznost panu Klementovi hnula žlučí a řekl si, ať jdou ti nafoukaní Němci k šípku. On se bez nich obejde. A tehdy natrefil na svého vrstevníka Václava Laurina. Pocházel kousek od Turnova, vyučil se v Mladé Boleslavi a začínal jako zámečník. Měl výjimečný technický talent a byl manuálně zručný. Tichý a skromný člověk, který veškerý čas zasvětil technice. Dali to dohromady a založili si vlastní opravnu jízdních kol. Netrvalo dlouho a firma Laurin a Klement začala kola sama vyrábět. Dali jim vlasteneckou značku Slavia. Při pobytu v Paříži Václava Klementa okouzlila motorová dvoukolka, takzvaná motocykleta. Jednu si rovnou koupil a pak s přítelem Laurinem vyrobili svou vlastní, originální konstrukce. Slavia, historicky první motocykl tuzemské výroby a ve své době nejdokonalejší motocykl ve střední Evropě, byla hotova na prahu nového století. Dobrá pověst podniku Laurin a Klement se rychle rozšířila po celé Evropě a co víc, rozvíjela se dál. Zanedlouho se na trhu objevil i první osobní automobil české výroby, Voatireta, hotová technická senzace. Z malé opravničky kol vyrostla za 10 let prosperující firma s několika stovkami zaměstnanců, která vyráběla také nákladní vozy, poštovní vozy, sanitky a stala se tak největší automobilkou Rakouska-Uherska.
1: Vstupujeme do depozitáře prototypů a sportovních vozů.
2: Zde máme chronologicky prototypy od konce 60. let až do roku 2006 a sportovní a závodní vozy, které psaly tu slavnou historii od roku 1950 až tady poslední, tady máme VRCčka z roku 2003.
1: Přímo u vchodu, to je onen známý upír z Feratu.
2: Pokud máte přebytek krve, můžete nasednout. Je to prototyp Škoda 110 Supersport, který vznikl už v roce 1971. Absolvoval několik výstav autosalonů, ale tehdejší politická situace takhle extravagantním autům tady v Čechách nepřála. Bylo to období normalizace, takže velice záhy putoval do firemního muzea. Ale o 10 let později Theodor Pištěk a Juraj Herz hledali vhodný vůz pro hlavní roli filmu Upír z Feratu, čili požádali o spolupráci Škoda Muzeum. Podle návrhu Theodora Pištěka vůz dostal ten tmavý kabát, ty přidané spoilery, tyhle ty úpravy provedli pracovníci výzkumu a vývoje zde v Boleslavi a vůz absolvoval rally Škoda v roce 1981, kde se přímo v tom soutěžním provozu natáčely ty filmové sekvence. Sednout si dovnitř není nic jednoduchého, protože nemá žádné dveře. Tady se odklápí celá horní část karoserie, včetně čelního skla a střechy. Pro snadnější nastupování se ve finální fázi posouvá i celý volant a štít přístrojů.
1: Když tam teď budu chtít vlíst, jako kdybych nastupovala do rakve.
2: Zavíráme. Volant se dostává na svou pozici. Pozor.
1: A už jsem tady. No a jaký je tady nejúspěšnější sportovní Škoda vůz?
2: V podstatě každý vůz, který tady máme, tak si od někud přivezl nějaký ten vavřín. Určitě musíme zmínit právě Škodu 130 RS, která v roce 1981 vyhrála mistrovství Evropy značek na automobilových okruzích.
1: Když se podívám na ty různé prototypy, tak si řeknu, mnohdy je to škoda, že třeba nespatřili světlo světa.
2: Máme tady několik prototypů, které vznikly ve své době třeba už jenom pro upoutání pozornosti na tom, kterém autosalonu. Bylo to třeba v době, kdy nějaký nový projekt naběhl do sériové výroby. Krátce předtím nový měl přijít na řadu třeba za 2, za 3 roky, tak aby se upoutala pozornost, tak vznikla nějaká zajímavá studie. To je případ tady toho vozu Škoda Tudor, dvoumístné kupé na tehdejším Superbu první generace. Další prototypy, takovéhle studie třeba, měly nějaký zajímavý tvar, zajímavou tvář, ale úplně se nehodili do portfolia naší značky. Staly jenom jako zajímavé stylistické cvičení.
1: A co je tohleto žluté autíčko?
2: Škoda Joyster, prototyp, designová studie z roku 2006, která posloužila v té době spíš pro upoutání pozornosti. Pojďte se podívat na ten krásně provedený interiér.
1: A typická klika u dveří.
2: 2006, ale už tam máme náznaky konektivity, náznaky digitálních displejů a těch prvků, které vídáme v dnešních vozech Škoda.
1: Tedy teď bych nasedla a odjela a už bych jiné auto snad nikdy nechtěla.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Za první světové války byla výroba automobilů a motocyklů omezena. Klement ale vyreklamoval zaměstnance automobilky z odvodů na frontu díky tomu, že ve firmě zavedli výrobu munice a zbraní pro armádu. Společnost Laurin a Klement relativně prosperovala díky tomu, že šikovně rozšiřovala podnikatelské aktivity. Měla vlastní elektrárny, cihelnu, pilu, statek, mlékárnu, sodovkárnu, obuvnickou dílnu a tak dále. Na svou dobu zde dovedli k dokonalosti nejen vlastní fyzikální a chemické laboratoře, ale také, jako jediní v Rakousku-Uhersku, disponovali vlastním elektrickým počítačem s děrnými štítky a s výstupem na psací stroj. Díky tomu zde mohli už tehdy vyhodnocovat výkonnost zaměstnanců nebo třeba zmetkovitost výroby v řádu několika hodin. V červnu 1924 zachvátil areál firmy požár. Velká část technologií lehla popelem. Přestože se podařilo továrnu obnovit, společnost se ocitla v existenční tísni. A navíc bývalý knihkupec se strojním zámečníkem neměli sami dost prostředků na modernizaci výroby, proto nedokázali držet krok s tehdy silnějšími konkurenty, Pragovkou a Tatrou. Téměř do roka a do dne se však našel strategický partner. Plzeňský strojírenský podnik s tehdy poněkud klopotným názvem Akciová společnost dříve Škodovy závody v Plzni. A to je počátek velkovýroby osobních vozů v Mladé Boleslavi. Zprvu nesli název Laurin a Klement Škoda, ty nově vyvinuté pak už pouze Škoda. Ať už se později boleslavská továrna jmenovala jakkoliv, například v poválečných letech socialismu AZNP, automobilové závody Národní podnik, vždycky to prostě byla Škodovka.
2: Stojíme před vozem Laurin a Klement.
3: Tak je to vůz Laurin Klement Škoda 110. V názvu jsou jak zakládající firma Laurin Klement, tak nástupnická Škoda. Je to vůz z roku 1928. Tímto názvem se označovaly vozy, které byly vyvinuté ještě za Laurina Klementa, ale vyráběné už po fúzi v roce 1925 s firmou Škoda. Tenhle ten vůz je trošku specifický v naší expozici, protože je v něm umístěna virtuální realita. Je to jediný vůz, do kterého tady v expozici smíte, čili na sedněte a projďte se v Prahou v roku 1925. Teď dostanete virtuální brýle.
4: Takže já vám jen nasadím a takhle si, když tak můžete povolit nebo utáhnout podle toho, jak budete potřebovat a pak vám dám sluchátka, takže neuvidíte, neuslyšíte, jo? Pořádku?
2: Pořádku. Pánové mě vítají, že byla Laurin a Klement. Dozvídám se všechno o tom autě, právě nastartováno a jedu. Projíždím starou Prahou, lidé mávají, míjejí mě cyklisté. Možná žádného nesejmu, blížím se k Hradčanům, ale tady už bych se měla zastavit, protože tady je jeden z nejkrásnějších pohledů na Prahu, tady odsud z Pražského hradu.
1: Škoda Populár byla modelem, kterým se mladoboleslavské Škodovce v polovině 30. let podařilo definitivně prorazit do čela českých automobilek. Malý vůz, který mohli dle dobových reklam dobře ovládat i dámy, se stal prvním masově vyráběným modelem v Československu.
5: Auto reví Škoda. Představujeme 70 skutečných výhod vynikajících nad průměr. Vědecké konstrukční směrnice, prvotřídní materiál a dokonalá výroba jsou podmínkami těchto výsledků. Proto vozy Škoda vyhovují všem požadavkům. Proto výhody vozů Škoda nenaleznete u žádných jiných vozů stejné třídy. Jejich výrobní, běžící pás jest nekonečným pásem úspěchu a vítězství. Věnujte pozornost všem bodům, aby úspěch vozů Škoda mohl být i také vaším úspěchem. Lidové noviny, 20. dubna 1930.
1: Přibyly i další vozy, jejichž jména známe i dnes. Škoda Rapid, Favorit a Superb. Menší z těchto modelů přežili ve výrobě i za druhé světové války, během které se ovšem automobilka musela do jisté míry přizpůsobit válečným požadavkům. Některé typy Superb například sloužily pro Wehrmacht jako vojenská velitelská vozidla. Po válce se výroba aut od původní Škodovky oddělila a vznikly automobilové závody Národní podnik, již zmíněné AZNP. Nejmasovějším modelem Škodovky v prvních poválečných letech se stala Škoda Tudor, z anglického Two Doors, vůz pouze se dvěma dveřmi. Dovolit si ji ale mohl jen málo kdo. Našetřit si později na Škodu 1000 MB, Škodu 1200, Spartaka nebo později Octavii, i to stálo spoustu odříkání. Škoda 100, 110, 105, 120 a 130, favorit. Ještě je všichni máme v paměti. A povídat by se o nich dalo ještě dlouho.

Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, když se kolem sebe podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas. Zprávy.
5: Roste zájem o doučování dětí, pomáhají i některé neziskové organizace. IKEM podle Nejvyššího kontrolního úřadu porušoval zákon při zadávání zakázek. Zítra bude skoro jasno až polojasno a teploty do 24 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Zájem o doučování dětí roste, ať už kvůli školnímu prospěchu nebo přijímačkám. Potvrzují to organizace a firmy, které doučování nabízejí a které Český rozhlas oslovil. Sociálně slabším rodinám pomáhá s doučováním zdarma třeba organizace Člověk v tísni. Zájem je ale tak velký, že v Praze má podle vedoucí jejich vzdělávacích služeb Adély Pospíchalové kapacity nyní naplněné.
6: Velmi často se věnujeme matematice, češtině, cizímu jazyku, těm základním předmětům, protože jsou z pohledu školní výuky nejdůležitější, ale ta zakázka opravdu může být i jiná. Někdo potřebuje fyziku a někdo potřebuje motivaci spíš najít.
5: Doučování zdarma nabízí třeba i organizace ADRA, která stejně jako Člověk v tísni právě teď hledá na doučování dobrovolníky. Pražský IKEM opakovaně porušoval zákon a chyboval v zakázkách, zjistil to Nejvyšší kontrolní úřad. Kontroloři se zaměřili na roky 2022 až 2024. Porušení zákona odhalili u 15 tendrů za víc než 380 milionů korun. Podle NKÚ nemocnice třeba zadávala veřejné zakázky bez soutěže nebo si neověřovala, jestli nabízená cena není příliš vysoká. V IKEMu podle kontrolorů taky chybí ucelené na evidence vyřazeného majetku. Podle mluvčí NKÚ Hany Kadečkové zdravotnické zařízení porušovalo i rozpočtovou kázeň.
7: Opakovaně selhával i vnitřní kontrolní systém, který nedokázal odhalit porušování zákonů ani vlastních vnitřních předpisů. Bez zásadních změn hrozí, že se obdobné nedostatky budou opakovat i v budoucnu.
5: U hráze Slapské přehrady se dnes uzavřel sjezd do vody. Kvůli klesající hladině nebude možné používat sjezd na levém břehu řeky. Informovalo o tom Povodí Vltavy s tím, že nebude moct převážet menší lodě přes hráz. Majitelé lodí můžou využít jiné zpřístupněné sjezdy na nádrži. Vodní dílo Slapy nemá lodní zdvihadla. Lodě se tak přes 55 metrů vysokou hráz přepravují speciálním vlekem taženým traktorem. Podvodná webová stránka Novatours se slovenskou koncovkou .sk nabízela prodej zájezdů. Zneužívala k tomu jméno Brněnské cestovní kanceláře. Upozornilo na to Ministerstvo pro místní rozvoj. Na rezort se kvůli podvodnému webu obrátila samotná cestovní kancelář. Se slovenským webem totiž neměla nic společného. Ministerstvo uvedlo, že i když podvodníci zřejmě cílili hlavně na slovenské občany, je možné, že se pokusili zneužít i důvěru Čechů. V současné chvíli už je stránka mimo provoz.
0: Počasí.
5: V noci bude jasno, na východě oblačno a doznívající přehánky. Místy pak mlhy nebo nízká oblačnost. Teploty klesnou k 7 stupňům. Zítra čekáme skoro jasno až polojasno, ráno a dopoledne místy mlhy a teploty 19 až 24 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
5: Opatrně teď na D8 na 58. kilometru ve směru na Ústí nad Labem je odstavené porouchané nákladní auto. Na D11 mezi 20. a 0. a 21. kilometrem ve směru na Hradec Králové u Velenky je uzavřený levý jízdní pruh. A na D11 zůstaneme. Mezi 25. a 35. kilometrem ve směru na Hradec Králové je kvůli pracím na silnici vozovka zúžená na dva jízdní pruhy. Tak jeďte opatrně, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: A teď už je tu Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchinou.
0: Divadlo pro vaše uši.
8: Buďte vítáni, dámy a pánové. To dnešní divadlo bude asi opravdu hodně netradiční, protože je poctou malíři a výtvarníkovi, uznávanému grafikovi, ostatně jméno samo už vás nenechá na pochybách, pan Jiří Anderle. A taky velká rozhlasová osobnost, malíř slov v jeho dlouholetém programu Láska za lásku. No a tak místo povídek si budeme dnes víc povídat a kreslit slovy. Pěkný večer.

proč jsem za 100 let se ani jednou nezachmuřil. Přestože kolem padnul květ a vichr někdy

Tak mně ušlo, že jsem žil někdy i pod mě nebo v chladu. Pan Chesterton ten

osvačil, na bříšku plavovlasé dívky, a já se divit nestačil, když dal si růži do polívky a zatím kolem.

0: takový krásný v společnosti.
1: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
2: Tedy řeknu vám, že asi nejenom Švejkovi bývalo dobře v hostinci u Kalicha. V jeho novodobé historii si tam vybranou společnost, své přátele a kamarády zvali taky pánové Tomáš Töpfr a Vítězslav Jandák. No a rozhlasový mikrofon byl pokaždé u toho. I ve chvíli, kdy to u Kalicha Jiří Anderle s malířským plátnem vzpomínek rozsvítil právě tak, jak jsme to před chvílí slyšeli, stejně jako Jiří Suchý a pan Chesterton svou lampu na plyn.
3: Jiří Anderle,
4: no,
3: to je výtvarník, panečku. Víš ty, že v roce, to bylo myslím Jiří, v 78. 9. v New Yorku se vystavovaly takové klenoty, světový grafiky.
5: To bylo jste... už 88 jsem to tam
3: 80,
5: viděl. Ne, 98.
3: 98.
5: Ta grafika je z roku 79.
3: No, a tam byly prostě takový ty kolosy a mezi nima byl Jiří Anderle.
4: No.
3: To nejlepší ze světa z grafiky vystavovali v New Yorku a byl jsi tam ty. Je to tak?
5: No, je, ona se ta výstava jmenovala Mistrovská díla kresby a grafiky posledních pěti století.
3: Posledních pěti století. To bylo krásný.
4: No co New York, ale u mě doma taky vysíte. Jo?
3: U mě taky, to... ale já jsem se nechtěl vytahovat. Ne, já jsem dělal návodky loupení dneska.
4: Každý ráno na vás
3: každý
4: koukám.
3: Ráno?
4: Každý ráno na jednu z vašich velkých grafik.
3: A víš, že já
4: na
3: taky?
4: Kterou jste totiž, to ani nemůžete vědět, kterou jste ještě ručně domalovával, protože byla v aukci pro konto bariéry.
5: Jo.
4: A to mě prozradili tenkrát, jo, to, on to pan Anderle ještě domalovával ručně, takže já mám vaši grafiku s vaším ručním ještě vlastnoručním domalováním, čili naprostý originál. Na mě koukáte teďka zaraženě. A to mám já doma, protože jsem to vydražil. No. Tak,
3: Tomášku,
4: tenkrát...
3: nevytahuj se,
4: nemám
3: ruční domalování, já mám pár grafik, ale bohužel tohle nemám. Ale my tady máme dneska Jiřího Anderleho a to je skutečně trošku důvod k trémě pro nás. No. To je důvod k trémě, to je kolos, který tady sedí, kouká na nás. Já nevím, jestli dobře nebo špatně, ale my se zeptáme, jak to děláme vždycky, my se zeptáme, Jiří, kdy to začalo všechno? Ty vlastně původně nejseš výtvarník, ty jsi herec, je to tak?
5: Ale vůbec ne.
3: Ne.
5: Já jako kluk narozený na vesnici jsem měl být horníkem. V roce 51, když jsem opouštěl Rakovnickou Měšťanku, tak bylo heslo přece, já jsem horník, kdo je víc.
3: Jo, takhle.
5: A já to ani nevěděl, že mám talent, protože tenkrát na vesnici, co jsem mohl vidět, nějaký reprodukce někde v domácnostech, jak viseli ve starých selských rodinách, tam viseli obrazy z dějin národu českého, mistr Jan Hus a Lešetínský kovář a Jiřík z Poděbrad volen králem českým, že jo, to bylo veškerý umění, co jsem viděl.
4: A to už byla střední grafická škola na Žižkově, jo? Nebo kde
5: ne, to byla na Vinohradech,
3: ne, na Vinohradech.
5: Na Vinohradech, dřív se to taky jmenovalo Vyšší škola uměleckého průmyslu, to bylo s maturitou, no a tam jsem měl vynikající kantory. To byl trapas jednou takovej, to vám musím říct, když profesor Tomášek tak zhodnícením nám vyprávěl o renesanci a jak a říkal, že renesance, že se to nesmí říkat renesance, to že je nesmysl, protože renesance je od slova rinascita, znovu zrození a že největší umělci byli Michelangelo a Leonardo. Michelangelo vytesal sochu Davida, která je ve Florenci a to je tak úžasný. No a já, kluk z vesnice, který dojížděl autobusem z toho Pavlíkova do Prahy, prosím, co Anderle chce? Pane profesore, já na té Florenci vystupuji a nastupuji do autobusu a já jsem tam žádného Davida neviděl.
3: To je krásný. Co následovalo, Jiří?
5: No to byl chechtot. A křičelo se, debil z vesnice a tak dále. A ten pan profesor řekl, nechte žáka, on to dožene.
4: Dožene.
3: A dohnal a předehnal, no, abych byl v té terminologii doby.
4: No,
3: dohnal a předehnal.
5: Ironie chtěla, no, že to se psal rok 1950. 1962 a já jsem v roce 1964 už stál před tím Davidem v té Florencii, neb jsem tam dojel s Černým divadlem, jo. I když jsem udělal ten škandál, že jsem řekl, že na Florenci žádnej Michelangelo není, žádnej David, tak ten Balaš mě podržel, protože on ke mně měl vztah jako ke Krajanovi, jo. A já jsem, musím říct, budu to vypadat blbě, že se chlubím, že jsem opravdu toho talentu nedostal málo.
3: No.
5: To základního talentu, tam na té grafické škole se učila kresba. A já už
3: základ
5: jsem byl jako
3: všeho.
5: Základ všeho. A
3: přesně.
5: Ten úkol těch kantorů byl jasný. Noste ze sebou pořád škycák a kreslete všude a všecko.
3: Mm-hmm. Jiří, ale jak prosím tě se do toho dostalo, když ty jsi herec byl taky? Když ty jsi projel Černým divadle,
5: srdcem.
3: Jak jsi dostal k hraní?
5: To byla klika, protože ten Jirka Srnec, my jsme spolu vlastně chodili do grafické školy a my jsme spolu chodili na vojenskou přípravu. My jsme s tím Jirkou Srncem pořád byli ve styku. To je další muž, který přichází ve správný čas. Jo. Říkal, zakládám novou skupinu Černého divadla, tebe bych tam měl rád technickým souboru. Co budeš dělat, až dostaneš diplom, tu troubel toho absolventa akademie? Já jsem říkal, no, půjdu ke kapele asi, no, protože se jako malíř neužili. Pojď ke mně do divadla. A Milada, moje budoucí žena, ze kterou jsem už tenkrát chodil, ta může jít jako herečka, říkal ten Jirka Srnec. Tak jsme oba dva přestoupili do nově založeného souboru a za chvíli jsme triumfovali na Edinburghském festivalu. To bylo v srpnu roku 62, o rok později, 61 jsme přišli k divadlu a 62, kolosální úspěch a Černému divadlu ležel svět u nohou.
1: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
5: Když jsem dostal pozvánku na bienále zabalit ten tisk do tvrdý roury papírový a poslat to třeba do Uppsaly, nebo do Stockholmu, nebo do San Francisca, normálně poštou jako tiskopis. No. Žiry to rozbalila, mezinárodní žiry, a já, mě začaly chodit ceny. A jednou se stalo, že ke mně přišel Bohumil Hrabal, protože když jsme bydleli už na Novém světě, to hodně přeskakuju. Jo. Já jsem potom přišel do styku s Bohumilem Hrabalem, což byla obrovská univerzita pro mě. A on každý úterý přicházel a já jsem říkal, Bohoušku, co mám dělat? Já jsem dostal tenhle ten telegram. Congratulations, gratulujeme vám k obdržení Grand Prix Biennale Ljubljana a tak dále. To přece nemůže být pravda, to si ze mě někdo dělá srandu, ne? Mo říkal, ale ty kluku pitomá, opravdu, to by bylo něco senzačního. Víš co, jdeme na tu poštu se zeptat, jestli je možný falzifikovat telegram. A utíkali jsme po Hradčanském náměstí a on říkal, když jsme šli kolem těch kapucínských domů, jo, vždycky tam byl výklenek a vrata, ten Boga šel trošku stranou od těch vrat, říkal, já si tady připadám, já mám vždycky strach, že se z nějakých dveří na mě vyvalí noha, která mě nakopne. Pamatuj si, a říkal mě tuto věc, ty vole, musíme umět tlumit svůj lesk.
3: To je krásný.
5: Musíme umět tlumit svůj lesk, rozumíš, jo? Ty, kdyby si dostal těch cen 1000, ty to je jako se mnou, mně vychází taky anglický Ještě. Král ve švédštině a tohleto, já to neroztrubuju, protože v této zemi se úspěch neodpouští. Musíme umět tlumit svůj lesk.
3: To je nádherný. Sovák vždycky říká, musíš zobat, ale gumovým zobáčkem. Aby to nebylo, rozumíš? Ono to platí doteď. No to je furt. A bude to platit, dokud budeme stejně stát.
5: Zvlášť, protože jednou jsem to říkal Jaroslavovi Seifertovi, když dostal Nobelovku, tak jsme se tak nad tím seděli a on říkal, z toho nic dobrýho nekouká. A já jsem říkal, proč, pane Seiferte? No, protože to je prokletí naší malé země. Tady se úspěch neodpouští. No ale teďko s tím Bogem.

0: jsem projel ten svět. Vy jste s tím Černým divadlem projeli přeci kus světa. Kde všude jste byl? Jestli se to vzpomenete.
1: Taková rapid, rychlá montáž, pro nás to bylo to první velké zjevení, když jsme nasedali do aeroplánu, ze kterým jsme přeletěli, to bylo Tůčko, v Londýně jsme přestoupili vůbec vidět poprvé londýnské letiště, kde byly gigantický jako dvoupatrový baráky, vysoký plastový flašky Coca-Coly, jo.
2: No.
1: My jsme na to čuměli. No a potom ten let nad tím Skotskem byl nádherný. Sedli jsme si na letiště, nastoupili jsme do autobusu, ten nás odvez do penzionu. Madam majitelka penzionu, prostřená tabule, svíčky, se chvěly plameny svíček, bábovky, šampaňský. A tam stála dáma. My jsme tam stáli, náš intendant říkal, chovejte se slušně, budete pod lupou. Ne, abyste někdo hned se vrhal na jídlo a bral to do nemitejch rukou, všichni vás budou pozorovat. Musíte být opravdu, jako aby se vám nedalo nic vytknout. A teďko ta krásná dáma stála a říkala, vítám vás v Edinburgu. Nejdřív mě dovolte, abych se vám omluvila za to, co vám Velká Británie učinila v roce 1938. Tu strašnou zradu udělala zemi, která dala světu Čapka, Komenskýho, Smetanu, Janáčka. S tím my, Skotové, jsme nikdy nesouhlasili. Promiňte nám to.
0: To je úžasný.
1: Chápete to? Slzy, dojetí. To bylo přivítání, co? No to potom samozřejmě jsme hráli ty představení noční, to se jmenovalo What Next, co přijde, který se setkali s kolosálním úspěchem. No byla recepce u starosty města, u Lorda Harwooda, na radnici a Já už to asi připadám trapně, protože ten příběh říkám poměrně často, ale vám ho musím říct. V rohu, tam byl první velký představení, prezentace díla Dmitrije Šostakoviče. Já si říkám, Ježíš Maria, to musí být Dmitrij Šostakovič, ten ustrašený pán s těma silnýma brejlema. Dobrý den, gospodin Šostakovič, izveníte mě, já i z Prágy. Z Prágy, tak to je krásný, tam když přijedu do vždycky, jdu do vždycky do bránického sklípka na pivo.
2: Jo.
1: No a takže ty vaše symfonie jsou nádherný a ten rozhovor, jenom to jsem vám chtěl říct, ale já už jsem pozoroval, že už mě skoro neposlouchá, protože co může být trapnějšího, než takovýmu géniovi říkat, že píše krásnou muziku. On se koukal totiž skrze mě. Někam do dálky, už byl v myšlenkách. Já to pochopil později, právě Bogan Hrabal za mnou chodil a já jsem mu přehrával LPčka v ateliéru na Hradčanech Šostakovičovy symfonie. A já jsem říkal, když jsem s ním tenkrát v tom Edinburgu mluvil, tak on byl vlastně myšlenkama v partituře té 13. symfonie na Jevtušenkovi verše Babi Jar. Protože tady to je dokončeno v listopadu a měla premiéru v prosinci roku 1962. A Bogan Hrabal řekl, no jen se z toho nezblázni, když říkáš, že jsi mluvil s Šostakovičem. Já jsem s ním pil to pivo v tom bránickém sklípku, víš?
2: To je hezký.
0: Úžasný.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Malíř a grafik Jiří Anderle, host našeho dnešního divadla, už připomněl, tedy alespoň ve stručnosti, ta léta, kdy pracoval v Praze v ateliéru na krásném místě, na Hradčanech, na Novém Světě. A právě jsem tedy pozval i našeho kolegu Tomáše Černého, když si spolu povídali svého času o místech a lidech, které Jiří Anderle v Praze poznal během svého malířského života a kteří ti lidé nebo která ta místa výrazně ovlivnili nebo ovlivnila jeho uměleckou práci. A začínáme vlastně tam, kde jsme před chvílí v hospodě u Kalicha skončili. Totiž u letitého přátelství se spisovatelem Bohumilem Hrabalem.
2: Von Bogan jednou prohlásil, to jsou kulisy, kde by se dal natočit nádherný film. No tak tamhle před tím domem točil Miloš Forman Amadea. Saul Zenz zrovna tam seděl vedle mě v křesle. Byla roztočená scéna, jak císař pozval Amadea a vytýkal mu rozpustilos. A Amadeus, ten herec, nepříčetně chechtal jako blázen. Jo? Takový to ha, ha, ha, ha, ha. A ten Miloš si to nechal 4x opakovat, tu scénu, než byl spokojený. A Saul Zenz spokojně seděl, neřekl ani slovo, jenom přikyvoval hlavou. Mám pár fotek, který jsem tam udělal. Musím je nechat vyvolat, protože to je cenný dokument. Ten Amadeus, já přitom byl, když se ten Amadeus nepříčetně směje tomu císařovi do ksichtu.
3: Pamatuješ na tu scénu? No jistě, že pamatuju tu scénu, ale to se bavíme o filmování o roce 82-83. No, a ty říkáš, musím ty fotky dát vyvolat, ty to nemáš vyvolaný?
2: Já to mám vyvolaný, ale nemám skopírovaný, víš? Aha. Já to mám takhle, celý filmový archiv, fotografický archiv by zasluhoval zpracování, protože tam jsou fotky zcela unikátní.
3: Společně s Jiřím Anderlem opouštíme Hradčanské náměstí a Loretánskou ulicí budeme stoupat k Černínskému paláci, ale cestou se pokusíme vniknout do té mnohokrát zmíněné kovárny.
2: Já jsem měl ateliér někde v Nuslích a můj spolužák Božňák z akademie, když to viděl, tak říkal, člověče, já mám pro tebe takový ateliér, to není nikde na světě, přímo na Hradčanech a z toho ateliéru je vidět na celou Prahu. To kdyby si získal, já bych tě s tím chlapem, který mu to patří, tam byla dřív kovárna, dal dohromady, ale musel bys mě za to něco dát. Pro Jarda sbíral všecko, ať to byly hrací karty nebo starý pohlednice, a on se mu strašně líbil můj orchestrion. Orchestrion s nápisem Polyfon byl dřevěná skříň a v tom se točila 3/4 metru veliká kulatá plechová deska a hrálo to starou nostalgickou takovou cinkavou muziku. Tak já, když tě skontaktuju s tím pánem Chabucem, který mu ta kovárna patří, a ty to dostaneš, tak mě musíš dát za to ten orchestrion, já to zadarmo nedělám. Já jsem říkal, Jardo, je tvůj, když to dostanu. No tak přišel ten den, přišel opravdu takovej dobrosrdečný pan Chabus. Říkal, no jo, tady se kovali dřív koně, ale od té doby, co tady přezdili tu čelní stěnu, tak už se tady koně nekovají. Je to jenom kovárna, která slouží opravám tady hradu. A my už tady vůbec neděláme. Kováři vymřeli, tady jsem nic nedělal, aspoň 20 let. Tak já vám dám souhlas, abyste si to mohl, ono to patří OPBH, pronajmou. Milada, když se na to podívala, když jsme tam potom přišli, viděla tu podlahu, viděla ty špalky s těma kovadlinama, jak byly zaseknutý do té země, tak říkala, Ježíš Maria, tady mezi těma dlaždicema, než to vyhrabu, tam byly nánosy stoletýho udusanýho hlína, kopita, hřebíky, rezaví. A ona chtěla mít ten pořádek, protože to všecko bylo v mezerách mezi růžovým mramorem, který se tady nedaleko těžil. No tak jsme to tak jako dali dohromady a zašli jsme tam v té kovárně, kde byla gigantická výheň. od roku 61 až do roku 69 jsem byl u Černýho divadla, ale měl jsem tady oázu v centru Evropy. Tady je srdce Evropy, Praha, že jo?
3: Tady jsou široké chodníky a spousta stolků, židliček, piva, minerálek, čaj a foťáky a batohy.
2: Tady byla prodejna včela. Sonja s přenádherným poprsím tady prodávala. Tady to bylo exkluzivně vybavený obchod, aby západní turisti viděli, že si tady Češi žijou na vysoké noze. A Sonička obsluhovala. A já jsem jednou sem přišel s Boganem Hrabalem. A oni tady chodili za meňáci kupovat, jo. A Sonička vždycky, tak co to bude, až to bude, tak co? Čumte, ale něco říkejte, Ježíš, koho si to Jiříku přived? To je pan spisovatel Hrabal, pojďte se podívat. Přišel genius české literatury, Bohumil Hrabal. A Bokan, jak to viděl, chytil se za hlavu, řekl, Ježíšmarja, a utek. On to neměl rád.
3: Potom a co neměl rád, že se o něm říká, že je genius české literatury, nebo neměl rád pozornost?
2: Že mu ruší lidi kruhy, jo. On byl ve svém světě a rád, že jo. A najednou, když přijde takováhle rozrušující věta, že je představován a kouká z toho autogramiáda a tyhle ty věci, no tak toho úplně deptá, protože byl nesmírně citlivý a skromný a neměl rád slávu, strašně. Sice říkal, ono je to hezký, jako když kocourka drbou pod krkem, ale mě už to nezajímá. Mě to nezajímá od 16 let, protože já, když jsem tenkrát toužil napsat knížku básní a mít ji za výlohou nymburskýho knihkupce, aby to zaujalo ty holky, o který jsem měl zájem, a to se mě nesplnilo, tak jsem si řekl, nech to plavat, kamaráde, a dělal jsem agenta pojišťovny a prodával jsem drobný zboží a na Poldovce vkladně jsem tavil ocel a sběrnu papíru a výpravčího na nádraží v Kostomlatech a tak dále. On to střídal, aby nasával život, protože to se všecko zrcadlí v těch jeho knihách.
3: Zkusíme se dostat do kovárny.
2: Já se tam pokusíme se tam dostat.
0: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
2: Já jsem ten malíř, který tady v té kovárně měl. Můžeme vejít na pár minut do kovárny?
4: Tady už víte kudy, jenom nezapomeňte.
2: Jo, jste moc hezký. Takže se připravíme, bude to nerval, se mnou to tam sekne. Protože
4: jo,
2: já,
4: tam klid,
2: co
4: tam
2: já klid. Jsem tam všecko vyváděl.
3: Tady je to dneska samý brnění a samý kopí. Hrajou si tady na historickou dobu. Starý skříně se spoustou skla, starý vína, starý hodiny. Schody dolů. Klenba nad náma gotická.
2: Tak teďko jsme tady vešli do kovárny, ale zadním vchodem, který já jsem nepoužíval. Ten nebyl průchozí. Ale ocitli jsme se za výhní, kde stál tiskařský lis, kde se tiskly grafiky třeba metrový plotny. Pavel, Milan, Dřímal tady předváděli výkony, které nemají ve světě obdoby. Že ty moje velikánské grafiky, které jsou dneska, já to musím říct, vypadá to, že se chlubím, jo? Ale je to konstatování. Jsou ve všech předních světových muzeích. Ty se tiskly tady na tom místě. Tady jsou ty kameny, které Milada čistila. Tady
3: no to jsou krásné kamenné bloky 30x30 cm.
2: No právě.
3: Ale nádherně se to leskne.
2: Tady byly regály na sušení tisku. Nebyl jsem na seznamu umělců schválených režimem, tak se to tenkrát všecko vyváželo do Kolína nad Rýnem a z toho Kolína nad Rýnem to šlo do všech světových předních muzeí. Tady měla Milada pro pan Butenovej vařič. Když přišla Madame Pompidou a přišla do kovárny a tamhle se podívala z toho okna na to město, na tu nádheru, tak řekla, merveille, très joli, a mohlo to snít. Praště, to bylo nádherný. Výheň, ten měch jsme sem pověsili, ten jsme navolejovali, ty kožený měchy, ten tady visí na tom čele té výhně.
3: Čili i když je tady dneska restaurační interiér, tak ten měch obrovský, dobře metr a půl dlouhý, ten tady byl už tenkrát.
2: Ten byl bokem a já jsem ho z toho boku demontoval, abych ho měl na očích, protože on je přenádherný. To je prostě renesance nebo baroko. uhlí a koks. To jsme vyklidili a dali jsme si se madraci, tady jsme krásně spali. Tady se krásně spalo, museli jsme mít tady otevřený ty okna. No a tady byly štafle, tady se rodily ty nejvýznamnější cykly, iluze a realita. No prostě tady jsem prožil nádherných čtvrtstoletí. Čtvrtstoletí, to je dlouhá doba.
3: Jsou tady dvě okna s nepředstavitelně uchvatným výhledem na malostranské střechy na Petří nadolu na Prahu. Ale mně se tady zdá tma na ateliér.
2: No, ono dřív, když to bylo vybílený, teďko to má takovej trošku tón do hněda. Když to bylo zářivě bílý, tak to bylo dobrý světlo. No, tady to má, to okno má širokou špaletu, téměř metrovou. Tady jsem sedával. Tady jsem viděl ten gloriet s tou americkou vlajkou, pohled na Malou Stranu, na svatýho Mikuláše. Tady jsem prožil tolik šťastných chvil, když se tady barvily ty petřínský stráně naproti. To bylo úchvatný. Támhle vím, že tam je vyhlídková cesta, kterou jsem jako, když jsem byl druhým ročníku grafické školy v roce 52, s lopatou a hrábičkama v ruce pomáhal budovat. Támhle je vidět pomník Jaroslava Vrchlického, na kterém je vytesán nápis. Já v duši své celé lidstvo nosil vír jeho tužeb, muk a snů. Jo? Překrásná socha Josefa Wagnera. To ke mně tady hovoří opravdu. Tady jsem měl pracovní stůl, štoček, na kterým řezníci Pavlíkovský, když porazili prase, tak ho porcovali. Já jsem ho z toho Pavlíkova ten starý řeznický stůl přivez sem a tady jsem na něm vyrejval ty měděné desky, ty grafiky. To bylo tady. Stole, já ti děkuju. Strope, ty jsi to všecko zažil a viděl. No. Na mě jdou až mrákoty. Potřebuju na vzduch, protože je to tady pro mě zážitek. Já tady vidím, ach můj bože, jak jsme tady s Miladou žili takový šťastný roky. To nám bylo 30 a něco. Já bych to bral. Vzpomínky jsou druhá přítomnost. Vzpomínky jsou jediným rájem, ze kterého nemůžeme být vyhnáni. Lord Byron.

0: pan Louis Armstrong, další v takový krásný společnosti. V níž samozřejmě nechybí ani náš dnešní host, grafik a malíř Jiří Anderle. Ten byl zatím, tak říkajíc, středem pozornosti rozhlasového mikrofonu, ale sami dobře víte, že někdy stačí, stejně jako v té následující dnešní poslední ukázce, být třeba jenom přítomen a svou pozorností nebo někdy výrazným smíchem, jindy zase tichým přitakáním, podpořit celkovou atmosféru živé nahrávky. A tak se to Jiřímu Anderlemu povedlo společně s jeho dnes už několikrát připomínaným jmenovcem Jiřím Suchým v rozhlasovém cyklu Dva v Africe, kde byl jejich hostem také spisovatel Arnošt Lustig. No a dnes už tolikrát zmíněný Bohumil Hrabal nechyběl, považte, ani tentokrát. Tak dobré dny a zůstávejte ve zdraví, přátelé.
1: Při cestě může člověk zabloudit. Strefil jste se vždycky tam, kde jste chtěl?
2: Málo kdy. Řeknu příběh, pro který jsem slavný v naší rodině. Jeli jsme, když jsme přijeli do Ameriky, tak nás pozvali na svatbu v North Liberty. A já jsem to dlouho nemohl najít, protože to bylo asi 200 mil, až jsem to konečně našel. A oni nám řekli, tak ano, my jsme o té svatbě slyšeli, ale ta je v South Liberty a není v neděli, ta byla včera. Takže pokud je o zabloudění, tak tím jsem v naší rodině slavný, mě nikdo nevěří. A já kdybych řekl, že jedu do New Yorku, tak se mnou nikdo nepojede. Tady pan Anderle řekne, jak zabloudil v Africe.
3: Jo, to je to Vagadugu, to je hlavní město Nigérie a my jsme tam jeli autobusem se podívat na nějaký plastiky a na nějaký kmeny a teď ten autobus se kodrcá a opustil město a najednou ty černoušci zašli říkat hudarida, hudarida a kolem sloni, jo. A teďko s tím autobusem zašli tak jako lomcovat zprava doleva a teďko tam nemají okýnka, tam jsou jenom takový mříže, protože tam je strašný vedro a teďko ty sloní choboty, teďko já vždycky se zoufal s tím, aby na nás ty choboty nemohli, já vždycky ten chobot odkop a úplně jsem byl z toho hotovej a když jsem několikrát takhle kopnul, tak najednou se ozve hlas mý ženy, co blbneš, proč tak řeš a co do mě kopeš, ono se mě to zdálo.
1: No a ztroskotání nebo uhnutí z cesty v tom přeneseném slova smyslu v životě, že si člověk vytýčí nějakou cestu a nedojde.
2: Já jsem byl na cestě do Austrálie a na Nový Zéland. A to musíš přistát v Hongkongu a v Hongkongu je taková úzká přistávací plocha.
1: Já jsem tam byl, já to znám.
2: No, to je taková plocha, kde ten pilot se modlí k jakýmukoliv náboženství, aby se trefil
1: pro jistotu všem
2: na tu úzkou rampu a aby se na ní trefil včas, aby dojel. A ten náš pilot se nějak netrefil a aby nespadl do moře, tak prudce najednou klesnul. Trefil se tedy na tu rampu úzkou, ale rozbili hydraulické zařízení. A já myslím, že my jsme ani v tom Hongkongu přistát neměli, a protože jsme měli pasy socialistického Československa, tak nás okamžitě zatkli s manželkou jako komunistický špiony, což mou manželku šíleně rozčílilo, protože ona říkala, snad si nemyslíte, že každý, kdo má pas socialistického Československa, je komunista. To křičela na toho důstojníka. No nejdřív nás tedy zatkli a uvěznili. No a ona pořád křičela, tak to se jim nezdálo. Ona se rozčílila, že ji podezírají z revoluční činnosti, tak nám přidělili zvláštního důstojníka a Rolls Royce, že nám za odměnu ukážou Hongkong a můžeme si koupit, co chceme, tedy k jídlu. A ona řekla, že s žádným důstojníkem nepůjde, tak on se musel převlíct. On se musel převlíct do civilu. Ona řekla, že nesnáší žádnou policii a oni jí vysvětlovali, že to britská královská armáda. Ona řekla, žádnou uniformu netrpím, tak opravdu ten člověk v civilu, já si pamatuju, že jsem si dal dva dorty k obědu, protože nám všechno platili. Ale to jsme ještě nezabloudili do té Austrálie a na Nový Zéland jsme nikdy nedojeli, protože moje žena se rozhodla, že za takových okolností nikam nejde a že se chce vrátit.
1: No, když mluvíte o tom přistávání, tak jeden můj přítel mě vyprávěl krásnou historku. Tady jel na vnitrostátní lince letecký a když dorazili do Bratislavy, tak tam přistál ten pilot naprosto vzorně, vůbec ani si neuvědomili, že už se dotkli země. A tenhle přítel, když vystupoval, tak říkal té letušce, vyřiďte prosím panu pilotovi, že ještě v životě jsem takhle krásně nepřistál. A ona mu na to říkala, ani my ne.
2: Yeah.

0: Pořád mám před očima tu křižovatku, kdy člověk se musí rozhodnout, jestli půjde tudy anebo jinudy, a někdy to je spojený s rizikem. Měl jste někdy takovou situaci?
1: Ne, teď je na řadě pan Andrle.
0: Aha, pan Andrle. Ano.
2: Já bych rád nechal slovo spisovateli Arnoštovi Lustigovi, ale to jsou takový ty životní fatální okamžiky, křižovatky, kdy člověk vlastně do každého dne vstupuje s velkým otazníkem. Vstává a neví, co se vlastně odehraje, protože, jak říkal Bogan Hrabal, víš, oni ty lidi jsou nepokorní, protože oni neví, že minulost je nám známá, přítomnost už v této chvíli se stala minulostí a budoucnost je šílená, protože lidský život nemá happy end. Prosím.
1: Hele, já se do toho vložím, že cituje Hrabala. Já jsem byl s Hrabalem u Niagarských vodopadů. Hrabal, to byl takový příběh, kterýmu, když jsem ukázal kongres, tak on řekl, že se mu chce strašně čůrat. Já jsem říkal, Bohuši, tady nemůžeš čůrat, to je kongres Spojených států. Oni jsou na to velice pyšní. Kromě toho, ty stojíš u tuje, který je 800 roků, a kdyby si počural, tak já za tebe zaplatím dvě pokuty. $250 za takzvaný neslušný odhalení, indecent exposure, to je $250, protože nemůžeš slíknout. Přijde strážník a hned ti dá lísteček. A za druhý dostaneš pokutu za to, že si jim počural tuhle 800letou tuji. On říkal, to se mě netýká, já mám lékařské potvrzení. Jo. Tedy se omlouvám. On to skutečně udělal. Já trnul, že jsem právě přišel o $450, ale tím tyto urinární problémy Hrabala nekončí. Byli jsme v Niagarských vodopádech a Hrabal se rozhodl, že jsou dva československé rekordy, oba Češi se zabili. Jeden chtěl proplavat z vrchu dolů Niagarskými vodopády a zabil se a částečně utopil. A druhý chtěl přelíst po provaze na šířku a spat a zabil se. Hrabal řekl, budu první Čech, který dosáhne rekordu a přežije to. A já říkám, dobře, řekni. A on říkal, já pročurám Niagarské vodopády ze zadu. Tak opravdu za $1 jsme se nechali spustit tím výtahem za vodopády, který to jsou takový veliký jeskyně, je to velice tmavý. A na druhém konci, než vstupujete, vidíte ty hrozný vodopády, ale ze zadu. No tak Hrabal se neslušně odhalil, to bylo $250, ale tam byla tma. A já jsem říkal, Bohuši, neblbni, ty vodopády mají takovou hustotu, že nemá šanci. A on říkal, to uvidíš. A on postupoval a říkal, Arnošte, doufám, že mě nezradíš a že to uděláš se mnou. Budeme mít rekord společně, jo? Jsme kamarádi. Tak jsem tedy šel a najednou vidím, že u těch vodopádů stojí asi 17 amerických učitelek, který žasli, co to tenhle cizinec, zřejmě běloch, ale s fialovým mrazem a zimou, celý už mokrej, postupuje k těm vodopádům. Já jsem říkal, Bohuši, budeme mít veliký potíže, to jsou učitelky. A on si nedal říct, protože chtěl být první Čech, který pročurá Niagarský vodopády. A opravdu to zkusil, tedy to by potřebovalo film, abyste viděli ten malej čůrek proti těm mohutným vodopádům. To on zase nechtěl švindlovat a do smrti byl přesvědčen, že je první Čech, který pročural Niagarský vodopády. A to je všechno.

chceš jít svou cestou dál, tak překroč práh, svět patří tobě. Vždyť víš, stačí si přát, za svým snem jít, ten dar máš v sobě, tak věř,

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači, je přesně 23 hodin a začíná pondělní noční linka Českého rozhlasu. Naše téma zní, jakou věc jste v životě ztratili a dodnes vás to mrzí. Někdy ztratíme něco, co se dá snadno nahradit. Jindy ale zmizí věc, která pro nás měla zvláštní hodnotu. Připomínala nám blízkého člověka, důležitou chvíli nebo kus našeho života. Ztratili jste někdy šperk, fotografii, dopis, oblíbenou knihu, rodinnou památku nebo třeba něco úplně obyčejného, co pro vás ale znamenalo mnoho? Jak se to stalo? Hledali jste ztracenou věc dlouho a doufáte ještě dnes, že se k vám třeba nějakou náhodou vrátí? O věcech, které se ztratily, ale z paměti nezmizely, si budeme povídat právě dnes. Svůj příběh volejte Jarce Barboříkové do Zlínského studia na 731 800 900, nebo pište na rozhlas.cz/linka a nebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Těším se na vás.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: Měsíc je jak zlatá bula sicilská, stvrzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: Možná je to drobnost pro někoho bezcena, ale vy byste ji za nic na světě nevyměnili. Dnes se v Noční lince vzpomínáme na věci, které jsme kdysi ztratili a dodnes nás zamrzí, když si na ně vzpomeneme. Je s náma paní Jitka, která volá do Zlína od Brna. Vítejte.
1: Dobrý večer, paní Jaruško. Pozdravuji vás v pořadu a všechny posluchače, kteří poslouchají tuto noční linku. A na toto téma jsem se tak nějak přesvědčila, abych volala. Já ráda vás moc poslouchám, skoro pokaždé, ale volám málo. Asi dvakrát nebo třikrát jsem zavolala. A tentokrát toto téma, tak tématu. Měla jsem v životě celkem závažné ztráty a první největší ztráta, která mě potkala, bylo to tak asi 2 roky po mé svatbě v roce 64 minulého století. Byla jsem s manželem u mých rodičů. Manžel potom odjel, zůstala jsem tam s malou dcerkou, přepírala jsem drobné prádelko, potom ještě jsem pomáhala rodičům něco tam na takovém políčku za domem, jsme sklízeli obilí. No a najednou jsem zjistila, že nemám snubní prstýnek. No, prostě nastalo zděšení, všichni jsme prstýnek začali hledat. Nejprve v zahrádce, kam jsem vylévala vodu, potom přepírání, potom na tom políčku. No, prstýnek prostě zmizel, byl pryč. Bylo v něm vyryto jméno mého manžela Zdeněk s datumem narození, teda tedy vlastně svatby naší. No, takže prstýnek se nenašel a slyšela jsem v té době, dost se říkávalo, když se ztratí prstýnek, tak to může znamenat nějaké neštěstí, ztrátu třeba manžela, no ale stalo se opravdu, že po letech manžel, potom bylo to, když měl 40 roků, dostal těžkou nemoc, onemocněl a v krátké době zemřel. A prostě zůstala jsem bez manžela a bez prstýnku. Manka mě dala takový starší prstýnek, který měla kdysi, že prý z dob, z Vídně. Říkávala, no ale ten, pak jsem zjistila, že nebyl zlatý, řekli mě v kalenotech, že je to double, že není zlatý, ale já jsem ho přesto nosila, ale potom po čase, až už to už jsem měla druhého manžela, také vdovce, a měla jsem, jsem si oblíbila nějak ty kroužky. Měla jsem moc ráda, se mi líbívaly náušnice ve tvaru kroužku v uších. Uši jsem neměla píchlé, tak ve 40 letech jsem si nechala píchnout uši. Pěkné kroužky, taky tak kryté kolem dokola, střední velikosti. No ejhle, stalo se mě, u manželové maminky jsme byli. No jeden kroužek byl pryč, ztratil se a nenašel. A nevím, jakým záhadným způsobem jsem potom nějak ztratila i ten druhý. Teď nosím kroužky, trošinku větší, taky se mě moc líbí a už je mám zablombované. A aby se mě neztratili. No a jedno ještě, abych to zkrátila, se mě ztratila nová peněženka. Na Silvestra přesně 11 jsem v ní měla. Nová peněženka, krásná hnědá. A tajně jsem doufala, že se najde, protože tam byl lísteček od botu, od opravě botu. No, peněženku nikdo nevrátil, jako pochopitelně. Tak to byly tak 3 věci v mém životě, které byly. A nejzávažnější z toho byla ta první ztráta toho prstinku, toho snubního. To mám pořád v paměti a bydlí tam poblíž, nebo bydlí v tom místě, bydlí má sestra. a tam je říkávala, tolikrát už jsme tam přerývali zahrádku, všechno, ale prstínek nikdy jsme nenašli. No pravděpodobně tam bude někdy v zemi a kdo ví, která generace nebo lidi ho tam někdy najde. Tak to tak bylo všecko. A děkuji za vyslechnutí.
0: Změnilo vás to nějak? Dáváte si od té doby na podobné věci větší pozor? Máte s tím problém? Jste taková chaotická, jako třeba já? A nebo jak je to?
1: Dávám si pozor. Třeba, co se týká té peněženky, tak to si dávám velký pozor. Protože já přesně vím, já jsem ji měla tehdy v košíku, v tom nákupním, i s tím zbožím. A jak jsem si pak asi zaplatila peníze, tedy zboží si dala do tašky, tak asi toho někdo využil a já jsem se tam vrátila do té prodejny. To byla taková větší prodejna potravin, ale nikdo nic nevěděl, prostě nebyla tam, tak to si dávám a naušně se mám zablombované, to jako jo. No a prstýnek, ten snubní, ten druhý vlastně už, ten nosím pořád a je to v pořádku zatím. Tak.
0: Děkujeme, paní Jitko, děkujeme za vaše sdílení o ztrátách.
1: A já moc děkuji za vyslechnutí a jsem rád, že jsem se dovolala.
0: Budeme se těšit na příště.
1: Ano, děkuji moc a dobrou noc přeji všem. Naslyšenou.
0: Někdy nás mnohem víc než velká ztráta mrzí docela malá věc, protože se k ní váže někdo nebo něco důležitého. Co jste kdysi ztratili vy a dodnes se říkáte, kéž bych to ještě našel. Volejte noční linku Českého rozhlasu a pojďte si s námi povídat. Tady máte číslo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

is that? Že chtěl bych jenom jít.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje 23 hodin 16 minut. Já vítám dalšího volajícího. Krásnou noc přeji. Halo, halo.
1: Halo.
0: A je tam paní Nora. Jsou věci, které můžeme koupit znovu, pak jsou takové, které žádné peníze nenahradí. Právě na ty dnes vzpomínáme. Paní Noro, vítejte a povídejte, co máte k tématu.
1: Nejdříve chci poděkovat za pozdrav ze včerejší noční linky paní Veronice. Já jsem si totiž tak zvykla na noční linku, že ji poslouchám prakticky každý den a jsem moc ráda i za ty písemné vzkazy, které jednotliví moderátoři čtou. Líbí se mi stručné vzkazy od pana Bedřicha, velmi takové vtipné vzkazy od pana France z Chaloupky pod lesem z Bílých Karpat a velice ráda poslouchám písemné příspěvky paní Daniely z Prahy. Mohla by je posílat i častěji. A teď k tomu tématu. No já jsem, protože včera jsem slyšela, jak pan Borek říkal o sobě, jaké bude téma, tak jsem si na to hnedka vzpomněla. A přestože to není věc, kterou bych vědomě ztratila, tak já jsem vědomě o ní přišla, já jsem se jí vědomě zbavila. Ale dodneška mě to připadá, jako kdybych tu věc ztratila. A sice, asi to je 15-16 roku, co jsme dělali novou kuchyň, jsme se rozhodli, nebo já jsem se teda rozhodla, že si udělám novou kuchyň, čili nové zařízení tam bylo, museli jsme vyměňovat posuvné dveře, protože staré byly vyvyklané, podlahu jsme tam museli taky dělat novou a tak jsem musela probírat i nádobí, protože jsem si říkala, za ty roky se tam zhromáždilo něco, co jsme tolik nepotřebovali, protože bylo kdysi období, že nebylo k dostání hrnků, dostali se koupit v obchodech většinou z čínského dovozu takové pofiderné hrnky, na to možná všichni pamatujete. A tak jsem tam měla už z posledních let, potom ten jsem dostala od té dcery, ten jsem dostala od toho, z toho piju čaj, z toho zase ten si dělá kávu, v tom si dělá druhý člen rodiny čaj a podobně. Takže jsem to tak probírala a tak jsem některé věci potřebovala vytřídit. A měli jsme tam ještě, co si pamatuju od dob svého narození, z hraného dětství, polevníček, tak jak jsme vždycky tady žili s mými prarodiči a s mými rodiči a s bratrem, čili nás bylo 6. A když se sešla rodina, tak ten stůl v naší jídelně se dal roztáhnout, že se tady sešlo

0: stranách dvě ouška, za které se to pěkně chytlo. A tak já vždycky jsem vzpomínala, jsem si říkala, no tak polevníček nebudeme potřebovat, on stejně nebyl moc velký, já nevím, jestli to bylo na litr a půl, ale vždycky zajímavé, že nás šest se z toho polevníčku najedlo. A tak jsem měla potom celou dobu před očima ten polevníček, jak se donesl tady na ten stůl a nás šest kolem stolu sedělo a z toho polevníčku ta horká polévka kouřila, ať to byl nějaký vývar s nudličkama se zeleninou, ať to byla průhledná polévka s květákem, kterému jsem říkala polévka z bílých myšek, ať to byla nějaká bramborová polévka, prostě holčecky. Byla to taková součást toho našeho stolu, všech šesti, jak jsme tam seděli a všichni z toho jsme si společně mohli nabíračkou pěkně nabírat. No a když já jsem nějaké to nádoby vytřídila, tak jsem to dala do takových bedníček a nechala jsem to odvést do azylového domu, že se jim to tam asi bude hodit. A potom tak v průběhu několika let vždycky jsem si říkala, teď mám tam ještě jeden servis a druhý servis příborníku, ale ty mají takové velké ty polevníky, to se mě nechce používat. Proč já jsem ten polevníček dala pryč? A tak vám můžu říct, přestože jsem ho nestratila, já mám ten pocit, že on se ztratil z mého života. Pak jsem se dozvěděla, že v tom azylovém domě se ani moc o to nádobí nestálí, červí, kde to skončilo. A tak já vždycky na tenhle ten kus toho stolování našeho vzpomínám a říkám, polevníčku, polevníčku, odpusť mě to, že jsem se tě takhle zbavila. Ty jsi byl takový hezký, on byl takový roztomilý, takový rozkošný, tím svým zaobleným tvarem. A ten hrubý porcelán tak krásně držel tu teplotu té polévky, takže jste cítili u stolu vždycky to teplo. Nejenom z toho jídla, ale takové té soudržnosti v té rodině.
1: No. Vy jste to paní Noroko vydala jako pohádku. Pohádka o polevníčkovi, to bylo hezké, no.
0: Ano, já vím, že
1: pocit, paní Noro, že se dnes uchováváme méně památek než naši rodiče a prarodiče?
0: Nebo polevník, má starenka řekla, Norenko, jak už jsem byla větší, vezmi ten polevníček, je už nalitá polévka, odnes ho do jídelny, když to nechtěla nést sama a ona nesla potom něco jiného. Takže já skutečně na ten rozkošný, baculatý polevníček vzpomínám. Možná, že je mu někde dobře, kdyby někomu posloužil a je mu taky dobře. Tak paní se s vámi loučím a mějte se taky hezky.
1: Dobře, tak zase někdy naslyšenou zavolejte, budeme rádi, budeme čekat. Prstýnek po babičce, stará fotografie, dopis z mládí nebo třeba obyčejná oblíbená hračka. Někdy má i taková rádoby obyčejná věc neobyčejný význam. Co takového se během života zatoulalo vám? Na to se dnes ptáme. Volejte, telefon je 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Možná jste převrátili celý byt vzhůru nohama, prohledali kapsy, skříně, zásuvky, ale marně. Po čem jste pátrali opravdu dlouho a nakonec jste se s tím museli rozloučit? Volejte noční linku Českého rozhlasu, stejně jako pan Jarda, který volá z Kladna. Zdravíme vás.
1: Dobrý večer. Zdravím všichni, kteří jsou napřímo. A no, já jsem přišel... Teda o jednu věc jsem přišel opravdu svojí blbostí a to byl snubní prstýnek. A no, svojí blbostí. Já řeknu, jak to bylo. No, my jsme s manželkou byli v té době spolu necelý 2 roky. Manželka byla v jiném stavu a její kamarádce, která se vzdávala zhruba rok a půl před se narodila holčička a ten manžel té kamarádky, ze kterým se moje žena taky znala i já, byli to naši kamarádi, ti manželé, byli pomalinko, ta tablanka byla stejně stará, tam ta kamarádka a ten Jarda byl snad o rok starší než já. No a ten, takže prostě jsme čekali, když se, protože moje žena byla v jiném stavu a ta Blanka byla víc, tam už se čekalo každou chvíli, když se narodí to dítě a tenkrát se ještě nevědělo, co to bude. Ultrazvuky nebyly a skutečně narození dítěte bylo skutečně překvapení, co to bude, jo. Dneska už od 4. měsíce už každý ví, že to bude chlapeček nebo holčička, ta povezie celá je víte kde, no. Si teda já myslím. Aha. No a teda ten chlup přišel prostě za námi najednou, už jsme spali, já jsem měl ranní směnu, já jsem v té době dělal na dole, jako zámečníka, a takže jsem chodil na směny, ale měl jsem ranní, takže jsme v pohodě spali a někdy ve 2 hodiny v noci zvonek. A on to tenhle ten Jarda, ten manžel té Blanky, té kamarádky, v ruce měl flašku z poloviny vypitou egyptského koňaku, to tenkrát byl velice drahý alkohol v té době, protože běžně se byly ty koňaky, takový ty různý náhražky a rum a tak dále, ale byly tady dobrý značky, byl tady arménský koňak, gruzínský koňak a egyptský byl úplně, ten byl na špici. No a já moc natvrdý teda nejsem sice, já jsem pivář, no ale jako na oslavu takové nebo zvrtěno dát někomu k svátku budíš. No ten venku přišel a tak mám holku, jo, musíte to se mnou oslavit, obě jsou v pořádku, já jsem byl teď v nemocnici, se zeptat, otravoval jsem na vrátnici, tak mi to řekli, samozřejmě mi tam nepustili, ale no a teď, no tak jsme ho pustili dál teda, no a ale on už jí měl pěknu, teda jaký opičku, jo. No a my jsme byli celkem rozespalí, no tak ještě jsme si dali s ním nějakou tu, to já jsem říkal, no ale já jdu ráno na šichtu, no tak jsme si dali jednoho frťana, no a moje žena teda byla v jiném stavu, takže taky nepila, no a on to statečně dopil a usnul nám na gauči v obýváku. No a tak jsme šli spát taky, říkali jsme, necháme ho spát, no. A já jsem stával v 4:30 do práce a přesto jsem to měl teda zhruba nějakých kilometr, tak jsem jezdil autem, protože já jsem línej na krok, to je o mě známý. A říkám to doteďka každému. Takže, no a to, tak jsme stávali a teď já říkám, no hele, on se ti to Jarda vyspí a on říká, já ho tady nechci. On je nalitej, jo, buví, ještě buví, jestli se tady nepozrací a tohle, jak pojedeš do práce, vem to okolo něj, on byl do stejné obci, takže nebyl problém, je kolem jeho baráku, kde bydlel teda, u rodičů té tří manželky. No a tak jsme toho naložili teda, narvali jsme ho do auta, no a já jsem ho se pokusil, jak před tím barákem je jejich, jsem ho teda jako horko těžko zbudil, ale já jsem rád chodil do práce před stínem, protože připravit si trošku práci a tak dále, zeptat se nočního, se tam novýho dole, co nás čeká do práce a tak. No, zkrátka, jak jsem šel do té, tak jsem zjistil, že jsem si nesundal smluvní prstýnek. A víte co, když člověk dělá zámeční činu a občas svařuje a tak dále, tak mít na ruce něco kovového. Za prvý je to zakázaný předpisama a za druhý můžete klidně taky vám to může utrhnout prst díky prstýnku, jo. Takže já jsem ten prstýnek zásadně, když jsem šel do práce, tak jsem ho vždycky nechával doma. No a teď jsem ho měl na ruce a byl jsem ve vrátnici, jo. Tak jsem ho rychle strčil do kapsy u bundy, měl jsem takovou lehkou podzimní bundu jenom si silnou, tak jsem ho šoupnul do té kapsy, no a asi v tom fofru jsem ho asi šoupnul vedle kapsy, protože ten prstýnek už tak nebyl, no. No takže jsme, bohužel jsem na to přišel potom někdy odpoledne, no a to už bylo pozdě, prohledal jsem všechny kapsy, jestli jsem si ho nedal do kapsy ukalo, no ne, ne, nebyl. Takže bohužel, no. No a jsme se ženou 56. rok a zvládli jsme to i bez prstínku teda, no.
0: No tak prstýnek bývá často spojený s člověkem nebo tou nejdůležitější životní událostí. Tak tomu rozumím, že vás to mrzí. A řekněte, koho to mrzelo víc, jestli vás nebo ženu?
1: No mě to mrzelo, protože, no tak, žena v podstatě řekla, vidíš, kdyby si, no v podstatě jsme že to jako tolik nemohli, že jo, já jsem říkal, neměli jsme to kluka pouštět, prostě jsme mu říkali, měli říct, že to dostavíme zítra odpoledne, teď jdi domů a od toho 20, protože on už opravdu byl na hraně, jo, to bylo vidět a on ještě k tomu dost jako netvrdý alkohol pil, no a já jako nejít kvůli tomu do práce, pro mě bylo vždycky první priorita bylo teda jít do práce, bohužel, jako někdo, víte co, někdo třeba přišel a řekl, já dneska nejdu, napiš mi tam dovolenou, kor potom, když jsem dělal jako vedoucího a tak dále, ale to pro mě prostě bylo naprosto nepřijatelné, no tak no prostě v svojí dozosti takovýhle způsobem jsem přišel o takovouhle věc, no tak o symbol, co se dá říct, jo. No ale je to opravdu jenom symbol, podstatný je to, jak člověk k tomu přistupuje, no.
0: Přesně tak, říkáte to dobře. Výrazně jsme ale přesáhli čas, Jardo, takže já se nebudu doptávat, ale poděkuju vám, konec konců slyšeli jsme to od začátku až do konce ten příběh. Uvidíme, jestli bude mít nějaké pokračování, jestli se někdy nějakým záhadným způsobem najde. Přáli bychom vám to, ale myslím si, že už je to hezkou řádku
1: let. Všichni zdraví. Vás taky, Ruško, hlavně zamaďte všichni utíká a mě radši moc ne. A mějte se všichni krásně. Užívejte si ještě zbytek léta, no už se nám blíží to období, který já nesnáším, no. Ale co se dá dělat. Mějte se všichni pěkně a dobrou noc.
0: Některé ztráty bolí chvíli, jiné se člověk vybaví i po desítkách let. Která věc vám dodnes chybí, protože s ní odešel i kousek vašich vzpomínek? Volejte noční linku, tady máte telefon.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu jede dál. O čem je? O věcech, které jsme ztratili. Občas si na něco dáváme takový pozor, až to schováme tak, že už to nenajdeme. To místo je prostě dokonale bezpečné. Stalo se vám někde něco podobného? Našli jste svou ztracenou věc třeba až po letech? Budeme se ptát paní Soni, která je s námi. Krásnou noc.
1: Dobrý večer, krásnou noc, zdravím všechny. Já to vezmu ve zkratce. Jako holka, možná jsem chodila tak do čtvrté, do páté třídy, o prázdninách, my jsme byli se sestrou dvojčata, nám máma koupila o těch prázdninách nové střevíce, že budeme mít v září do školy. No. A my jsme se sestrou neměli nic jiného na práci, než že půjdeme do lesa na borůvky. Když byla máma v práci. A já jsem neměla nic jiného na práci, než si obout ty nové střevíce. Tak jsme šli za dědinu do lesa, sbírali jsme borůvky a najednou se před náma objevil nějaký chlap, prostě nějaký pán. No a my jsme začali utíkat. A my jsme utíkali přes lán obilí. No a já jsem utíkala a v tom obilí jsem ten jeden střevíc ztratila. Mm-hmm. Ale prostě strach nás hnal pořád dál, tak jsme utíkali až do dědiny. Já teda nevím, jak jsem to s tou jednou botou jako bosky mohla doběhnout. No a s tím, že na druhý den půjdem, že tam bude určitě v tom obilí cestička, kudy jsme utíkali a že ten střevíc najdem. No, na druhý den jsme se teda vypravili, no jo, kudy jsme běželi, kde je ta cesta, nebo vyšla paní pěšníka, tak jsme chvilku hledali, no nenašli jsme samozřejmě, kde v obilí, že jo. No a já celou tu dobu do konce prázdnin jsem to doma mámě neřekla, že jsem ztratila tu botu. A asi týden před koncem prázdninama jsme chtěli do města něco nakupovat a ona vezme si ty nové boty. A já, ne, to budu mít, až půjdeme do školy. No. A den před konce prázdninama jsem musela s pravdou ven, že prostě nemám botu, že jsem ji ztratila.
0: No, a jak na to reagovala?
1: No, dostala jsem jakýsi vylágoš, nové boty mi nekoupila, takže se strašila v září v nových botech a já samozřejmě ve starých. Ale potom asi tak za 4-5 roku jsme uklízeli na půdě, a já jsem tam našla tu krabicu s tou jednou novou botou, jako ta tam zůstala. Ale potom aj, jak se seklo obilí, my jsme šli na tu louku, nebo na to pole, hledali, boty se nenašlo, takže to jenom takový krátký jsem si teď na to vzpomněla, jako děcko, jak jsem hledala botu a nebylo to nic vzácného, ale myslím na to někdy, že jsem ji ztratila.
0: Zní to skoro jako pohádka o Popelce, jenom střevíček nezůstal nějak na schodech, ale na poli nenašel.
1: Žádnej princ nenašel, žádný možná princ. Nějaký kombajnista to pak semlel, kde si do obilí, nevím. Takže tak jenom ve zkratce jsem chtěla se podělit do takový příběh, který už je hodně dávno. Jo.
0: Nevíte, kde je teď ta střevíce? Už jste ji dávno vyhodila, nebo by se ještě někde
1: jo,
0: našla?
1: Jo, my jsme se odstěhovali vlastně z té vesnice a dům se prodal, takže už jsem ji nenašla. No, tak
0: taky máte končím. Ve vzpomínkách celý ten příběh. Děkujeme za něj.
1: Jo, já všechny zdravím, moc ráda vás poslouchám. Není to dlouho, co jsem se připojila tady na ten Český rozhlas, ale baví mě to a ráda někdy, když se dovolám, tak jsem ráda a poslouchám ostatní příběhy, takže všechny zdravím.
0: Děkujeme.
1: Dobrou noc.
0: Říkáte, že nevoláte často, ale budeme rádi, když to zkusíte co nejdřív. Bylo to zajímavé. Předměty sami o sobě možná velkou cenu nemají, ale jejich příběhy mohou být k nezaplacení. Jaký příběh se skrývá za věcí, kterou jste ztratili vy? Volejte Noční linku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer v Noční lince. Dnes je o malých pátráních po věcech, které zmizely z našich rukou, ale nikoli z našich vzpomínek. Zavolejte mi a povězte, co jste kdysi ztratili a dodnes vás to mrzí. Stejně jako to teď udělal pan Pavel ze Žedlochovic. Vítejte ve vysílání.
1: Dobrý před půlnocí, přeju všem posluchačům a i vám. A já bych měl takový dvě věci. Jedna věc je, že jsem když jsem byl na učilišti, tak jsem si tam půjčil od našeho učitele hudby, tak jsem si půjčil tamburínku a zobcovou flétnu, protože jsme to tak nějak potřebovali tady na nějaké divadelní představení. Aha. Tak jsem si to půjčím a jak jsem jel vlakem semka na Moravu z té Prahy, tak jsem to zapomněl v tom vlaku. Tak samozřejmě, že už se nikde nenašlo, to nebylo k dohledání, jak třeba dneska by to možná šlo, kdyby si člověk zavolal, zjistil si číslo, zavolal si nějaké ty ztráty, nálezy, tak třeba by to šlo, ale tenkrát prostě ne, no, já jsem si to dal tam na vrch, jak jsou ty šprušlé a vystupoval jsem a vzpomněl jsem si až pozdě, no. Tak to byla taková ztráta, která mě docela mrzela, protože to byla škoda, pak jsem to musel, myslím, uhradit, nebo to. Ale tak...
0: Kolik to bylo?
1: Ježiš, to já fakt nevím, to už nevím.
0: To už je dávno.
1: Ale to už je dávno, ale tenkrát to bylo na učilišti a když jsem řekl, jak to, tak po mě nechtěli nějaký horetní části, jo. My jsme si tam jako na tom učilišti ani nějak nevydělali, jak ta knihařina nebylo zrovna nějak, jako že by člověk měl tenkrát nějaké velké peníze. No a potom se mi stalo, to nebyla vyloženě ztráta, ale to bylo takové spíš to, že já jsem tady má kamarád ze sklepa si udělal takovou hospůdku, takovou sklepní prostě záležitost a takový klub, jakoby, a já jsem tam byl, já jsem tam u něho spal tenkrát, na baráčku jsem tam byl v nájmu a takže jsem tam byl skoro každý den a on tam měl pozvaného kamaráda, který se říkal Leopardo da Vinci, a on, že píše básně, a on jakože že si nechal vytisknout takovou sbírečku malou, a A5 to byla, a měl tam nějaké ty své věci. A já jsem říkal, no, potom já toužím, že by mě třeba někdo umožnil, aby jako vytiskl prostě nějaké své věci. A on jako, jo, že to není problém, a že by to mohl udělat taky nějakým takovým stylem, tak jak on. Tak jsem mu přinesl druhý den všechny moje štěry velké sešity, kde jsem o tučňáku někde... to spíš, no, myslím, očiliště jsem začal psát tady ty básničky Filimovanice. Bylo jich docela hodně, tak měl jsem takový 4 velký sešity a tak jsem mu je dal a on, že si to počte a že z toho vybere a když tak něco otiskne, no, a od té doby, co odešel, tak už jsem ho neviděl. A samozřejmě ty sešity taky ne, tak to mě hodně mrzelo, jakože že už jsem se s tím nikdy nesetkal, no, ten barec se už tam nikdy neukázal. Tak jsem říkal tomu kamarádovi, který měl tu hospodu, a on říkal, no, to je, jako, že za to nemůže, ale že se tam objevoval, ale od té doby, co jsem mu dal ty sešity, tak prostě se tam už taky neobjevil, že byl taky z toho překvapený, no.
0: A Pavle, budete povídat do třetice všeho dobrého nějaké další věci, nebo se mám ptát?
1: Já myslím, že už nemám.
0: Dobře, tak já se doptám, byla nějaká věc, kterou se ztratil a potom našel?
1: Ano, byla, ale to jsem nenašel já, to našel někdo jiný. Já jsem ztratil třeba občanku a tak, jako doklady, a to bylo hrozný, ta představa, že to všechno budu muset si zaplatit a že všechno budu to muset obnovovat znova, jako zdravotní kartu, občanku. No prostě ZTPčko, tu průkazku, co máme my, invalidí, jo, ten zdravotní. No a takový věci a jednou jsem takhle šel prostě tady u nás v takovým parčíku, u zvonice a přišel ke mně pán a říkal, jsi Kořilek, že? My se známe. A říkám, tak se vidíme, protože on dělal ve sběrných surovinách tam při výkupu. Tak říkám, tak se on pre. A jmenuješ se Kořilek, teda říkám, jasně. A nechybí ti něco, nestačil jsem někdy něco. A už jsem začal brečet, ne?
0: Ano?
1: Protože to bylo takový jako, že mě to prostě dostalo. Už jsem věděl, že to určitě bude, že to budou určitě ty doklady a že všechno tady to utrpení, že mě mine, tady to zájmění všeho nového a tak mě to předal a že to našel tam právě na tom startu, v tom parčíku, tak mě to předal, tak to bylo takový, ježišmarja, to jsem si oddychl tenkrát, no.
0: Dobře. Tak Pavle, děkujeme, skončili jsme šťastně, uvidíme, co další volající, další posluchači. Vám poděkuju, popřeju nádhernou noc a zase někdy v noční lince. Možná jste byli dítě a přešli o milovanou hračku, možná se to stalo teprve nedávno. Na kterou ztracenou věc jste nedokázali zapomenout bez ohledu na to, kolik let už uplynulo? Uslyšíme si po půlnoci.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Máme 2 minuty po půlnoci a je tady druhá společná hodina. Téma samozřejmě zůstává. Jakou věc jste v životě ztratili a dodnes vás to mrzí? Ztratili jste nějakou fotografii, nějaký dopis, nějaký hrníček, nějakou rodinnou památku nebo něco úplně obyčejného, nějakou malůvku, která pro vás mnoho znamenala? Hledali jste ztracenou věc dlouho a našli jste, kde byla? Nebo pomohl vám někdo hledat tak dlouho, dokud se ta věc neobjevila? O věcech, které se ztratily, ale z paměti nikdy nevymizely, si budeme povídat až do 1 hodiny. 731 800 900, to je telefon, psát můžete na rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Je s vámi Jarka Barboříková a přeju krásný večer.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Helena Vondráčková, dospívala 7 minut po půlnoci. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. Možná máte jednu ztrátu, kterou si občas vyčítáte. Kdyby si tehdy dával větší pozor, pořád bych to měl. Co vám při této větě vytane na mysli? Krásnou noc přejeme. Kdo volá?
1: No, dobrý večer, tady paní Marie.
0: Paní Marie, vítejte a povídejte. Co máte
1: k tématu? Letos to bude teď v září 60 let. To jsem ztratila tak 59 let. 60 roku bychom bývali, byli letos spolu.
0: Paní Marie, jestli můžu poprosit, kdybyste udělala krok doprava, doleva, nebo léva mluvila do toho sluchátka, protože to neslyšíme nejlépe.
1: Ano. Teď už se slyšíme.
0: Je to o něco lepší.
1: No, že to je asi 59 let. To jsem byla rok vdaná a ztratila jsem snubní prstínek u nich, u manželových rodičů. Řezali jsme dříví a jak jsem od něj brala ty špalíky a odhazovala, tak normálně jsem o tom ani nevěděla, že mě sjel. Až pak jsem na to přišla, když jsme asi dořezali, nebo prostě ještě ten den, ale jako už jsme měli pořezaný. No tak maminka jeho, to je jasný, že já jsem z toho byla nešťastná, oni z toho byli nešťastní. No tak maminka jeho normálně pod tím měli uhlí ještě pod tím dřívím, tak odházeli pak to dřevo pryč někde ještě zase jinde a normálně přesejvala přes rok uhlí, přes nějaký tok, jestli na něj přijde, jenomže ho nedopřesila, protože mezi tím zemřela brzo, bylo jí 50 roku, takže prstínek někde tam zůstal. Teď už je kůna, co se to řezalo, zbouraná, mají to majitele jiný, asi už třetí, takže prostě je po prstínku, ale mám to pořád v hlavě. A tak jsem si koupila nové, no to je jasný, ale letos zase jsem ztratila, bylo mě strašně. Viděli jsme, byli jsme s dcerou a s vnučkou v jednom bazaru a tam měli i nový prostě, jak bych to řekla, bižutérii a zlato, stříbro prostě. A to zlato a stříbro měli nový. No a mně se tam zalíbil takové, já jsem najemný prstinky vždycky byla, takže ten mě tam zalíbil s modrým slíčkem, takovým matným, malým. No ale nekoupila jsem si ho. A když jsem vnučka viděla, že mám jako mrzení, že ho nemá, že jsem si ho nekoupila, tak já nevím, jestli už ten den nebo druhý den se sebrala, jela tam přes 20 kiláků a koupila mě ho a dala mě ho k Ježíšku na stromeček. Já z něj měla takovou strašnou radost a měla jsem ho asi 4 nebo 5 roku, ale to jsem měla brojleři, takový jako slepice na jídlo, jo, od malých kuřátek a jak jsem každý den to od nich čistila, tak taky ten prstínek mě sjel a já na to přišla pozdě, no to je jasně, že se, když to tak řeknu, no i nenajde. Tak docela taky mám mrzení, protože mě se líbil a ještě tím, že mě ho vnučka koupila, tak jsem z toho měla radost, no. Bohužel.
0: Tak dvě stejné věci, to je asi rarita. Snad to nebude do třetice všeho dobrého. Pořídila jste si pak nějaký třetí šperk?
1: No, to mě dala zase dcera, že on byl malej a měl ho po zesnulej švagrovej. Ona taky zemřela mladá a prostě ona ho podědila. A nebo oblíkla ho, tak mě ho dala. Ale to už jsem si dala tak napevno na prostředníček, aby mě nesjel. No.
0: To jste udělala dobře. No, byla nějaká věc, kterou jste někdy ztratila a našla? Nebo byla nějaká věc, kterou vy jste někde našla a vrátila majitele? Nemusela být vaše?
1: Ne, to jsem nenašla, ale ztratila jsem už dvakrát náušnici zlatou po mamince. Jednou jsem ji našla teda v posteli a jednou jsem šla do obchodu a říkám, jako jsem šla po cestě a teď říkám, Ježinde, tohle je jak náušnice. Vrátila jsem se a už jsem ji nenašla. A pak, když jsem šla z obchodu, tak jsem šla pomalinku a ona to byla teda moje. A já na to nepřišla, takže jestli se mi ztratila den předem, nevím. A nevšimla jsem si toho. No tak jsem mi dala opravit, protože samozřejmě jsem na ně asi já nebo někdo šláp. Tak jsem mi dala opravit a mám je v krabičce, protože to bylo po mamince, tak už prostě to nenosím.
0: No, tak
1: asi to pak někdo veme.
0: Neuštice se k vám nakonec vrátila, dostala druhou šanci. Děkujeme za ty tři střípky do dnešní mozaiky, do dnešního vyprávění na téma, co jsme kdysi ztratili a možná po letech našli nebo nenašli. Zdravíme vás, paní Marie, zavolejte zase příště, když budete mít co říct
1: moc
0: tématu.
1: A nashledanou všem posluchačům, který ještě poslouchají.
0: Něco se ztratí při stěhování, něco při cestování a něco zmizí tak záhadně, že dodnes netušíme jak. Máte i vy jednu takovou nevysvětlitelnou ztrátu?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Možná jste něco nechali ve vlaku, zapomněli na dovolené, nebo vám to prostě jednoho dne zmizelo z domu. Která taková chvíle vás dodnes mrzí? Je s námi pan Pepa? Pamatuju si to dobře,
1: jako
0: Pepo?
1: Po 33 letech mi opustila má druhá žena. No a měl jsem tam knihovnu a v té knihovně jsem měl založený takový sešitek nebo prostě vydání. Mělo to asi 180 stránek, polovičku a čtyřky a tam byly prostě dějiny útvaru, u kterých jsem sloužil, u 3. leteckého stíhacího pluku v Brně a potom u vrtulníkovýho. Tak tam bylo popisované některé ty příhody. Tak nejzajímavější tam byl Karel Smíšku, který teda, když jsme bydlili na svobodárně, jeli tankisti z Výškova, tak se nechal na košu prostě do kasáren ten kilometr a půl svést, to bylo jedno je po první.
0: Pepo, takže spolu s odchodem manželky zmizela i kniha, na které vám záleželo. Pochopili jsme to dobře?
1: No, tak ta knížička, ta právě popisovala tady ty příhody, z těch, co jsem sloužil. Potom v 70. roce jsem už nastoupil ty rolinkama, ale tam jako letecký mechanik. A jedná se tady o ten příběh, že najednou se v Brně objevil jako tank za divadlem a policajti hledali, kdo jako co to, kdo s ním přijel. No, nekomu nechybělo, až pak se zjistilo, když Karel Smíšku vyšel z divadla, a to, tak, že si z Výškova vzal tank a z Výškova si zajel do Brna do divadla. Tak to byl takový příběh, říkám, ale on měl více takové.
0: Dobře, to je krásné, to by bylo krásné někdy se touto knihou prolistovat. Víte teda, kde jí nakonec je konec?
1: Prosím?
0: Kde ta kniha tedy je?
1: No, když mě zemřela, tak její dcera všecko vyhodila.

0: ty dneska vévodí dnešní noční lince mezi těmi ztracenými věcmi. Tak vaše kniha, kdo ví, jestli se najde, měl jste tam nějaké věnování, kdyby náhodou to bylo někde?
1: Ne, to prosím vás.
0: V nějakém antikvariátu?
1: Ne, to ona vyhodila do toho do sběru. Říkám, kdyby aspoň to dala tady, co jsem chodil, no prostě na deskách tam bývají odložené jako knihy, které si může, kdo chce jako zapůjčit a přečíst takový, co, no, co jako nikdo nechce, tak. No, ale to byla knihovna, prostě něco tady z toho mám, jako to mě syn zachránil, třeba Lokit Moravy.
0: Mm-hmm. No Pepo, jsou vlastně obecně ty knihy velmi zvláštní věc, zvláštní věcí, člověk k ním někdy přilne úplně stejně jako k jiným osobním památkám, a to i přesto, že nám to vlastně léta v té knihovně stojí a už vlastně ani nejsou ke čtení, ale přesto jsou součástí našeho života. Děkuju vám za sdílení. Kéž by se stal zázrak a nějakým způsobem by se k vám ta kniha vrátila. Vím, že jste říkal, že se vyhodila, ale zázraky se dějí. Mějte se krásně, zavolejte zase někdy. Zešla paní ze Zlína, do noční linky.
1: No tak.
0: Naslyšenou.
1: Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Žádný slib z těch, co jsem ti dal, nejde vyplnit a nejde vzít zpátky. Tak ať točí se svět, mladší o 10 let na desce Jetrouta. Ať platí aspoň dnes, co dřív jsem jen lhal, carpe diem, život je krátký, v tvých očích je klid a nemám chuť snít, co by

0: Překrásná písnička. Za 3 minuty, 1:30. Noční linka Českého rozhlasu je stále s vámi Jarka Barboříková a přidává se další. Kdo volá? Přichází paní. Prosím, představte se.
1: Milá.
0: Ano.
1: Poštovstvo moju.
0: Ano, ano, paní Lidka je u nás. Téma, jakou věc jste v životě ztratili a dodnes vás to mrzí? Jakou odpověď pro nás máte?
1: Jarko, já vás srdečně vítám. A co ráda je vás na spodlouhé době slyším, že jsem se dovolala. Tak já mám ty největší ztráty, jak člověk může mít v životě a které už nikdy se najde. Tak abych začala tak. První, byla jsem poznávc a vše jsem měla 15. Moji první lásku, to byla opravdu první a nejhezčí a nejlepší, už jsem druhou tak bude poznala v životě. Tak jsme spolu chodili a nechodili, znáte to, jenom za ručičku a pusa, to bylo všechno, to ne jak dneska ti mladí, znáte to. No, tak dnes se nakonec prostě rozešli, protože našim se to nějak nelíbilo, tak prý tatínek potom promlouval s tu jeho maminkou a prostě neře rozešli, já jsem se to až potom po letech dověděla, co spolu měli. No, takže to byl první, ta největší ztráta v mém životě, na kterého do smrti nezapomenu, protože takovou lásku už jsem v životě další nenašla. Že prostě to byl první chlapec,
0: To téma znáte?
1: Ano, ztráty. A to není ztráta, ten už je po smrti.
0: No, spíš jsme to směřovali k těm věcem hmotným, ale tak to dovyprávějte.
1: No, tak to byla taky, na to nezapomenu do smrti. Potom jsem ženala, ale ta jednou, on byl o 13 let starší jak já, no ale my jsme byli opravdu jenom kamarádi, já s tím jako chodila, opřeji on byl rozvedený vlastně, ale byl o 13 let starší, ale to bylo opravdu jenom přátelství, tak ten už je taky po smrti. No a potom jsem se vdala na inzerát. Byli jsme spolu skoro 43 let, až přišel ten nešťastný covid a ten mě ho vzal. No a potom ještě než umřel, tom nejhorší roky, to už je 5 let, se manžel po smrti, s tím jsem se nemohla ani rozloučit, protože on zemřel v nemocnici vlastně za 2 dny, co ho dovezli a mě na druhý den přijela, zbudili mě policie, že pro mě přijeli a já jsem ho měla taky, no ale já jsem ležela doma, takže jsem šla otevřít normálně, jak jsem byla v noční košili a v županě. Tak nevím, co se se mnou stalo, protože jsem byla měsíc v komatu a když jsem se probrala z toho komatu, tak jsem nemohla chodit prostě. Rehabilitovala jsem 3 měsíce, jsem si užila špitálu.
0: Liduško, my se trošičku odvracíme od toho tématu, takže já vám poděkuju. I lidské ztráty jsou ztráty, máte pravdu, ono to svým způsobem patří k tématu. Tak děkuju, že jste si s náma povídala, ale pojďme si teď dát písničku od Františka Nedvěda a potom prostor dalšímu volajícímu, jestli dovolíte.
1: Tak to mě mrzí teda, no a po největší ztrátu další byla Karel Gott. toho jsem milovala od mala. Tatička
0: ano, a to protože my to víme, tak toto téma bude už brzy v noční lince právě okolo výročí jeho odchodu.

0: Pět minut po půl jedné. Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Pokračujeme taky v našem dnešním tématu a to zní, jakou věc jste v životě ztratili a dodnes vás to mrzí. Paní Dana od Ústí nad Labem píše, dnes jsou to 3 roky, co jsem na zahradě Čech asi při zkoušení oblečení vytrousila řetízek s přívěskem. Dostala jsem ho od manžela k narození syna v roce... tady bude překlep, tady je 2082, takže asi to bude 1982. Bohužel jsem na dotazy, vedení nikdo nenahlásil ztrátu, dodnes to moc bolí. Tak úplně tomu vzkazu nerozumím, ale zkusím se potom na to podívat v klidu. I vy ostatní posluchači, můžete si přečíst i ostatní vzkazy ostatních, například od pana Bohumíra. Po rodičích jsem zdědil staré originální kukačky. Vzal jsem si je po dědicích, potom si je vzal syn po nějaké době, když nám je vracel, tak bez závaží. No, hodně mi to vadí. Utrpělo to a už to není ono. Bohumíre, děkujeme za telefon. Pojďme se podívat, kdo nás čeká na lince. Haló?
1: Halo, halo, tady Jarča, krásný úterní den, prosím. Jarča Svídlan tu, Jarko, já zdravím všechny. No, víte, já jsem měla takové zážitky. Našla jsem ovci v lese, jak jsme byli na houbách. No a byl to od státního ředitele policie, a protože tenkrát byla bouřka, tak mu utekli. A on byl na dovolený. Tak jsme mu našli ovci, tak jsem volala policii, aby si odchytili je, tak nám poděkovali. A my pak jsme šli domů z hub. A najednou jsem přišla dolů, měli jsme bankomat ještě dole na staré budově. A tam jsem našla u bankomatu bluzu pracovní s klíčema. No tak jsem ji dala na policii, aby prostě někdo si ji vyzvedl. No a pak jsme šli se synovcem a mojí mamkou a u pekárny ve Fridantě tady jsme našli lodičku a jedna paní ztratila červenou lodičku do tanečních. No a ona byla smutná, že má jenom jednu. No tak jsme dali moje telefonní číslo do ty pekárny a tak jsme skontaktovali se a měla hned tu lodičku druhý den. A pak jsem našla ještě telefon. Jeden mladík ztratil telefon a zavolali jsme mu tátovi, protože tam šlo o velký majetek na telefonu. Takže jsme udělali dobré skutek.
0: Takže při houbaření jste našla nečekaný úlovek místo hřebů zatoulanou ovečku. To jste začala hezky a pokračovala jste dalšími pozitivními příběhy, že jste vlastně vždycky našla nějakou věc, kterou ztratil někdo jiný. A já se vás zeptám, jestli jste někdy vy ztratila něco, co vám bylo drahé?
1: No, nám tenkrát utek pejsan. On někdo jako odnes, unezl. A já jsem opak, nám řekli lidi, že na zahrádkách nahoře, jako u bývalý nemocnice, tak jsme tam šli s mamkou a dovedli jsme si ho domů.
0: No tak počkejte, a... to nám vysvětlete. Jak to probíhalo?
1: Probíhalo to tak, že jsme přišli ven a najednou branka byla tak nějak povolená, že jo?
0: Já spíš myslím to, jak... jste ho potom objevili. Někdo vám tedy řekl, kde je a jak to probíhalo, když jste tam přišli?
1: Ano, ano. A my jsme tam šli, protože tam byli lidi na zahradě u nemocnice a nám řekli, že ho tam mají. Tak jsme jim moc poděkovali, že ho tam jako nechali si, aby jsme si pro ně přišli, protože jsme tam měli známý na těch zahrádkách.
0: Tak to, že on utekl, já jsem si myslela, že vám ho někdo unesl.
1: No někdo nám ho vzal a my jsme ho hledali a nenašli jsme ho. A pak nám říkali lidi, no, jestli myslíte Aran, říkáme, no Aran. No a tak jsme, my jsme ho viděli na zahrádce, tam na hře u nemocnice, protože tam je uznámej. protože oni taky tam mějí ty lidi zahradu, že jo, u nemocnice. No a tam jich je víc, to je taková zahradkářská kolona.
0: Úplně pro nás není podstatné, mě spíš zajímá to, jestli jste mluvili teda s tím údajným únoscem.
1: Ne, ten se nenašel, akorát, že byl u těch lidí, že tam ho vyhodil ten zloděj, no a bylo to. No ale nevadí, tak jsme pak hledali s mamkou, až jsme pak nám řekli ty známy, že je tam na zahrádě.
0: Dobře, tak Jarčo, děkujeme, že jste s námi teď vysílala noční linku a zase příště naslyšenou.
1: Ano, prosím, naslyšenou.
0: Někdy nejde ani tak o samotnou věc, jako o člověka, od kterého jsme ji dostali. Ztratili jste někdy památku po někom blízkém, která pro vás měla velkou cenu?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Je přesně 3/4 na 1. Jsou ztracené věci, u kterých se člověk ani po letech úplně nevzdá naděje, že se ještě někde někdy objeví. Máte doma nebo v rodině podobnou záhadu? Volejte noční linku Českého rozhlasu jako paní Jindra. Vítejte, zdravíme takže vás. Směr Brno.
1: Můžu jako mluvit?
0: Ano.
1: Jo. Ve Zlíně jsem si chtěla koupit kabelku v kůži, protože jsem měla už takovou starší, odrbanou. No tak jsem si koupila kabelku. Veškeré peníze, co jsem tam měla, jsem vlastně zaplatila za tu kabelku. Stálo mě to tehdy 1600. Prior se to jmenovalo, myslím, ten obchodní dům, už ani nepamatuju. No a tak jsem prostě chodila dole a kupovala jsem si rohlík. A teď jsem se podívala. Já jsem tu kabelku tam neměla na tom vozíku. Tak jsem rychle šla za tou paní, co tam měla službu, a poprosila jsem ji, jestli mě může dát telefon na tu službu, jak jsou krádeže a to. No a bylo to velice rychlé, protože mě dala hned číslo na tu paní, tak se mi nahlásila tu krádež té kabelky. No a říkala mě paní, no co voláte, tak už někdo vybíral. Tak to bylo někde blízko toho Prioru nebo tak nějak. No tak jsem kabelku ošelila a chodila jsem s tou starou. Ale mám ještě jeden případ, kdy mě z toho tuhla
0: krev v žilách?
1: Ano. Nemůžu se ani k tomu po tolika letech. Bylo mě asi 30. No. A jela jsem ze Zlína a my jsme si tam s manželem chtěli objednat lavici jako, no tak jsem měla peníze z kabelce, takové líkové, měla jsem tam 27 000. No a byla jsem s malým, mu se chtělo čurat, no tak jsem poprosila, tak jsme si vyčurali a hned jsme si sedli u těch dveří, už jsme nešli dozadu si sednout. No a tak jsme v Brně vystoupili, domů. Já jsem zjistila, že tu kabelku nemám.
0: Ne.
1: S těma penězma. Já jsem nevěděla, co mám dělat. Představte si, že já jsem zavolala na ty autobusy na ztrátě nálezy a paní mě řekla, ať si přijdu pro tu kabelku, že ty peníze tam mám. Dovedete si představit, jak mě bolelo to břicho, než jsem se dopídila toho, že peníze prostě mám v té kabelce.
0: No, tak to je zázrak. Řekněte mi, někdo našel kabelku, dal to řidiči, nebo řidička se šla podívat?
1: Ano, tam ty nálezy. Ano, tam to u těch ztrát a nález jsem si to vyzvedla potom. Mě řekla, tak já tam přijdu, že to tam odevzal někdo. No, asi se do kabelky nedíval, protože by se podíval a viděl tam tolik peněz, tak já nevím, jestli by ho to nezlákalo. No, dopadlo to dobře. Peníze jsem měla a přestalo mě bolet břicho a ani jsem to pomalu manželovi neřekla do puntíku, jak to vlastně bylo, protože jsem se hrozně jako svěděla, že jsem tak blbá a nechám si prostě kabelku v autobuse. No.
0: Tak ale to moje... je teda něco.
1: No.
0: A to byla obrovská to částka. No, to...
1: Velká, no. Bylo to tehdy jako 27 000, bylo jako hodně peněz. Že? No tak už jsem si dávala velký pozor, když jsem něco šla kupovat a už jsem šla s manželem kupovat.
0: Ale paní Indro, vy jste mi teď vlastně připomněla, že mně se stalo něco podobného. V autobuse jsem nechala 3 500 na sedadle, protože jsem si chtěla najít ne místo v baťohu, takže jsem je z peněženky dala na sedadlo a pak jsem zjistila, že mám vystupovat. Vysedla jsem, šla jsem v tu chvíli platit opravu auta a zjistila jsem, že ty peníze jsem tam nechala. Já jsem to věděla. A hned jsem telefonovala taky na linku ztráty a nálezy patřičnou a tam mi oznámili, že zavolají řidiči toho autobusu a ten řidič, představte si, ty peníze našel, později mi je předal, ale říkal, že to bylo na hraně, protože řekl, já jsem musel na jedné zastávce zastavit, klasicky šel jsem dozadu, protože jsem věděl, kde přesně jste seděla, tak jsem se tam podíval, peníze tam nebyly, tak jsem to zkusil a říkám, tak a okamžitě mi vraťte ty peníze, co tady byly. Tady mám kameru, tak bych to stejně za chviličku zjistil, kdo to byl. A taková mladá holka vytáhla svou peněženku a ty peníze mu dala. Takže si je chtěla vzít. A ten pan řidič jenom zkusil, že tam má kameru. Žádná kamera tam není. Ale podařilo se. No, ale pořád to nebylo 27. To nevím, co bych na vašem místě dělala. Já jsem měla co dělat s těmi 3 500. Takže vás obdivuju, že jste to vůbec přežila. Ten stav, kdy zjistíte, že jste nechala v autobuse 27 000.
1: Dobrou noc.
0: Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Taky, naschledanou.
0: Budeme končit, vážení přátelé. Za 7 minut tady bude čas přepojování dnešní noční linky opět zpátky do Prahy. Já vám děkuju, že jste s námi dnes vysílali. Přeju vám, abyste už nic nestráceli a pokud něco ztratíte, abyste to zase našli, protože když ztratíme nějakou věc, tak s tou věcí zmizí i kus toho příběhu. A tak si všechno dobře hlídejte, hlavně všechny peníze v autobusu. Děkuju za dnešní vzpomínky, přeji klidnou noc a hlavně, ať vám to, co je pro vás opravdu důležité, zůstává na blízku.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Sliby se mají plnit a takto dnešní divadlo pro vaše uši bude patřit muži, o kterém jsem tu mluvil docela nedávno, jenomže to jsem jenom připomínal některé jeho literární drobničky. Jako skvělý vypravěč se spisovatel, prozaik a dramaturg Vladimír Kalina představí dnes poprvé.

0: se dokala večerní vánek se do vlasů vplétá.
1: A po té obloze na křídle rokala s tím vánkem ve vlasech Markéta léta.
0: Lepe je modrý jako míčíny, tak jsme si zpívali s klukama za mlada.
1: Zmizely smutky a podzimní splíny, prostě to všechno, co Markéta nerada.

0: Lerogala s tím vákem ve vlasech Markéta léta.
1: Pepe je modrý jako míčíny, tak jsme si zpívali s klukama za mlada.
0: Zmizely smutky a podzimní splíny, prostě to všechno, co Markéta nerada.
1: Vysoko na nebe, hluboko do polí, Markéta léta, přitom si zpívá.
0: Co oči nevidí, to srdce nebolí, je totiž podzima, brzo se stmívá.
1: Zmizely splíny a přívaly pláč a s nima ty protivný přizraky zminula.
0: Připravte obvazy, dlahy a fáče, kdyby se náhodou se zemi minula.
1: Podzimní obloha dala se do gala, večerní vánek se do vlasů vplétá.
0: Podzimní obloha dala se do gala, večerní vánek se do vlasů vplétá.
1: Podzimní obloha dala se do gala, večerní vánek se do vlasů vplétá.
0: Podzimní obloha dala se do gala, večerní vánek se do vlasů vplétá.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Pamatuju si Vladimíra Kalinu z přednášek na vysoké škole. Jeho charisma a taky patřičné reakce dámské části naší třídy jsme mu všichni potichu i nahlas neskrývaně záviděli. Gentleman, s dýmkou, která k němu neodmyslitelně patřila i na těch přednáškách. Mistr povídky a skvělé poenty, jak ostatně dokázal už dřív v 60. letech v partě rozhlasových sedmilhářů, společně třeba s humoristou Zdeňkem Jirotkou a spisovatelkou Jindřiškou Smetanovou.
2: Krásný. Já si myslím, že na to musí mít člověk talent, umět zacházet se zvířetem. A někdo se narodí a prostě ten talent má. Ale trošku se bojím, že se to nedá naučit. Ale naše rodina, ku podivu, talent na tohle to neměla. A teď přišla válka a my jsme bydali v židovské čtvrti a všichni naši kamarádi a spolužáci byli židovský děti. A tak se stalo, že jedna rodina z protějšího domu, když šla do transportu, tak nám přinesla kanárka. Ta rodina byla velice bohatá a my jsme se tam chodili vždycky s úžasem dívat na to, že všechno, co oni měli, bylo to nejlepší, co se jaksi v té kategorii vůbec dalo sehnat. Když nábytek, tak nejlepší nábytek, když prádlo, tak nejlepší prádlo. A teď oni nám přinesli toho kanárka, bylo to hrozně smutný, ten kanárek byl albín. A když ho ta paní přinesla těsně před tím odchodem do transportu, tak říká, prosím vás, starejte se o něj, to je úžasně vzácný kanárek. No prostě v kategorii kanárků to byl taky nejvzácnější, co se tou dobou dalo sehnat. A ta paní říká, on velice krásně zpívá. No tak jsme toho kanárka měli doma, ale fakt je, že ode dne příchodu ten kanár byl úplně němej. On prostě nezavrněl. My jsme mu dávali všechno možné, co nám lidi říkali, že se kanáru má dávat, jenže jsme to jako obyčejně přeháněli. Takže ten kanár jen šíleně tloustnul. Ten už byl tak vypasený, že se nemohl udržet na bydle. A když spadl z bydla dolů, tak to vždycky pláclo. Ale vůbec se neměl ke zpěvu. Tak my jsme se samozřejmě snažili si to vysvětlovat a říkali jsme, a doví, jestli on opravdu někdy zpívala, to je třeba samička a tak dál. Ale teď ten kanár, kromě toho, že stloustnul, on se stal těžkým neurastenikem v naší rodině, protože my jsme pořád u té klece byli, pořád jsme jako shledávali, že mu něco schází a ono mu opravdu začalo scházet. A k nám chodila taková stará babička ze sousedství. Tady, když k nám přišla poprvé, ona se pokládala za znalkyni kanárku, přišla v tom klobouku, nachýlila se ke kleci a v tom naše matka povídá, Ježíš Maria, tomu kanárovi je špatně, já to vidím, jak má bledej zobák a plác, ten kanár vomdlel. To bylo poprvé, co jsme viděli toho kanára vomdlit. A naše matka říká, to je strašný, teď my jsme toho kanára úplně zničili, ale úplně zničili. A ta babička říká, on asi teda nesnáší klobouky. Tak nikdo nesměl přijít v klobouku k té kleci. No a já jsem si tehdy vydělala svoje první peníze a koupila jsem si za ně krásný klobouk z mašlí, takový žirádňák a přirnu se domů. Samozřejmě chtěla jsem, aby mě všichni obdivovali v tom klobouku a jenom slyším, jak oni na mě křiče, ať teda nechodím do pokoje, ale já jsem to přece jenom prosadila, vstoupím do pokoje, prásk. Kanár už ležel teda na zádech a tatínek se hrozně rozčil a říkal, teď to je opravdu i volický zdraví, já jsem taky div nevomdlel, když jsem tě v tom klobouku viděl, tohle není možný a já už nikoho nechci taky v klobouku vidět. Ten kanár má pravdu, ten kanár reaguje úplně normálně na takový pitomosti, jako ty máš na hlavě. No zkrátka, my jsme toho kanára drželi až do konce války. On měl takový charakter, že nikdy ani nezavrzal. A protože jsme se stěhovali, tak maminka říkala, já už nemám to srdce toho kanára tahat do nového kvartíru. A chodili jsme do Majzlovy ulice k jednomu ševci, ten se jmenoval pan Radosta a byl toho jména hoden, protože měl plnou ševcárnu kanáru, který tak jásavě zpívali a on seděl mezi nima a přištipkoval boty a zpíval taky. Tak my jsme tohle kanára tlustýho, vomdlívajícího neustále. K tomu panu Radostovi zanesli. Hrozně jsme se mu vomlouvali, ještě jsme mu přinesli kilo semence. A mě takhle za půl roku napadlo se tam jít na toho kanára podívat. A přijdu tam a ten kanár Poletoval úplně volně po krámě, dokonce mohl i před krám sedl si na ten vývěsní štít. A ten kanár zpíval tak úchvatně, že si to nikdo neumí představit. Ten mohl jít rovnou teda na nějaký závody, ale krom toho, že tak nádherně zpíval, on se naučil za toho půl roku spoustu takových všelijakých kousků, jako že ten Švec, ten má radost, tam mu říkal, vybírej mi vešky, a ten kanár mu probíral takhle vlasy a porád lítal po tom krámě. No a já tím chci říct, že se tedy potvrdily dvě věci. Za prvé, že my jsme rodina, která vůbec nemá talent na kanáry, a za druhý, že ta rodina, která si ho koupila, obchodu rozuměla.
3: No. Výborně. A ta jeho reakce jenom velmi stručně. Jednou malíř Karel Vaca vykládal, že měli doma nějakého psa, a to, že byl fantasticky ostražitý hlídač, výborný, a ten, když uviděl neznámého člověka nebo vandráka, tak se tak rozčilil, že omdlel.
4: No já o zvířatech jednu, to se natáčela jednou na Barrandově pohádka. A byl tam prostě záběr, jak na takový malý zíce v ateliéru sedí kočka a měla koulit očima.
5: To je
4: a teďko nápad. Donutit kočku, aby koulila očima, to je strašně těžký. Takže ráno se začalo natáčet. A teď si můžete představit živě ateliér, tam je za kamerou někdo a spousta osvětlovačů a pomocného personálu. A pořád se točí jeden záběr, už to trvalo hodinu a dvě hodiny a tři hodiny a s kočkou dělali všechny možné kouzla, nalejvali rum a všechno nešlo to. A kočka pořád seděla a jenom mouřila oči a vůbec nekoulila. A chodil tam po ateliéru takovej stavěč a pořád prostě nevěděl, co tam s tou kočkou dělají. A už trvalo asi pět hodin, tak tam prostě přišel a povídá, co, prosím vás, pěkně chcete od té kočky? Oni povídají, prosím vás, pěkně jděte stranou, tady my děláme film.
5: Umění.
4: Děláme tady umění a kočka má koulit očima. A on povídá, za pět piv. A oni říkají, tak povídají, no tak prostě za pět piv. Tam on povídá, tak to zasviťte. Řekněte, kamera, šel k té kočce, chytí za vocas a roztočil jí, posadila kočce, koulely se oči a když to skončilo, tak povídá, vidíte, ono se zvířatu musí rozumět.
2: Je to krásný.
3: Ten dovětek je krásný.
1: Teda řeknu vám, kdybych nevěděl, že Vladimír Kalina a Vladimír Svitáček, i když byli generačně docela blízko, tak od sebe navzájem neopisovali, asi bych věřil, že se i dobré historky kradou. Ale ať už to bylo jakkoliv, základem je přece pokaždé ten originální původní příběh, který Vladimír Svitáček vyprávěl takhle.
6: Já jsem se seznámil s Janíkem Roháčem na FAMU, a my se potom spolu dělali 15 let. Já mám dojem, že jsme v televizi autory toho žánru televizní písničky, že až do přestávek bylo potřeba tu 5 minut, tu 8. A tak pro tyto příležitosti bylo potřeba krátkého čísla, kterým by se to vybatovalo. Já jsem vám chtěl donést malý kotě. K malý kotě mám rád a tam jsem udělal malý forn nakonec, já nevím, jestli si na to pamatujete, pojar to fázoval ty kočičky. A končilo to tím, že v závěru ty písničky kamera odjíždí a vidíme televizor a před televizorem sedějí dvě koťata, který se dívají, tak jsem to napsal do scénáře, že se dívají na ten televizor a jedno se zhnuseně odvrátí. Já nevím, jestli jste měli příležitost někdy tady drezurovat koťata. Vždycky, když jsem měl točit s nějakýma zvířatama, jsem v panické hruze jako to. Ale tohle jsem si napsal já, tak Janík říkal, máme to rozdělený, ty těžší věci s koťatama, to točíš ty. Odešel a nechal mě tam. Nasadili jsme to na sobotu, to co ještě v sobotu točila, dopolední směna. A byl to jediný záběr, prostě odjezd od televizoru, kde doznívá ta písnička, tam ty fázovaný koťata. Před televizorem sedí dvě koťata a jedno se zhnuseně vrátí. No, samozřejmě koťata nikdo neudržel. Byla to hrůza, až přišel rekvizitář, vzal si mě a říkal, Rýžo, podívejte, dejte pauzku 20 minut, já vám zaručím, že ty kočky budou sedět před tím televizorem. Byla to moje poslední naděje, tak jsem dal pauzu, všecko se to zhaslo, já jsem byl nešťastný, říkal jsem si, kruci, to byl blbej nápad, vole, proč si píšeš takovýhle tyhle? A přemýšlel jsem, čím to nahradíme. Ale stejně jsem si říkal, no za pokus to stálo, i když to nevyjde, no tak to je jedno. Po 20 minutách přišel rekvizitář, tam dal takovou teplou dečku pod ten televizor, posadil na to ty dvě koťata, posvítili jsme na ně, koťata se bohlíželi, dívali se na ten televizor, tam se to rozsvítilo, ta zadní projekce, já jsem říkal, kamera, sjeli jsme to na poprvní, dokonce i s tím, že nakonec to jedno kotě se odvrátilo od televizoru a šlo se mírně projít jinam. Na první záběr úplně dobrá, stopli jsme to, šli jsme domů. Já jsem šel za tím rekvizitářem, říkám, vy jste kouzelník, tohle děláte silou vůle, co jste proba s těma koťatama dělal, on říkal, já jsem je na tu čtvrt hodinu dal do ledničky. Já jsem jenom umělecký řemeslník, já bych to neudělal. Ale byl jsem hrozně rád, že to udělal on, aspoň jsem měl klidný svědomí a ten záběr se natočil.

malé kotě, spalo v kotě, nehas co tě, nepá, nepálí a my jsme kotě, spáti v botě, po robotě. Necha, nechali to, co kotě povídě jedním pohledem, to my ani slovím povědět nesvedem, věř, že kotě.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Sedmiláři Dity Skálové našli i po listopadu 1989 své pokračování. Samozřejmě to už většinou nebyli ti původní vypravěči z konce 60. let, ale Vladimír Kalina jakoby nestárnul. Myslím, že i přes přísná bezpečnostní a protipožární opatření ho ta jeho dýmka neopustila ani v rozhlasovém studiu, kde byl hostem společně s veterinářem Jaromírem Svobodníkem, hercem Josefem Vinklářem a věhlasným českým porodníkem Antonínem Doležalem.

0: To je o režiséru Františkovi Vláčilovi, což je nesmírně zajímavá kunštýřská osobnost. A jednou, to už je před mnoha lety, byl filmový festival v Banské Bystrici, což byl takový festival, který v podstatě střihnul celé to období. A my jsme přijeli do Sliače, až nás ubytovali ve Sliači a jezdili pro nás autokárky na představení do Banské Bystrice. A František Vláčil přijel do toho Sliače a první, co udělal, je, že si na celou dobu objednal koupele. A protože dole byl výborný bar s takovou báječnou barmankou, tak v podstatě trávil celou tu dobu, aniž tušil, co se všechno odehrává v té Banské Bystrici. A přece jenom ten poslední den, když už bylo to závěrečné představení, tak se v něm hnulo svědomí a vyšel z toho baru na tu ulici a tam stála 603, u ní stál takový chlap v koženým kabátě. Tak ten Vláčil šel k němu a povídá, heleď, podívej, já jsem režisér František Vláčil a ještě jsem tady, už jsem tady týden, ale ještě jsem nebyl v tom Banské Bystrici, nemohl bys mě tam hodit. A ten jako chvíli mlčel a pak otevřel dvířka, ty nasedli a přišel šofér zase za volant a to byl ministr kultury.
1: Všechno a tím pádem i zoologická zahrada vyžaduje určitou údržbu a proto je tam určitá četa údržbářů, který udělají tu a tam opravu a tak dál. A bylo třeba svařit tady v tomto pavilonu šelemu kus mříže, která už vykazovala vlastnosti, že by ztrácela na své pevnosti, tudíž, že by zvíře mohlo touto vytvořenou cestou tu klec nějakým způsobem opustit. A byl tam přivolaný údržbář nebo nasazený údržbář, který si tam instaloval autogen, tu svářecí soupravu a svařoval. Samozřejmě předtím ta klec byla uvolněna, on byl v té kleci s tím svářecím přístrojem a svařoval. A mezi tím ty ošetřovatelé přepouštěli ty zvířata do venkovních výběhů a poněvadž

0: žen ze Slovácka s takovýma těma holínkama, s těma širokýma sukněma na zádech, takový, jak se to jmenuje, takový ty, co, nevím,
1: volány,
0: to není volán, takový ten divnej ruksak, co se tam nosí na těch zádech. A teď stojí zděšeně před tou klecí a dívají se na toho údržbáře, jak tam svařuje, a ta jedna se osmělila a říká: panko, za váma je lev. Jo, to považoval za vtip, říkal: já vím, matko. Jo, a dál svařoval. Jo. A té ženě to nedalo, takže poněvadž považovala tu situaci za nebezpečnou, tak znovu na něj útočila tady touhletou otázkou a říkala: za váma je lev. Jo, a on znovu říkal: já vím, tak dělal hrdinu, jako svařoval. A když ta žena už po třetí na něj se obrátila s touto otázkou, že za ním něco je, tak skutečně mu to nedalo a teď se otočil a byl několik metrů teda tváří v tvář tomuto statnému samci jaguára. A on pustil vám tady tuto svařecí soupravu. Plavmo proskočil takovýma dvířkama, který měli rozměry zhruba asi takových 40 na 40 centimetrů, kterýma se vešel se tam úplně, takhle se sesul, sebral se a teď vycházel zcela otřesen tedy na tu chodbu a začal si stěžovat všem přítomným a říkal jim: když mě sem ještě někdo pošle něco spravovat, tak se mu na to, a řekl jedno velmi nemravné slovo.
2: Ten vztah k přírodě, ten je zvláštní, protože řada lidí, kteří se dostanou do svého oboru jako... A pokud jsou to teoretici, tak se samozřejmě vzdalují tomu životu přírody. To vám, pane profesore, hned můžu potvrdit na tom, že manžel spisovatelky Heleny Šmahelové byl profesor Trost, což byl filolog neuvěřitelně vzdělaný, který samozřejmě žil jenom ve své knihovně, ve svých přednáškách, ve svých problémech. A jednou jeho manželka ho v podstatě donutila, aby vešli do přírody. Tak vešli do přírody a to bylo na jaře a tam se objevily první sedmikrásky. A ona mu povídá: podívej, sedmikrásky. A on se tak dlouze na tu sedmikrásku díval a pak povídá: ano, to znám z Heineho.
3: Měli jsme takovou průvodci cizinců ve Španělsku, která mohla koukat z okna a dívat se na tu krajinu, kde jsme jeli. Ona namísto toho vyndala cestu do Španěl od Karla Čapka a četla toho Čapka nám všem. A já jsem si pak ptal, jestli to tam jako viděla, tu krajinu, a ona řekla, že ne, ale že jí to stačí, ta představa, ale ona mohla tam koukat, ale jí stačila to jako ta představa. Já bych chtěl říct, víte, jednu věc, takovou trošku vážnější. Je taková věc, že na mnoze není pokládána medicína, fyzika, matematika za součást kultury. Jo? Že kultura je jenom chodit do divadla nebo na výstavy, nebo, a není, takže normálně se lidé chlubí tím, že nevědí, co je první a druhá termodynamická věta. Jo? A kdyby teda jako někdo z těch fyziků řekl, že neví, kde je Van Gogh, no tak by řekli, no to je teda pěkný hlupák. Takže já bych jako chtěl říct, že já si jako vážím všech lidí, kteří něco umí. Každý umí jenom něco. A protože jste byli příliš vznešení, tak dovolte, abych to vzal na věci, které jsou naprosto nevznešené. Tak znova řečený mysliveček, když tam sloužil na ty patologii, tak si udělal hrubý žert ze svého kolegy z Pilky, vzal psí exkrement, to je to, co psi ze sebe odstraňují, jo?
4: A ten, ručku,
3: ten psí exkrement on vložil do formalinu, udělal z toho preparát a dal to tomu Spilkovi, aby se na to podíval. No a Spilka na to koukal, nevěděl, co s tím, nevěděl, kam to zařadit, tak to odnes panu profesorovi Hlavovi. Hlava to vzal, dostal to v sobotu, V pondělí po

potkal toho myslivečka a řekl mu: tak oni, vole, podruhý, až tomu volovi Spilkovi budou zase dávat psího, tak mě to napřed řeknou, protože já, Wulstera, jsem nad tím strávil celou neděli.

0: Já bych jenom ještě chtěl k těm figurkám vzpomenout mého strýce Emana, což byla taky povaha člověka, který nesmírně miloval tu chvíli života, který neměl to, co má většina lidí, že se pořád pachtí za určitým cílem a zapomíná na to, že v podstatě žije. A strýda Eman žil v podstatě každou minutou a byl to můj nejmilovanější strejda, kterýho jsem měl.
1: To vždycky jsou tohle takový strejdové.
0: A tenhle ten strejda Eman, když měl před první světovou válkou narukovat, tak neustále prosil dědečka, teda tatínka, že chce k námořnictvu. A tenkrát v tom Rakousko-Uhersku samozřejmě brali k námořnictvu lidi od moře. Samozřejmě. Proč by brali někoho z Prahy?
2: Od Vltavy.
0: No ale ten Eman, neustále ho prostě lákali ty dálky a všecko. A tak dědeček prostě běhal po Praze, po všech těch místodržitelstvích. No ne, po armádě. Že jo, všecko to bylo složitý a psal do Vídně a všecko. A pak se stal neuvěřitelný zázrak, protože někdy v tom 12. roce přišel strejdovi Emanovi povolávací rozkaz k námořnictvu. A strejda Eman nastoupil, vím, že mě maminka říkala, že se loučil u Wilsonova nádraží, se loučil s koněm, protože byl totálně opilý radostí. A tak prostě odjel na to moře a samozřejmě netušil, co to je námořnictvo. On nevěděl, že první, co ho čeká, je výcvik na školní plachetnici, kde takřka první den dostal službu na stěžni v tom koši a byla bouřka. Takže asi za měsíc přišel od strejdy Emana domů dopis, který začínal nádhernou větou. Tam bylo napsáno: milý tatínku, jak si běhal po těch všech úřadech, abych se sem dostal, tak to oběhni ještě jednou, aby mě dostali pryč. A tak nakonec se dostal na známou loď Viribus Unitis, že, což byla bitevní loď, reprezentativní. A potom, když se těsně před první světovou válkou potápěl baron Gauč, což byla taková známá loď, tak tam strejda nějak s tou lodí jeli jim na pomoc. A v té chvíli tam strejda pochopil, že to je příležitost a poněkud začal hrát pomatenýho. Protože on skutečně zachraňoval ty tonoucí a říkal si, tak to mě taky čeká vlastně. Tak v podstatě využil toho a začal předstírat určitou duševní poruchu. Že? Takže byl superarbitrován, vrátil se z vojny, takže do první světové války nenastoupil a stal se telegrafistou na železnici. A tam strejda hned od začátku měl takovou malinkou kancelář, kde měl takový ten veliký mosazný telegraf s tím kolem, tam se navíjel ten pásek a neustále ťukala morzeovka. A jak tam byl v takový té kopce, tak vlastně najednou se mu strašně začalo stejskat po tom moři. A ten strejda, jak měl tu kancelář, tak tam měl tři skříně. A jedna byla veliká, takže ten strejda tu jednu skříň vyklidil, pak ji zamknul, zlomil klíč, takže už do ní nešlo nikdy vtáhnout. A tu bočnici proměnil v tajný dveře, který se dali na takovej malinký puntík otvírat. A v té skříni on si udělal malinký lehátko a zavedl si tam elektřinu. A měl tam malinkou lampičku a měl tam přístroj, kterému se říká Laterna Magica. V podstatě diaprojektor. A když byl takový ten čas, kdy strejda viděl, že nikdo z těch oficiálů tam za ním nepřijde, tak stisknul ten puntík a zmizel v té skříni, zavřel ji. A protože tu stěnu těch dveří nalakoval na bílo, tak si tam pouštěl diapozitivy všech moří, který kdy viděl, anebo který neviděl, a prožil tam snad 10-15 let v tomhletom nádherným vězení a vždycky pak odpoledne vyšel z té své kanceláře, šel k parku u Wilsonova nádraží, tam na rohu prodávali kukuřici, tak si koupil pytlík kukuřice a šel krmit holuby a labutě a vždycky říkal, ta Praha taky není špatná.
2: Já jsem na Žižkově žil přechodně prostě 4,5 roku. Musím říct, že se mi tam strašně líbilo, že tam byli hrozně hodní lidi, ale já jsem tam neměl zapuštěný kořeny a proto jsem se tam odsaď chtěl přestěhovat, protože to prostě nešlo. Ale poznal jsem tam prostě báječný kluky, báječný chlapy a oni mají zvláštní povahový rys, oni mají kromě vlastností, o kterých mluvil Vladimír, oni mají ještě jazykovou schopnost, no, kde se opravdu nemluví. To není jenom žargon, to je nesmírný jazykový bohatství, protože oni třeba říkali, hochu, to byl včera nálet na Prahu, já povídám, což znamenalo flám, jo? Nálet na Prahu, ze Žižkova nálet na Prahu. Já povídám, no a jak jste dopadli? On říkal, ale čiče, ani se neptej, granty lítaly jako vlašťovky. to je prostě, to je, že to nemůže nikdo vymyslet, to nemůže nikdo napsat.
1: Teď a to má granty jiný smysl.
2: No, ne, ano, to já vím, ale u nich, u Žižkovy, že tam nikdo nepoužije, prostě když se řekne, to je bezvadný chlap, tak tam se neřekne, to je prýma chlap, to je senzační chlap. Říkaj, to je bourák, hele.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Proč to nepřiznat? Bál jsem se, jak budou ty historky Vladimíra Kaliny v rozhlase vypadat, když je nevypráví on sám a nemá vedle sebe tu partu posluchačů s rozzářenýma očima a hlasitým smíchem. A vidíte, když se ty drobné anekdoty ze života dostanou do správné ruky Pavla Soukupa, Miroslava Moravce a Milana Neděli, nemusíme se vůbec bát. Tak všechno dobré a ve zdraví. To vám přejí autor pořadu Robert Tamchina a za technickým pultem v režii Tomáš Rypan.
2: Scénárista František Vlček byl nedostižný vypravěč. Častokrát jsme ho prosili, aby už přestal, protože nás všechno bolelo od smíchu. Když jsme se jednou vraceli z natáčení Sedmilhářů v rozhlasovém studiu, prozradil mi, jak se dělají historky. Povídal, já ti nejdřív řeknu příběh, jak se skutečně odehrál. Třeba jednou v létě jsem se vracel autem z Vepřových Hodů se svými dvěma strýci. Ten střízlivější řídil a druhý vyspával na zadním sedadle. V jedné vesnici jsme se vyřítili ze zatáčky na náves a plnou rychlostí jsme vjeli do Hejna Husí. Odmlčel se a dodal, jak vidíš, nic k smíchu na tom není. Jenomže to musíš vyprávět takhle. Jednou v létě jsem se vracel autem z Vepřových Hodů se svými dvěma strýci. Ten střízlivější řídil a druhý vyspával na zadním sedadle. V jedné vesnici jsme se vyřítili ze zatáčky a plnou rychlostí jsme vjeli do Hejna Husí. V tom okamžiku se strejda na zadním sedadle probudil, nechápavě zíral z okénka a do toho vedra povídá v naprostém úžasu, ono sněží.
3: Musím vám říct, že hrozně obdivuju čiperné staříky. To už bylo spisovateli J. Eškubínovi 99 let, ale stále byl čilý a zvídavý. Jednou jsem přišel na Dobříšský zámek, píše Vladimír Kalina, a on seděl u okna nad sklenkou vína. Tušel kolem jeho stolu Jiří Fried v okamžiku, když starý pán seděl nad knížkou. Zvedl hlavu a protože nedoslýchal tak zvučně a trochu nazlobeně povídá, prosím vás pěkně, kdo pak je ten Otčenášek? Jan Otčenášek seděl za ním o dva stoly. Pro mistra to byl zřejmě mladíček, neboť ten za svého dlouhého života si dával už i s Nerudou. Starý pán držel ve své chvějivé ruce knížku a stěžoval si hlasitě. Občan Brych. Jak může český spisovatel použít tak nečeského jména Brych? To je starý nešvar v české literatuře a máme přece tolik krásných českých jmen. Mistr Josef Štefan Kubín se uklidnil a pak řekl zase zvučně na celou jídelnu, že jsme se všichni jen nadechli, jako by kolem nás prošla živá historie české literatury. Povídal, Ondino jsem potkal Dika.
4: Já znám podobnou historku. Když si se v klubu spisovatelů zastavil pan profesor V.V. Štech, chvíli jsme si povídali o Vojanovi a o Mošnovi, a pak si pan profesor všiml knížky s krásnou pestrobarevnou obálkou. Zeptal se, co pak je to? To je o kosmonautice, pane profesore. Držel chvíli knížku v ruce, prolistoval pár stránek a zase nám ji vrátil. Řekl, to už nebudu číst. Já se totiž rozhodl, že tohle století přeskočím.
3: Já bych vám teď rád pověděl něco jiného, ale taky o literatuře. Znáte tu hru Duchcovský viadukt? Uváděla se počátkem 50. let snad ve všech divadlech v republice. Její autor Vojtěch Cach bydlíval tenkrát v podnájmu u tiché a slušné paní, která si svého věhlasného nájemníka vážila a oslovovala ho pane inženýre. A Vojtěch Cach jí ze slušnosti neodporoval. Pokládal její titulování za starosvětskou radost starších lidí, kteří si potrpí na okázalost. Až po čase, kdy v neděli dopoledne paní Bitná upekla bábovku a seděli spolu nad svátečním servisem, využil chvíle jistého zblížení a vysvětlil jí, že vůbec není žádný inženýr. A paní Bitná překvapeně spráskla ruce a dobromyslně vyhrkla a já pořád myslela, že vy jste ten Duchcovský viadukt postavil.
4: Když už jsme u spisovatelů, neměli bychom zapomenout na autora těchto střípků. Dozvěděl jsem se od něj, že přes své chatrné zdraví a nadměrnou výšku byl také na vojně. V Jindřichově Hradci jako vysokoškolák. Vyprávěl mi, že měl štěstí, protože ho všichni velitelé počínaje svobodníkem tolerovali. Až na jednoho malého majora, který vedl střelby. Byl to prý tehdy jeden z nejlepších střelců v armádě a naprostý fanatik svého oboru. Říkalo se o něm, že každé ráno odchází do lesa, pověsí se na větvi za nohy hlavou dolů a přes zrcátko musí nastřílet 50 ran do černého na terče za zády. Ve svém střeleckém fanatismu nemohl pochopit, jak může šťastně existovat člověk, jenž se už od mládí vyhýbal i pouťovým střelnicím. Nakonec si však vymohl, že i Vladimír, který byl uvolněn pro přípravu zábavného večírku na rozloučenou, se musí zúčastnit střelby. Odvedl vojáky na louku, nařídil jim ulehnout do trávy a u každého stál vojín základní služby, který dohlížel na nabití zbraně. Major vysvětloval. Terče jsou od vás vzdáleny 50 metrů. Nejdříve všichni vystřelíte 5 cvičných ran. Každý terč má vaše jméno. Já půjdu od jednoho terče ke druhému a podle zásahu budu říkat více doleva, více doprava, více dolů, více nahoru. Jasné? Vladimír vystřelil 5krát za sebou s nejlepším úmyslem. Pak všem střelcům pušky odebrali a major šel od terče k terči, vytahoval je z rámečků, díval se na ně proti světlu a říkal Horčička, více doleva. Kantor, více doprava. Jaroš, více doleva. Kalina. Umlkl a s naprostou nechápavostí se díval na Vladimírův neporušený terč. Pak zrudl a zařval Kalina, proč jste nestřílel?
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Já si myslím, že každý musí čas od času prožít nějakou málem neuvěřitelnou příhodu, i když to nemusí být zrovna legrace na vlastní triko. Jednou v létě odpoledne jsme seděli v klubu Mánes s Ladislavem Khásem, dávným redaktorem slavné epochy Lidových novin a jeho manželkou Eliškou Junkovou, slavnou automobilovou závodnicí. Obrovskou skleněnou stěnou jsme se dívali na poklidnou scenérii Národního divadla. Řeč plynula v družné zábavě a ani jsme nepostřehli, že se náhle zešeřilo. A najednou Láďa Khás vyskočil, zíral na hrozivý ocelově šedivý mrak, který zatemnil celý obzor a vykřikl rychle nasedat, jedeme držet okna. Nebyl čas na vysvětlování, naskákali jsme do auta, co se nás vešlo a uháněli jsme lidu prázdnými ulicemi, jimiž se prosmykly již první nápory větru. Dojeli jsme na Hradčanské náměstí a oblohu křižovaly blesky a blížilo se vzdálené hromobytí. Vběhli jsme do domu a řítili se schodištěm do posledního patra. A když jsme se ocitli v prostorném bytu, spatřil jsem něco, co jsem ještě neviděl a nedovedu si představit. Okna se nadouvala jako plachty. Jako v závrati jsem si uvědomil obrovskou výšku nad celou pražskou kotlinou, která se v návalu smrště tlačila do oken a rámy jen praskaly a skřípěly, zvětšující se škvíry jako trysky propouštěly poryvy studeného vzduchu, že se vzdouvaly záclony i ubrusy a obrazy se houpaly jako kyvadla pendlovek, okenní tabulky řinčely a zlomky tmelu odskakovaly jako kroupy. Jeden vedle druhého jsme drželi okenice, cítil jsem tlak nezadržitelného živlu a pochopil bezmocnost mořeplavců, jejich pokoru a odevzdanost před silami, které děsí svou neskutečností. Praha zmizela jak ve víru vesmírných mlhovin. Zdálo se mi, že sedm houpe a přídí naráží do zmítajících se vln. A najednou na sklo dopadly první kapky, v jejichž odrazu se zmnožily blesky ve stovky rozžhavených sopečných jícnů. A zvuky zvenku i zevnitř, táhlé a nepřestávající hučení s nepravidelnými údery smrště, hvízdavý tón průvanu a praskání parket, dunivé rány blesků a vrzavé vibrace dřeva a skla. Najednou oslnivá šupa, že se otřásly zdi. A skoro současně příval deště, jako by se protrhla obloha. A Láďa Khás odstoupil od okna a klidně řekl, už je to za námi. Skutečně. Cítil jsem v rukách, jak tlak skoro naraz ustal. Do pokoje vstoupila paní Eliška s podnosem grogů. Uvědomil jsem si, že jsem prokřehlý a třesou se mi nohy. Usedl jsem do klubovky a zahříval si skřehlé prsty o sklo skleničky. A Láďa Khás povídá, můžeš si dát nohy na stůl. To je výsada námořníků, co přežili tajfun.
4: Já si myslím, že podobný tajfun prožila i dvě děvčata, která jednou stopovala na silnici. Ačkoliv byla v rozpuku svých 16 let, najednou nepomáhaly ani výstavní nohy v bermudách, ani naditá trička. Stopovala už přes hodinu a provoz začal povážlivě slábnout. A v tom okamžiku se blížila stařičká muzeální Tatrovka. A jedna z těch dvou přišla na spásný nápad. S výkřikem "to chce inovaci" sundala děvčata naráz trička a mávala jimi vysoko nad hlavami. Vůz zastavil, vystoupil starý pán a současně se ozval jeho skřehotavý, káravý hlas, jako by stál ve třídě před katedrou. Wagnerová, Valášková. Obě stály vyděšeně před svým profesorem v provinilém úžase se skříženýma rukama přes prsa. Pan profesor se ohlédl a řekl v lítostivém zamyšlení: "A já vás dosud jen hodnotil podle znalostí staré české literatury."
2: Milovník Pálavy, Beskyd a Jeseníků, spisovatel Jaromír Tomeček, přijel na zámek Dobříš těsně po své osmdesátce. Druhý den brzy ráno vyšel do lesů na své toulky až za Nový Knín. Vrátil se popolední, růžolící a plný dojmů. Na otázku, jak se mu to líbilo, odpověděl diplomaticky: "Máte v Čechách celkem slušný lesy." A dodal se zaujetím: "Potkal jsem i 12 teráka. To byl krásný kus." Na chvíli se odmlčel, uznale pokývl hlavou a pak řekl se zamyšlenou vážností: "Stejně si myslím, že se k vám zatoulal z Moravy." Vítězslav Nezval věřil na horoskop. A tak před smrtí, jejíž blížící se čas mu sdělili hvězdy, chtěl ještě naposledy vidět Itálii a rozloučit se s ní. Na cestě ho provázel Ladislav Fikar, který se stal zároveň hospodářem celé malé výpravy. Peněz nebylo moc nazbyt, ale Ladislav Fikar dokázal splnit každé přání, neboť miloval Nezvala s celou pokorou své básnické duše. Zaplatil i nosiče, kteří v Pompejích vynesli už těžko chodícího básníka až na vrcholek Vezúvu, odkud byl nádherný rozhled. Objednával nejlepší vína i večeře vybraných jídel v restauracích nad mořem. A tak se hotovost společné pokladny pro mimořádné výdaje den ode dne tenčila a nakonec už bylo jasné, že starostlivý Fikar dotuje položky i z vlastního kapesného, aniž by se o tom slovem zmínil. Vítězslav Nezval se tím pádem ocitl v paradoxu výčitek provázejících jeho nezměrnou touhu vypít poslední kalich italské révy až do dna. Ve chvíli okouzlení, kdy za horké noci seděli pod zářící fontánou di Trevi, podlehl zjitřelé náladě upřímností a s provinilým výrazem řekl: "Já ti to všechno vrátím, Láďo." A v zápětí si uvědomil vágnost svého slibu, jehož nereálnost byla zjevná, a opravil se: "Láďo, já ti něco musím dát." Na vteřinu se zamyslil, pak mu položil ruku na rameno a řekl v návalu bezelstnosti: "Já ti dám radu, Láďo. Prosím tě, nekuř tolik." Po operaci mě poslali do Mariánských lázní a když jsem ráno poprvé vešel do jídelny léčebny Pacifik a rozhlížel se po volném místě, zamával na mne od stolku u okna pár rukou výtvarník Zdeněk Seidl a spisovatel Ludvík Aškenázy. Sotva jsem usedl, zaplnil se takřka celý stůl bohatýrskou snídaní, šunkou, párkem, sýrem, džemem, máslem, pudinkem a sladkým pečivem. Teprve po chvíli jsem pochopil, že všechno patří pouze mé výživné dietě. Seidl a Aškenázy dostali každý po talířku se dvěma jablky a mrkví, neboť tu byli na redukčním léčení. Cítil jsem se trapně a nabídl se, že se rád rozdělím, ale zásadový Zdeněk Seidl bryskně odmítl a smutný Ludvík Aškenázy se mlčky podřídil. Oba tu byli už týden a z očí jim koukal hlad. A tak jsem se jich zeptal, jaký program mívají dopoledne. Odpověděli, že pravidelně chodí do hotelu Golf na kávu. A protože jsem měl také volno, navrhl jsem se za společníka. A v zápětí jsem litoval, že jsem to vyslovil. Souhlasili totiž po kratičkém váhání, kdy se po sobě beze slova podívali. Vyšli jsme a bylo už pěkné červencové horko. Stoupali jsme lesními cestami do strmých kopců a já je mlčky obdivoval. Oba moji společníci si už sundali propocené košile a zdálo se, že každým supícím krokem nechávají za sebou pár deka přebytečné váhy. Šli jsme volným tempem déle než hodinu a když se konečně zřítili do proutěných křesel na stinné zahrádce před hotelem a já ocenil jejich léčebnou kázeň, ti dva se na sebe opět podívali stejným pohledem, jako když jsem se jim nabídl za společníka a Ludvík Aškenázy sklopil provinile hlavu a s výrazem dítěte, které něco provedlo, se přiznal. My jsme se ti styděli říct, že sem jezdíme taxíkem.